sest va zup gemam.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Hobby magazín.
1: Vítejte vážení přátelé, vítejte vážení zahrádkáři a kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. A dnes vám poradíme, jak to udělat, aby plot anebo zítka zapadla vzhledově do vaší zahrady. Navštívíme rybáře na pstruhových vodách a zaměříme se na úsporu tepla v domě. I dnes pro vás máme odpovědi na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme na to, co je dobré vědět o zahrádce. Příští týden, tedy po třech zmrzlých. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Nepěkný plot, loubí nebo pergolu si můžete nechat popnout rostlinami s něžnými květy. I do vázy je můžete nařezat a některé z nich krásně voní. Naše hobby redaktorka Jolana Nováková nás určitě bude ještě chvilku napínat, ale nakonec prozradí, o kterých rostlinách je řeč.
2: Dostali se k nám ze Sicílie někdy v 18. století. První zahradní odrůdy začaly vznikat o století později a dnes se pěstuje velké množství hybridů, lišících se nejen barvou květů, ale i jejich velikostí, přičemž novější odrůdy mívají květy zvlněné, pruhované nebo dvoubarevné. Možná vás překvapí, že mluvit budeme o hrachorech. Které to mohou být? To už se ptám Ivana Dvořáka z časopisu Zahrádkář.
3: Jednoleté, jak se jim říká, hrachor setý, ty nádherně voní, mají úžasné barvy květů, perfektně se pnou a dokáží zakrýt velkou plochu. A potom třeba hrachor vytrvalý, úzkolistý latifolius, a ten zase je v jednom místě i více let a taky velmi dobře zdobí a velmi dobře přikrývá ten plot. Prostě hrachory jsou pro mě jednička.
2: Můžu je vysít i teď?
3: Pokud jde o ty jednoleté, tak ano, vlastně ty vytrvalé v tuhletu dobu seženete buď jako sazenici, anebo si někde okoukáte, kde kvetou a budou dozrávat a seberete si semena a vysejete je na místo určení přímo po ten plot až na podzim.
2: My máme plot odhadem vysoký asi jako já. Ne, tak 1,50 m typuju, ten drátěný. Jak vysoko vyroste ten hrachor?
3: Tam a zpátky by se dalo říct, on dokáže vyšplhat do těch 3 metrů, takže naprosto v pohodě ten plot popne a ještě pokud roste bujně a je dostatečně vlhko, tak vám převisne i z druhé strany toho plotu.
2: Dá se stříhat i do vázy?
3: No určitě hrachory, ty voné, ty seté, vlastně to je prvorepubliková květina, která se dávala do váz, pěstovala se ve skleníkách, rychlila se.
2: Kdy ten hrachor pokvete?
3: Tenhle ten jednoletý, pokud ho zasejete teď koncem května, za týden se objeví nad zemí, za další 3 týdny už bude narostlý, takže se začnou objevovat květenství na jednotlivých nodech a z toho výsevu v tuhletu dobu pokvete si myslím 2. týden v červenci.
2: Vy už jste to myslím zmínil, ale pro zopakování. Jeden z nich je trvalka, jeden je letnička.
3: Letnička je ten, o kterém říkám, že je setý a voní. Ten druhý hrachor latifolius je trvalka. Ta trvalka zůstává na jednom místě 5, 10, 15, 20 let a začíná se rozrůstat, takže se dá dělit. Ten setý už podle jména se jenom vysévá na jaře. Musíte z něj pozbírat semena a nikdy nesmí přijít na to samé místo. Alespoň 4 roky by měl mít odstup, protože když ho vysejete hrachor po hrachoru, tak neporoste, naroste vám tak možná do třetiny. Z těch semínek vyroste každý 10. třeba.
2: Všechny druhy hrachorů vyžadují slunné a teplé stanoviště. Půda by měla být středně těžká, výživná a vápnitá. Ať se hrachorům u vás daří.
1: Reportáž, máte-li tu možnost, najdete na webu našeho pořadu a to je rozhlas.cz/hobby. Máme pro vás pěknou písničku a potom se pustíme do odpovědí na vaše telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Máme tady první dotaz.
1: Tady je posluchačka ze Severní Moravy. A měla bych prosbu. Dotaz se týká pokojového olivovníku. Jak u něho pečovat? Je krásný, už je tak asi 30 cm v průměru, ale začínám teď zhazovat listy. A není to napadené žádnýma breberkama nic. Je prostě v pořádku. Tak co mám dělat?
0: Tak s tím nám poradí plzeňský zahradník Přemysl Písař.
2: Paní posluchačko, je to úplně jednoduché. Žádná rostlina jako pokojový olivovník neexistuje. Není pokojový olivovník. Stejně tak, jako olivovník není rostlina, která v České republice bez problémů přezimuje venku. Což celá řada firem, která se specializuje na prodej olivovníku, tvrdí. A vlastně k nám, když potom jak ty lidi chodí a ptají se na ten olivovníček, tak jsou smutní, co udělali špatně, že jim to přes zimu zmrzlo, nebo že jim prostě opadaly listy, že to bylo špatně. Takže bohužel mnoho lidí se stává obětmi bludů, které tady někdo šíří. A realita je taková, že olivovník je rostlina, která venkovní je, ale je venkovní třeba kolem Středozemního moře, kde ta zima v podstatě nefunguje. Olivovník je celoročně venku, počítá se, že na něj svítí sluníčko s velkou intenzitou, že jsou vysoké teploty a suchá léta v těch místech, kde olivovníky rostou. A pokud u nás olivovník chcete s úspěchem pěstovat, tak je tam několik velkých problémů. Za prvé, nesmíte ho nechat venku, protože zmrzne. Není to rostlina, která by k nám patřila. Kdyby k nám patřila, tak kromě jabloňových, tak máme ještě olivovníkové háje, ale ty my nemáme. Za druhé, když rostlinu, která potřebuje hodně sluníčka, prostě dáte do obýváku nebo někam a dáte třeba tu rostlinu i vedle okna, tak v zimě metr od okna ta rostlina dostane asi 5% slunečního záření, který by dostala, kdyby byla ve své domovině. Ona nedostane nic. Ta rostlina to reaguje tak, že začíná schazovat listy, začíná osychat a vlastně chátrá, umírá. Většinou to do toho jara nezvládne a když, tak potom nevypadá pěkně. Takže olivovník, pokud u nás chceme pěstovat, tak ideálně v nádobě, ideálně třeba potom nádobu mít nějakou platformu s kolečkama, abyste tu rostlinu mohli třeba potom zatáhnout někam dovnitř. A dobře olivovníků bude v nějaké méně topené zimní zahradě na tu zimu, když bude mít někde třeba mezi 7 a 10 stupni občasnou zálivku a bude mít opravdu hodně sluníčka, protože to bude třeba prosklená zimní zahrada, tak bude olivovník úplně jak v pohodě. A nebo další možnost, u nás je olivovník občas dá pěstovat venku a třeba taková zajímavost, kdybyste chtěli vidět olivovník, který pěstovaný venku, tak třeba v zoologické zahradě v Plasích, tak mají olivovník vysazený venku a kolem toho olivovníku na zimu staví skleník z polikarbonátu. A funguje to tak, že jakmile prostě se objeví teploty někdy kolem nuly, tak kolem něj postaví provizorní konstrukci z polikarbonátu, dovnitř zavedou elektriku, dají tam prostě přímotop a jak teplota klesne pod minus třeba 3, tak se olivovníku zatopí. A ten olivovník krásně funguje, prostě je mu tam hezky a je mu tam hezky už třeba asi 10 let. Takže takovýmto způsobem se to dá dělat, ale samo od sebe to fungovat nebude a olivovník rozhodně není pokojová rostlina.
0: A máme tady ještě jeden dotaz.
3: Mám smrk sivý, tedy koniku, a začal mi ze zhora, už je asi metra půl vysoký, začal mi žloutnout a schnout. Zalýval jsem to, co mě poradili, zalýval jsem to hořkou solí, ale pokračuje to.
0: Ptali jsme se na to pardubického zahradníka Františka Hlubockého.
4: Konický smrček bývá velice často pěstován na zahradě, to zakrslý druh smrku, který je takový nízonký, hustý. A že začíná od hora žloutnout, stává se to. A stává se to zejména v suchých létech, tedy v teplejších nížinách, kde zase se právě vlivem suchého vzduchu přemnožují většinou jeden z druhů svilušek, které jsou velice malé, je to malinkatý tvoreček, který staje na těch právě mladých špičkách, na koncích těch letorostů. Takže tam je jediná odpomoc, jakmile se nám přestane zdát, protože ona je pouhým okem dost špatně vidět, jakmile se nám přestane zdát barva těch jehlic na vrcholku, okamžitě zasáhnout chemicky a koupit přípravky, které se běžně používají v zelenině na likvidaci svilušek nebo roztočů, to by v každé odborné prodejně měli vědět.
0: No tak to slyšíte, co se u nás každý týden dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: pstruhovými vodami se nechodí jen do nejčistších koutů přírody. Pstruha je možné chytit i ve městě. Zjišťovala to pro nás naše hobby redaktorka Irena Šarounová.
1: U mostu na Malé Jihlavce na okraji Jihlavy stojím s rybářem Lubošem Pavlíčkem. My se známe, budeme si tykat. Ty jsi členem Moravského rybářského svazu, ale si z Třeště. To tam v Třešti nemáte pstruhovou vodu.
2: Pstruhových vod je obecně velice málo. Jednak je to velice náročný na údržbu, to zarybnění a starání se o ty toky, které mají leckdy třeba 20 km, jo, tak to je velice náročný.
1: Ty jsi muškař, proto mluvíme o pstruhové vodě a muškařit se může od poloviny dubna.
2: Od 16. dubna. Nejsem jenom muškař, jsem i takzvaný vláčkař. Dneska vláčím, protože je to tady neskutečně zarostlý. Velice těžko se tady chytá.
1: Jaký je tedy rozdíl mezi muškařením a vláčením?
2: Třpytka se hází do vody jakoby švihem a vlastní váhou. A muškaření, ta muška je opravdu jak muška, ta má gram. Dostáváš to tam pomocí muškařský šňůry. Se vlastně rozkmitá, vytvoří se takovou jako smyčka ve vzduchu, osmyčka a vystřelí se to do vody.
1: Jsi krásně připravený rybářsky, máš ty vysoké kalhoty.
2: Broďáky, tohle jsou neoprény a ty používám prakticky tak do poloviny května.
1: Takže jdeš do vody.
2: Ne, vždycky jdu do vody. Ale teďka jsou to neoprény, protože ta voda má, dejme tomu, já nevím, 4, 5, 6 stupňů.
1: Samozřejmě krásná vestička se spoustou kapsiček. Vidím tady peán a na druhé straně to je jehelníček a na to máš právě
2: ne,
1: ty mušky.
2: Ovčí rovno.
1: Tak mně to jako přijde jako jehelníček.
2: A do toho se zapichují mušky a oni tam krásně uschnou.
1: Jak se tak dívám na tu vodu, tak moc vody není.
2: Je tady strašně málo vody. 5-6 cm vody.
1: A co ty ryby?
2: Tady jsou tuně.
1: Přeskáče ten pstruh.
2: No jasně.
1: Jak poznáš to správné místo, kde se řekneš, tam to zkusím?
2: To je taková poučka. Správné místo není světlé místo. To je mělčina a je tam písek. To není kapr, který by se v tom rejpal.
1: Ty hledáš tu tůňku hlubší.
2: Já hledám to černý, to je vedle tady a to je tmavý. Tam ten pstruh někde bude schovaný, bude při kameni nebo bude za kamenem a bude číhat, až mu tam splave nějaký hmyz nebo nějaká rybička.
1: Když je tak mělko, tak jak pracuješ s tím prutem?
2: Snažím se jít při břeh, protože pod břehem bývají vodou vydláblí tůňky, mikrotůňky. Vidím tmavo, tak pomaličku se k tomu připlížím a hodím do té tůňky, nechám spadnout zbytku a nechám ji pomaličku vytáhnout. A to samý dělám s muškou.
1: Jsme na okraji Jihlavy, krajského města. Ryba se mi vždy spojuje s čistou vodou. Je tady čistá voda?
2: Je. Jediný problémy, které můžou nastat, tak je třeba po přívalových deštích, který tady bývají bohužel u nás na Vysočině už teď poslední dobu dost často. V tom samozřejmě se nedá chytat.
1: Teď nám tady zasvítilo sluníčko právě do té rozbublinkované vody a je to samé zrcátko, nevidím nic.
2: Od toho mám polarizační brýle, který vlastně vám umožní kouknout pod vodu.
1: Pro tebe je ten duben začátkem rybářské sezony?
2: Pro normálního rybáře ten obvykle začíná v prosinci, protože dostane vánoční dárky. Já ne.
1: Takže si vytáhl.
2: Přežívám z toho, co mi nerozkousali myši a před několika minutama, doslova minutama, jsem si utrhl podrážku u bot.
0: S rybářem Lubošem Pavlíčkem u pstruhové vody natáčela naše hobby redaktorka z Vysočiny Irena Šarounová. Máme pro vás trochu muziky a pak budeme radit, jak ušetřit za teplo v domě.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Program týkající se snížení energetické náročnosti objektů Nová zelená úsporám už skončil. Za dobu tohoto programu se vyčerpalo 109 miliard korun a teď už by měla být připravena jeho změna. Diskutuje se o bezúročné půjčce na obnovu a rekonstrukci domu. Rekonstrukce domu, jeho zateplení a snížení jeho energetické náročnosti představuje pro majitele domu velkou finanční zátěž. S poradenstvím a konzultacemi podle stavu budovy bude nadále pomáhat síť energetických, konzultačních a informačních středisek, kde odborníci sestaví možnosti na míru daného objektu. Kde začít? Tak to zajímalo našeho hobby redaktora Jirku Šobra na návštěvě u Tomáše Sisla z Institutu zdravého bydlení.
2: Třeba by jsem přímo rozdělil stáří budovy, domy postavené mezi lety 1950 až 1980 mají jiné energetické ztráty než domy postavené v 90. letech a podobně. Takže co se týká těch modernějších domů, kterým dnes už je také 35 a 30 let, tam vidím tu možnost investovat do výměny oken a dveří, zvolit kvalitní okna s trojsklem a podstatná věc, kterou hodně preferuji a doporučuji, je zateplení stropu. Tam si myslím, že dokážeme snížit klasický únik energií o více než 30%.
3: Vidíte, a já jsem myslel, že začnete mluvit o zateplování fasád. Kdy je to prospěšné a kdy ne?
2: Zateplování fasády by vždycky mělo být tím krokem, který následuje po výměně oken a dveří. U těch systémů zateplovacích bychom si vždycky měli dávat pozor na to, aby z jednoho pera nebo od jednoho výrobce pocházel celý ten systém. A co se týká zateplení fasád, ne každý dům je na to stavěný. U těch domů 1950 až 1970, kde je hodně stavebních chyb, tam to nerozporuji. U modernějších domů, které jsou postaveny ze sofistikovaných stavebních materiálů, jako je už moderní porobeton, moderní cihla, tak tam by jsem zvážil tu podstatu toho zateplení v návaznosti na jeho návratnost, protože my v rámci té 20-leté životnosti toho zateplovacího systému musíme ve 13. nebo 14. roce znova použít fasádní barvu, šednou a podobně, rostou nám na tom řasy, ale také musíme vytmelit ty praskliny, které tam vznikají.
3: U staré letité chloupy, třeba 200 let staré, která je z kamení, tu a tam nějaká cihla, doporučujete co? Má metrové zdi třeba.
2: Tak tam je pak otázka, zdali je to i možné, jak technicky mnohé z nich jsou pak v centrech měst, jsou třeba památkově chráněné. Já si myslím, že alfou i omegou, i pokud by jsem citoval třeba profesora Smila ze Spojených států, tak jsou vždycky okna a dveře, zateplení stropu. Tam máme ty nejmarkantnější úspory a za mě, pokud si mám půjčovat a má to být klidně bezúročná půjčka, tak to množství vynaložených peněz se mi nejrychleji v čase vrátí. Existují proškolení energetické manažeři, specialisté v rámci EKISu, kteří poradí, spočítají a doporučí.
3: Jsou okna a okna a jsou dveře a dveře. Některý výrobce dává záruku 20, 30 let, některý 10, 15. Jak se v tom orientovat? Když je ta záruka kolem těch 10, 15, vyjde to laciněji a ten úvěr rychleji splatím.
2: Premiová okna, která jsou třeba o 20% dražší než ty levnější s kratší životností, tak se nám právě v té dlouhé životnosti zaplatí. Já vlastně investuju pouze jednou tu cenu, zatímco u těch oken, které jsou často z dovozu, musím investovat o 20% nižší částku, ale dvakrát za sebou, takže na konci zaplatím více.
3: Vy jste to i spočítal, jak jsme na tom?
2: Jsme na tom tak, že pokud pořizovací cena prémiových oken bude na úrovni 600 tisíc, tak já opravdu zaplatím 600 tisíc. Pakliže bude o 20% nižší, budeme se pohybovat někde na ceně 480 a já za dobu životnosti té budovy zaplatím 960 tisíc korun. Což je obrovský rozdíl proti tím prémiovým, které se mi na počátku mohou zdát dražší, ale v průběhu času ušetřím.
3: Dvakrát by nastal výbuch po těch 10-15 letech a nová výměna.
2: Dvakrát by nastal výbuch a myslím si, že i manželka by vás nepochválila. Ten úklid je opravdu náročný.
1: Tak to byly rady, jak ušetřit za teplo od Tomáše Sisla z Institutu zdravého bydlení. Natáčel s ním náš hobby redaktor Jirka Šobr. Až bezúročné půjčky Nová zelená úsporám začnou, je už jenom na vás, jestli toho využijete a do čeho budete své peníze investovat. No a za chvíli pro vás máme zahrádkářský kalendář a tam se dozvíte, co je dobré vědět o zahrádce příští týden po třech zmrzlých.

do nás trefí čího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Wow!

0: pohádkářský kalendář.
1: Tři zmrzlí, Pankrác, Servác, Bonifác, tady budou příští týden a to je signál i pro ty nejopatrnější zahrádkáře k vysázení všeho možného bez rizika, že by to mohlo zmrznout. Jenže podle starých pranostik ještě není vyhráno. Po třech zmrzlých totiž přijde Žofie a to se říká, že svatá Žofie políčka zalije a pak je tu ještě jedno varování na ochlazení a to se váže k 25. květnu a to se říká, že Urban bývá studený pán, ale se také říká, že na Urbana pěkný teplý den bude suchý červenec i srpen. Viná réva nedbá toho, bude míti vína mnoho. Co je dobré vědět o zahrádce po třech zmrzlých? Ven můžete vysazovat veškerou teplomilnou plodovou zeleninu, rajčata, lilky, papriky, ačokču nebo i melouny. U těchto druhů zeleniny je nutné vysadit předpěstované sazeničky, aby stihly dát dostatek úrody. Ale rychle rostoucí a plodící cukety, dýně a fazolky i slunečnice můžeme teprve vysít. Na záhony se v květnu vysévají a vysazují také letní saláty, brokolice, květáky a kedlubny. Pokud jste ještě nevysadili hlízy jiřinek a begonií, je na čase je osvobodit ze sklepa a svěřit půdě. V druhé půli května přichází čas pro výsadbu citlivých hlíz mečíků a koncem měsíce na hlízy do sen. Rovněž lekniny a další vodní rostliny do zahradních jezírek je ideální vysazovat v druhé půli května. Ven můžete umístit také truhlíky osazené petúniemi, muškáty, lobelkami a dalšími balkónovými rostlinami. Co bude v hobbymagazínu příští týden? Tak pustíme se do výstavby skalky na zahradě. Zjistíme, jestli včely pijí a co pijí a navštívíme maličkou opravnu hudebních nástrojů, kam občas kutilové, tedy my, vozíme, co sami zničíme. A jsou tady závěrečné kontaktní informace. Internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby, mailíkáři mají adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. No a mi nezbývá už než říci krásný víkend s Českým rozhlasem. S tím nejmilejším rádiem vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Slavíci v krabici.
1: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. Kdo se někdy, někde potkal s Ondřejem Soukupem, ví, že má až neuvěřitelné a hlavně přirozené charisma. To charisma je tak silné, že proniká do jeho muziky.

Ondřej Soukup napsal nebo produkoval písně pro Zlaté slavíky i Slavice a některé z těch písní se staly hity a dokonce i hity roku. Za rok 1989 tento titul, tedy titul hit roku, dostala jeho píseň Miss Moskva, kterou naspíval Jiří Korn.

Ondřej Soukup je ročník 1951. Kdo další z naší muziky je stejný ročník? Tak například skladatel, muzikant a producent Jiří Vondráček, undergroundový písničkář Karel Soukup, zpěvák a hudební skladatel a také frontman skupiny Žlutý pes Ondřej Hejma, muzikant a zpěvák Milan Hlavsa, Jiří Schellinger, varhaník Josef Rafaja, zpěvačka Jana Robová, hudební skladatel, klavírista a producent Zdeněk Merta, zpěvačka Milena Soukupová, zpěvačka Marcela Holanová, bluesový zpěvák, harmonikář, kytarista a skladatel Petar Introvič, zpěvačka Eva Hurichová, jazzový hudebník, skladatel, dirigent a také pedagog Milan Svoboda a také zpěvačka Věra Špinarová. Ondřej Soukup dokončil studium Pražské konzervatoře v roce 1975 a v tom roce patřila mezi hity roku píseň skupiny Bee Gees, která se později objevila ve filmu Horečka sobotní noci. Jmenuje se Jive Talking. Doba diskoték jela naplno.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Ondřej Soukup je Pražák a narodil se 2. května 1951. Už v dětství se učil hrát na klavír v Lidové škole umění. Následně začal hrát na basovou kytaru ve školních a středoškolských kapelách. V letech 1969 až 75 studoval na Pražské konzervatoři hru na kontrabas u Františka Pošty, který v Československu přispěl výrazně k prosazení kontrabasu jako sólového koncertantního nástroje. Mezi jednu z prvních písní Ondřeje Soukupa jako autora patří nahrávka, která byla v roce 1980 pořízena ve studiu Československého rozhlasu. Naspívala ji Marcela Králová a jmenuje se Jen tak jít.

Během studií prošel Ondřej Soukup několika kapelami. Už od roku 1975 byl členem pražského big bandu, se kterým nahrál respektovaná alba Podobizna, Reminiscence a Posterestante, hostoval také v Metropolitan Jazz Bandu a hlavně se stal zakládajícím členem skupiny Pražský výběr. V roce 1982 napsal pro tehdy už několikanásobnou zlatou slavici Hanu Zagorovou písničku Půl štěstí.

Ve druhé polovině 70. let Ondřej Soukup také hrál ve skupině Jiřího Stivína Masokosti, což je název složení z příjmení pánů Ma, Lina, So, Ukup, Ko, Cáb a St, Ivín. A hrál i s jeho další formací Jiří Stivín and Company Jazz System. V roce 1979 nastoupil do tehdy velice populárního orchestru Václava Hybše. Odtud prchl do nově zrozeného novovlného pražského výběru a odtud v roce 1981 přešel k orchestru Ladislava Štajdla. Bylo to v době, kdy tahle kapela hrála prim v naší pop music a doprovázela slavíka slavíků Karla Gotta. Soukup začal naplno skládat a aranžovat. Mezi písně, které napsal pro Karla Gotta, patří i hit Věčný like.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: V době, kdy Ondřej Soukup přišel do orchestru Ladislava Štajdla, měl orchestr už 2 zlaté, 2 stříbrné a 1 bronzového slavíka. Už když byl členem, přišel další bronzový slavík. Postupně se Ondřej Soukup začal podílet na repertoáru a nahrávkách Jitky Zelenkové, Darinky Rolincové, Michala Penka i Ivety Bartošové a napsal i píseň 7 dní pro Helenu Vondráčkovou.

Odborníci říkají, že hra Ondřeje Soukupa na baskytaru se vyznačuje vynikající technikou, bohatou harmonickou představivostí i rytmickou přesností. Kromě živého hraní se začal v 80. letech naplno věnovat skládání písní a současně také začal produkovat desky. V té době napsal pro Ivetu Bartošovou hit Víš, lásko.

první polovině 80. let vznikl film režiséra Víta Olmera podle scénáře Jaroslava Dítla Druhý tah pěšcem a Ondřej Soukup dostal příležitost napsat hudbu. Uspěl a od té doby napsal filmovou hudbu k více než 30 celovečerákům, ale pozor, ještě předtím napsal hudbu pro televizní film Hodina před ránem a i televizních filmů a seriálů bylo logicky víc, ale teď další filmy. Mezi všemi má své čestné místo film režiséra Jana Svěráka Kolja, který byl oceněn Oscarem za nejlepší zahraniční film. A dále Pětka s hvězdičkou, Strašidla z Vikýře, Pravidla kruhu, Outsider, Bony a klid, Zvířata ve městě, Cesta na jihozápad, Ta naše písnička Česká 2, Requiem pro panenku, Nahota na prodej, Mach, Šebestová a kouzelné sluchátko, Tmavomodrý svět, Jezerní královna, Pták ohněvák, Válka barev, Akumulátor 1, Nečekané léto, Perimbaba a dva světy, Betlémské světlo, Bony a klid 2, Čtyřlístek ve službách krále a také film izraelský Pravidla vnitřní gramatiky. Potom ještě Vratné lahve a Lída Bárová. K filmu Lída Bárová patří i píseň s textem Gabriely Osvaldové, kterou naspívala Lucie Bílá a jmenuje se Když tančí ďábel s andělem.

Myslím, že je dobré uvést i to, že Ondřej Soukup svou hudbou obohatil v 90. letech španělský seriál Hrdina Katlas, alespoň takhle se to asi vyslovuje. Ale vrátíme se zpět k českým filmům, přesněji řečeno k české filmové hudbě. V roce 1998 získal Ondřej Soukup Českého lva za nejlepší hudbu k filmu Juraje Jakubiska Nejasná zpráva o konci světa, na které spolupracoval s Janem Jiráskem. Dalšího českého lva dostal za hudbu k filmu Tmavomodrý svět. Je čas nechat Ondřeje Soukupa i zaspívat. Sám pro sebe si totiž napsal písničku Slušný člověk.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Kdysi, aniž bych Ondřeje Soukupa znal, jsem sledoval vývoj kolem baletu, nebo spíš projektu s názvem Šachmat, ke kterému napsal hudbu a dával ho dohromady Richard Hess pro svou taneční skupinu Uno. Ale přišel do podivné doby a ještě mě zaujalo scénické oratorium Zahrada rajských potěšení, které jsem kdysi viděl. Pak už přišly muzikály s jeho hudbou. 30. března 2000 měl premiéru muzikál Johanka z Arku. Texty Gabriela Osvaldová, libreto Jiří Hubač. Johanku zpívali Lucie Bílá, Bára Basiková, Iveta Bartošová a i další zpěvačky, včetně Lucie Šoralové.

Asi jste poznali, že zpívali hned dvě Johanky dohromady, Bára Basiková a Lucie Šoralová, a byl to hit Most přes minulost. Po úspěchu Johanky vznikly další muzikály s hudbou Ondřeje Soukupa, Láska je láska, Elixír života, Robin Hood a také Mauglí.

Vajnganga, Jiří Korn, Richard Tesařík, Jancina, Jan Kříž, Jiří Zoniga a další a hit z muzikálu Mauglí. Ondřej Soukup byl v porotě ve čtyřech kolech soutěže Česko hledá Superstar a soutěže Faktor X vysílané v roce 2008. Od té doby ho znají všichni a je toho ještě hodně, co by se o jeho dlouholeté kariéře dalo říct, ale už není čas. Tak si třeba najděte v rozhlasovém archivu jeho seriál vysílaný na dvojce Halo Soukup Halo. Na závěr zazní hit a pohádky je konec. Hudbu k filmu Nesmrtelná teta sice napsal jiný skladatel, bratr Karla Svobody Jiří Svoboda, ale Ondřej je autorem hitu z této pohádky, který naspívali Lucie Bílá a Kamil Střihavka. Je to poslední, co dávám do krabice se štítkem Ondřej Soukup. Loučí se Martin Hrdinka, mějte se jako slavíci a slavice nebo jejich skladatelé a producenti.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Jsem

jeden tři trubky, jeden buben, jsem vesmír, co tě ladí.

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Hasiči se na Žďársku pokusí překonat rekord z roku 2010 v dálkové dopravě vody. Kdo pojede za Česko na summit NATO, bude podle premiéra jasné v červnu. Kyjev a Moskva se dohodli na třídenním příměří. Čekejte oblačno, občas polojasno, teploty do 21 stupňů. Vítejte u zpráv, dobré sobotní ráno přeje Karol Pěška. O překonání rekordu v přepravě vody hadicemi na co nejdelší vzdálenost se dnes pokusí hasiči na Žďársku. Chtějí překonat více než 64 kilometrů a hadicemi vrátit vodu načerpanou z řeky Svratky v místě, kde opouští kraj Vysočina, zpět k jejímu prameni ve Žďárských vrších. Do pokusu se zapojí okolo 2500 dobrovolných hasičů z více než 300 sborů, uvedl jeden z organizátorů Jiří Sáblík.
3: Záleží na tom, jak se nám bude dařit a nebude dařit. Při tom prvním rekordu jsme končili v pozdních odpoledních hodinách. Já si doufám říct, že jsme nyní velice lépe připravení a že to bude daleko kratší.
2: Vláda rozhodne o složení české delegace na letním summitu NATO až na konci června, řekl to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Na schůzce s prezidentem se opět neshodli, jestli má do Ankary Petr Pavel letět. Babiš je stále přesvědčený, že na summit by měli odcestovat pouze zástupci vlády.
4: I v minulosti, alebo respektive mluvil o tom pan prezident, že vláda by měla obhájit ten rozpočet, ty výdaje. My jsme za to opakovaně kritizováni, my se na to připravujeme.
2: Prezident s tímto názorem nesouhlasí. Vláda podle něj změnila svou rétoriku o obraně a teď se obě strany shodují ohledně závazků vůči NATO. Alespoň neformální části summitu se chce Pavel dál zúčastnit. Tvrdí, že podle ústavy NATO má pravomoc. Pokud nebude součástí delegace, zváží podání kompetenční žaloby. Ukrajina a Rusko se dohodli na třídenním příměří. Má začít platit dnes a jeho součástí je výměna tisícovky zajatců na každé straně. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský varoval, že ukrajinská armáda bude zrcadlově reagovat na veškeré provokace ze strany Ruska. Moskva totiž příměří vyhlášené Kyjevem od 6. května ignorovala. Nerespektovala ani vlastní klid zbraní, který měl platit od 8. května.
1: Sport.
2: Rychlostním kanoistům odstartovala světovým pohárem v Maďarsku kvalifikace na olympijské hry v Los Angeles 2028. Kajakář Josef Dostál do bojů o medaile na kilometru nepostoupil. Dnes v Segedu pojede finále B a také rozjížďku na pětistovce. Kanoista Martin Fuchsa ovládl rozjížďku i semifinále na kilometru a je ve finále. To odstartuje dnes před 10:30. Následně olympijský vítěz z Paříže absolvuje ještě rozjížďku na pětistovce v double kanoistovce s bratrem Petrem Fuchsou.
1: Počasí.
2: V Přibyslavě je teď 5 stupňů, v Počátkách nebo Moravských Budějovicích 8. Dnes očekávejte převážně oblačno, zpočátku přechodně i polojasno. Během večera se začne vyjasňovat. Teploty se budou pohybovat mezi 18 a 21 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Na silnicích Vysočiny je klid a minimální provoz bez nehod, hlásí ID jednička, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: U 4 minuty po 5. hodině a na Českém rozhlasu Vysočina startuje dobré ráno, přejeme vám pohodové vstávání. Máme 9. května, máme Den Evropy, někdy také nazýván Schumannův den. Připomeneme jej už za pár minut v kalendáriu.
1: Dobré ráno s Lidií Jakubičkovou.

0: 5 hodin, 11 minut, ladíte Dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina, rádia vašeho kraje. A teď už otevíráme také kalendárium s Petrem Jungmanem. Kdo má dneska svátek?
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Sobota 9. května. Svátek mají bojovníci za čest, nositelé jména Ctibor. Tady je Petr Jungmann, hezký den. První rugbyové utkání v Československu se hrálo přesně před 100 lety. V roce 1926 mužstvo SK Moravská Slávie Brno porazilo AFK Žižka Brno 31-17. Zoologická zahrada ve dvoře Králové nad Labem byla otevřena přesně před 80 lety, v roce 1946. Dnes má asi 2,5 tisíce zvířat a podle zaměstnanců a příjmů je zoo na druhém místě v republice, hned za tou pražskou. Dnes je Den Evropy, neboť 9. května 1950 představil francouzský ministr zahraničí Robert Schuman svůj plán na její sjednocení. Záběry našich korunovačních klenotů před 13 lety obletěly svět. Ale jejich krása tím hlavním důvodem nebyla.
3: Dnes jsem slyšel, že chybělo málo a ke korunovačním klenotům koruně, žezlu a jablku přibyla ještě šavle.
2: Nepříjemnou virózu nad státními symboly prožil prezident Miloš Zeman.
4: Moribundus, páni kolegové.
2: Rekordní částka za jakékoliv dílo z 20. století padla před 4 lety v newyorské aukční síni Christie's. Portrét Marilyn Monroe od Sage Blue Marilyn od Andyho Warhola se vydražil za 195 milionů dolarů. To je víc jak 4,5 miliardy korun. A kulatou 80 dneska slaví americká herečka Candice Bergen. Nejvíc jí proslavil televizní sitcom Murphy Brown. A já přeju hezkou sobotu.
5: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina.

0: 5 hodin, 17 minut, ladíte dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina, rádia vašeho kraje. Pokud sedíte za volantem, přejeme vám šťastnou cestu a pozor dávejte na srnky, zajíce a další jiná zvířátka, která ráno ráda lítají přes cestu. Vidět slavnou a záhadnou křišťálovou lebku na vlastní oči, tak to dnes můžete shlédnout. Za kde? To prozradíme už za 5 minut.
1: Počasí.
0: Ale já se teď ještě dívám, jak to vypadá s aktuálními teplotami na Vysočině. Ty se pohybují mezi 5 a 8 stupni. Bystřice nad Pernštejnem, tam je 5 stupňů, Košetice 8 a Havlíčkův Brod 7 stupňů. Dnes bude převažovat oblačnost. Oblačnost bude chvílemi i průsvitnější ráno a zpočátku dopoledne přechodně až polojasno. K večeru pak oblačnosti začne postupně ubývat a během večera bude většinou skoro jasno. Nejvyšší teploty, ty se dnes budou pohybovat mezi 18 až 21 stupni a foukat bude slabý severovýchodní až východní vítr.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Poradíme vám, jak plot anebo zítka zapadne vzhledově do zahrady. Navštívíme rybáře na pstruhových vodách a zaměříme se na úsporu tepla v domě.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Na Českém rozhlasu Vysočina to byla skupina Jelén, je 5 hodin 21 minut. O překonání rekordu v dálkové dopravě vody se dnes pokusí hasiči na Žďársku pod názvem Vrátíme svratku do pramene. Hasičské vozy najdete po celý den na Bystřicku, trasa vede z Bořiňova a je dlouhá přes 64 kilometrů přes 17 obcí až k prameni svratky. A fandit můžete přijít každý. Výsledek se vyhlází v 8 večer na Šiklandu. A další tipy na víkend má teď Dáša Kubíková.
1: Krásné ráno. Jednu z největších záhad historie lidstva, křišťálovou lebku, si můžete prohlédnout dnes v Jihlavě. Kromě ní také zlaté nugety, zuby z mamuta srstnatého, kamenné hodiny nebo originální šperky. To vše je součástí výstavy minerálů, šperků a drahokamů v DKO Jihlava ve foaje divadelního sálu od 9 do 5. Zámek Červená Řečice zve na odpoledne plné zážitků. Těšit se můžete na přednášku cestovatele Petra Dvořáčka. Atmosféru doplní setkání automoto veteránů. Začíná se o 1:30 odpoledne. Do lesů u Telče dnes láká roštejnský hodokvas. Od 14 hodin začínají hradní slavnosti s tematikou středověku, které pořádá skupina Novus Origo. Připraveno bude historické tržiště, šermířská představení, tanečnice, kejklíři nebo ukázky zbraní. Večer akci zakončí ohňová show. Výtěžek bude věnován nadační fondu Světluška. Do života těch nejmenších živočichů planety vezme návštěvníky Dům přírody Žďárských vrchů v Krátké. Na otázku, jaký je vlastně společenský život hmyzu, podrobně odpoví výstava nazvaná Mezi námi hmyzáky. Vernisáž začíná ve 3 odpoledne a obohatí povídání entomologa Jana Křečka. Na procházku novoměstskou historií po památkách Nového Města na Moravě zve Horácké muzeum a průvodce Adam Dostál. Vychází se v 16 hodin od muzea. A zítra zve město Pacov na tradiční farmářský trh. Vůně.
0: Tak a další tipy najdete na našem webu vysočina.rozhlas.cz.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: S vámi je Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje, a jsou tu také aktuální zprávy, přináší je Karel Pěška.
1: Je 17:30.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Zájem o historické nemovitosti v Česku roste. Lidé kupují zámky, kostely, fary nebo mlýny. Například podle realitní kanceláře Luxent Exclusive Properties meziročně stoupl prodej zámeckých nemovitostí o 50%. Původním majitelům se rekonstrukce často nevyplatí a náklady za energie rostou. Do programu druhého ročníku Dne otevřených mlýnů se dnes zapojí i jedna památka na Vysočině. Lidé mohou od 10 do 17 hodin navštívit větrný mlýn v Třebíči. Připravené jsou komentované prohlídky, které doplní ukázka točení lopatkami mlýna. Aerolinky kvůli drahému palivu nesmějí dodatečně zvyšovat ceny už zakoupených letenek skrze palivové příplatky. Oznámila to Evropská komise s tím, že dopady války na Blízkém východě nejsou tak závažné, aby ospravedlnili omezení práv cestujících. Podle komise ale mohou letecké společnosti upravovat ceny nově prodávaných letenek v závislosti na aktuální tržní situaci. Americké síly zaútočily na dva íránské ropné tankery v Ománském zálivu a vyřadili je z provozu. Uvedla to armáda Spojených států s tím, že dvojice tankerů se snažila prolomit americkou blokádu íránských přístavů. Washington čeká na odpověď Teheránu na nový návrh dohody směřující ke konci války, kterou koncem února rozpoutaly americko-izraelské útoky. Motocyklový závodník Filip Salač zajel v tréninku na velkou cenu Francie ve třídě Moto 2 11. čas. Zajistil si tak přímý postup do druhé části dnešní kvalifikace. Nejrychlejší čas měl Španěl Guevara, hlavní závod je na programu v neděli. Ve Velkém Meziříčí je teď 6 stupňů, v Humpolci nebo Náměšti nad Oslavou 8. Dnes očekávejte převážně oblačno, zpočátku přechodně i polojasno. Během večera se začne vyjasňovat, teploty se budou pohybovat mezi 18 a 21 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Sobotní ranní provoz je na silnicích Vysočiny klidný, nehody nejsou hlášené, šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Hostem dobrého dopoledne byl včera vojenský historik Eduard Stehlík. Joža Kolář si s ním povídal mimo jiné o tom, proč se na začátku druhé světové války nezapojil.

0: Posloucháte Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Přejeme vám dobrý poslech, je 5 hodin 39 minut. Možná si z výuky dějepisu pamatujete na termín podivná válka. Vztahoval se k vyhlášení války Velké Británie a Francie, Německu po 1. září 1939, kdy došlo k napadení Polska. Proč tomu tak bylo? Otázka kolegy Joži Koláře na vojenského historika Eduarda Stehlíka, který byl včera hostem Dobrého dopoledne.
1: Já si myslím, že tehdy už ten objem sil nebo ten rozsah sil, který byl nasazen proti Polsku, nebyl tak mohutný. A navíc ta válka na polském území skončila velice brzy. Právě tím vstupem Sovětského svazu do války a vlastně tím koordinovaným postupem jednotek nacistického Německa a Rudé armády, kteří vlastně ten polský odboj se jim podařilo utlumit nebo udusit v řádu týdnu. To znamená, nebylo zapotřebí tak mohutné síly nasadit proti Polsku, nehledě na to, že ty síly se v zápětí mohly přesunout na západní frontu. Ten pád Polska byl poměrně rychlý. Takže, ale my si musíme uvědomit jednu věc, že i ta doktrína francouzská, přestože Francouzi, někdy se říká, že vlastně veškeré své finanční prostředky soustředili na vybudování Maginotovy linie, že se připravovali, jak se někdy říká, na minulou válku, poziční. Není to úplně pravda. Francouzi měli budované tankové vojsko, měli celou řadu mimořádných tankových konstrukcí. Nebyla to záležitost, že by jenom se rozhodli bránit opevnění, nicméně prakticky od obsazení Porýní v roce 1936, kdy Německo vlastně obsadilo to demilitarizované pásmo a Francie už tehdy nezareagovala, tak začalo být jasné, že Francie víceméně skutečně se bude bránit nebo nebude se pouštět do velkých ofenzivních akcí před ty francouzské vlastně jejich pohraniční pevnosti.
0: Kompletní záznam rozhovoru najdete na našich internetových stránkách vysočina.rozhlas.cz a protože je sobota, můžete dnes po 11. hodině slyšet v našem vysílání souhrn ze všech hostů právě uplynulého týdne. Za chvíli přidám informace o počasí na sobotu a teď už je tady Bryan Adams.

0: 5 hodin 45 minut aktuální čas a s vámi je dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina. Přejeme vám pohodovou sobotu s datem 9. května.
1: Počasí.
0: Pojďme se podívat, jak to vypadá dneska s počasím na Vysočině. Aktuálně se teploty pohybují mezi 5 a 8 stupni. V Moravských Budějovicích je právě 8 stupňů, Telčko s Telními slova 6 stupňů a Libice nad Doubravou 5. Dnes bude převažovat hlavně oblačnost. Oblačnost bude chvílemi i průsvitnější ráno a zpočátku dopoledne bude ještě také přechodně polojasno. K večeru pak oblačnosti začne postupně ubývat a během večera bude většinou skoro jasno. Nejvyšší teploty se dnes budou pohybovat mezi 18 a 21 stupni a foukat bude slabý severovýchodní až východní vítr.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.
2: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Na Českém rozhlasu Vysočina pro vás máme také v našem vysílání novou rubriku Co v učebnicích nebylo. Každý den se v ní dozvíte zajímavosti z různých oborů a naším průvodcem je Martin Písařík. A právě teď prozkoumáme největší lidský orgán.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Věděli jste, že největším orgánem lidského těla je kůže? Kdo z vás zvažoval játra nebo mozek, netrefil se. U dospělého člověka tvoří právě kůže přibližně 7% celkové hmotnosti a pokud by se rozložila, pokrývala by plochu od 1,5 do 2 metrů čtverečních. Její tloušťka se liší podle místa na těle. Na očních víčkách je například tenká pouhé 4 desetiny milimetru. Naproti tomu nejsilnější, dalo by se říct až hroší kůži, máme na patách. 4 milimetry. Kůže není jen pouhý obal, ale skutečně funguje jako orgán. Je důležitá třeba pro termoregulaci. V extrémních teplotách dokáže za hodinu vypotit až 1 litr tekutin a tělo tak efektivně ochlazovat. Má také silnou regenerační schopnost. Každých 30 až 40 dní se na povrchu zcela obnoví. Lidská kůže funguje také jako originální podpis každého jedince. Papilární linie na prstech, dlaních a chodidlech jsou totiž neopakovatelné. Otisky prstů se zabývá daktyloskopie, která od konce 19. století usvědčila už miliony zločinců. Pokožka umí také dýchat. Zatímco nižší živočichové, třeba žáby, to dovedou velmi obstojně, člověk tuto schopnost téměř ztratil a pokožkou přijímá pouze 1% kyslíku.
2: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Vysočina, písničky, které nestárnou.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Je 6 hodin.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Pětina mladých lidí na Vysočině chodí na vysokou školu. Na Veselém kopci je poprvé k vidění obnovená roubená stodola. V Saském Švýcarsku přišel o život český turista. Čekejte oblačno, občas polojasno, teploty do 21 stupňů. Vítejte u zpráv. Dobré sobotní ráno přeje Karol Pěška. Více než pětina obyvatel Vysočiny mezi 20 a 29 lety studuje vysokou školu. Jde o pátý nejvyšší podíl v republice. Téměř 60% vysokoškolských studentů z regionu tvoří ženy. Údaje Českého statistického úřadu dále ukazují, že naprostá většina lidí dochází do veřejných škol.
3: Studenti z Vysočiny nejčastěji míří na zdravotnické, vzdělávací a technické obory. Naopak nejmenší zastoupení mají v přírodních vědách, matematice a statistice. Loni absolvovalo vysokou školu přes 3070 studentů z Vysočiny. Oproti roku 2015 jde zhruba o čtvrtinový pokles. Mírně se naopak zvýšil počet studujících, kteří se v loňském roce poprvé na vysokou školu zapsali. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
1: V souboru lidových staveb Vysočina na Veselém kopci u Hlinska otevřeli obnovenou roubenou stodolu. Je stará 170 let a pochází ze 30 kilometrů vzdáleného boru. Její přesun do skanzenu a následné opravy trvaly několik let.
4: Nejzajímavější předmět je v levé přístodulce umístěný dřevěný čistící mlýnek, který pochází přímo z boru Uskuče z této stodoly. Společně se stodolou se sem k nám na Veselý kopec přistěhoval.
5: Kurátor zemědělské sbírky Pavel Bulena ukazuje jeden ze strojů, který kdysi sedlákům usnadňoval práci. Přestěhovat a znovu složit stodolu zabralo 5 let, dodává ředitelka Muzea v přírodě Vysočina Magda Křivanová.
6: Jsme trám po trámu vlastně zhodnotili, jestli je použitelný nebo jestli je natolik narušený, že se bude muset nastavit, naplátovat a nebo udělat kopie.
5: Stodola je také poslední dílek do původní koncepce muzea a roubená vesnička je tak po půl století kompletní. Z Veselého kopce Josef Kopecký, Český rozhlas.
1: V Česku roste poptávka po historických nemovitostech, třeba po zámcích, kostelech, farách nebo mlýnech. Potvrzují to například realitní kancelář Luxent Exclusive Properties, která jen u zámeckých objektů sleduje meziroční nárůst prodejů o 50%. Historických nemovitostí se zbavují původní majitelé, kterým se nevyplatí rekonstrukce a rostou jim náklady na energie. Zájem o sídla eviduje také Radomír Kočí z realitní kanceláře Remax.
7: Ten zájem o ty historické nemovitosti je spíš stabilní. Ty objekty jsou nejlákavější, takových spíš jako turisticky zajímavých lokacích, kde je jako spousta přírody.
1: Historické památky za rekordní částky loni prodával také Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Například zámek Štiřín ve Středočeském kraji se mu ale nepodařilo prodat ani po několika pokusech. V německém Saském Švýcarsku zemřel 55-letý český turista, uvedl to web deníku Sächsische Zeitung. Muž skolaboval při výletu k Labským pískovcům, na který vyrazil s manželkou navzdory deštivému počasí. Záchranářům se ho nepodařilo oživit. Horská služba o chvíli později zasahovala znovu. V oblasti Affenscheine se 57-letá turistka z Berlína zranila přes sestupu po feratě. Převezli ji do nemocnice.
2: Sport.
1: Úvodní etapu cyklistického Gira d'Italia, která poprvé startovala z bulharského Burgasu, vyhrál Francouz Paul Manier. Třebíčský rodák vrchař Jan Hirt zahájil své 9. Giro 63. místem. Čeští debitanti Matyáš a Tomáš Kopečtí obsadili 149. a 162. místo.
2: Počasí.
1: Ve Velkém Meziříčí je teď 6 stupňů, v Humpolci nebo na městě nad Oslavou 8. Dnes očekávejte převážně oblačno, zpočátku přechodně i polojasno. Během večera se začne vyjasňovat, teploty se budou pohybovat mezi 18 a 21 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Provoz je na silnicích Vysočiny klidný, nehody nejsou hlášené, na šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Vědci vyvinuli unikátní zubní nanoniť, která nejen čistí, ale i dostává prospěšné bakterie tam, kde mohou chránit před záněty. Více se dozvíte už za pár minut v našem vysílání. Do té doby Phil Collins nebo právě teď Jiří Korn.
2: Dobré ráno s Lidií Jakubičkovou.

0: probouzíte se s Českým rozhlasem Vysočina, rádiem vašeho kraje. Je 6 hodin, 13 minut. A pokud si čistíte zuby, tak děláte dobře. My tady máme také jednu informaci. Čeští vědci vyvinuli první probiotickou zubní nanoniť na světě. Díky speciální vrstvě dostává do mezizubních prostor prospěšné bakterie, které pomáhají potlačovat ty škodlivé a předcházet zánětlivé parodontitidě. Používáním ani podobou se nová nanoniť přitom téměř neliší od té běžné zubní nitě.
1: Tady mám obyčejnou zubní nit. Aha. Z drogerie. Můžete klidně vytáhnout.
2: Tak.
1: Jaký je rozdíl mezi tou, co jste vyrobili, a tou nití, co jsem teď ukázal, na kterou jsme běžně zvyklí?
2: Nit, na které jsme se podíleli, je dvouvrstvá, má mikrovlákené jádro s krytím na povrchu, které může právě nést to probiotikum. Může být malinko tlustší, jinak stran chuti, vůně, je to stejné.
1: Říká Filip Hromčík z fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně a lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Podle Barbory Bořilové-Linhartové z centra Recetox je za vznikem níti dlouhý a pečlivý výzkum.
3: V čem je ta naše niť unikátní, kromě toho, jak je vyrobená, tak je i to, že je tak moc protestovaná na bezpečnost a vlastně účinnost pro používání.
1: Aby vědci ověřili, že probiotická nit skutečně funguje, museli nejprve prozkoumat bakterie v ústní dutině. Právě tím se zabývají laboratoře centra Recetox.
3: Když chceme zkoumat mikrobiom, tak nejprve musíme ze vzorku izolovat DNA, potom určité úseky musíme zmnožit, tomu se říká amplifikace.
1: Na vývoji nové zubní niti spolupracovali také vědci z Technické univerzity v Liberci a Univerzity obrany. Výsledkem je pomůcka, která se používá stejně jako běžná nit, ale podle Filipa Hromčíka přináší navíc i probiotický účinek, který pomáhá chránit mikrobiom v ústech.
2: Pokud už pacient nit používá a místo toho používá nit s nějakým benefitem, tak je to, jako byste používal buď prací prášek, který pere, anebo prací prášek, po kterém prádlo i voní a zůstane třeba déle čisté.
1: Když si dám mezi ty zuby, tak co se mi vlastně mezi ty zuby dostává?
3: My se snažíme tou zubní nití dostat do mezizubního prostoru ty hodné mikroorganismy, protože vytlačují ty, které jsou potenciálně nebezpečné a mohly by způsobit parodontitidu.
1: Podle Hromčíka ale zůstává základem důkladné mechanické čištění zubů.
2: Cílem jakékoliv zubní nitě, a tahle v tom není výjimka, je očistit zub. To znamená dostat pryč zubní plak, zanechat za sebou čisté prostředí. Po téhle niti zůstává ještě stopa probiotického kmene.
1: Výrobce teď připravuje uvedení probiotické zubní niti na trh. Podle odhadu Filipa Hromčíka se dostane na pulty lékáren nejdřív v polovině příštího roku. Z Brna Marek Hensel, Český rozhlas.

0: 6 hodin 19 minut, aktuální čas, dobré sobotní ráno vám přejeme z Českého rozhlasu Vysočina, rádia vašeho kraje. Víte, kdy vám končí platnost řidičského průkazu? No jen se podívejte. Jen na Vysočině si ho letos totiž musí obnovit zhruba 24 tisíc lidí, kdy je nejvyšší čas zajít na úřad a jak si nový doklad jednoduše vyřídit online a nechat doručit do výdejního boxu, uslyšíte v našem vysílání už za chvíli v reportáži.
1: Počasí.
0: A teď už se pojďme podívat, jak to vypadá také s teplotami na Vysočině. Ty se teď pohybují mezi 4 a 8 stupni. Ve Velkém Meziříčí a Světlé nad Sázavou je právě 6 stupňů, v Pelhřimově 7. Dnes bude převažovat oblačno. Oblačnost bude chvílemi i průsvitnější ráno a zpočátku dopoledne bude přechodně polojasno. K večeru pak oblačnosti začne postupně ubývat a během večera bude většinou skoro jasno. Nejvyšší teploty, ty se dnes ustálí mezi 18 a 21 stupni a foukat bude slabý severovýchodní až východní vítr.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Blíží se půl sedmá a vy ladíte Český rozhlas Vysočina. Na Vysočině letos končí platnost řidičského průkazu zhruba 24 tisícům lidí. Nejvíce v Jihlavě, kde tento rok musí doklady vyměnit přes 6 tisíc řidičů. Vyplývá to z dat ministerstva dopravy. Od minulého roku si navíc mohou řidiči nechat poslat řidičský průkaz i do výdejního boxu.
1: S Jiřím Teclem nasedáme do auta. Vy jste jedním z těch 24 tisíc řidičů na Vysočině, kterým letos vyprší platnost řidičského průkazu.
2: Jo, nedávno jsem zjistil, že mi v srpnu končí řidičák, a takže už v květnu si ho budu muset jít vyřídit. Což se na to moc netěším, páč po 10 letech se budu znova fotit a když se tak koukám do zrcátka, bude to něco. Poprvé mi ho vlastně vydávali řidičák v Třebíči, pak jsem si ho nechal obnovit ve Velkým Mezříči a teď zkusím Jihlavu.
1: Jsme u jedné z přepážek na odboru dopravy v Jihlavě. Podle vedoucího oddělení registru řidičů Karla Bílka zvládnou úředníci tady týdně odbavit asi 150 žádostí o výměnu řidičského průkazu.
3: Tak momentálně máme v registru 80 545 řidičů v rámci města Jihlavy nebo respektive obce s rozšířenou působností. Od začátku roku máme požádáno asi o 2300 žádostí, z toho již bylo 554 elektronicky, což je zhruba čtvrtina všech žádostí. Tak nejlepší doba je žádat tak 3 až 4 týdny před koncem platnosti, protože vycházíme z toho, že řidičský průkaz trvá vydat zhruba ten týden 10 dní, takže aby nedocházelo k nějakým zbytečným prodlevám nebo k tomu, aby neměl řidičský průkaz nakonec propadlý.
1: Doklad už si lidé nemusí vyzvedávat jen na úřadě. Od minulého léta si ho mohou nechat poslat do jednoho z výdejních boxů. Ostatně, jako jsem to udělala já teď, k vyzvednutí pak stačí zadat kód, který přijde do SMS zprávy.
4: Si balík a poté zavřete dvířka.
1: Od 1. července roku 2025 tuto možnost využilo podle mluvčího ministerstva dopravy Františka Jemelky na Vysočině asi 1600 lidí.
5: Hotový doklad, o který si předtím zažádali na portálu dopravy, nechali poslat tímto moderním způsobem a vyzvedli si je v momentě, kdy se jim to nejvíce hodilo, typicky při cestě z práce nebo v době, kdy měli volno.
1: Celorepublikově tuto možnost využilo více jak 60 tisíc lidí. Poplatek za zaslání do výdejního boxu činí 100 korun. Z Jihlavy Magdaléna Machová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: vámi je Český rozhlas Vysočina a přidáváme aktuální zprávy. S nimi je ve studiu Karel Pěška.
1: Je 6:30.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Pilová sezóna letos začala o 2 týdny později než loni. Kvůli většímu suchu se ale pil ve vzduchu drží déle. Podle meteorologů je situace horší ve městech než na vesnicích. Může za to znečištění ovzduší a nevhodná výsadba stromů. Alergii na pil má podle alergologů asi čtvrtina Čechů. Voda z veřejných studánek ve Žďáře nad Sázavou je bez závad pitná, potvrdili to výsledky květnových rozborů. Voda podle nich neobsahuje škodlivé bakterie a vešla se i do limitů obsahu dusičnanů, dusitanů a železa. Laboratoř pravidelně vyhodnocuje odběry ze studánek Klafar, u Křiváku a ze Salvátorky. V Mariánských Lázních dnes začíná nová sezóna. V 10 hodin zahájí tradiční žehnání pramenům. Hlavní program je ve Skalníkových sadech před kolonádou a v přilehlém prostoru Arnika. Lázeňskou sezónu zahajují také v Luhačovicích na Zlínsku, a to jarmarkem, historickým korzem nebo přehlídkou historických automobilů. Zítra léčivým pramenům v největších moravských lázních požehná bývalý olomoucký a pražský arcibiskup Jan Graubner. Ukrajina a Rusko se dohodly na 3denním příměří, má začít platit dnes a jeho součástí je výměna tisícovky zajatců na každé straně. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský varoval, že ukrajinská armáda bude zrcadlově reagovat na veškeré provokace ze strany Ruska. Tenistka Karolína Plíšková na turnaji v Římě postoupila do 3. kola. Proti Rumunce Kristianové odvrátila 3 matchboly a zvítězila ve 3 sadách. Uspěli také Jiří Lehečka a Nikola Bartůňková, končí naopak Vít Kopřiva a světová 11. Karolína Muchová. Ze světových hvězd vypadl ve 2. kole Srb Djokovic. V Bystřici nad Pernštejnem jsou právě 4 stupně, v Černovicích 6, Dukovany hlásí 8. Dnešek nás čeká převážně oblačný, zpočátku i polojasný. K večeru se začne vyjasňovat. Teploty vyšplhají na 18 až 21 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Provoz je na silnicích Vysočiny klidný, ani D1 nehlásí komplikace, šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Rodina zemědělců, kteří museli nuceně opustit svoje hospodářství, nebo příbuzný, který byl spolupracovníkem umučeného faráře Josefa Toufara. Jejich životní příběhy a osudy dalších lidí si připomněli lidé, kteří běželi běh pro paměť národa v Rejškově na Havlíčkovrocku, a reportáž uslyšíte za pár chvil.

0: Na Českém rozhlasu Vysočina to byl Valdemar Matuška, je 6 hodin 39 minut. Připomenout příběhy politických vězňů, válečných veteránů, obětí holokaustu nebo bojovníků za svobodu. Toho chce organizace Postbellum dosáhnout prostřednictvím charitativních sportovních akcí nazvaných Běh pro paměť národa. Seriál má celkem 19 zastávek a tou nejmenší, co do počtu obyvatel, je Rejčkov, místní část Dolního Města na Havlíčkobrodsku.
1: Tohle je vaše teda, jo? Jak zapíšu vás taky na desku.
2: Jitka Novotná si už pomalu připevňuje startovní číslo.
3: Vyplnila jsem si tam Josefa Pavlána, to je můj strýc, nebo byl, on zemřel a vlastně žil tady v Rejčkově. A vlastně byl jedním z animátorů nebo pomocníků Josefa Toufara.
2: Sama už žije v Praze, ale osud předka ji přivedl k Běhu pro paměť národa na Vysočinu.
3: Ty anonymní v pozadí nikdo nezná, takže vlastně dneska jsem se rozhodla, že běžím za něj. I jsem se byla podívat na jeho domek, kde žil.
2: Na místní dějiny upomíná také startovní číslo, které si na hruč připnul Rostislav Šíma.
4: Já běžím za vystěhovanou rodinu Novákových z Loukova, což byli statkáři a zemědělci, vlastně, kteří byli v 50. letech vystěhovaní tady, co je kostel svaté Markety v Loukově, tak naproti tomu stál už od 14. století vlastně statek a během kolektivizace v 50. letech byla rodina vystěhovaná.
2: Sám pochází z vedlejší obce, z dobré vody.
4: Každoročně běžím 5 km, já jinak moc neběhám.
2: V Rejčkově se pro paměť národa běželo po 11. Jde o nejmenší místo v Česku, kde se závod pořádá. Žije v něm okolo 60 lidí. Do organizačního týmu patří Jan Kárník.
5: Je to pro dobrou věc, je to podpora Postbellum, takže a ještě nás baví přitom trošku sportovat, takže jsme to spojili a v Rejčkově, no, protože tady máme chalupy, nebo tady bydlíme a když jsme začínali, tak všichni v kanceláři v Postbellum se dívali na mapu, kde to je.
2: Teď už vědí,
5: jo.
2: Běhy pro paměť národa se budou v Česku konat až do konce května. Ten poslední bude hostit 30. května Ostrava. František Jirků, Český rozhlas.

0: 35 minut vstáváte s Českým rozhlasem Vysočina, rádiem vašeho kraje, který vám přináší také informace o počasí.
1: Počasí.
0: A s podrobnostmi je tu meteoroložka Bára Kučerová. Přeji dobré sobotní ráno.
2: Pěkné ráno.
0: Pojďme se podívat, jak to vypadá tedy aktuálně s teplotami a počasím na Vysočině.
2: Tak budíme se do rána relativně slunečného, byť na některých místech je oblačnosti více, na některých naopak spíše na severu je oblačnosti velice málo a teploty se momentálně pohybují mezi 4 a 8 stupni Celsia.
0: Jak to bude vypadat potom v průběhu dne?
2: Mělo by převažovat oblačno, ta oblačnost ale bude chvílemi průsvitnější teď ráno a zpočátku dopoledne jí bude méně tak, jak jí je teď a k večeru potom znovu bude z toho oblačna ubývat a během večera se postupně udělá většinou skoro jasno a dnešní maximální teploty vyšplhají mezi 18 a 21 stupňů Celsia.
0: Pojďme se také podívat na biopředpověď na dnešek, co ta nám říká.
2: Ta bude na stupni číslo 1, tedy mírná zátěž.
0: A ještě zkoukněme neděli, jak ta se bude tvářit na Vysočině.
2: Tak jak už jsem říkala, tak večer se začne vyjasňovat a ta noc potom bude buď velice s malou oblačností nebo úplně bez oblačnosti. Zítra ráno ty teploty klesnou mezi 7 až 4 stupně Celsia, v údolích místy i kolem 2 stupňů Celsia a bude také nutno počítat s přízemními mrazíky a zítřek potom po tom jasném ránu bude postupně zase spíše polojasný nebo oblačný a zítřejší maximální teploty budou mezi 20 a 23 stupni Celsia.
0: Říká Bára Kučerová z Českého hydrometeorologického ústavu. Děkuji vám za předpověď počasí, mějte se pěkně a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Za chvíli tu bude také for Jardy Hypochondra pro dobrou náladu, tak si to nechte ujít.
1: Stopy, fakta, tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
3: Sobotní vysílání představí Vincence Červinku, malíře Vysočiny. Poctivý, hrdý, zodpovědný člověk, který žil nenápadný život mezi prostými lidmi. Pomáhal těm, kdo to potřebovali, aniž by čekal odměnu. Nesklonil hlavu ani když mu šlo o život. Především ale šlo o život jeho vlasti, našeho kraje.
1: Poslouchejte dnes po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Jardo, řekni fór.
1: Životní zkušenost, jo. Ženský rádi říkají, že na muže by měl existovat jako návod, jo. Ale jaký to má smysl? Viděli jste už někdy ženskou, jak čte nějaký návod?
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: Tisíce lidí ženou se černou tmou, jen hlavy jim svítí a oči štěstím žhnou.
1: Noční běh pro světlušku je tak neuvěřitelný, že i umělá inteligence o něm básní. Prožít ho skutečně můžete ale jen vy. Děkujeme, že to s námi opět rozsvítíte v Jihlavě, kde startujeme 14. května ve 21 hodin v amfiteátru. Pro více informací a online startovné vyrazte na běhprosvětlušku.cz. Mediálním partnerem je Český rozhlas.
2: Je 7 hodin.
3: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Rekord z roku 2010 v dálkové dopravě vody se pokusí překonat hasiči na Žďársku. Moravské Budějovice budou hledat místo, které pojmenují po faráři Bůlovi. Počet alergiků v Česku roste, teď je trápí hlavně pil. Dnešek čekáme oblačný až polojasný, s teplotami do 21 stupňů. Hezké sobotní ráno vám u zpráv přeje Karol Pěška. O překonání rekordu v přepravě vody hadicemi na co nejdelší vzdálenost se dnes pokusí hasiči na Žďársku. Chtějí překonat více než 64 kilometrů a hadicemi vrátit vodu načerpanou z řeky Svratky v místě, kde opouští kraj Vysočina, zpět k jejímu prameni ve Žďárských vrších. Do pokusu se zapojí okolo 2500 dobrovolných hasičů z více než 300 sborů, uvedl jeden z organizátorů Jiří Sáblík.
4: Záleží na tom, jak se nám bude dařit a nebude dařit. Při tom prvním rekordu jsme končili v pozdních odpoledních hodinách. Já si doufám říct, že jsme nyní velice lépe připraveni a že to bude daleko kratší.
2: Park před gymnáziem v Moravských Budějovicích neponese jméno po faráři Janu Bůlovi. Navrhovali to studenti školy, radní města ale nápad zamítli. Budou hledat jiné místo, které by po faráři popraveném při babických procesech pojmenovali.
5: Park u gymnázia je dlouhodobě pojmenovaný po Miloslavu Krškovi. Podle bezpartijního místostarosty Jana Švaříčka by jméno faráře Jana Bůly mohla mít třeba některá z nových ulic ve městě. Jan Bůla se narodil v nedalekém Lukově a společně s dalším popraveným knězem Václavem Drbolou budou letos 6. června slavnostně blahořečení. František Jirků, Český rozhlas.
2: Alergie na pil má podle odhadu alergologů čtvrtina obyvatel Česka. Letos je může kvůli velmi suchému jaru trápit více, protože pil se drží ve vzduchu déle. Velký vliv na to, jestli se alergie projeví, má i skutečnost, jakým způsobem lidé žijí a jak se o své zdraví starají. Vysvětluje alergolog z fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně Sáva Pešák.
6: Tím, co jíme, co dejcháme, jak se málo hejbeme, jak jsme furt zalezli v interiéru, jak se stresujeme. To je prostě taková ta vesternalizace toho našeho života.
2: Podle zjištění Českého rozhlasu už ale právě třeba v Jihomoravském kraji nápor pacientů nestíhají. Na běžné vyšetření na alergologii se lidé často dostanou až na podzim a některé ordinace nové pacienty ani neberou. Severokorejský vůdce Kim Jong-un označil vztahy s Ruskem za nejvyšší prioritu. Uvedl to v poselství ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi ke dni vítězství, kterým si Moskva připomíná konec druhé světové války. Informuje o tom státní tisková agentura KCNA. Kim Jong-un také potvrdil závazek své země dodržovat dohodu o vzájemné obraně s Ruskem z roku 2024. Severní Korea vyslala do ruské války na Ukrajině zhruba 14 000 vojáků, aby bojovali po boku ruských sil.
3: Sport.
2: Kajakář Josef Dostál na světovém poháru v Maďarsku do elitního finále na kilometru neprošel. V semifinále byl celkově 10. a dnes pojede v finále B. Navíc absolvuje ještě rozjížďku na pětistovce. Kanoista Martin Fuxa pojede před 10:30 o medaile na kilometru.
3: Počasí.
2: V Bystřici nad Pernštejnem jsou právě 4 stupně, v Černovicích 6, Dukovany hlásí 8. Dnešek nás čeká převážně oblačný, zpočátku i polojasný. K večeru se začne vyjasňovat, teploty vyšplhají na 18 až 21 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Provoz je teď na silnicích Vysočiny klidný a žádné nehody nemáme hlášené. Šťastnou cestu.
3: Zelená vlna Známe lepší cestu.
7: Dnes je den Evropy, někdy také nazýván Schumannův den. Připomeneme si jej už za pár minut v kalendáři. Do té doby třeba Jana Kratochvílová, anebo právě teď Jojo Band. Hezký poslech.
3: Dobré ráno s Lidií Jakubičkovou.

0: 7 hodin, 11 minut tomu a ladíte Dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina. Hned od rána si můžete třeba užít jarní a farmářský trh v Novém Městě na Moravě. Od 8 do 12 hodin na Spodním v Vratislavově náměstí najdete originální výrobky, módu, šperky, keramiku, hračky i různé dobroty. A v parku za kostelem pak začíná hlavní sezóna novoměstských farmářských trhů s doprovodným programem, takže jste určitě zváni. A teď už je tu kalendárium a Petr Jungmann. Kdo má dneska svátek?
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Sobota 9. května. Svátek mají bojovníci za čest, nositelé jména Ctibor. Tady je Petr Jungmann, hezký den. První rugbyové utkání v Československu se hrálo přesně před 100 lety. V roce 1926 mužstvo SK Moravská Slávie Brno porazilo AFK Žižka Brno 31-17. Zoologická zahrada ve dvoře Králové nad Labem byla otevřena přesně před 80 lety, v roce 1946. Dnes má asi 2,5 tisíce zvířat a podle zaměstnanců a příjmů je zoo na druhém místě v republice, hned za tou pražskou. Dnes je Den Evropy, neboť 9. května 1950 představil francouzský ministr zahraničí Robert Schuman svůj plán na její sjednocení. Záběry našich korunovačních klenotů před 13 lety obletěly svět. Ale jejich krása tím hlavním důvodem nebyla.
3: Dnes jsem slyšel, že chybělo málo a ke korunovačním klenotům koruně, žezlu a jablku přibyla ještě šavle.
2: Nepříjemnou virózu nad státními symboly prožil prezident Miloš Zeman.
4: Moribundus, páni kolegové.
2: Rekordní částka za jakékoliv dílo z 20. století padla před 4 lety v newyorské aukční síni Christie's. Portrét Marilyn Monroe od Sage Blue Marilyn od Andyho Warhola se vydražil za 195 milionů dolarů. To je víc jak 4,5 miliardy korun. A kulatou 80 dneska slaví americká herečka Candice Bergen. Nejvíc jí proslavil televizní sitcom Murphy Brown. A já přeju hezkou sobotu.
5: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Tak to byly Modern Talking na Českém rozhlasu Vysočina, rádio vašeho kraje, 7 hodin, 17 minut k tomu. Hokejista Matyáš Melovský chce trenéry národního týmu přesvědčit svou spolehlivostí. Jak to ale v 21 letech dát dohromady s touhou ukázat se a říct si o nominaci na mistrovství světa? I na to za chvíli odpoví v naší reportáži. Zůstaňte s námi.
1: Počasí.
0: A teď se ještě pojďme podívat, jak to vypadá s teplotami na Vysočině. Ty se teď aktuálně pohybují mezi 6 a 9 stupni. V Humpolci je právě 8 stupňů, v Přibyslavi 7 a v Třebíči 9. Dnes bude převažovat oblačnost. Oblačnost pak bude chvílemi i průsvitnější ráno a zpočátku dopoledne přechodně bude až polojasno. K večeru pak oblačnosti začne postupně ubývat a během večera bude většinou skoro jasno. Nejvyšší teploty, ty se budou pohybovat mezi 18 a 21 stupni a foukat má slabý severovýchodní až východní vítr.
2: Každé dopoledne zpovídáme zajímavé hosty.
3: Je to podvod vlastně založený na strachu, kdy vám do e-mailu přijde nějaké sdělení, že vám hacker pronikl do vašeho počítače a dostal se do souboru, kde získal váš intimní materiál a ve mně to má vzbudit to, že to může být, ale i nemusí být, pravda. No a ten třetí, asi nejčastější možná, takzvaný revenge porn, neboli porno pomsta. A to jsou klasické nezvládnuté partnerské vztahy, kdy právě mezi partnerským vztahem si posílám tento materiál a ten bude sdílen v době vlastně rozvodu, rozchodu, aby jsem třeba se pomstil a tak.
2: Pokud vám něco uteklo, nevadí. To nejlepší z hostů Dobrého dopoledne si poslechněte v sobotu po 11. hodině.
4: Označ se, rozmysli si, kam půjdeš. Jo, typicky třeba i dopravní nehody někde na dálnici, tam není moc velký prostor pro hrdinství, tam prostě chráním primárně sebe a svoji posádku a pak každou pomáhá dalším. To je prostě holý fakt, protože ta dálnice je strašně rychlá a velmi nebezpečná, takže to vyhodnocení té situace a taky ano, já jdu pomáhat, ale adekvátně tak, abych si chránil svůj život.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: hledáme signál.
1: 7 hodin 22 minut, aktuální čas. S vámi dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina, rádia vašeho kraje. A pojďme za sportem. Na švédských hrách pokračuje boj českých hokejistů o nominaci na mistrovství světa. Ukázat se budou moci i dnes proti Finsku a třeba pro útočníka Matyáše Melovského je to v 21 letech příležitost zjistit, jak na tom je proti hvězdám NHL. Ty byly v minulém utkání se Švédskem.
2: Vlastně třeba ten Ekman Larsson, vždycky to jméno jsem slyšel v televizi, když jsem byl malej a třeba hrála zrovna NHL nebo nějaký zprávy. Je to teda docela hustý. Snažím se nad tím nepřemýšlet, abych se z toho trochu nezbláznil.
3: Protože... A jde to?
2: No, snažím se jako nekoukat úplně. Samozřejmě vnímám, proti komu hraju, ale myslím si, že kdybych nad tím moc přemýšlel, tak bych se z toho mohl jako trošku podělat a potom bych třeba byl nervózní a hrál blbě.
4: Útočník Matyáš Melovský má z minulých sezon bronz z mistrovství světa juniorů, také čerstvou zkušenost s dospělým hokejem v AHL, kde hraje na farmě New Jersey a může připojit ještě vzpomínku třeba na počítačové hry související s hokejem.
2: NHL nebo tak jsem moc nehrál, ale ještě když jsem byl třeba u kamaráda a někoho jsme hráli, tak to byli tady ti kluci, proti kterým teďka hraju, za který jsem třeba hrál. A to je to hustý, když se nad tím takhle zpětně zamyslím, že teďka vlastně jdu změřit síly proti ním. Takže vážím z toho, že tady můžu být a těším se na to.
4: Teď bude Melovský v reálném hokeji hledat balanc mezi tím, jak být spolehlivý pro trenéry a zavedený systém a zároveň zaujmout něčím navíc.
2: Je to těžký, protože že někdy člověk může být takový svázaný, že se bojí, aby neudělal chybu a potom třeba, když je příležitost, tak to nevyužije, jenom to nahodí. Ale myslím si, že je potřeba třeba koukat na skóre, jaká je minuta zápasu. Když třeba jsme v těsném vedení, je 5 minut do konce, tak určitě není prostor na nějaké stahovačky a riskantní věci třeba na modrých.
4: A tak bude Matyáš Melovský i v zápase proti Finsku koukat na ukazatel skóre a času a tomu přizpůsobí hru. Utkání Česko-Finsko začne v sobotu ve 12 hodin. Do české branky půjde Josef Kořenář. Z Engelholmu František Kuna. Český rozhlas.

0: Tak to byla Cyndi Lauper a s vámi je Český rozhlas Vysočina a také aktuální zprávy s Karlem Pěškou.
1: Je 7:30.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Češi nakupují historické nemovitosti. Podle realitní kanceláře Luxent Exclusive Properties stoupl prodej zámků meziročně o 50%. Za rekordní částky je loni prodával také Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Zájem je také o mlýny, kostely a fary. Původní majitelé je často prodávají kvůli vysokým nákladům na energie a drahým rekonstrukcím. Do programu druhého ročníku Dne otevřených mlýnů se dnes zapojí i jedna památka na Vysočině. Lidé mohou od 10 do 17 hodin navštívit větrný mlýn v Třebíči. Připravené jsou komentované prohlídky, které doplní ukázka točení lopatkami mlýna. Aerolinky kvůli drahému palivu nesmějí dodatečně zvyšovat ceny už zakoupených letenek skrze palivové příplatky. Oznámila to Evropská komise s tím, že dopady války na Blízkém východě nejsou tak závažné, aby ospravedlnili omezování práv cestujících. Podle komise ale mohou letecké společnosti upravovat ceny nově prodávaných letenek v závislosti na aktuální tržní situaci. Americké síly zaútočily na dva íránské ropné tankery v Ománském zálivu a vyřadili je z provozu. Uvedla to armáda Spojených států s tím, že dvojice tankerů se snažila prolomit americkou blokádu íránských přístavů. Washington čeká na odpověď Teheránu na nový návrh dohody, směřující ke konci války, kterou koncem února rozpoutaly americko-izraelské útoky. Prologem v Bulharsku začal 109. ročník cyklistického závodu Giro d'Italia. Úvodní 147 kilometrů rovinatou etapu s cílem v Burgasu ovládl v závěrečném spurtu Francouz Paul Manier. Třebíčský rodák Jan Hirt dojel 63. a debutující sourozenci Matyáš a Tomáš Kopečtí skončili ve druhé stovce pořadí. V Jihlavě je právě 6 stupňů, v Havlíčkově Brodě nebo Novém Rychnově 8. Dnešek nás čeká převážně oblačný, zpočátku i polojasný. K večeru se začne vyjasňovat. Teploty vyšplhají na 18 až 21 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Ve světle nad Sázavou musíte počítat s uzavírkou ulice Josefodolská. Důvodem jsou stavební práce, jezdí se po vyznačené objížďce. Nehody nejsou hlášené, šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Už za chvíli také otevřeme region rekordů a kuriozit, ve kterém se dnes zaměříme na tušky a pera. Třeba se podíváme na jednu z největších sbírek těchto školních pomůcek. S Miroslavem Markem, tak zůstávejte s námi.

0: S vámi je Český rozhlas Vysočina, přejeme vám dobré sobotní ráno, ať už stáváte nebo třeba snídáte. Přejeme vám také dobrou chuť a pokud jste na cestách, tak šťastnou cestu, ať dorazíte do cíle v pořádku. A teď už na řadu přichází region rekordu a kuriozit s Miroslavem Markem, který má dneska v záloze tušky a pera.
1: Region rekordů a kuriozit. Tušky a pera v České knize rekordů. Nejdelší tuška, či lépe řečeno pastelka, má sice původ v Aši, ale už pár let je exponátem Muzea rekordů v Pelhřimově. To spravuje agentura Dobrý den, oficiálně registrátor českých nej, který přednedávnem mezi české rekordy zapsal i největší školní sbírku propisek a per. Mají na svém kontě kluci a děvčata ze základní školy Komenského v Trutnově. Ovšem dlužno podotknout, že sbírka by neexistovala, kdyby nebylo paní učitelky Petry Figerové. Ta totiž se sbírkou v roce 2006 začala, a to poté, co se jí začaly hromadit vypsané propisky. Ona je nevyhazovala a ono to postupem času, tak jak začalo být propisovaček a pero hodně, začalo být hezké na pohled. Postupně se k paní učitelce přidalo více než 400 žáků školy i za pomoci svých rodinných příslušníků, sourozenců, ale i prarodičů. Dnes je jich ve školní sbírce celkem 22 026 kusů. Propisky jsou tříděny podle barev, z nichž nejvíce je těch modrých, naopak nejméně je propisek fialových a růžových. Všechny jsou vystaveny ve vitrínách na chodbě školy. I vy buďte nej a dejte nám o tom vědět. Z Pelhřimovského muzea rekordů vám dobrý den přeje Miroslav Marek.

0: Vaším společníkem je Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Máme 7 hodin 44 minut. Máme 9. května a to je také den otevřených mlýnů. Takže můžete poznat vodní i větrné mlýny Česka. Akce otevírá vybrané mlýny veřejnosti a propojuje odborníky, majitele objektů, obce i návštěvníky se zájmem o technické památky a jejich příběhy. A otevřený je třeba mlýn Cibotín dnes od 10 do 17 hodin. Těšit se můžete na prohlídku svatebních prostor mlýna, inspiraci pro svatební den, setkání se svatebními dodavateli a tak dále. Takže pokud chystáte třeba svatbu, tak určitě zavítejte na mlýn Cibotín. Tak a teď už se pojďme podívat, jak bude.
1: Počasí.
0: Teploty se aktuálně na Vysočině pohybují mezi 6 a 9 stupni. V Jihlavě Hruškových dvorech právě 6 stupňů, Žďár nad Sázavou tam je 8 stupňů a v Chotěboři máme 7. Dnes bude převažovat oblačno, oblačnost bude chvílemi i průsvitnější ráno a zpočátku dopoledne přechodně uvidíme polojasno. K večeru pak oblačnosti začne postupně ubývat a během večera by mělo být většinou skoro jasno. Co se týče těch nejvyšších denních teplot, ty se budou pohybovat dnes mezi 18 a 21 stupni. K tomu bude foukat slabý severovýchodní až východní vítr.
1: V sobotu 16. května můžete svůj rozhlas nejen slyšet, ale i vidět. Od 10 do 16 hodin máme pro vás dveře otevřené.
2: Za kulisím Českého rozhlasu Vysočina vás provedou ti, které možná znáte jen po hlase.
3: O písničku na přání můžete požádat Jardu Hypochondra tentokrát osobně.
4: A pozor, písničky na přání budou v sobotu XXL. Začínáme už v 11 hodin a budou se speciálním hostem Petrem Kolářem.
1: Den otevřených dveří Českého rozhlasu Vysočina.
2: V

0: K čemu je dobré vězení, tak na to se dnes také zeptáme našich makoviček.
1: K čemu je dobré vězení?
2: Když vám kradou zloději, tak může policajti vás dát do vězení.
3: A taky je to kvůli tomu, že někdo ukradne peněženku nebo něco cenného. Oni to postavili železa, už se z toho nemohli utéct.
4: Má tam ten pán takový pruhovaný oblečení, oranžový nebo žlutý, a je tam taková kovová postel.
2: On se tam musí zlepšit.
1: A co v tom vězení ty lidé dělají, aby se zlepšili?
2: Plakají a držijou se takhle vězení.
5: Já si to představuju takhle, že tam mají postel na řetězu a mají tam jinak plázno a nosí tam jídlo.
2: Ještě je tam umyvadlo a záchod, aby tam mohli, a pak jim tam hází jídlo.
5: Zloději tam můžou být 20 let nebo do životí.
1: Kdo pošle toho zloděje do vězení?
2: Policajti, protože kdyby neexistovali policajti, tak by zloději furt kradli a kradli.
6: Makovičky. Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Portrét dvojnásobného olympijského vítěze judisty Lukáše Krpálka v premiérovém dokumentu Jemný rváč. ČT2. Někdy pravá bitva začíná až po boji. Příběh hrdinu s Iwo Jimmy v premiérovém filmu Clinta Eastwooda Vlajky našich otců. A ČT Art. Originální pohled na více než 100 let české grafické tvorby v premiérovém dokumentu Identita, film o českém grafickém designu. Sobotní večer s Českou televizí.
1: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
2: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
1: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
3: No to bych to pěkně zvoral.
2: Jarní slevy uhlí z uhloterii platí do konce května i pro východní Čechy a Vysočinu.
4: Osm hodin.
5: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
4: Jihlava chce zjistit zdroj nočního hluku v průmyslové zóně Bedřichov. V Moskvě chystají tradiční přehlídku k výročí konce druhé světové války. Tentokrát bude bez vojenské techniky. Hokejová reprezentace nastoupí na švédských hrách proti Finsku. Dnešek čekáme oblačný až polojasný s teplotami do 21 stupňů. Hezké sobotní ráno vám u zpráv přeje Karel Pěška. Jihlava chce měřit hluk v průmyslové zóně v místní části Bedřichov. Lidé, kteří v jejím okolí žijí, si dlouhodobě stěžují na zvýšenou hlučnost hlavně v nočních hodinách. Město teď proto vybralo specializovanou firmu, která bude situaci několik měsíců sledovat, přiblížil radní z ODS David Beke.
6: Přestože město disponuje i nějakým měřiči hluku, tak jsme se rozhodli, že pro nějakou identifikaci toho zdroje bude nejlepší zařídit takzvané kontinuální měření, to znamená měření po delší dobu a pokusíme se rozklíčovat, odkud ten zvuk, který lidi obtěžuje, pochází.
4: Na realitním trhu v Česku ožívá zájem o historické nemovitosti. Patří mezi ně zámky, kostely a další památkově chráněné budovy starší 100 let. Realitní kancelář Luxent Exclusive Properties sleduje jen u zámeckých objektů meziroční nárůst prodejů o 50%. Podobně je na tom realitní kancelář Remax. Ta uvádí, že ale 80% historických nemovitostí se prodává ve špatném stavu a je potřeba je rekonstruovat. Noví majitelé můžou postupy zdarma konzultovat s památkáři, dodává za Národní památkový ústav Blanka Černá.
7: Tato konzultace s odborníkem pomůže předejít tomu, aby vlastník památky investoval čas a energii do přípravy záměru, na který potom památková péče nebude moci přistoupit.
4: Kyjev a Moskva potvrdili, že se dohodli na třídenním příměří. Jeho součástí má být výměna tisícovky zajatců z každé strany. Rusko si dnes připomíná 81. výročí konce druhé světové války. Tradiční vojenská přehlídka na Rudém náměstí se letos uskuteční bez vojenské techniky.
8: Událost, která bývá každoročně velkolepou ukázkou síly ruské armády, se letos výrazně zmenší. Na přehlídku bez balistických střel nebo tanků Kreml ani nezval zahraniční státníky. Někteří ale za ruským prezidentem Vladimirem Putinem přijeli z vlastní iniciativy, jako třeba slovenský premiér Robert Fico nebo malajský král. Rusko kvůli hrozbě ukrajinských útoků oznámilo rozsáhlá bezpečnostní opatření. V centru Moskvy zavírá stanice metra a u Kremlu hlídkují bezpečnostní síly v terénních vozech. Dominik Tesár, Český rozhlas. Sport.
4: Čeští hokejisté dnes budou hrát druhý zápas švédských her. V Angelholmu nastoupí proti Finsku. Bude to herně podobný soupeř jako v úvodním duelu domácí Švédové. Více o Finech říká asistent trenéra Jiří Kalous.
9: To, na co se zaměřujeme, samozřejmě rovnovážné stavy, to znamená situace 2 na 2, 1 na 1, to znamená souboje a samozřejmě potom ty systémové věci u nás hlavně v obraném pásmu, to protože Fini mají výborný pohyb v útočném pásmu, hodně zapojují beky do útočné fáze, to znamená sjíždí tam, ať je to po prknech, nebo ať je to středem hřiště.
4: Zápas Česko-Finsko začne ve 12 hodin. V posledním utkání turnaje nastoupí Češi zítra proti Švýcarsku. Trenér Radim Rulík pak po příletu do Prahy ohlásí nominaci na mistrovství světa, které začne za týden.
5: Počasí.
4: V Jihlavě je právě 6 stupňů, v Havlíčkově Brodě nebo Novém Rychnově 8. Dnešek nás čeká převážně oblačný, zpočátku i polojasný. K večeru se začne vyjasňovat, teploty vyšplhají na 18 až 21 stupňů.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
4: Na Žďársku na silnici číslo 387 je uzavírka v obci Koroužné. Důvodem je sesuv půdy. Budete muset na objížďku. Šťastnou cestu.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
10: Jaká míra je přiměřeně? A co si představit pod špetkou a výrazy jako ždibec nebo habaděj? Poslechněte si dnešní rozhlasový sloupek, bude tu už za 8 minut a třeba vám to pomůže i při vaření.
5: Dobré ráno s Lidií Jakubičkovou.

0: 8 hodin 12 minut, ladíte dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina. Jak je velká špetka a kolik je přiměřeně, tak na to se v dnešním rozhlasovém sloupku zaměřil Zdeněk Drýšl. A vzpomněl si přitom samozřejmě i na legendární pohádkové vaření buriana s verichem.
1: Rozhlasový sloupek.
2: Jan Verich s Vlastou Burianem ve filmové pohádce Byl jednou jeden král zadělávají na těsto. Mouky, vody, kvasnic, všeho dávají přiměřeně, přiměřeně. I moje babička při vaření dávala všeho přiměřeně. Vařila, jak sama přiznávala, od oka. Špetka soli, špetka pepře, majoránky, papriky. Kolik je taková špetka? Jak může být velká? Je to málo? Je to moc? V řadě návodů stojí, že jídlo máme dochutit několika kousky hřebíčku, zakapat několika kapkami octa nebo citronové šťávy. Kdo ale ví, kolik těch kapek je skutečně potřeba, abychom pokrm neskazili. Stejně tajemnými pojmy určujícími množství jsou ždibec, habaděj a bajočko. Každý máme odhad nastavený nějak po svém. Při pečení štrůdlu dáme zhruba tolik mouky, jakou máme zkušenost. Jablek jakž takž. Pár ořechů, určitě to nejsou jenom dva. Stejné je to, když se píše, že do cukroví můžeme dát lžičku rumu. Není lžička jako lžička, neboť i lžíce bývají v domácnostech různě velké, stejně jako hrnky, když bychom se měli držet návodů podle hrničkové kuchařky. Podobné informace člověk dostává, když se vydá někam na výlet. Zeptáte se, jak daleko je to na vlak a dostanete odpověď, že nedaleko, že je to blízko nebo jenom kousek. Jenže taková odpověď je velmi nejasná. Pro mladíka může jít o zanedbatelných pár kroků, pro starce trmácení. Optáte-li se, kdy vlak jede, uslyšíte, že za chvilku, a i to je relativní. Taková chvilka může být 5 minut, ale třeba také půl hodiny až hodinu. Když to zhrnu, všechny ty údaje jsou dané tak nějak přiměřeně. A člověka puntičkáře, jako jsem já, to zrovna nepotěší.
1: Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Je 8 hodin 18 minut a vyladíte dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina. Hasiči na Žďársku se dnes pokouší o nový rekord v dálkové dopravě vody hadicemi. Překonat chtějí víc než 64 kilometrů. Jak se jim jejich pokus daří, řekneme už za chvíli přímo z místa s redaktorem Františkem Jirkou. Zůstaňte s námi.
1: Počasí.
0: Teď se ale ještě pojďme podívat, jak to vypadá s teplotami na Vysočině. Ty se aktuálně pohybují mezi 8 a 11 stupni. Havlíčkův Brod tam je 9 stupňů, v Novém Městě na Moravě také 9 a v Polné je právě 10 stupňů. Dnes bude převažovat hlavně oblačno. Oblačnost bude chvílemi i průsvitnější ráno a zpočátku dopoledne se dočkáme polojasna. K večeru pak oblačnosti začne postupně ubývat a během večera bude většinou skoro jasno. Co se týče denních teplot, ty se budou pohybovat nejvýše mezi 18 a 21 stupni. A k tomu bude foukat slabý severovýchodní až východní vítr.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Poradíme vám, jak plot anebo zítka zapadne vzhledově do zahrady. Navštívíme rybáře na pstruhových vodách a zaměříme se na úsporu tepla v domě.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: 8:23 ladíte Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Dopravit vodu hadicemi na víc než 64 kilometrů a přitom zdolat výškový rozdíl 463 metrů. O to se dnes pokouší okolo 2500 hasičů z více než 300 sborů na Žďársku. Pokud se jim to povede, překonají český rekord z roku 2010, který je zhruba o půl kilometru kratší. Přípravy na pokus teď v Bořínově na pomezí Vysočiny a Jihomoravského kraje sleduje náš reportér František Jirku. Já přeji dobré ráno.
1: Dobré ráno z Bořínova.
0: A já se ptám, proč zrovna v Bořínově?
1: Je to místo, kde řeka Svratka opouští kraj Vysočina a teče dál do Jihomoravského kraje. Tedy místo, kde vlastně celý rekord a celý ten řetěz začíná. Odtud budou hasiči hadicemi tlačit vodu z řeky Svratky zpátky k jejímu prameni ve Žďárských vrších. Tady konkrétně na tom stanovišti na hranicích kraje jsou hasiči z Dolních Louček, kteří sem přijeli z Jižní Moravy, mají už ponořenou sací hadici do řeky, připravené čerpadlo, hadice spojené, roztažené k dalšímu stanovišti, které je o několik set metrů dál proti proudu. No a v tuto chvíli tedy mají takovou, nechci říct úplně mrtvou chvilku, ale řekněme jakou pozdní snídaní, kdy se tady v klidu vychutnávají buchty, kafe, s takovým přístřižkem, ve kterým sedí, vidím, že je i zapálený, připravený grill na pozdější jídlo. No a teď se tady, a nejen tady, ale na dalších stanovištích čeká na povel, na to, až se začnou zavodňovat hadice, a ten přijde v momentě, kdy bude celá ta trasa připravená, všechny hadice propojené.
0: Takže mají takovou pauzičku. Jak dlouho už jsou vlastně hasiči na nohou?
1: Poměrně dlouho, velká část sborů, byť teda zrovna těch, u kterých jsem tady z Dolních Louček, těch se to netýká, ale velká část sborů, které se zapojí do toho rekordu, tak spala v nedalekém Šiklově mlýně a budíček měli v 5 ráno. No a po společné snídani v 6 hodin se pak rozdělili a vyrazili na svoje stanoviště. Těch mají na celé té trase více než 160. Na všech jsou nachystané stříkačky, protože voda musí překonat více než 460 metrů převýšení, které je mezi místem, kde řeka opouští Vysočinu, no a pak jejím samotným pramenem. Podle jednoho z organizátorů Jiřího Sáblíka sice nikdy tohle v praxi nebudou dělat, na takovouhle dálku připravovat vodu, ale je to i dobré cvičení.
0: A já se ještě zeptám, kdyby mohli hasiči vůbec vědět, jestli se jim pokus o rekord podařil?
1: To v tuto chvíli nikdo přesně nedovede říct. Pomůckou může být rok 2010, ze kterého je současný rekord, a tehdy se to hasičům podařilo v pozdním odpoledni. Letos doufají, že i díky zkušenostem to bude rychlejší. Slyšel jsem tady takový optimistický odhad, půl druhá, druhá hodina, ale opravdu v tenhle moment se to nedá říct přesně.
0: A tak ty jsi říkal, že si na to počkáš, takže doufám, že jsi dobře vybaven třeba dekou, nějakým jídlem, aby se tam všechno vydržel.
1: Dekou ne, jídlem ano, ale každopádně já jsem se tady objel pár těch stanovišť dobrovolných hasičů a všude jsou velmi pohostinní, zvou mě, takže myslím si, že zrovna o jídlo a pití nebudu mít nouzy.
0: Říká redaktor František Jirku, já ti děkuji a přeji ti tedy pěkný den.
1: Krásný den a naslyšenou.
0: Za chvíli také přidáme aktuální zprávy s Karlem Pěškou.
2: Jsme s vámi i na Bystřicku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Jsou tu aktuální zprávy a přináší je do studia Karel Pěška.
1: Je 8:30.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
3: Pilová sezóna letos začala na konci února, tedy o 2 týdny později než loni. Podle meteorologů je ale oproti loňsku větší sucho, protože se pil ve vzduchu drží déle. Nejhorší situace je ve městech. Může za to nevhodná výsadba stromů a znečištění ovzduší. Alergií na pil v Česku trpí čtvrtina obyvatel. Voda z veřejných studánek ve Žďáře nad Sázavou je bez závad pitná, potvrdili to výsledky květnových rozborů. Voda podle nich neobsahuje škodlivé bakterie a vešla se i do limitů obsahu dusičnanů, dusitanů a železa. Laboratoř pravidelně vyhodnocuje odběry ze studánek Klafar, u Křiváku a ze Salvátorky. V Mariánských Lázních dnes začíná nová sezóna. V 10 hodin zahájí tradiční žehnání pramenům. Hlavní program je ve Skalníkových sadech před kolonádou a v přilehlém prostoru Arnika. Lázeňskou sezónu zahajují také v Luhačovicích na Zlínsku, a to jarmarkem, historickým korzem nebo přehlídkou historických automobilů. Zítra léčivým pramenům v největších moravských lázních požehná bývalý olomoucký a pražský arcibiskup Jan Graubner. Laboratorní testy potvrdily 6 případů nákazy hantavirem na výletní lodi v Atlantiku. Oznámila to Světová zdravotnická organizace. Na nákazu dosud zemřeli 3 cestující. Lékaři mají podezření na onemocnění celkem u 8 pasažérů. 2 případy ale ještě nejsou potvrzené. Plavidlo teď směřuje ke španělským Kanárským ostrovům. Zůstává na něm okolo 150 lidí. Tenistka Karolína Plíšková na turnaji v Římě postoupila do 3. kola. Proti Rumunce Kristianové odvrátila 3 matchboly a zvítězila ve 3 sadách. Uspěli také Jiří Lehečka a Nikola Bartůňková, končí naopak Vít Kopřiva a světová 11. Karolína Muchová. Ze světových hvězd vypadl ve 2. kole Srb Djokovic. Dnešek nás na Vysočině čeká převážně oblačný, zpočátku i polojasný, k večeru se začne vyjasňovat. Teploty vyšplhají na 18 až 21 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
3: Na dálnici D1 zpomalte mezi 116. a 94. kilometrem ve směru na Prahu. Projíždějí tudy cestáři a provádějí údržbu, vždy uzavírají levý jízdní pruh. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Za starých časů na venkově nebejvali žádní doktoři. Jak to lidé řešili? A jak se léčili? Uslyšíte už za pár minut v našem pořadu Bejvávalo. Tak se na to počkejte, do té doby Petr Spálený, a nebo právě teď Petr Muk.

0: 8:39, ladíte Dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina, rádia vašeho kraje, máme 9. května, svátek slaví Ctibor a také Ctibora přejeme všechno nejlepší a teď už otevíráme pořad Bejvávalo s Miroslavem Markem a dědou Součků. Řeč bude o léčení lidí na vesnicích.
1: Bejvávalo.
2: Pane Součku, já vím, že za těch vašich starých časů nebejvali na venkově snad žádní doktoři, jenže lidem se občas přitížilo. Tak co jste dělali, když byl někdo teď na jaře zesláblej, nebo když ho, co já vím, strašně bolela hlava? Byliny? Na všechno jenom byliny?
3: Jo, byliny. A taky se pouštělo žilou.
2: A, krev. Pane jo, když se řekne pouštění žilou, tak to si já, člověk 21. století, představím temný středověk, nějaký krutý metody a úplně zbídačenýho člověka, který ho tím nejspíš poslali na smrt. Mně to zní jako nějaká mučící technika.
3: Jenže chlapče, pouštění žilou bylo po dlouhý staletí jedním z hlavních nástrojů kurírování skoro čehokoliv vážnějšího. A nemocnejma, a nejen těma, bylo pouštění žilou vítaný a žádaný.
2: Takže lidi to prostě chtěli.
3: Jo, ona to sice byla procedura, která někdy občas ten stav člověka i zhoršila. Jenže ono se po staletí věřilo, že krev se kazí, že může zhoustnout, nebo že jí taky může být v těle zbytečně moc.
2: Jak by jí mohlo být moc?
3: No, tenkrát si lidi mysleli, že třeba i tím, že toho člověk prostě hodně snědl.
2: Jo, a tohle všechno, že způsobuje ty nemoce.
3: Odejď, řešilo se to odebíráním určitýho množství pacientovi krve. Dělávalo se to od starověku až do poloviny předminulého století. A nejčastějc teď v květnu. To, že to člověk prej potřebuje nejvíc.
2: Po zimě, že ta krev nejvíc hustá, ne?
3: Tak, tak. Prapočátek té metody je u římského doktora Galéna. Ten učenec se domníval, že jídlo se v žaludku přeměňuje na tekutinu, takže doputuje do jater, kde se z ní stane krev. Někdy, že ale tělo vytvořilo krve zbytečně moc, což mohlo vést k bolení hlavy, horečkám anebo záchvatům.
2: A co teď s tím? Upustit krev. A jak?
3: No, ze začátku se to dělalo prostě proříznutím žíly, kterou pak, když odteklo dost krve, dotyčný doktor zase zašil. Jenže oni to některý ty doktoři nechtěli dělat. Necítili se na to.
2: No, to se nedivím, proříznout někomu žílu.
3: Viď? Takže týhle metodě věnovali se za opravdu starých časů lazebníci, který byli zruční v práci s břitvou. No, bodeď by ne, když to byli holiči, že jo?
2: Pane bože.
3: Ale pozor, na začátku 19. století, kdy bylo pouštění žilou na vrcholu, vystřídal břitvu, nebo tyhle ty podobně ostrý nástroje, jiný, bezpečnější postup, přikládání pijavic.

0: 8 hodin 47 minut ladíte Dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina, rádia vašeho kraje. Vidět slavnou a záhadnou křišťálovou lebku na vlastní oči. Dnes se vám to může podařit. Krátce před 9 hodinou prozradíme, kde přesně. Zůstaňte určitě s naším vysíláním.
1: Počasí.
0: A teď si také povíme, co nás čeká za počasí s meteoroložkou Jitkou Kučerovou. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Jak to vypadá v tuto chvíli aktuálně na Vysočině s teplotami a počasím?
2: Na obloze oblačnost nějaká je. Je to takové střídavé polojasno až oblačno, řekněme. Teploty jsou teď už samozřejmě vyšší, než byly ráno, kolem 10 stupňů, takové docela vyrovnané. Vítr fouká z různých směrů. Možná, když bychom se trošku zamysleli, tak bychom našli nějaké severovýchodní, východní směry a je tedy slabý.
0: Jak to bude průběžně vypadat potom během dne?
2: Během dne i nadále bude převažovat spíše oblačná obloha. Chvílemi ta oblačnost může být i průsvitnější, to bude taková kombinace, dejme tomu, kupovité a nějaké oblačnosti vyšší, takže ta vyšší, pokud ji nebudou zavazet ty nižší mraky, tak může být i průsvitnější. Obecně by pak ta oblačnost zhruba k večeru měla ubývat. No a v průběhu večera už potom čekáme postupně převažující skoro jasnou oblohu. Teploty ty by dnes měly šplhat mezi 18 až 21 stupňů. Ukázní směry, ale rychlost už zvedat nebude, takže slabý severovýchodní až východní.
0: A když se podíváme na biopředpověď, co to nám říká?
2: Stupeň číslo 1, nejnižší mírná zátěž.
0: Aha. A co slibuje neděle?
2: Noc bude převládat, nebo v noci bude převládat jenom málo oblačnosti, anebo vůbec žádná, takže nějaké skoro jasno, polojasno nebo i jasná obloha. Teploty ty budou klesat asi podobně jako dnes mezi 7 až 4 stupně nejčastěji. V údolích to někde může být i kolem jenom třeba minus trojky, dvojky plus nějaký lokální přízemní mrazík. No a vítr v noci slabý, východní, postupně jihovýchodní. Zítřek v ranních hodinách málo oblačnosti, případně žádná. Přes den pak bude oblačnost přibývat na polojasno a k večeru postupně většinou oblačno, takže zítřek takové hodně pozvolné přibývání oblačnosti od těch ranních až do večerních hodin. Teploty odpoledne 20 až 23 stupňů a pofukovat bude mírný jihovýchodní vítr.
0: Tak i tak nás čeká tedy příjemný víkend a já děkuji za informace. Tolik Jitka Kučerová z Českého hydrometeorologického ústavu. Já vám ještě jednou děkuji, mějte se krásně a naslyšenou příště.
2: Také děkuji, naslyšenou.
1: Každé dopoledne zpovídáme zajímavé hosty.
3: Je to podvod vlastně založený na strachu, kdy vám do e-mailu přijde nějaké sdělení, že vám hacker pronikl do vašeho počítače a dostal se do souboru, kde získal váš intimní materiál a ve mně to má vzbudit to, že to může být, ale i nemusí být, pravda. No a ten třetí, asi nejčastější možná, takzvaný revenge porn, neboli porno pomsta. A to jsou klasické nezvládnuté partnerské vztahy, kdy právě mezi partnerským vztahem si posílám tento materiál a ten bude sdílen v době vlastně rozvodu, rozchodu, aby jsem třeba se pomstil a tak.
1: Pokud vám něco uteklo, nevadí. To nejlepší z hostů Dobrého dopoledne si poslechněte v sobotu po 11. hodině.
4: Označce, rozmysli si, kam půjdeš. Typicky třeba i dopravní nehody někde na dálnici, tam není moc velký prostor pro hrdinství, tam prostě chráním primárně sebe a svoji posádku a pak až jdu pomáhat dalším. To je prostě holý fakt, protože ta dálnice je strašně rychlá a velmi nebezpečná, takže to vyhodnocení té situace taky, ano, já jdu pomáhat, ale adekvátně tak, abych si chránil svůj život.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: 8 hodin 53 minut a s vámi je Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje, a my se teď podíváme na zajímavé akce v našem kraji. O překonání rekordu v dálkové dopravě vody se dnes pokusí hasiči na Žďársku pod názvem Vrátíme svratku do pramene. Hasiči nebo hasičské vozy najdete po celý den na Bystřicku. Trasa vede z Bořiňova a je dlouhá přes 64 kilometrů přes 17 obcí a k prameni svratky. Fandit může přijít každý. Výsledek se vyhlásí pak v 8 večer na Šiklandu. A další tipy teď přidá kolegyně Dáša Kubíková.
1: Krásné ráno. Jedno z největších záhad historie lidstva, křišťálovou lebku, si můžete prohlédnout dnes v Jihlavě. Kromě ní také zlaté nugety, zuby z mamuta srstnatého, kamenné hodiny nebo originální šperky. To vše je součástí výstavy minerálů, šperků a drahokamů v DKO Jihlava ve foaje divadelního sálu od 9 do 5. Zámek Červená řečice zve na odpoledne plné zážitků. Těšit se můžete na přednášku cestovatele Petra Dvořáčka. Atmosféru doplní setkání automoto veteránů. Začíná se o 1:30 odpoledne. Do lesů u Telče dnes láká roštejnský hodokvas. Od 14 hodin začínají hradní slavnosti s tematikou středověku, které pořádá skupina Novus Origo. Připraveno bude historické tržiště, šermířská představení, tanečnice, kejklíři nebo ukázky zbraní. Večer akci zakončí ohňová show. Výtěžek bude věnován nadační fondu Světluška. Do života těch nejmenších živočichů planety vezme návštěvníky Dům přírody Žďárských vrchů v Krátké. Na otázku, jaký je vlastně společenský život hmyzu, podrobně odpoví výstava nazvaná Mezi námi hmyzáky. Vernisáž začíná ve 3 odpoledne a obohatí povídání entomologa Jana Křečka. Na procházku novoměstskou historií po památkách Nového Města na Moravě zve Horácké muzeum a průvodce Adam Dostál. Vychází se v 16 hodin od muzea. A zítra zve město Pacov na tradiční farmářský trh. Vůně a chutě jara během nedělního dopoledne s přáteli, dobrotami a živou hudbou prožijete v areálu skateparku naproti zámku Pacov od 9 hodin. Pohodový víkend vám přeje Dáša Kubíková.
0: A já ještě dodám, že všechny tipy najdete na webu vysočina.rozhlas.cz v tipech na víkend. A pro tuto chvíli se loučí také Lidie Jakubičková. Přeji vám dobrý poslech u dalších pořadů v našem vysílání a naslyšenou příště.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: je 9 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Pětina mladých lidí na Vysočině chodí na vysokou školu. Větrný mlýn v Třebíči se otevírá veřejnosti. Český turista v saském Švýcarsku skolaboval a zemřel. Bude oblačno, občas polojasno, teploty do 21 stupňů. Připravené jsou zprávy, dobrý poslech přeje Karol Pěška. Více než pětina obyvatel Vysočiny mezi 20 a 29 lety studuje vysokou školu. Jde o pátý nejvyšší podíl v republice. Téměř 60% vysokoškolských studentů z regionu tvoří ženy. Údaje Českého statistického úřadu dále ukazují, že naprostá většina lidí dochází do veřejných škol.
3: Studenti z Vysočiny nejčastěji míří na zdravotnické, vzdělávací a technické obory. Naopak nejmenší zastoupení mají v přírodních vědách, matematice a statistice. Loni absolvovalo vysokou školu přes 3070 studentů z Vysočiny. Oproti roku 2015 jde zhruba o čtvrtinový pokles. Mírně se naopak zvýšil počet studujících, kteří se v loňském roce poprvé na vysokou školu zapsali. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
2: Jedna památka z Vysočiny se zapojuje do programu druhého ročníku Dne otevřených mlýnů. Dnes od 10 do 17 hodin můžete navštívit větrný mlýn v Třebíči. Nachystané jsou komentované prohlídky, ty navíc doplní ukázka točení lopatkami mlýna. Pilová sezóna letos začala na konci února, to je podle meteorologů o 2 týdny později než loni, zhoršuje ji ale větší sucho. Pilovou alergií v Česku podle odhadu alergologů trpí čtvrtina obyvatel.
4: Musím být zaléčená, protože jinak bych se ani nevyspala.
5: Popisuje Magdalena, která už od dětství trpí alergií na břízu. Onemocnění ale může začít i kdykoliv v dospělosti, říká alergolog Tomáš Balner.
6: Máme i lidi, co jsou 40 let plus, 50 plus, kteří mají nové projevy pilové alergie.
5: Můžou za to podle něj třeba prodělané infekce, které naruší sliznice. Alergiků přibývá a také se objevují nové alergeny. Pokračuje Lenka Hajková z Českého hydrometeorologického ústavu.
7: Je ambroze, ta se k nám šíří hlavně ze Slovenska a z Maďarska.
5: I když letos pilová sezóna začala později, stále je to dřív než v minulosti. Důvodem jsou teplejší zimy. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
2: V německém saském Švýcarsku zemřel 55-letý český turista. Uvedl to web deníku Sächsische Zeitung. Muž skolaboval při výletu k Labským pískovcům, na který vyrazil s manželkou navzdory deštivému počasí. Záchranářům se ho nepodařilo oživit. Horská služba o chvíli později zasahovala znovu. V oblasti Affensteine se 57-letá turistka z Berlína zranila při sestupu na feratě. Převezli ji do nemocnice.
1: Sport.
2: Hokejový brankář Jakub Dobeš se stal druhou hvězdou utkání play-off NHL mezi Buffalem a Montrealem. Pomohl 29 zákroky k vítězství hostů 5-1 a semifinále východní konference je vyrovnané 1-1 na zápasy. Další brankář Lukáš Dostál odchytal za Anaheim jen první třetinu, po které jeho tým prohrával s Vegas 0-3. Nakonec Ducks utkání ztratili 2-6 a v sérii prohrávají 1-2.
1: Počasí.
2: V Přibyslavi je teď 8 stupňů, v Telči anebo Počátkách 10. Dnes bude na Vysočině převážně oblačno, chvílemi polojasno. Večer se obloha začne zcela vyjasňovat. Teploty dosáhnou 18 až 21 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Ve Světle nad Sázavou bude do 11. května uzavřená ulice Josefodolská. Důvodem jsou stavební práce. Objížďka je vyznačená, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Mezi nebem a zemí.
8: Pohnutou historii má dominanta starých buků na Trutnovsku, tamní kostel svaté Anny. Natáčel tam Karel Sladký. Sudkovská kaple svatého Prokopa stojí přímo u cesty procházející obcí. Jak se nedávno ukázalo, skrývala v podkroví pozoruhodný poklad v podobě několika krásně dochovaných obrazů. Podrobnosti už za chvíli. Vyrazíme do Držovic na Prostějovsku, kde najdeme hned dvě sakrální stavby zasvěcené svatému Floriánovi. A čeká nás i pravidelné zamyšlení. Dnes je od římskokatolického kněze Jana Hanáka. U mikrofonu je Daniela Pavlíčková a přeji příjemné sobotní dopoledne.

0: Michala Tučného jsme vám hráli v začátku této hodiny tady v magazínu Mezi nebem a zemí. Pohnutou historii má kostel svaté Anny ve Starých Bukách na Trutnovsku. Nechybělo málo a nemusel být. Do jeho obnovy a záchrany se pustily přímo Staré Buky a pomohly i česko-německé fondy, protože jde o oblast bývalých Sudet. Redaktor Karel Sladký na místě natáčel.
1: Díky obnově památkového fondu Královéhradeckého kraje se daří vracet do původních stavů i nejrůznější duchovní památky. Zajímavá místa. A jedno vám teď chceme představit s Janem Balcarem, se kterým jsme u Starých Buků. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Starým Bukům vevodí kostel svaté Anny. Já myslím, že u něj se zastavují mnozí, kteří jdou kolem.
2: Přesně, je to tak. Kdo putuje od Pilníkova přes Mostek a vyjíždí do Starých Buků, tak má po nějakých 1-2 kilometrech možnost narazit na dominantu nad údolím.
1: Ten kostel má gotické jádro, ale ono bylo později přestavované.
2: No, přesně tak. Počátkem 18. století byl doplněn o pozdně barokní věž, tudíž už tady se střetávají dva slohy a vedle té věže je i zákristie. Tato zákristie měla novogotickou oratoř na severní straně. V těsné blízkosti věže kostela stojí i jednopodložní domek, který pochází zřejmě z první čtvrtiny 20. století.
1: Nebyla to původně márnice?
2: No, je to pravda. A proto se později stala tato márnice i bydlením pro hrobníka. Staré Buky postihlo stejně jako celé Sudety vysídlení a tudíž tento kostel svaté Anny, který v té době předválečné měl velký význam pro zdejší komunitu, se postupně stal opuštěným a v roce 2006 byl kostel převeden darovací smlouvou do vlastnictví obce Staré Buky. Nastartovala se nová etapa i v jeho životě.
1: Ten důvod je zřejmý, jeho rekonstrukce, úpravy, takže proto se kostel, předpokládám, ujali právě Staré Buky.
2: Místní komunita si vzala kostel jako důležitý bod a proto postupně po menších částkách docházelo k velké rekonstrukci.
1: Tam byl proveden i stavebně historický průzkum.
2: Důležitý průzkum a statik navrhl zásadní opravy, například krov střechy, včetně bednění, vyměnila se krytina na nejkritičtějších místech na střeše, podvěží anebo střecha oratoře. Zároveň byl zahájen standardní stavebně historický průzkum a proto vznikla i studie na celou tuto akci.
1: Tento kostel se těší obrovské podpoře nejenom ze strany Česka, ale dá se říci, že je to mezinárodní záležitost.
2: Máte úplnou pravdu, díky tomu, že jsme v Sudetech a po roce 1989 Staré Buky navázaly spolupráci s bývalými občany německého původu, tak se do obnovy zapojil i Česko-německý fond budoucnosti, což má velký význam i pro místní komunitu, protože takovýhle kostel je obrovským dědictvím.
1: Jaké je tedy to současné využití kostela ve Starých Bukách?
2: V současné době slouží k společenskému setkávání, například na koncerty, výstavy, eventuálně svatby anebo pohřby. Zajímavé je, že i tam v minulosti byly zvony. Všechny zvony bohužel ovlivnily druhé světové války. Původní zvony pocházely a bylo jich celkem 5 z roku 1490, roku 1500, 1723, 1795 a 1796, ale v současné době se podařilo vrátit pouze 2 a jeden je z roku 1495 a roku 1507, což znamená, že asi nejsou původní.
1: To je kostel svaté Anny ve Starých Bukách, který jsme navštívili s Janem Balcarem. Děkujeme za tuto zajímavou zastávku, za toto zajímavé církevní zastavení a samozřejmě, kdo bude mít cestu, tak ať si vzpomene na tyto zajímavosti, které jsme vám nabídli. Jane, díky a hezký den.
2: Těším se na setkání.

V magazínu Mezi nebem a zemí pro vás teď máme aktuality z duchovního světa. Brněnské biskupství připravilo zážitkovou hru Nepřemožení, která hráče vtáhne do dramatických událostí 50. let minulého století. Propojuje fyzický prostor s virtuálním světem a je inspirovaná příběhem popravených kněží Jana Buly a Václava Drboli. Zájemci se ji mohou zahrát zdarma. Hráči se ocitnou uprostřed napínavého dění. V roli posla mají doručit varování a ochránit tak nevinné před komunistickými represemi. Plní přitom úkoly a luští šifry. Hra dává na výběr ze dvou oblastí. První z nich jsou Jaroměřice nad Rokytnou, kde budou v kostele svaté Markéty po slavnosti blahořečení umístěny relikviáře. Druhou lokalitou je okolí brněnské katedrály. Na obou místech hráče čeká přibližně 90-minutová trasa o délce kolem 2 kilometrů. Potřebují pouze mobilní telefon s připojením k internetu a GPS, ale součástí hry jsou i fyzické rekvizity v terénu. Bavorský zemský kriminální úřad vrátil do Česka několik soch svatých a andělů, které zloději ukradli mimo jiné z českých kostelů. V Německu se tyto umělecké předměty dostaly do internetových aukcí. Vrácených sakrálních památek je podle bavorské policie 6. Nejstaršími předměty je dvojice andělů z Radošovic z 15. století, které zloději ukradli z tamního kostela v roce 1993. Najít se je podařilo před 2 lety, když je identifikoval české úřady. Zpět v Česku jsou také dřevěná socha svatého Linharta z 16. století z dřevčického kostela svatého Bartoloměje, dřevěná socha svatého Václava asi z roku 1740 z kostela svatého Petra v Brandýse nad Labem, anděl z 19. století z kostela v Klášterci a pískovcová socha svatého Václava z roku 1881, kterou zloději v roce 2009 ukradli na Žižkově náměstí v Novém městě nad Metují. Také tuto dobu dobrou zprávu jste od nás dnes slyšeli tady v magazínu Mezi nebem a zemí. A dál přejeme pěkný poslech Českého rozhlasu.

0: Také Lucie Bílá nám teď zpívala v magazínu Mezi nebem a zemí na vlnách Českého rozhlasu. Dobré dopoledne přejeme. Barokní kostel svatého Václava ve východočeském Žamberku otevřeli veřejnosti při dubnovém mezinárodním dnu památek. Návštěvníci si mohli nejen prohlédnout interiér kostela, ale vystoupat i do věže a pokochat se pohledem na blízké Orlické hory. Kolegyně Víta Balcarová si nenechala tuto příležitost ujít a do kostela svatého Václava vstoupila s průvodkyní Vladimírou Šulcovou.
1: Je to stavba chrudimského stavitele Donáta Morácího. Je to jeho největší vůbec stavba, kterou zrealizoval. Byl postaven v letech 1729 až 1738.
2: Půjdeme se tady podívat dovnitř.
1: Říká se, že výška kostela je asi 22 metrů. Ten kostel je na půdorysu kříže. Ta delší strana měří 44 metry a boční 22 metrů. A je orientován východ-západ, tak jak to u kostelu bývalo v té době baroka.
2: Přicházíme k překrásnému oltáři, zlacenému.
1: Oltářní obraz je prací italského malíře Francesca Trevisaniho. Zobrazuje zavraždění svatého Václava. V popředí vidíme i sochy svatých z doby baroka a ty jsou velice vzácné, byly vystaveny na velké výstavě v Praze v roce 1938, která se věnovala baroknímu umění.
2: Co znamenají nápisy tady v chrámu?
1: Pokud pohledneme nahoru, tam čteme nedej zahynouti námni budoucím svatý Václave a dole potom na stole je svatý Václave oroduj za nás, dedikace patronu české země.
2: Co postraní oltáře?
1: Vpravo vidíme obraz, který je připisován Petru Brandlovi. Je to svatý Antonín Paduánský, ale tady je vystavena pouze kopie, originál je v Národní galerii v Praze. Naproti bočnímu vchodu potom vidíme krásný vyřezávaný oltář svaté Terezie. Ten je prací žamberského řezbáře z rodiny Rousu. Oltář svaté Terezie byl zhotoven na zakázku od Charlesa Parishe v dílně Rousově a je z počátku 20. století.
2: S kostelnicí Michaelou Foglovou jsme vystoupali ke zvonům. Stojíme pod třema.
3: Ano, ty zvony jsou nové. Jeden máme z roku 2001, Václava tady přímo. Jeho kmotrem je prezident Václav Havel. Máme tady i zvony samozřejmě, které jsou darované od občanů. Tady máme zvon Margaret Mary, ten daroval pan Páriš a vlastně je to k poctě jeho ženy a sestry.
2: Já si poprosím, jestli byste mě na toho Václava trošku uhodila. A na něm je napsáno Pravda páně vítězí. Když se paní Michaelo podíváme z věže na krásné Orlické hory, které jsou tady už jenom malý kousek.
3: Je to boží pohled, ano.

0: Teď se v našem magazínu Mezi nebem a zemí vydáme na Prostějovsko, konkrétně do Držovic, kde najdete hned dvě sakrální stavby zasvěcené svatému Florianovi. Kolegyně Petru Ševců po nich provedla místostarostka Držovic Jana Kreplová.
1: My jsme právě vešli do kaple svatého Floriána, jak je uváděna v jednotě pro výstavbu kaple, ale správně bychom měli definovat, že je to filiální kostel svatého Floriána, protože tahle stavba nemá parametry ani kaple, ani kostela.
2: Svatý Florián je tady v Držovicích asi oblíbený, protože my ještě vyrazíme k té kapličce, která se tyčí nad Držovicemi a která je také svatému Floriánovi zasvěcena.
1: Máte pravdu, zde v Držovicích máme dvě sakrální stavby, které jsou zasvěceny svatému Floriánu, a určitě z toho důvodu, že zde v obci byly velmi časté požáry.
2: Svatý Florián je patron hasičů. Když bychom si měli říci tady k tomu sakrálnímu prostoru přímo v obci, tak ten je v dnešní době využíván?
1: Ano, tenhle kostel je využíván k bohoslužebným účelům. Jednou za týden je zde sloužena mše svatá a samozřejmě pokud umře nějaký občan z Držovic, může zde mít rozloučení. Samozřejmě zde v kapli můžou být i svatby.
2: No a jednou ročně odtud vychází procesí, které směřuje právě stejně jako my k té horní kapličce svatého Floriána.
1: Každým rokem zde je sloužena mše svatá k poctě svatému Floriánovi a v odpoledních hodinách se zde věřící setkávají a s místními hasiči a s knězem v čele s eucharistií vstupujeme po staré cestě k horní kapličce svatého Floriána, kde se pomodlíme krátce a je nám požehnáno.
2: Tak a právě tam se vydáme i my.

0: Jak daleko je to od spodní kaple kostela svatého Floriána k té horní, od které je krásný výhled?
1: Já si myslím, že tak cca 1 kilometr. Každoročně přicházím do této kapličky, abych ometla pavučiny a nachystala na vstup kněze s eucharistií.
0: My máme to štěstí, že zrovna sebou máte smetáček a jdete ty pavučiny ometat, takže i my prostřednictvím Českého rozhlasu Olomouc můžeme dovnitř nahlédnout. Vidíme, že tady vlastně nezůstala žádná původní výzdoba. Pojďme si říct si tedy něco o této kapličce, kdy ona byla nad Držovicemi vystavěna a co vlastně o ní víme.
1: O této kapličce máme velmi málo informací. Byla postavena roku 1708 nebo 1709 a v obecní kronice se uvádí, že ji prý postavil mlýnář z Držovic. Když se rozhlédneme, tak ta kaplička je na šestibokém podstavci.
0: Ona je postavená v takovém rustikálním baroku. Je to trošku netypická barokní stavba.
1: Ano, je jedna z mála staveb zde na Prostějovském okrese.
0: Tohoto typu, takže pokud se chcete podívat na trošku netradiční baroko, zajděte si na Držovice, protože my když z té kapličky uděláme pár kroků ven, tak vidíme, že je tady strom, lavička a krásný výhled. Kam všude dohlédneme?
1: My dohlédneme na celý Prostějov, Smržice a samozřejmě Záhoří, které je v pozadí Prostějova.
0: Jaké to pro vás je pečovat o takovouto krásnou kapličku? My vidíme, že v roce 1867 byla kaple opravena.
1: Je to pro mě srdeční záležitost. Historii mám ráda a samozřejmě navštěvuju místní archiv, kde zkoumám všechna historická data.
0: Říká místostarostka Držovic a ta, která se o kapli stará, Jana Kreplová.

0: Posloucháte Český rozhlas a magazín Mezi nebem a zemí. Kaple svatého Prokopa v Sudkově na Šumpersku překvapila v minulých dnech nálezem, který se podařil v jejím podkroví. Při úkladu tam byl nalezen soubor obrazů křížové cesty. Podle pamětníků sice kdysi obrazy visely přímo v kapli, proč byly sňaty, ale ani to, kdo je namaloval, nikdo netuší. Miroslav Kobza natáčel se starostkou obce Milenou Sobotkovou.
1: V naší kapli svatého Prokopa na půdě jsme nalezli 14 obrazů kompletní křížové cesty a byli jsme úplně nadšení, v jak je to vynikajícím stavu. Je to malovaný na plátně, takže bychom vlastně tím chtěli pozvat v rámci mikroregionu Zábřiska právě na prohlídku této kaple, kde chceme tyto obrazy vystavovat.
2: Vy jste říkala, že jste vlastně pátrali po původu, jak se vlastně na tu půdu té kaple dostali a ani pamětníci netuší?
1: To je úplně nový objev, tak týden 14 dní, takže zatím, koho jsme se ptali, tak netuší. Pamatují si, že tam tyto obrazy visely, ale nikdo ani si nemůže vzpomenout, kdy už se oddělali nebo neoddělali. Takže teď to tak zjišťujeme.
2: Já když se tady dívám, máme tady fotografii, nevidím to teda v reálu, jste říkal, že je to vlastně malované na plátně, je to dílo, připadá mi to známé, jako by to byla nějaká kopie nějakého slavného obrazu, což se běžně dělávalo v minulosti, ale vy jste říkal, že problém je, že vlastně není to dílo ani signované, takže vy netušíte, kdo to dělal, kdo to maloval.
1: Netušíme, snažili jsme se opravdu to prohlídnout tak, ale vůbec netušíme teda, kdo to kreslil, ale třeba tím, jak to bude vystavený, tak třeba se dozvíme víc.
2: Co s ním bude dál? Budete ho někde vystavovat nebo bude jenom vystaveno tady pro ty účely toho dne mikroregionu?
1: No, my bychom samozřejmě byli velice rádi, kdyby viseli v naší kapli. Takže se chceme spojit s naším panem farářem a pobavit se o tom.
2: V současné době jsou tedy obrazy kde? Máte je někde uložené?
1: Teď je máme u jednoho radního, který čistí rámy, snaží se to dát právě do pořádku, aby jsme to mohli vystavit.
3: Už nejsem

0: Blíží se 10. hodina a s ní i závěr magazínu Mezi nebem a zemí a také duchovní zamyšlení. Dnes je od římskokatolického kněze Jana Hanáka. Krásný den s Českým rozhlasem přeje Daniela Pavlíčková.
1: Je hladový jak vlk, svobodný jak pták, chytrý či vychytralý jak liška. Ke zvířatům i rostlinám se lidé přirovnávají snad už od té doby, kdy začali přemýšlet, tedy kdy vůbec můžeme mluvit o lidech. O těch zvířatech či rostlinách to nic moc neříká, ale o nás lidech samozřejmě docela dost. I o naší představě, že jsme středem světa, ať už jsou jeho hranice za polem či lesem, nebo kdesi na nedostižném konci neustále se rozpínajícího vesmíru. Ano, jsme dost sebestřední a ano, bojujeme s tím denně, v tom lepším případě. Zatímco přirovnání člověka k vlku či ptáku může být i docela prestižní, vzpomínám na dětství a letní indiánské tábory, tak v poslední době se nejvyšších patrech naší politiky objevují slova naopak velmi dehonestující. Již mnohokrát zmíněný parazit je jen jedním z nich. Snad ještě víc než použitá slova zaráží lehkost, s jakou jsou vyslovena. Jakoby na tom nebylo nic zvláštního, jakoby bylo zcela normální názorové oponenty urážet, co nejvíc to jde. Kdysi na těch indiánských táborech jsme takovým říkali třeba skunk, lépe snad smrdutý skunk. Ale zpravidla to nebyl nikdo konkrétní, jen jakýsi podlý nepřítel v táborovém příběhu. Slovo parazit nejenže nezní příliš libě, ale na rozdíl od skunka rozeznívá vzpomínky nikoliv na dětská léta v přírodě, ale na slovník těch nejhorších diktatur minulého století. V nichž nešlo o boj dobra se zlem, ale vždy jen o sobecké zlo, které se snažilo uchvátit moc nad myšlením lidí, právě takovými zjednodušenými odsudečnými slovy vůči těm jiným. A nutno podotknout, dařilo se to až příliš snadno. Nedávno jsem na zahradě z jabloní strhával jmelí, protože na těch stromech parazituje a odčerpává vodu a minerály. Nemám nic osobního proti jmelí, ale o jabloň a její plody mi jde přece jen víc. Není to zlá vůle jmelí. Jmelí žádnou vůli nemá. Je to jen jeho strategie přežití. Pokud ale řeknu o člověku, že je parazit, je to něco docela jiného. My lidé jsme bytosti etické a spolupracující. To je zase naše strategie přežití. Člověk, který na společnosti parazituje a v důsledku ji ničí, je sobec. Což nakonec neprospěje ani jemu. Jen o tom v té chvíli ještě neví. Označit za parazity lidi, kterým jde ku příkladu o ochranu životního prostředí a jsou schopni do toho dát spoustu své energie a volného času, v sobě navíc obsahuje jistý logický rozpor. Ano, mohu je obvinit třeba z umanutosti, ale jen těžko ze sobectví. Zvlášť, pokud mě samotnému jde víc o osobní prestiž, než o službu v příslušném rezortu veřejné správy. Pokud hlavním motivem mého počínání je ctižádost. Ruku na srdce. Když už se ve veřejném prostoru objevilo takové děsné slovo, kdo je tady parazit?

0: Je 10 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Specialisté budou v Jihlavě zjišťovat, co způsobuje noční hluk v průmyslové zóně Bedřichov. Na Veselém kopci je poprvé k vidění obnovená roubená stodola. Čeští hokejisté na švédských hrách svedou souboj s týmem Finska. Bude oblačno, občas polojasno, teploty do 21 stupňů. Připravené jsou zprávy. Dobrý poslech přeje Karel Pěška. Jihlava chce měřit hluk v průmyslové zóně v místní části Bedřichov. Lidé, kteří v jejím okolí žijí, si dlouhodobě stěžují na zvýšenou hlučnost, hlavně v nočních hodinách. Město teď proto vybralo specializovanou firmu, která bude situaci několik měsíců sledovat, přiblížil radní z ODS David Beke.
2: Přestože město disponuje i nějakým měřiči hluku, tak jsme se rozhodli, že pro nějakou identifikaci toho zdroje bude nejlepší zařídit takzvané kontinuální měření, to znamená měření po delší dobu, a pokusíme se rozklíčovat, odkud ten zvuk, který lidi obtěžuje, pochází.
0: V souboru lidových staveb Vysočina na Veselém kopci Uhlinska otevřeli obnovenou roubenou stodolu. Je stará 170 let a pochází ze 30 kilometrů vzdáleného boru. Její přesun do skanzenu a následné opravy trvaly několik let.
3: Nejzajímavější předmět je v levé přístodulce umístěný dřevěný čistící mlýnek, který pochází přímo z boru u skuče z této stodoly. Společně se stodolou se sem k nám na Veselý kopec přistěhoval.
4: Kurátor zemědělské sbírky Pavel Bulena ukazuje jeden ze strojů, který kdysi sedlákům usnadňoval práci. Přestěhovat a znovu složit stodolu zabralo 5 let, dodává ředitelka Muzea v přírodě Vysočina Magda Křivanová.
5: Jsme trám po trámu vlastně zhodnotili, jestli je použitelný, nebo jestli je natolik narušený, že se bude muset nastavit, naplátovat a nebo udělat kopie.
4: Stodola je také poslední dílek do původní koncepce muzea a roubená vesnička je tak po půl století kompletní. Z Veselého kopce Josef Kopecký, Český rozhlas.
0: Policisté dnes posilují hlídky v pražských Vršovicích kvůli fotbalovému derby. Utkají se spolu Slávie a Sparta a pokud slávisté zvítězí, zaručí si ligový titul. Zápas začne v 19 hodin. Pochod fanoušků Sparty na něj doprovodí policisté. Fanoušci ke stadionu hromadně vyrazí v 16 hodin a 30 minut od stanice metra Želivského. Severokorejský vůdce Kim Jong-un označil vztahy s Ruskem za největší prioritu. Uvedl to v poselství ruskému prezidentovi Vladimíru Putinovi ke dní vítězství, kterým si Moskva připomíná konec druhé světové války. Podle státní agentury KCNA Kim Jong-un také potvrdil závazek své země dodržovat dohodu o vzájemné obraně s Ruskem z roku 2024. Severní Korea vyslala do války na Ukrajině 14 000 vojáků, aby bojovali po boku ruských sil.
1: Sport.
0: Čeští hokejisté dnes na švédských hrách nastoupí proti Finsku. Zápas začne ve 12 hodin a pro některé reprezentanty to bude jedna z prvních konfrontací s hráči z NHL. Finsko má na soupisce i dlouhodobou stálici nejlepší ligy světa Alexandra Barkova, který se vrací na led po ročním zranění kolene. Rád by si proti němu zahrál útočník Matyáš Melovský.
6: Hrozně se na to těším, upřímně. Doufám, že Barkov bude hrát a že třeba proti němu budu na buli, nebo aspoň jedno střídání proti němu budu hrát. Jsem zvědavý, jestli uvidím, že jsem jako kilometry pozadu oproti třeba němu.
1: Počasí.
0: V Humpolci nebo Hubenově je teď 11 stupňů, ve Velkém Meziříčí 13. Dnes bude na Vysočině převážně oblačno, chvílemi polojasno. Večer se obloha začne zcela vyjasňovat. Teploty dosáhnou 18 až 21 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Ve nad Sázavou v Revoluční ulici havarovala 2 osobní auta. Probíhá odklízení nehody. Jeden jízdní pruh je tam neprůjezdný. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hobby magazín.
7: Vítejte vážení přátelé, vítejte vážení zahrádkáři a kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. A dnes vám poradíme, jak to udělat, aby plot anebo zítka zapadla vzhledově do vaší zahrady. Navštívíme rybáře na pstruhových vodách a zaměříme se na úsporu tepla v domě. I dnes pro vás máme odpovědi na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme na to, co je dobré vědět o zahrádce. Příští týden, tedy po třech zmrzlých. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: magazín. Nepěkný plot, loubí nebo pergolu si můžete nechat popnout rostlinami s něžnými květy. I do vás je můžete nařezat a některé z nich krásně voní. Naše hobby redaktorka Jolana Nováková nás určitě bude ještě chvilku napínat, ale nakonec prozradí, o kterých rostlinách je řeč.
1: Dostali se k nám ze Sicílie někdy v 18. století. První zahradní odrůdy začaly vznikat o století později a dnes se pěstuje velké množství hybridů, lišících se nejen barvou květů, ale i jejich velikostí, přičemž novější odrůdy mívají květy zvlněné, pruhované nebo dvoubarevné. Možná vás překvapí, že mluvit budeme o hrachorech. Které to mohou být? To už se ptám Ivana Dvořáka z časopisu Zahrádkář.
2: Jednoleté, jak se jim říká, hrachor setý, ty nádherně voní, mají úžasné barvy květů, perfektně se pnou a dokáží zakrýt velkou plochu. A potom třeba hrachor vytrvalý, úzkolistý latifolius, a ten zase je v jednom místě i více let a taky velmi dobře zdobí a velmi dobře přikrývá ten plot. Prostě hrachory jsou pro mě jednička.
1: Můžu je vysít i teď?
2: Pokud jde o ty jednoleté, tak ano, vlastně ty vytrvalé v tuhle tu dobu seženete buď jako sazenici, anebo si někde okoukáte, kde kvetou a budou dozrávat, a seberete si semena a vysejete je na místo určení přímo po ten plot až na podzim.
1: My máme plot odhadem vysoký asi jako já. Ne, tak 1,50 m typuju, ten drátěný. Jak vysoko vyroste ten hrachor?
2: Tam a zpátky by se dalo říct, on dokáže vyšplhat do těch 3 metrů, takže naprosto v pohodě ten plot popne a ještě pokud roste bujně a je dostatečně vlhko, tak vám převisne i z druhé strany toho plotu.
1: Dá se stříhat i do vázy?
2: No určitě, hrachory, ty voné, ty seté, vlastně to je prvorepubliková květina, která se dávala do váz, pěstovala se ve skleníkách, rychlila se.
1: Kdy ten hrachor pokvete?
2: Tenhle ten jednoletý, pokud ho zasejete teď koncem května, za týden se objeví nad zemí, za další 3 týdny už bude narostlý, takže se začnou objevovat květenství na jednotlivých nodech a z toho výsevu v tuhle tu dobu pokvete, si myslím, 2. týden v červenci.
1: Vy už jste to, myslím, zmínil, ale pro zopakování. Jeden z nich je trvalka, jeden je letnička.
2: Letnička je ten, o kterém říkám, že je setý a voní. Ten druhý hrachor latifolius je trvalka. Ta trvalka zůstává na jednom místě 5, 10, 15, 20 let a začíná se rozrůstat, takže se dá dělit. Ten setý už podle jména se jenom vysévá na jaře. Musíte z něj pozbírat semena a nikdy nesmí přijít na to samé místo. Alespoň 4 roky by měl mít odstup, protože když ho vysejete hrachor po hrachoru, tak neporoste, naroste vám tak možná do třetiny. Z těch semínek vyroste každý 10. třeba.
1: Všechny druhy hrachorů vyžadují slunné a teplé stanoviště. Půda by měla být středně těžká, výživná a vápnitá. Ať se hrachorům u vás daří.
0: Reportáž, máte-li tu možnost, najdete na webu našeho pořadu a to je rozhlas.cz/hobby. Máme pro vás pěknou písničku a potom se pustíme do odpovědí na vaše telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Máme tady první dotaz.
1: Tady je posluchačka ze Severní Moravy. A měla bych prosbu. Dotaz se týká pokojového olivovníku. Jak u něho pečovat? Je krásný, už je tak asi 30 cm v průměru, ale začínám teď zhazovat listy. A není to napadené žádnýma breberkama nic. Je prostě v pořádku. Tak co mám dělat?
0: Tak s tím nám poradí plzeňský zahradník Přemysl Písař.
2: Paní posluchačko, je to úplně jednoduché. Žádná rostlina jako pokojový olivovník neexistuje. Není pokojový olivovník. Stejně tak, jako olivovník není rostlina, která v České republice bez problémů přezimuje venku. Což celá řada firem, která se specializuje na prodej olivovníku, tvrdí. A vlastně k nám, když potom jak lidi chodí a ptají se na ten olivovníček, tak jsou smutní, co udělali špatně, že jim to přes zimu zmrzlo, nebo že jim prostě opadaly listy, že to bylo špatně. Takže bohužel mnoho lidí se stává obětmi bludů, které tady někdo šíří. A realita je taková, že olivovník je rostlina, která venkovní je, ale je venkovní třeba kolem Středozemního moře, kde ta zima v podstatě nefunguje. Olivovník je celoročně venku, počítá se, že na něj svítí sluníčko s velkou intenzitou, že jsou vysoké teploty a suchá léta v těch místech, kde olivovníky rostou. A pokud u nás olivovník chcete s úspěchem pěstovat, tak je tam několik velkých problémů. Za prvé, nesmíte ho nechat venku, protože zmrzne. Není to rostlina, která by k nám patřila. Kdyby k nám patřila, tak kromě jabloňových, tak máme ještě olivovníkové háje, ale ty my nemáme. Za druhé, když rostlinu, která potřebuje hodně sluníčka, prostě dáte do obýváku nebo někam a dáte třeba tu rostlinu i vedle okna, tak v zimě metr od okna ta rostlina dostane asi 5% slunečního záření, který by dostala, kdyby byla ve své domovině. Ona nedostane nic. Ta rostlina to reaguje tak, že začíná schazovat listy, začíná osychat a vlastně chátrá, umírá. Většinou to do toho jara nezvládne a když, tak potom nevypadá pěkně. Takže olivovník, pokud u nás chceme pěstovat, tak ideálně v nádobě, ideálně třeba potom nádobu mít nějakou platformu s kolečkama, abyste tu rostlinu mohli třeba potom zatáhnout někam dovnitř. A dobře olivovníku bude v nějaké méně topené zimní zahradě na tu zimu, když bude mít někde třeba mezi 7 a 10 stupni občasnou zálivku a bude mít opravdu hodně sluníčka, protože to bude třeba prosklená zimní zahrada, tak bude olivovník úplně jak v pohodě. A nebo další možnost, u nás je olivovník občas dá pěstovat venku a třeba taková zajímavost, kdybyste chtěli vidět olivovník, který pěstovaný venku, tak třeba v zoologické zahradě v Plasích, tak mají olivovník vysazený venku a kolem toho olivovníku na zimu staví skleník z polikarbonátu. A funguje to tak, že jakmile prostě se objeví teploty někdy kolem nuly, tak kolem něj postaví provizorní konstrukci z polikarbonátu, dovnitř zavedou elektriku, dají tam prostě přímotop a jak teplota klesne pod minus třeba 3, tak se olivovníku zatopí. A ten olivovník krásně funguje, prostě je mu tam hezky a je mu tam hezky už třeba asi 10 let. Takže takovýmto způsobem se to dá dělat, ale samo od sebe to fungovat nebude a olivovník rozhodně není pokojová rostlina.
0: A máme tady ještě jeden dotaz.
3: Mám smrk sivý, tedy koniku, a začal mi ze zhora, už je asi metra půl vysoký, začal mi žloutnout a schnout. Zaléval jsem to, co mě poradili, zaléval jsem to hořkou solí, ale pokračuje to.
0: Ptali jsme se na to pardubického zahradníka Františka Hlubockého.
4: Konický smrček bývá velice často pěstován na zahradě, to zakrslý druh smrku, který je takový nízonký, hustý. A že začíná od hora žloutnout, stává se to. A stává se to zejména v suchých létech, tedy v teplejších nížinách, kde zase se právě vlivem suchého vzduchu přemnožují většinou jeden z druhů svilušek, které jsou velice malé, je to malinkatý tvoreček, který staje na těch právě mladých špičkách na koncích těch letorostů. Takže tam je jediná odpomoc, jakmile se nám přestane zdát, protože ona je pouhým okem dost špatně vidět, jakmile se nám přestane zdát barva těch jehlic na vrcholku, okamžitě zasáhnout chemicky a koupit přípravky, které se běžně používají v zelenině na likvidaci svilušek nebo roztočů, to by v každé odborné prodejně měli vědět.
0: No tak to slyšíte, co se u nás každý týden dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Dravce. Mezi ty patří mimo jiné sumci, okouni, candáti, štiky a také pstruzy. A zajímavé na tom je, že za pstruhovými vodami se nechodí jen do nejčistších koutů přírody. Pstruha je možné chytit i ve městě. Zjišťovala to pro nás naše hobby redaktorka Irena Šarounová.
1: U mostu na Malé Jehlávce na okraji Jihlavy stojím s rybářem Lubošem Pavlíčkem. My se známe, budeme si tykat. Ty jsi členem Moravského rybářského svazu, ale si Střeště, to tam v Třešti nemáte pstruhovou vodu?
2: Pstruhových vod je obecně velice málo. Jednak je to velice náročný na údržbu, to zarybnění a starání se o ty toky, které mají leckdy třeba 20 kilometrů, tak to je velice náročný.
1: Ty jsi muškař, proto mluvíme o pstruhové vodě a muškařit se může od poloviny dubna.
2: Od 16. dubna. Nejsem jenom muškař, jsem i takzvaný vláčkař. Dneska vláčím, protože je to tady neskutečně zarostlý. Velice těžko se tady chytá.
1: Jaký je tedy rozdíl mezi muškařením a vláčením?
2: Třpytka se hází do vody jakoby švihem a vlastní váhou. A muškaření, ta muška je opravdu jak muška, ta má gram. Dostáváš to tam pomocí muškařský šňůry. Se vlastně rozkmitá, vytvoří se takovou jako smyčka ve vzduchu, osmyčka a vystřelí se to do vody.
1: Jsi krásně připravený rybářsky, máš ty vysoké kalhoty.
2: Broďáky, tohle jsou neoprény a ty používám prakticky tak do poloviny května.
1: Pak takže už jdeš do vody.
2: Ne, vždycky jdu do vody, ale teďka jsou to neoprény, protože ta voda má, dejme tomu, já nevím, 4, 5, 6 stupňů.
1: Samozřejmě krásná vestička se spoustou kapsiček, vidím tady peán a na druhé straně to je jehelníček a na to máš právě
2: ne,
1: ty mušky.
2: Ovčí rovno.
1: Tak mně to jako přijde jako jehelníček.
2: A do toho se zapichují mušky a oni tam krásně uschnou.
1: Jak se tak dívám na tu vodu, tak moc vody není.
2: Je tady strašně málo vody. 5-6 cm vody.
1: A co ty ryby?
2: Tady jsou tuně.
1: Přeskáče ten pstruh.
2: No jasně.
1: Jak poznáš to správné místo, kde se řekneš, tam to zkusím?
2: Je taková poučka. Správné místo není světlé místo. To je mělčina a je tam písek. To není kapr, který by se v tom rejpal.
1: Ty hledáš tu tůňku hlubší.
2: Já hledám to černý, to je vedle tady a to je tmavý. Tam ten pstruh někde bude schovaný, bude při kameni nebo bude za kamenem a bude číhat, až mu tam splave nějaký hmyz nebo nějaká rybička.
1: Když je tak mělko, tak jak pracuješ s tím prutem?
2: Snažím se jít při břeh, protože pod břehem bývají vodou vydláblí tůňky, mikrotůňky. Vidím tmavo, tak pomaličku se k tomu přiblížím a hodím do té tůňky, nechám spadnout třpytku a nechám ji pomaličku vytáhnout. A to samý dělám s muškou.
1: Jsme na okraji Jihlavy, krajského města. Ryba se mi vždy spojuje s čistou vodou. Je tady čistá voda?
2: Je. Jediný problémy, které můžou nastat, tak je třeba po přívalových deštích, který tady bývají bohužel u nás na Vysočině už teď poslední dobu dost často. V tom samozřejmě se nedá chytat.
1: Teď nám tady zasvítilo sluníčko právě do té rozbublinkované vody a je to samé zrcátko, nevidím nic.
2: Od toho mám polarizační brýle, který vlastně vám umožní kouknout pod vodu.
1: Pro tebe je ten duben začátek rybářské sezony?
2: Pro normálního rybáře ten obvykle začíná v prosinci, protože dostane vánoční dárky. Já ne.
1: Takže si vytáhl.
2: Přežívám z toho, co mi nerozkousali myši a před několika minutama, doslova minutama, jsem si utrhl podrážku u bot.
0: S rybářem Lubošem Pavlíčkem u pstruhové vody natáčela naše hobby redaktorka z Vysočiny Irena Šarounová. Máme pro vás trochu muziky a pak budeme radit, jak ušetřit za teplo v domě.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Program týkající se snížení energetické náročnosti objektů Nová zelená úsporám už skončil. Za dobu tohoto programu se vyčerpalo 109 miliard korun a teď už by měla být připravena jeho změna. Diskutuje se o bezúročné půjčce na obnovu a rekonstrukci domu. Rekonstrukce domu, jeho zateplení a snížení jeho energetické náročnosti představuje pro majitele domu velkou finanční zátěž. S poradenstvím a konzultace podle stavu budovy bude nadále pomáhat síť energetických konzultačních a informačních středisek, kde odborníci sestaví možnosti na míru daného objektu. Kde začít? Tak to zajímalo našeho hobby redaktora Jirku Šobra na návštěvě u Tomáše Sisla z Institutu zdravého bydlení.
2: Třeba by jsem přímo rozdělil stáří budovy. Domy postavené mezi lety 1950 až 1980 mají jiné energetické ztráty než domy postavené v 90. letech a podobně. Takže co se týká těch modernějších domů, kterým dnes už je také 35 a 30 let, tam vidím tu možnost investovat do výměny oken a dveří, zvolit kvalitní okna s trojsklem a podstatná věc, kterou hodně preferuji a doporučuji, je zateplení stropu. Tam si myslím, že dokážeme snížit klasický únik energií o více než 30%.
3: Vidíte, a já jsem myslel, že začnete mluvit o zateplování fasád. Kdy je to prospěšné a kdy ne?
2: Zateplování fasády by vždycky mělo být tím krokem, který následuje po výměně oken a dveří. U těch systémů zateplovacích bychom si vždycky měli dávat pozor na to, aby z jednoho pera nebo od jednoho výrobce pocházel celý ten systém. A co se týká zateplení fasád, ne každý dům je na to stavěný. U těch domů 1950 až 1970, kde je hodně stavebních chyb, tam to nerozporuji. U modernějších domů, které jsou postaveny ze sofistikovaných stavebních materiálů, jako je už moderní porobeton, moderní cihla, tak tam by jsem zvážil tu podstatu toho zateplení v návaznosti na jeho návratnost, protože my v rámci té 20leté životnosti toho zateplovacího systému musíme ve 13. nebo 14. roce znova použít fasádní barvu, šednou a podobně, rostou nám na tom řasy, ale také musíme vytmelit ty praskliny, které tam vznikají.
3: U staré letité chloupy, třeba 200 let staré, která je z kamení, tu a tam nějaká cihla, doporučujete co? Má metrové zdi třeba.
2: Tak tam je pak otázka, zdali je to i možné, jak technicky mnohé z nich jsou pak v centrech měst, jsou třeba památkově chráněné. Já si myslím, že alfou i omegou, i pokud by jsem citoval třeba profesora Smila ze Spojených států, tak jsou vždycky okna a dveře, zateplení stropu. Tam máme ty nejmarkantnější úspory a za mě, pokud si mám půjčovat a má to být klidně bezúročná půjčka, tak to množství vynaložených peněz se mi nejrychleji v čase vrátí. Existují pro školení energetiky manažeři, specialisté v rámci EKISu, kteří poradí, spočítají a doporučí.
3: Jsou okna a okna a jsou dveře a dveře. Některý výrobce dává záruku 20, 30 let, některý 10, 15. Jak se v tom orientovat? Když je ta záruka kolem těch 10, 15, vyjde to laciněji a ten úvěr rychleji splatím.
2: Premiová okna, která jsou třeba o 20% dražší než ty levnější s kratší životností, tak se nám právě v té dlouhé životnosti zaplatí. Já vlastně investuju pouze jednou tu cenu, zatímco u těch oken, které jsou často z dovozu, musím investovat o 20% nižší částku, ale dvakrát za sebou, takže na konci zaplatím více.
3: Vy jste to i spočítal, jak jsme na tom?
2: Jsme na tom tak, že pokud pořizovací cena prémiových oken bude na úrovni 600 tisíc, tak já opravdu zaplatím 600 tisíc. Pakliže bude o 20% nižší, budeme se pohybovat někde na ceně 480 a já za dobu životnosti té budovy zaplatím 960 tisíc korun. Což je obrovský rozdíl proti tím prémiovým, které se mi na počátku mohou zdát dražší, ale v průběhu času ušetřím.
3: Dvakrát by nastal výbuch po těch 10-15 letech a nová výměna.
2: Dvakrát by nastal výbuch a myslím si, že i manželka by vás nepochválila. Ten úklid je opravdu náročný.
1: Tak to byly rady, jak ušetřit za teplo od Tomáše Sisla z Institutu zdravého bydlení. Natáčel s ním náš hobby redaktor Jirka Šobr. Až bezúročné půjčky Nová zelená úsporám začnou, je už jenom na vás, jestli toho využijete a do čeho budete své peníze investovat. No a za chvíli pro vás máme zahrádkářský kalendář a tam se dozvíte, co je dobré vědět o zahrádce příští týden po třech zmrzlých.

dobrýho klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Wow!

0: zahrádkářský kalendář.
1: Tři zmrzlí, Pankrác, Servác, Bonifác, tady budou příští týden a to je signál i pro ty nejopatrnější zahrádkáře k vysázení všeho možného bez rizika, že by to mohlo zmrznout. Jenže podle starých pranostik ještě není vyhráno. Po třech zmrzlých totiž přijde Žofie a to se říká, že svatá Žofie políčka zalije a pak je tu ještě jedno varování na ochlazení a to se váže k 25. květnu a to se říká, že Urban bývá studený pán, ale se také říká, že na Urbana pěkný teplý den bude suchý červenec i srpen. Viná réva nedbá toho, bude míti vína mnoho. Co je dobré vědět o zahrádce po třech zmrzlých? Ven můžete vysazovat veškerou teplomilnou plodovou zeleninu, rajčata, lilky, papriky a čokčů nebo i melouny. U těchto druhů zeleniny je nutné vysadit předpěstované sazeničky, aby stihly dát dostatek úrody. Ale rychle rostoucí a plodící cukety, dýně a fazolky i slunečnice můžeme teprve vysít. Na záhony se v květnu vysévají a vysazují také letní saláty, brokolice, květáky a kedlubny. Pokud jste ještě nevysadili hlízy jiřinek a begonií, je na čase je osvobodit ze sklepa a svěřit půdě. V druhé půli května přichází čas pro výsadbu citlivých hlíz mečíků a koncem měsíce na hlízy do sen. Rovněž lekniny a další vodní rostliny do zahradních jezírek je ideální vysazovat v druhé půli května. Ven můžete umístit také truhlíky osazené petuniemi, muškáty, lobelkami a dalšími balkónovými rostlinami. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Tak pustíme se do výstavby skalky na zahradě. Zjistíme, jestli včely pijí a co pijí a navštívíme maličkou opravnu hudebních nástrojů, kam občas kutilové, tedy my, vozíme, co sami zničíme. A jsou tady závěrečné kontaktní informace. Internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby, mailíkáři mají adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. No a mi nezbývá už než říci krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Moravské Budějovice budou hledat místo, které pojmenují po faráři Bulovi. Pouť svatého Floriána se koná v Čížově u Jihlavy. Vladimír Putin na vojenské přehlídce v Moskvě řekl, že ruští vojáci na Ukrajině postupují navzdory podpoře NATO. Čekáme oblačno, přechodně polojasno, teploty do 21 stupňů. Vysíláme zprávy, u poslechu vás vítá Karel Pěška. Park před gymnáziem v Moravských Budějovicích neponese jméno po faráři Janu Bulovi. Navrhovali to studenti školy, radní města ale nápad zamítli. Budou hledat jiné místo, které by po faráři popraveném při babických procesech pojmenovali.
2: Park u gymnázia je dlouhodobě pojmenovaný po Miloslavu Krškovi. Podle bezpartijního místostarosty Jana Švaříčka by jméno faráře Jana Buly mohla mít třeba některá z nových ulic ve městě. Jan Bula se narodil v nedalekém Lukově a společně s dalším popraveným knězem Václavem Drbolou budou letos 6. června slavnostně blahořečení. František Jirků, Český rozhlas.
0: Tradiční pouť svatého Floriána dnes pořádají dobrovolní hasiči v Čížově u Jihlavy. Program na tamním hřišti začne v 15 hodin. Pro děti je připravené divadlo, kejklíři, skákací hrady, soutěže a kreslení na obličej. Zájemci se navíc mohou zapojit do kulinářské soutěže s názvem Dobrota na slano. V Česku roste poptávka po historických nemovitostech, zámcích, kostelech, farách nebo mlýnech. Potvrzuje to například realitní kancelář Luxent Exclusive Properties, která jen u zámeckých objektů sleduje meziroční nárůst prodejů o 50%. Historických nemovitostí se zbavují původní majitelé, kterým se nevyplatí rekonstrukce a rostou jim náklady na energie. Zájem o sídla eviduje také Radomír Kočí z realitní kanceláře Remax.
3: Ten zájem o ty historické nemovitosti je spíš stabilní. Ty objekty jsou nejlákavější, takových je spíš jako turisticky zajímavých lokacích, kde je jako spousta přírody.
0: Historické památky za rekordní částky loni prodával také Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Například zámek Štiřín ve Středočeském kraji se mu ale nepodařilo prodat ani po několika pokusech. Rusko slaví výročí konce druhé světové války. Tradiční přehlídka na Rudém náměstí v Moskvě se letos konala bez vojenské techniky a vysoce postavených zahraničních hostů kvůli hrozbě ukrajinských dronů. Slavnost nakonec žádné útoky nenarušily. Mezi oběma zeměmi od půlnoci platí příměří. Prezident Vladimír Putin v projevu označil boj proti Ukrajině za spravedlivý a přirovnal ho ke druhé světové válce.
4: Generace vítězů je inspirací pro vojáky, kteří dnes plní úkoly v rámci speciální vojenské operace. Čelí agresivní síle podporované celým blokem NATO a navzdory tomu postupují dál.
1: Sport.
0: Hokejový brankář Jakub Dobeš se stal druhou hvězdou utkání play-off NHL mezi Buffalem a Montrealem. Pomohl 29 zákroky k vítězství hostů 5-1 a semifinále východní konference je vyrovnané 1-1 na zápasy. Další brankář Lukáš Dostál odchytal za Anaheim jen první třetinu, po které jeho tým prohrával s Vegas 0-3. Nakonec Ducks utkání ztratili 2-6 a v sérii prohrávají 1-2.
1: Počasí.
0: V Černovicích je právě 12 stupňů, v Bystřici nad Pernštejnem nebo Dukovanech 14. Na Vysočině čekejte převážně oblačno, chvílemi polojasno. Večer se obloha začne zcela vyjasňovat. Teploměr ukáže 18 až 21 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na silnici číslo 387 na Žďársku v obci Koroužné je uzavírka z důvodu sesuvu půdy. Jezdí se po vyznačené objížďce. Nehody nejsou hlášené. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Krásné sobotní dopoledne při poslechu Českého rozhlasu Vysočina. To vám přeje Hela Dvořáková. Je tady totiž sobotní sestřih toho nejlepšího z hostů dobrého dopoledne tohoto týdne. V pondělí jsme grilovali s Janou Bémovou z podpory zdraví a zdravotní politiky Krajské hygienické stanice kraje Vysočina. V úterý jsme se pro změnu věnovali tématu hostitelské péče. Mým hostem byla Tereza Schindlerová, ředitelka nadačního fondu Spoluživot. Ve středu byl hostem našeho vysílání Milan Žatečka, muž, který si vyzkoušel vzestup i pád, působil ve vrcholném biznisu. Co ho dovedlo ke stavu vyhoření a jak to odnesla rodina? I o tom jsme si povídali. Ve čtvrtek jsme se potom zaměřili na výběr té správné robotické sekačky, a to s odborníkem v této oblasti Jurajem Zemanem. A páteční dobré dopoledne patřilo vojenskému historikovi Eduardu Stehlíkovi. Tolik přehled toho, co vás čeká v následujících 60 minutách. Já vám přeji nerušený poslech.
1: Dobré dopoledne s Helou Dvořákovou.

0: Tématem pondělního dobrého dopoledne bylo grilování. Mým hostem byla Jana Bémová z krajské hygienické stanice. Došlo i na otázku, zdali můžeme říct, že grilování je zdravé.
1: Grilování patří mezi ty zdravější úpravy pokrmů, už proto právě, že se používá méně tuku. Zaujalo mě, že třeba grilovaná kuřecí prsíčka obsahují o polovinu méně tuku, než když je usmažíme jako řízek. Ale je určitě dobré dát si na pár věcí pozor, protože při nevhodné úpravě se mohou tvořit nežádoucí chemické látky nebo dojít k mikrobiální nákaze a to určitě nechceme.
0: To rozhodně ne. Co tedy může hrozit tím špatným postupem?
1: Když je grill příliš rozpálený, při vysokých teplotách vznikají polycyklické aromatické uhlovodíky, takzvané PAU, zkratkou, anebo heterocyklické amíny, což je HCA. A to jsou látky, které jsou spojovány se zvýšeným rizikem nádorových onemocnění. A ty se tvoří právě při přepalování toho masa a pak také při odkapávání té šťávy a tuku. Vlastně z masíčka do rozžhavaného uhlí se vytváří toxický kouř, který vlastně stoupá zpátky a to maso, které se griluje, kontaminuje.
0: Dá se tomu vůbec nějak zabránit?
1: Určitě. Určitě je lépe grilovat pozvolna, aby nedocházelo právě k tomu přepalování a spalování a pokrm by určitě neměl přijít do styku s přímým plamenem. A také má vliv volba grilu. Pokud mám ten klasický, kde vlastně dole topím dřevěným uhlím a nad tím vlastně griluji, tak určitě je dobré používat grilovací misky, které vlastně propouští teplo, ale zabraňují právě prokapávání té šťávy do ohně. A nebo si můžeme vybrat gril třeba s bočním ohřevem, což je báječné. Hodně jsou využívané také různé grilovací a lávové kameny nebo elektrické grily, kde lze navíc dobře regulovat i teplotu.
0: V jednom z našich předchozích rozhovorů jsme mluvili o akrylamidu, že je potenciálním karcinogenem a také neurotoxin. Vzniká to také grilování?
1: V podstatě ano. Akrylamid vzniká při tepelné úpravě potravin s vysokým obsahem sacharidů, jako jsou brambory nebo pečivo. A pokud brambory nebo pečivo opékám, měla by být vždycky výsledná barva zlatavá, to znamená tmavě hnědé, přepálené bramborové plátky nebo topinky do černa, bychom neměli jíst.
0: To je škoda. Jsou nejlepší.
1: Já vím.
0: No, ale o tom to dneska není, o tom, co je nejlepší. Jak je to třeba s manipulací s potravinami? Jak dodržovat tu hygienu, aby všechno bylo tak, jak má?
1: Tak určitě, jako při každém vaření, je důležité udržovat čistotu. To znamená, umývat si ruce, všechny pomůcky by vždycky měly být čisté. A je potřeba dodržovat zásadu, aby se potraviny, které jíme syrové, jako je třeba zelenina, pečivo nebo to ovoce, nedostaly do kontaktu se syrovým masem. Stejně bychom měli zabránit kontaminaci toho hotového pokrmu. Bakteriemi, jako jsou salmonella, kampylobakterie, escherichia coli nebo listerie. A na hotové pokrmy proto používat vždycky jiné pomůcky, jiná prkínka, talíře, než na kterých zpracováváme syrové maso. A další zásada je zeleninu a ovoce vždycky před jídlem pořádně omýt tekoucí pitnou vodou. Už jsme předtím také před několika týdny mluvili o žloutence typu A. Je to jeden z důvodů určitě zeleninu, ovoce omývat.
0: Jak je to třeba v případě s masem nebo uzeninami ještě a omáčkami různými, které taky rádi používáme, co si budeme taková majonézka, taky není od věci. Jak s nimi zacházet, než je dáme na ten grill?
1: Tak určitě pokud není nějaký chladný večer, ale přes den, když jsou ty teploty vysoké, měli bychom právě tyhle citlivé potraviny, jako je maso, uzeniny a právě různé ty omáčky, uchovávat v chladu, ať už jsou to příruční boxy, nebo někde ve sklepě, nebo v chladničce, určitě je nenechávat na přímém slunci, i když si řeknu, já to za chvilku budu zpracovávat, nebo za chvilku to budu jíst, mohlo by dojít k jejich zkažení a zkažení našeho žaludku.
0: Celý rozhovor na téma grilování najdete i na našem webu vysočina.rozhlas.cz. Za pár minut si pro změnu budeme povídat s ředitelkou nadačního fondu Spoluživot, Terezou Schindlerovou.

0: fakta, tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
1: Sobotní vysílání představí Vincence Červinku, malíře Vysočiny. Poctivý, hrdý, zodpovědný člověk, který žil nenápadný život mezi prostými lidmi. Pomáhal těm, kdo to potřebovali, aniž by čekal odměnu. Nesklonil hlavu ani když mu šlo o život. Především ale šlo o život jeho vlasti, našeho kraje.
0: Poslouchejte dnes po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Hostem dobrého dopoledne byla tento týden také zakladatelka nadačního fondu Spoluživot, Tereza Schindlerová. Povídali jsme si o hostitelské péči. Jaký je rozdíl mezi ní a pěstounskou péčí?
1: Hostitelská péče není tak známá a proto děkuju, že tady můžu být a mluvit o ní. Je to vlastně, jak jsem říkala, navázání vztahu s dítětem, které žije v dětském domově s někým mimo ten systém. V praxi to funguje tak, že vlastně navážete vztah s nějakým dítkem a po jasně jako dopředu domluvených pravidlech a intervalech se s ním vídáte. Může to být, že s ním chodíte každou středu odpoledne na kroužek. Máme pána, který chodí s chlapečkem každý pátek na ryby, nebo je dokonce právě možné, a to, co je na tom skvělé na ty hostitelské péči, že si to dítě z toho dětského domova můžete brát na víkendy nebo na prázdniny i k sobě domů. A rozdíl od té pěstounské péče je, že to dítě dál svěřené jako v dětském domově, žije v dětském domově, ale ten hostitel je vlastně taková pak jako spolupracující osoba a na tu spolupráci hodně dbáme s těmi vychovateli a vlastně je to někdo další, kdo vstupuje do toho jeho života, ale může ho na ten omezený nebo na ty určitý časový intervaly dostat jakoby ven nebo vyvést ven z toho systému a ukázat mu jiné vzory chování, rodinný život, dát mu tu individuální pozornost.
0: Napadá mě, pěstounská péče je celkem zdlouhavý proces, než se člověk vůbec dostane k tomu dítěti, než tím vším projde těmi různými kolečky. Je to třeba v případě té hostitelské péče snažší cesta?
1: Snažší asi je, ale zároveň je to také cesta, nicméně celou tou cestou, když by se tady třeba někdo z posluchačů našel jako zájemce, tak budeme moc rádi a nemusí mít strach, protože my ho celou tou cestou provedeme. Stačí se přihlásit na našich stránkách www.spoluživot.cz, že má zájem stát se hostitelem nebo se dozvědět víc o hostitelské péči a máme konkrétně jako stanovený postup, jak se jakoby pokračuje, ale vším tím ho naše koordinátorka Silvie Slováková, která je teda zároveň jako jihlavská rodačka, tak ta ho celým tím procesem provede a vlastně ten proces slouží i pro ty zájemce, aby se odhalilo třeba to, z čeho mají strach, aby byli připraveni, nebo aby si třeba řekli, OK, líbí se mi to, ale pro mě to není, ale je to tady pro někoho, nebo pro mě to bude za 5 let, až mi odejdou moje vlastní děti z domu, tak se o tom budu zatím jako informovat a hostitelem se stanu až později.
0: Proč je podle vás v Česku pořád tak málo rozšířená ta hostitelská péče?
1: No, protože není známá, nemluví se tolik o ní a zároveň nebyla tak uchopená tím, že o ní nebyl takový zájem, nebylo to ani jako v legislativě úplně jako jasně uchopený, nebyl nikdo, kdo by ji nějak více rozšiřoval, ale ty poslední 2 roky mění. Vznikají i různé metodické pokyny. Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo výklad paragrafu 30, který právě se dotýká té hostitelské péče. Ministerstvo školství pracuje na své metodice. Vznikají tady právě organizace, jako je náš nadační fond Spoluživot, který nejenom, že šíří tu osvětu o té hostitelské péči a říkáme a snažíme se říkat ty příklady, jak to právě může změnit život těm dětem, ale zároveň jsme si uvědomili, aby ta cesta byla bezpečná a aby celá hostitelská péče byla bezpečná hlavně pro ty děti, takže je potřeba těm zájemcům a těm hostitelům pomoct a získali jsme si grant od nadace Sirius a vytvořili jsme takový doprovodný program, vlastně provázení a to poskytujeme těm zájemcům a těm hostitelům zdarma, aby se v tom cítili bezpečně.
0: Hostitelské péči se aktuálně věnuje i výstava, která je v Jihlavském DKO. Celý rozhovor s Terezou Schindlerovou si můžete pustit i na našem webu vysočina.rozhlas.cz. Už za chvíli nabídneme pro změnu příběh Milana Žatečky. Nic tě

0: Posloucháte sobotní sestřih toho nejlepšího z hostů Dobrého dopoledne. Ve středu byl hostem našeho vysílání Milan Žatečka. Člověk, který prošel cestou, na které nechyběly úspěchy v biznesu, ale i tvrdý pád na dno. Jako úspěšný manažer mířil za kariérou, penězi a uznáním. Až životní zlom v podobě vyhoření a osobních ztrát ho přivedl k úplně jiné cestě. Povídali jsme si o tom, co se stane, když výkon přestane dávat smysl a jak poznat hranici vyhoření a proč někdy musí člověk opravdu ztratit všechno, aby našel sám sebe. Mimo jiné mě zajímalo, co pro Milana Žatečku dnes znamená úspěch. Má jiný obsah, než měl dřív? Tady je odpověď.
1: Určitě. Já teďka vnímám úspěch sladit, mít nějaký balanc mezi pracovním a osobním životem, protože jakmile se jedna strana nějak rozhodí, něco se děje, co já třeba hnedka nechytnu, tak to má hnedka vliv a dopad na tu druhou. A než to najdu, tak to chvíli trvá, takže ten úspěch je teďka v tom, že opravdu potřebuju mít slazený tyhle oblasti svého života, aby to jelo v takovém tom flow.
0: No, vy se netajíte tím, že jste kdysi šel za kariérou, penězi a taky uznáním. Jak tehdy vůbec vypadal ten váš běžný život?
1: Kariéristicky, výkonově, bylo to opravdu tak, mě velmi naplňovalo stávat ve 4 v 5 hodin, připravovat si materiály, v 6 hodin vyjíždět přes půl republiky na jednání, který začíná v 8, jezdit na meetingy, které byly třeba 3denní a mimo Českou republiku a řešit tenhle styl života, neustále nějaké výzvy, jednání, vedení týmu, to prostě pro mě bylo to žrádlo, který mě naplňovalo tak.
0: Kdy se vůbec začalo ukazovat, že to všechno vám vlastně nestačí?
1: Tak ty impulzy, ty, které šly ode mě ke mně někde z hlouby, tak ty jsem velmi vytrvale ignoroval, takže teďka ani nedokážu říct, kolik jich bylo nebo jak byly silné. Pár momentů umím chytit v těch vzpomínkách, kdy jsem si už říkal, že něco se děje, ale přece to nemůže popřít to, co dělám. Ty silné impulzy samozřejmě přicházely z okolí, primárně rodina, nejvíc samozřejmě manželka a i ta rodina kolem.
0: Takže co byla ta první facka, která vám řekla, hele Milane, a dost?
1: První facka byla první operace, 2-3 dny před štědrým dnem, kdy z ničeho nic jsem byl na sále a musel jsem jít okamžitě a to jsem si moc dobře uvědomoval, že je tím stresem a že je tím, jak žiju, respektive tím, jakým nasazení a v jakém výkonu jedu. Pak bylo dlouho nic, protože mi bylo dobře a v podstatě za 360 asi 3 dnů přišel ne další operace, to už byl zákrok, ale který přímo navazoval na tu operaci, takže se to takhle potkalo ve stejný čas, stejný téma a tam už teda přišla, o tom už přišlo uvědomění. 2 měsíce na to přišel další zákrok, pak ještě nějaká vyšetření a když se vlastně zjistilo, že se nic nezjistilo, že opravdu je to tím, jak valím, tak tam už přicházely ty první facky, kdy to fyzické tělo mi potřebovalo velmi důrazně říct, že takhle už úplně ne.
0: Dokáže se člověk potom všem vlastně vůbec, chci říct, uklidnit? Že si řekne, dobře, tak uberu. Jde to vůbec ubrat při tom tempu, které vy jste měl?
1: No, já budu mluvit o sobě. Ne, o mě konkrétně je to opravdu o tom těle, že muselo přijít to tělo. Dokonce ani mi nestačili lidi v mém okolí, ti, na kterých mi záleželo, ani u těch to nebylo dostatečné pro mě, abych to prostě vnímal, protože ta vidina toho, jak se vyvíjím, jak rostu, ať už kariérně, jak jdu nahoru, jak získávám, tak byla tak silná, že vlastně muselo přijít až to tělo a říct mi jeden den vyloženě, to bylo ráno, teď se z toho křesla prostě nezvedneš, teď už ne. Dítě tam na mě čekalo, až půjdeme do školky a už jsme tam nedošli.
0: Celý rozhovor s Milanem Žatečkou najdete i na našem webu vysočina.rozhlas.cz. Uvažujete o tom, že byste si pořídili robotickou sekačku? Tak si už za pár minut poslechněte rozhovor s odborníkem Jurajem Zemanem.

0: Robotické sekačky jsou dnes obrovský trend a proto jsme si o nich povídali i ve čtvrteční dobrém dopoledni. Mým hostem byl odborník na robotické sekačky a taky prodejce Juraj Zeman. Nabízela se otázka, v čem je dnešní trh jiný, třeba oproti době před 5 nebo 10 lety.
1: V roce 2021 přišla na trh první satelitně naváděná robotická sekačka a rok 2021 tím znamenal obrovský zlom. Do té doby bylo na trhu, řekněme, do 20 modelů všech významnějších výrobců a byli jsme schopni pokryt pozemky od 100 metrů čtverečních po 5000 metrů čtverečních. Satelitně naváděné sekačky a dnes obecnější bezdrátové robotické sekačky přináší větší možnosti a rozšířil se nám i počet výrobců a počet modelů, jen velmi zhruba minimálně 100 modelů je dneska k dispozici na českém trhu od desítek výrobců.
0: Tak to je radost jít si vybrat, člověk asi neví co dřív, ale my často slýcháváme právě ten pojem robotická sekačka, ale ne každá je podle vás vlastně skutečně automatická. Co tím myslím, tak jak poznat, že si člověk nekupuje tu drahou věc, která ho pak naopak bude spíš zlobit?
1: Je potřeba rozlišit slovo robot a automat.
0: Aha.
1: Každá sekačka je robotická. Z podstaty věci seká sama, nepotřebuje k tomu člověka. Ale ne každá robotická sekačka je automatická. Protože když máte robotickou sekačku, kterou vyrábí firma, řekněme, rok, dva dozadu, nemá zkušenosti, nemá znalosti, tak robotickou sekačku vypustíte na zahradu a tá vám jednou za den, jednou za týden, jednou za měsíc zahlásí nějakou chybu, někde uvízne, má s něčím na zahradě problém. A to už není automatická sekačka. To je prostě robot, který pořád vám hlásí nějaké problémy a vy ho musíte na tu zahradu chodit zachraňovat, uvolňovat, znovu pouštět.
0: Když se člověk rozhodne, že si takového robota nebo robotickou sekačku pořídí, jaká je úplně první otázka, kterou si máme položit ohledně své zahrady? Je to velikost pozemku, členitost nebo něco jiného?
1: Velikost pozemku určitě. Zdůrazním velikost trávníku. Členitost nám hrá důležitou roli z hlediska kapacity, protože sekačka na celistvé ploše zvládne posekat trávník rychleji, než když je trávník rozčleněný na několik zón, případně jsou různý úzký průjezdy, takzvaný slepý střeva, různý záhonky, ostrůvky, bazény, kytičky. Objížděním tady těch zón sekačka ztrácí čas. Dále je důležité vzít úvahu, jestli trávník zavlažuji, jestli trávník hnojím, jaký typ trávníku mám, je hustej, řídkej, to vše nám ovlivňuje výběr robotické sekačky.
0: Já jsem si všimla, že výrobci často uvádí velikost plochy třeba do 1000 metrů čtverečních nebo do 3000 a podobně. Jak moc se na tyhle údaje dá spolehnout?
1: Každý výrobce má nějak definovanou kapacitu. V minulosti jsme byli zvyklí, že kapacita byla definovaná v metrech čtverečních na zhruba 24-hodinový interval. To znamenalo, že sekačka byla schopná udržet trávník v dané rozloze v režimu 24 hodin. To znamená, že jednou za den uřízla z každé stéblo trávy. Dneska jsme svědky situace, že výrobci nafukují kapacity, to akorát už k tomu nedoplňují, že ta jejich zvětšená kapacita není na 24 hodin nebo jeden den, ale je třeba na 2 dny nebo na 3 dny. Tím samozřejmě se nám znižuje kvalita sečení, případně sekačka nemusí danou plochu zvládat.
0: V sobotním sestřihu toho nejlepšího z hostů dobrého dopoledne si dnes ještě rozhodně nenechte ujít také rozhovor s vojenským historikem Eduardem Stehlíkem.

Planety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: sobotní sestřih toho nejlepšího z hostů dobrého dopoledne. Právě včera, 8. května roku 1945, tedy přesně před 81 lety, skončila v Evropě druhá světová válka podepsáním bezpodmínečné kapitulace nacistického Německa. Jako hosta dobrého dopoledne si proto kolega Jožka Kolář pozval vojenského historika Eduarda Stehlíka.
1: S Eduardem Stehlíkem si dnes povídáme o druhé světové válce, jejíž konec si připomínáme právě v těchto dnech. Když nás Němci obsadili, tak vlastně část obyvatel, nebo převážná část obyvatel chtěla žít a pracovat, což je samozřejmě logické, a přesto tady byli i odbojáři, kteří proti Němcům bojovali. Z dnešního hlediska si člověk může říct, no tak bojovali, snažili se, dělali letáky, ale oni neskutečně riskovali, protože každá s prominutím z dnešního pohledu hloupost mohla stát život a stála život je i jejich rodiny.
2: Já si myslím, že je potřeba si uvědomit jednu věc, že v okamžiku, kdy byl zahájený odboj proti okupantům, dá se říci, že naprostá většina obyvatelstva byla proti tomu, co se stalo, odmítala se smířit s tím, že byla republika obsazena, zřízen protektorát, že se Československo rozpadlo, a mnoho z nich proti tomu aktivně chtělo něco dělat. Nicméně zkušenost československého odboje s nějakým protivníkem byla do značné míry, řekněme, pokud vůbec existovala, tak byla s Rakousko-Uherska, ještě řekněme s Rakousko-Uherskou policií, kdy, přizněme si otevřeně, to nešlo o krk. Bylo to o tom možná být perzekován formou ztráty zaměstnání, případně nějakého uvěznění, ale rozhodně to nebyla otázka bytí a nebytí nejenom vás, ale i vašich nejbližších.
1: A když to trošku zlehčím, Karel Havlíček Borovský vlastně šel do vyhnanství do Alp. Z našeho dnešního pohledu luxus. To samozřejmě v době protektorátu neexistovalo nic takového.
2: Ne, tam hovoříme úplně o něčem jiném a myslím si, že ten odboj se musel asi uvědomoval postupem času, ale i za cenu obrovských ztrát, že proti ním stojí extrémně nebezpečný protivník. My si musíme uvědomit jednu věc, že my máme možná někdy takovou naivní představu nahlížet na příslušníky gestapa, tedy německé tajné policie, jako na nějaké hloupé ubožáky v kožených kabátech a s kloboučkem s nějakou štětkou, kteří jediné, co umí, jsou lidi mlátit. Pochopitelně oni takové maniaky, kteří opravdu se vyžívali v mučení a mlácení lidí, měli, ale jinak standardní příslušník gestapa byl absolvent právnické univerzity v Německu s kriminalistickou praxí. V té době už se zkušenostmi vlastně boje proti německému odboji, ať už sociálně demokratickému nebo komunistickému, který se postavil nastupující nacistické diktatuře. A nesmíme zapomenout na to, že ne úplně malá část příslušníků těch úřadoven gestapa, kteří působili na území protektorátu, byli sudetští Němci. Tedy lidé, kteří dokonale znali české prostředí, řada z nich ovládala naprosto excelentně český jazyk, to znamená žádné ne ty zkomoleniny, ale opravdu výborná čeština. Zkušenost u mužů tak prakticky bez výjimky prošili československou armádu, protože základní vojenská služba nebo tehdy vojenská prezenční služba, jak se jí říkalo, byla povinná. Znali způsob uvažování, znali prostředí, byli schopni se v něm prohybovat. K tomu musíme připočítat dokonalé technické prostředky, které byly schopné odhalit radiostanice naprosto přesně, nejenom z jakého města vysílá, ale ty technické prostředky, kterými Němci disponovali, byly schopné odhalit konkrétní dveře, za kterými ten radista působí. To znamená nesmírně nebezpečný protivník, který navíc by v okamžiku, kdy jste se mu dostal do spáru, nějaká dokazování vaší odbojové činnosti, to, že důkazy byly získány mučením, nebo že před nacistickými soudy, kde potom byli vlastně čeští vlastenci souzeni, mimochodem je potřeba říci, že od 15. března od vzniku protektorátu Češi byli součástí Třetí říše. To znamená, jakákoliv odbojová činnost byla chápána jako akt vlasti zrady proti říši. Proto byli taky souzeni Volksgerichtem, nebo tedy lidovým soudním sborem v Berlíně, za vlasti zradu. a většinou tyhle tresty byly, končily opravdu popravou. Takže ten, a s tím, že tím hlavním svědkem, který proti vám vypovídal, byl ten příslušník gestapa, který vás vyšetřoval. Takže šlo prakticky o justiční vraždy na běžícím páse. Takže tohle nebylo vůbec jednoduché a když jste zmínil na začátku, že část lidí chtěla jenom přežít, ano. A je to i z toho důvodu, že si najednou uvědomili, že ten odboj, který se provádí proti nacistickému Německu, může mít za následek opravdu smrt těch konkrétních lidí, kteří se do toho zapojí a potom v určité době vlastně to, co se nebyl schopen nikdo představit, vlastně vyvražování kompletních rodin, těch lidí, kteří se do odboje nějakým způsobem zapojili. A o to víc myslím si, že si musíme vážit těch, kteří skutečně nezaváhali a ať už odchodem za hranice a bojem v zahraniční armádě nebo bojem tady u nás. A to já bych zdůraznil, že často my máme takovou tu tendenci, hovoříme o tom, že hrdinové byli jenom ti, kteří odešli za hranice a že zbytek národa tady kolaboroval, to je totální nesmysl. Ta situace tady u nás a ty počty mrtvých, kteří vlastně zaplatili svými životy za boj proti nacismu, je obrovský. A když se podíváte na armádu, tak ty ztráty na velitelském sboru, ať už je to prakticky každý pátý generál, který byl v roce 1938 ve službě, byl buď popraven nebo umučen. Každý třetí důstojník generálního štábu, to byla elita armády, byl popraven nebo umučen. Máme stovky zavražděných důstojníků, absolventů Vojenské akademie v Hranicích. To znamená, ta armáda nebo ten velitelský sbor, vlastně ty jeho ztráty jsou takové, jako kdyby ta armáda prošla regulární válkou.
0: Celý rozhovor s vojenským historikem Eduardem Stehlíkem si můžete poslechnout i na našem webu vysočina.rozhlas.cz, kde také najdete všechny rozhovory z Dobrého dopoledne. Pro dnešní den se s vámi od mikrofonu loučí Hela Dvořáková. Přeji vám krásný víkend a v pondělí po 9. hodině se budu těšit opět na slyšenou.

0: Tisíce lidí ženou se černou tmou, jen hlavy jim svítí a oči štěstím žhnou.
1: Noční běh pro světlušku je tak neuvěřitelný, že i umělá inteligence o něm básní. Prožít ho skutečně můžete ale jen vy. Děkujeme, že to s námi opět rozsvítíte v Jihlavě, kde startujeme 14. května ve 21 hodin v amfiteátru. Pro více informací a online startovné vyrazte na běhprosvětlušku.cz. Mediálním partnerem je Český rozhlas.
2: 12 hodin.
3: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Herálec na Žďársku připravuje řadové domy pro 12 rodin. Počet alergiků v Česku roste, teď je trápí hlavně pyl. Lékaři na výletní lodi v Atlantiku potvrdili 6 případů hantaviru. A bude převážně oblačno, večer se vyjasní, teploty do 20 stupňů. Příjemný poslech sobotních poledních zpráv přeje Jakub Diviš. Dostupné bydlení pro mladé rodiny chystá Herálec na Žďársku. Nedaleko od školy chce stavět 2 soubory řadových domů. Obec teď pro ně připravuje projektovou dokumentaci.
4: V řadových domech vznikne dohromady 12 jednotek. Menší o dispozici 3+KK a větší 4+KK. Herálec aktuálně zjišťuje zájem o nové bydlení. Podle zveřejněného harmonogramu se má začít stavět příští rok, hotovo pak má být v roce 2028. Daniel Zach, Český rozhlas.
2: Policisté dnes posilují hlídky v pražských Vršovicích kvůli fotbalovému derby. Utkají se spolu Slávie a Sparta a pokud slávisté zvítězí, zaručí si ligový titul. Zápas začne v 19 hodin a pochod příznivců Sparty na něj doprovodí policisté. Fanoušci ke stadionu hromadně vyrazí v 16 hodin a 30 minut od stanice metra Želivského. Alergii na pyl má podle odhadu alergologů 1/4 obyvatel Česka. Letos je může kvůli velmi suchému jaru trápit více, protože pyl se drží ve vzduchu déle. Velký vliv na to, jestli se alergie projeví, má i skutečnost, jakým způsobem lidé žijí a jak se o své zdraví starají, vysvětluje alergolog z fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně Sáva Pešák.
5: Tím, co jíme, co dejcháme, jak se málo hejbeme, jak jsme furt zalezli v interiéru, jak se stresujeme. To je prostě taková ta vesternalizace toho našeho života.
2: Podle zjištění Českého rozhlasu, ale už právě třeba v Jihomoravském kraji nápor pacientů nestíhají. Na běžné vyšetření na alergologii se lidé často dostanou až na podzim a některé ordinace nové pacienty ani neberou. Laboratorní testy potvrdily 6 případů nákazy hantavirem na výletní lodi v Atlantiku. Oznámila to Světová zdravotnická organizace. Na nákazu dosud zemřeli 3 cestující. Lidé mají podezření na onemocnění celkem u 8 pasažérů. 2 případy ale ještě zatím nejsou potvrzené. Plavidlo teď směřuje ke španělským Kanárským ostrovům. Zůstává na něm okolo 150 lidí. Hantaviry přenáší hlodavci. U člověka způsobují dýchací potíže a úmrtnost dosahuje až 50%. Lék ani vakcína zatím neexistují.
3: Sport.
2: Česko bude mít po 16 letech zástupkyně v elitní basketbalové lize WNBA. V Zámoří budou nově působit rozehrávačka Eliška Hamzová a pivotka Emma Čechová. Obě si během kempu v Minnesotě vysloužili roční smlouvu. Do nového ročníku ženské obdoby slavné NBA vstoupí Minnesota v noci na zítřek českého času duelem proti Atlantě.
3: Počasí.
2: Ve Velkém Meziříčí teď naměříte 15 stupňů, ve Žďáře nad Sázavou 13. Sobotní obloha bude převážně oblačná, k večeru ale mraků ubyde a čekáme až skoro jasné nebe. Nejvyšší teploty dnes dosáhnou 17 až 20 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Silnice na Vysočině jsou momentálně bez nehod. Na D1 ve směru na Prahu od Jihlavy až po Humpolec dnes silničáři průběžně krátkodobě uzavírají levý jízdní pruh z důvodu údržby. Dejte tam pozor.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Je sobota, krátce po 12. hodině, já vám od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina přeji dobrou chuť k obědu, příjemný a pohodový poslech a vyhlašují tímto, že začínají sobotní písničky pro Vysočinu. Telefonní linka do našeho studia je stálá a neměná 22 155 49 99 a já už se teď moc těším na vaše vzkazy, pozdravy i gratulace.
7: Písničky pro Vysočinu s Jožou Kolářem.
6: No a než dáme první přání, je tady písnička od našeho hudebního redaktora Karel Gott. Chyť své dny, tak ať se vám líbí, mějte s námi příjemnou a pohodovou sobotu.

0: Písničky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99 Český rozhlas Vysočina.
1: Ale můžete využít i naše webové stránky vysočina.rozhlas.cz, formulář písniček pro Vysočinu, tak ať to nespletete s dechovkami pro Vysočinu, to by dorazilo trošku někam jinam. Tak a další variantou je také SMSka. Můžete napsat krátkou textovou zprávu ve tvaru píseň, mezera a váš text na číslo 90 011 04. Pište v maximální délce 150 znaků a bez diakritiky, bez háčků a čárek. Jedna zpráva stojí rovné 4 koruny a první přání je právě z SMSky. Prosím k sobotnímu obědu všem trochu klasiky. Kapela Queen, I was born to love you. Dík, Zdenda z Bystřice. Písničku posíláme. Také se líbí.

0: A kapela Queen odchází, paní Marie z Červené Řečice na telefon v úvozovkách pomyslně přichází. Dobrý den.
1: Dobrý den a krásné poledne. A já jsem vybrala písničku, ale já bych vás prosila, abyste mi ji tam potom řekl, protože vy to tam řeknete lépe. A dala bych tu písničku zahrát Zdenkovi Kordovskému Skřelovi. Zítra má 86 roku. Brácho, hodně zdraví, zdraví a lásky. A říkají ti Železný dědek, tak ať je to tak dál. A dlouhá léta ti přeje Marie, sestra tvoje s manželem z Červené Řečice. Pane redaktore, a vám moc děkuji.
0: My se k přání přidáváme, pochopitelně posíláme písničku, kterou jste chtěla. Je to Jana Chládková. Jsem šťastná, že tě mám, brácho. Je to ono.
1: Naschledanou, děkuji.
0: Mějte se hezky, naslyšenou. 22 155 49 99. Zahrajeme i vám.

0: Jarda Zlačic je na telefonu a já mu přeji příjemné a pohodové sobotní brzké odpoledne. Ahoj.
1: Jožko, já tobě samozřejmě taky, měj se krásně v tom studiu. Ahoj Jožko, a dnes jsme tam vybrali písničku s Beatlesákama, která se jmenuje Help.
0: Ano.
1: A já ji pošlu tobě a všem posluchačům toto sobotní odpoledne pohodové.
0: Dobře, tak si hezky pojďme užívat s touhle krásnou muzikou. Díky za výběr, měj se pěkně, ahoj.
1: Ahoj. Help.

0: 16. května můžete svůj rozhlas nejen slyšet, ale i vidět. Od 10 do 16 hodin máme pro vás dveře otevřené.
1: Za kulisím Českého rozhlasu Vysočina vás provedou ti, které možná znáte jen po hlase.
2: O písničku na přání můžete požádat Jardu Hypochondra, tentokrát osobně.
3: A

0: Písničky pro Vysočinu. Volejte 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
1: Pojďme splnit další přání. Dobrý den, prosím o zahrání písničky Zrádný banjo pro moji přítelkyni Natku. Děkuji moc, Tomáš přichází. Kamarádi táborových ohňů neboli KTO. Zrádný banjo.

0: Paní Boženka z Předína zavolala číslo 22 155 49 99 a díky tomu ji teď vítám v našem vysílání. Dobrý den.
1: Dobrý den, pane Joško, tak já bych chtěla, dneska má náš vnuk Erik narozeniny, krásný, 24. Tak a 6. měla jeho přítelkyně Natálka narozeniny, tak jim přejeme všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví a to přeje celá naše rozvětvená rodina a odpoledne se sejdem celá rodina a budeme ho slavovat.
0: Mm-hmm. Dobře.
1: A posílám tady tu písničku vám do rádia a všem posluchačům a regionákům.
0: Děkujeme, já se samozřejmě připojuji k té gratulaci, Kolárovci přicházejí. Láska se pítá dvoch, tak ať se všem líbí. Mějte se hezky, užijte si oslavu, naslyšenou.
1: Taky,
0: 22155 4999. Ano, to je správná telefonní linka do studia. Pro vaše přání písničkové, pochopitelně jako každý den, až do 13. hodiny.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina teď zdravím pana Vítka, který už možná doklepal řízky. Ano, zdá se, že už
1: nedoklepal, je tam nedoklepal. Mám strašně moc, takže to nehrozí. To jako nepřichází v úvahu, abych měl doklepáno.
0: Co to znamená teďka strašně
1: to
0: moc?
1: Až tak v 10 večer.
0: Je, co to znamená strašně moc řízku? Vy mi děláte chutě úplně, teda musím říct.
1: 300 kusů, 500.
0: No bo, tak to bych asi nesnědl. To je fakt, to je i na mě moc. Ale pár
1: takže
0: bych...
1: písničku, na který jsme se domluvili, že mi zahrajete,
0: bych chtěl jich dál,
1: pro manželku, pro maminku, pro všechny, kterým nedá nikdo zahrát, pro dědu Svobodu, pro bábičku Svobodovu, no a pro Kvajzrovi do Opatova, je to všechno.
0: Dobře.
1: To pustit, děkuju.
0: Tak hurá na řízky, a kdyby tam byly nějaké přebytky, heleďte, jo, tak jako...
1: To určitě nebudou.
0: Tak teda nic, no. Tak nebude řízek, bude aspoň muzika.
1: Když se domluvíme, tak vám nějaké extra přivezu, třeba na ten den otevřených dveří.
0: No. To je slovo chlapa, panečku. Tak, se těším. Karol Duchoň v Slovenských dolinách. Mějte se hezky. Naslyšenou. Den otevřených dveří už příští sobotu od 10 do 16. U nás v rádiu.

Písničky pro Vysočinu pokračují s dalším přáním, tentokrát vybírám z internetu. Zdravím všechny regionáky a přál bych si kabáty a písničku Oni k dnešnímu úklidu v dílně. Děkuji a pěkný den, Jarda. Přání přečteno, píseň připravena. Už hraje.

0: Telefonní linka 22 155 49 99 je obsazena a my můžeme splnit další telefonické přání. Dobrý den.
1: Dobrý den, tady je Libuše. Chtěla bych zahrát Mimo milovaný bom muži do nebíčka, protože na něj vzpomínám

0: Hlavně teď, protože se narodil v květnu 45, když skončila válka, a taky bych na těch obláčkách chtěla poprosit, aby konečně pořádně zapršelo, aby příroda mohla růst, aby bylo dobře taky, a děkuju vám moc.
1: Ano, je to tak. Vybrala jste písničku Déšť od Marie Rotrové a my si teď můžeme...
0: Ano,
1: my si ji můžeme poslechnout. Není vůbec za Českou sobotu a naslyšenou.

0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Písničky pro Vysočinu. Volejte 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
1: A ty sobotní pokračují s dalším přáním SMS-kovým. Prosím, zahrajte mé vnučce Kátě píseň Ten, kdo tě má rád. Je hodná, šikovná a výborná basketačka, mám ji ráda. Babi Vlasta, dík. Přání bylo přečteno. Lucka Vondráčková už s výše zmíněným songem přichází mezi nás.

Sobotní písničky pro Vysočinu plní další přání, tentokrát z SMSky, i když to úplně nebude ono, protože ta písnička, kterou pan Standa chtěl, tak tu jsem zkrátka a dobře nenašel, ale snad potěší i jiná. Prosím, zahrajte mé přítelkyni Iloně od Reflexu. Pro radost a pohodu děkuji, Standa. Pane Stando, snad se bude líbit i písnička Když za srdce tě chytím. Přichází s ní Reflexy.

0: Písničky pro Vysočinu.
1: Dobrý den, chtěla bych poprosit zahrát k zítřejšímu svátku mé kamarádce Blaženě Havlové do Humpolce. Přeji ti hodně štěstí a zdraví a písničku jsem vybrala od Heleny Vondráčkové. Tu tvou vůni cítím dál. Díky, Péťa z Humpolce.

Zahrajte pro moji milovanou Haničku písničku od čtyř tenorů Jdi za štěstím. Těším se na ní, Pepa. Písnička je připravená.

za chvíli už tady bude 13. hodina, to znamená, že dnešní, tady sobotní písničky pro Vysočinu pomaly, ale jistě končí. Ty další se chystají a budou tady zase zítra mezi 12. a 13. za chvíli zprávy a po 13. po zprávách jako každý víkendový den, tady sobotu a neděli, vyrazíme na výlety společně s Pavlem Kudrnou. Jože Kolář se na vás těší po hodině 14. a každopádně všem přeje příjemné a pohodové sobotní odpoledne.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radiotika.cz.
1: Přešel jsem na pořádný vytápění od Primagasu. Propan ze zásobníku mi pohodlně vytopí celý dům. Na jedno otočení knoflíku a nezávisle na plynové síti. Mrkněte i vy na primagas.cz.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
3: V Třešti opraví čistírnu odpadních vod. Hasiči zasahují u požáru hotelu v centru Prahy. Předseda slovenské vlády Fico se v Rusku sešel s prezidentem Vladimírem Putinem. A bude převážně oblačno a večer se vyjasní, teploty do 20 stupňů. Začínají zprávy s Jakubem Divišem. Třešť bude modernizovat svou čistírnu odpadních vod. Současná technologie je zhruba čtvrt století stará. Podle radnice už nevyhovuje současným podmínkám.
4: S modernizací chce město začít příští rok na jaře a dokončená by měla být na podzim 2028. V současné chvíli se dokončuje projekt na úpravy. Modernizace nepočítá se zvýšením kapacity zařízení. Podle lidoveckého starosty Vladislava Hinka je dostatečná i pro případný rozvoj města. Podle současných informací by práce měly vyjít na 25 milionů korun. František Jirků, Český rozhlas.
3: Hasiči zasahují u pražského náměstí Míru v ulici Blanická u požáru bývalé hotelové sauny. Požár je už ale lokalizovaný. Hotel hasiči evakuovali, říká mluvčí pražských hasičů Vojtěch Rotšedl.
5: Z budovy bylo zachráněno 10 osob, 2 osoby byly předány do péče zdravotnické záchranné služby. Požár v suterénu se podařilo lokalizovat po 40 minutách. V současné době probíhá vyšetřování příčiny požáru a stanovení škody.
3: Slovenský premiér Robert Fico se v Moskvě sešel s ruským prezidentem Vladimírem Putinem. Do ruské metropole dorazil na oslavy spojené s 81. výročím konce druhé světové války. Tradiční přehlídky na Rudém náměstí se ale Fico nezúčastnil, informovalo o tom ruské vydání stanice BBC. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov podle ní potvrdil, že šéf slovenské vlády měl v úmyslu Putinovi předat vzkaz od ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Mezi Kyjevem a Moskvou aktuálně platí třídenní příměří.
6: Sport.
3: Fotbalisté Slávie můžou večer získat mistrovský titul. Potřebují k tomu porazit Spartu v tradičním derby pražských S, které začne v Edenu v 19 hodin. Už v 16 hodin nastoupí ve skupině o titul Plzeň proti Liberci. Ve 14 hodin má výkop trojice zápasů skupiny o záchranu. Dukla se utká se Slováckem, Teplice s Ostravským Baníkem a Mladá Boleslav se Zlínem. A čeští hokejisté hrají předposlední přípravné utkání před světovým šampionátem. Na švédských hrách po triumfu 3-1 nad domácím týmem nastoupili svěřenci kouče Radima Rulíka proti Finům. Stav utkání je teď 2-0 pro Finsko.
6: Počasí.
3: Chotěboř 14, Jihlava 15 a Třebíč 16 stupňů. Takové teploty teď naměříte na Vysočině. Sobotní obloha bude převážně oblačná, k večeru ale mraků ubyde a čekáme i skoro jasné nebe. Nejvyšší teploty dnes dosáhnou 17 až 20 stupňů a povane mírný vítr.
7: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
3: Na dálnici D1 ve směru na Prahu od Jihlavy až po Humpolec dnes silničáři průběžně krátkodobě uzavírají levý jízdní pruh z důvodu údržby. Dejte tam pozor. A na kruhovém objezdu v ulici Žižkova v Havlíčkově Brodě se stala nehoda, střetla se tam 2 osobní auta. Tolik zprávy, přejeme vám šťastnou cestu s Českým rozhlasem Vysočina.
7: Zelená vlna, známe lepší cestu. Výlety.
8: Přeji vám hezký druhý májový prodloužený víkend. Počasí je k nám opět příjemně vlídné a tak není na co čekat. Jdeme výletničit. Dobrý den. Dnes zamíříme do Ústeckého kraje, kde se v obci Třebušín na Litoměřicku nachází jediný sídelní hrad Jana Žižky. Najdeme ho na vrchu jménem Kalich. A přestože z něj samotného už mnoho nezbylo, objevíme tam rozlehlý hradní areál s úžasnými výhledy do okolí. Potom se přesuneme víc na východ, do Královéhradeckého kraje. Tam v lesích nedaleko Hronova narazíme na studánku s údajně zázračnou vodou, kolem které visí na stromech jako poděkování svaté obrázky. Čeká nás také návštěva krásně rozkvetlé botanické zahrady a arboreta Mendlovy univerzity v Brně. Obdivovat tam budeme mimo jiné sbírku orchidejí. A nakonec se vydáme na sever Plzně, do místní části Bolevec, kde se projdeme soustavou 10 půvabných rybníků. Tak projděte se teď spolu s námi našimi dnešními sobotními výlety. Ještě jednou buďte vítáni.
7: Výlety s Pavlem Kudrnou.

0: Dnes se nejdříve vypravíme na Kalich, jediný sídelní hrad Jana Žižky. Zamíříme do Ústeckého kraje na Litoměřicko, konkrétně do obce Třebušín. Až tam je možné dojet autem nebo autobusem, pak už musíme do kopce po svých, jako naše ústecká redaktorka Slávka Brádlová. Ta se od předsedy spolku Hrady Českého středohoří Hinka Veselého dověděla, že hrad Kalich nechal postavit právě Jan Žižka, poté co neúspěšně obléhal Litoměřice.
1: No a vlastně ten hrad po tom neúspěchu s těmi Litoměřicemi tam skutečně postavil, bych řekl, no, na zelené louze, spíš na zeleným kopci a sídlil na něm i se svojí rodinou a psal se po něm.
2: Z dola je vidět malá zříceninka. Když člověk vyšlápne celý ten kopec, tak se nestačí divit, protože ten areál je velmi rozsáhlý.
1: Patří, dovolím si říct, k největším České republice. Má plochu zhruba okolo hektaru, pokud přičteme přihrazené někdejší lehce opevněné ležení vojska, to je další zhruba asi 1,5 hektar, tak už se skutečně dostaneme na plochu, která není úplně obvyklá. Jinak to, že ze spoda ten hrad vypadá jako určitá, řekněme, malá zříceninka, je to samozřejmě tím, že vlastně do značné míry ten kopec pokrývá les, který z určitého úhlu spoustu těch věcí zakrývá, a také tím, že vlastně hrad Kalich je atypický, takový horizontální, nemá takový nějaký ty věže jako třeba hrad Házenburg nebo hrad Košťálov, takže může to pozornosti člověka uniknout velice snadno.
2: Stromy tam sice jsou, ale když se člověk doplazí až na ten vrchol, tak poskytne to nádherný kruhový výhled na celý ten region.
1: Co se týče těch stromů, tak vlastně kopec byl odlesněn v podstatě až do odsunu sudeckých Němců po druhé světové válce a v rámci sanace těch zdí, které se provádějí, tak bylo nutné část těch stromů odstranit a část se ukázala, že je skutečně i kvůli tomu skalnímu podloží tak nemocná, že v podstatě to nakonec dopadlo, jak to dopadlo, že tam zůstala jedna lípa na velikým nádvoří.
2: Měli jste vůbec šanci vypátrat účel těch jednotlivých objektů?
1: To, co je naprosto zřejmé a průkazné, je tam, kde se jedná o opevnění, které je dochováno poměrně velice dobře. Mnohem horší je situace u budov, u kterých samozřejmě nejenom, že žádné prameny o jejich podobě a účelu nemáme, nejenom, že se dochovaly na rozdíl toho opevnění v poměrně malých zbytcích, ale na neštěstí ještě byly v uplynulých dobách romantismu a různých takových všelijakých pokusů značně poničeny z archeologického hlediska. Spousta informací zmizela, takže samozřejmě některé věci z těch výzkumů vidíme, některé bohužel už jako zmizely. Takže něco o těch budovách samozřejmě o jejich podobě a účelu víme, ale není toho mnoho.
2: Čím je Kalich ještě pozoruhodný?
1: Především dvěma věcmi. Jedna věc, že je to tedy, jak už bylo řečeno, Žižkův sídelní hrad, to znamená z historického hlediska. A druhá věc, která zatím není doceněná, ale nepochybně její význam se bude zvyšovat. Je to v podstatě podle všeho první evropský objekt, který má čistě sypaný zemní opevnění adaptovaný na boj těžkými palnými zbraněmi, a to je mimořádně významná.
2: Dnes celý ten objekt nebo ty zbytky jsou pod památkovou péčí a také pod péčí zapsaného spolku Hrady Českého středohoří. Objem té práce, která se tam musela vykonat, to tedy klobouk dolů.
1: Ten objekt je velice hodnotný, takže nějaká partizánština tam absolutně nepřichází v úvahu, ale je také pravda, že ty práce jsou velice náročné. My si je děláme v naprosté většině sami, takže v úplně jiné relaci, než jak by to bylo někde na zakázku, ale je také pravda, že vzhledem ke stavu současného trhu práce je to čím dál problematičtější.
0: Říká předseda spolku Hrady Českého středohoří Hinek Veselý, který zříceninou hradu Kalicha provedl naši ústeckou kolegyni Slávku Brádlovou. A jak úžasně to na něm vypadá, se už teď můžete podívat na fotografiích na našem webu výlety.rozhlas.cz.

A myslím, že se příliš nepletu, když řeknu, že teď přichází na řadu nejoblíbenější součást našich výletů. Ano, soutěž. My jsme se minule za novou soutěžní otázkou vydali na zámek ve Velkých Opatovicích, kde mají také jednu nevšední rekordní plastickou mapu. Na délku měří 18 metrů, na šířku 12 metrů. Je vytvořena zajímavou a pracnou technologií, vyřezáváním tenkých překliškových destiček. Tak to byla nápověda. Ptali jsme se, zdali byste věděli, co tato mapa zobrazuje. Zdali za A Čechy nebo za B Moravu a Slezsko. Bčko je správně, Moravu a Slezsko. Historická mapa se skládá ze 77 dílů. Některé mají 2 decimetry, jiné kolem metru. Díly váží od 3 do 50 kilogramů a podle archivářů má mapa nevyčíslitelnou hodnotu. Nic podobného prý totiž u nás neexistuje. Kdo vyhrál rolovací batoh? Jsou to paní Lída Houserová, Česká Třebová, pan Rudolf Michalák, Ludgeřovice, paní Jaroslava Samková, Chlumčany, paní Bohuslava Krejčí, Třebíč a paní Ivana Máslová, Karlovy Vary. Této naší pětici posluchačů srdečně gratulujeme. Možná jste nevyhráli, ale stále máte, pokud jste alespoň jednou správně odpověděli nebo odpovíte v průběhu měsíce května, šanci na hlavní výhru. To je výletnický batoh, ve kterém je řada dalších věcí, které se vám na třeba ty jarní nebo letní výlety mohou hodit.

0: Teď míříme do Královéhradeckého kraje. V Kladském Pomezí, nedaleko Hronova, v lesích Jestřebích hor, můžete narazit na Skalákovu studánku, obklopenou svatými obrázky. Zdejší scenérii navíc doplňuje malé jezírko a takzvané zbečnické chleby. Na pozoruhodné místo se s vedoucím Centra kultury, vzdělávání a sportu v Polici nad Metují Šimonem Machem vydala naše královéhradecká kolegyně Vlaďka Vildová.
1: Takhle krásně, tady žbluňká nebo zurčí voda, je tady takový kovový mlýnek a my už jsme na bohlibém místě.
2: Nacházíme se v lesích Maternice, je to nedaleko Hronova. Přišli jsme sem od Zbečníka, kdy vlastně, když půjdete z Hrnova na Kostelec, tak odbočku k Maternici rozhodně nepřehlédnete. Tady po lesí Maternice se nachází Skalákova studánka. Ta se samozřejmě prolíná s místními pověstmi. Podle tradice její voda pomáhala lidem během epidemie cholery v roce 1832. A tak se studánka stala postupně vyhledávaným poutním místem, kde sem přicházeli pro vodu, která měla mít léčivé účinky.
1: Říká se jí také Skalákova studánka. Budeme vědět proč?
2: Já ne.
1: Já jsem se podívala. Je to připomínka díla Aloise Jiráska Skaláci. Tady jsou ozdobené stromy.
2: Jsou to děkovné obrazy, které sem přinášeli lidé, kteří si sem chodili pro tu vodu. Zanechali ty votivní obrázky jako poděkování za uzdravení.
1: Je tady takové oznámení na té naučné stezce. Týká se toho opevnění zdejšího.
2: Je tady spoustu srubů, spoustu řapíků, bunkrů. Je to tady všude po okolí.
1: Tady vedle vpravo jsou takové balvany, takové velké oblázky. Kde se to vzali? S čím souvisí?
2: K téhle studánce se váže taková stará pověst o takzvaných zbečnických chlebech. Pověst vypráví o lakomé selce, ke které jednoho dne přišel žebrák a prosil jí o nějaký kousek jídla. Ona ho ale opakovaně odmítala, nedala mu vůbec nic k jídlu, nedala mu ani vodu a nakonec ani chléb, který zrovna pekla. Když žebrák naléhal dál, tak po něm v hněvu hodila bochník se slovy, že mu má v žaludku skamenět. Nicméně žebrák chléb nezvedl a beze slova odešel. Když pak selka otevřela pec, kde ten chleba pekla, tak zjistila, že všechny bochníky jsou tvrdé a těžké jako kámen. Takže sedlák je pak odvezl do lesa v Polesí Maternice, kde zůstali ležet do dneška.
1: Napil jste se někdy z té studánky?
2: Jo, když jsem byl malý, tak jsem určitě se hodněkrát napil. S rodiči jsme tu podnikali spoustu výletů. Vždycky tu bylo spoustu lidí.
1: A pomohla vám ta voda, vidíte?
2: Jednoznačně.
1: Lépe jste viděl, lépe jste slyšel.
2: Lépe jsem slyšel, lépe se mi pak šlo domů.
1: Okusíme tu vodu, abychom se posilnili na další výlet, třeba právě k těm dělostřeleckým tvrzím, které jsou tady v okolí. Teď už si bereme s Šimonem Machem hrnečky. Šimone, vyberete mi nějaký? Děkuji. Loučíme se s vámi od Skalákovy studánky a od zbečnických chlebů. Tak na zdraví.
2: Na zdraví.
1: A jaká je, Šimone, ta voda?
2: Voda byla výborná, svěží. Mimo jiné, že jsem měl žízeň, tak jsem si ji opravdu užil.
1: No a já jsem si dokonce mohla už sundat brýle. Funguje to.
0: Vzkazuje od zázračné Skalákovy studánky v jeho východním výběžku Jestřebích hor blízko Hronova naše královéhradecká kolegyně Vlaďka Vildová, která se na pozoruhodné místo vydala v doprovodu vedoucího Centra kultury, vzdělávání a sportu v Polici nad Metují Šimona Macha.

0: Jaro láká k výletům do přírody, kde všechno kvete a pučí. V botanických zahradách ale můžete zažít doslova koncentrovanou paletu vůní, barev a tvarů. Platí to i o botanické zahradě a arboretu Mendlovy univerzity na třídě Generál Píky v Brně, která patří k největším u nás. A my se tam teď vydáme s naším brněnským kolegou Zdeňkem Truhlářem.
1: S ředitelem botanické zahrady Mendlovy univerzity Michalem Pavlíkem procházíme, řekl bych, oázu přírody uprostřed města. Jak je tato botanická zahrada koncipována?
2: Tak my jsme v podstatě univerzitní botanická zahrada, která zprvu byla koncipována jako zahrada převážně pro studenty naší univerzity, to znamená pro studenty lesnictví, zahradnictví a agro, ale samozřejmě i pro veřejnost. S tím, že v dnešní době se naše zahrada otevírá stále více i široké veřejnosti, aby si naši zahradu mohla prohlédnout.
1: Procházíme překrásným areálem se spoustou různých rostlin a dřevin, ale dostáváme se na místo, kde je před námi krásný trávník se záhony, ale hlavně s nádherným výhledem.
2: Tak je tady vlastně od nás krásný výhled na Brno, na Špilberk a přilehlé okolí. V době, kdy ještě není listí, tak je vidět i Petrov, takže ta zahrada opravdu krásně zapadá do toho města a je samozřejmě vidět i třeba ze Špilberku a protilehlých kopců.
1: Ovšem nejsme tu kvůli výhledům, jsme tu hlavně kvůli tomu, co se tady pěstuje, tak na co jste v botanické zahradě nejvíc hrdí? S čím máte největší úspěchy?
2: Největší, řekl bych, takovou sbírkou světového formátu je sbírka orchidejí, se kterou získáváme medaile na mezinárodní výstavě v Rakousku ve Vídni. Je to sbírka, když to řeknu trošku básnicky, jejíž sláva hvězd se dotýká, která čítá na 2000 druhů přírodních, které můžeme najít v přírodě, v tropech celého světa, a potom na 3000 kříženců, které vytvořil člověk. Je to sbírka, která má dlouhou tradici, má pověst jak v naší zemi, tak i mezinárodně, i mezi kontinenty.
1: Kolik druhů rostlin mohou lidé potom spatřit v tom venkovním areálu?
2: Ve venkovním areálu máme asi 2000 trvalek, asi 1000 skalniček a asi 7000 taxonů dřevin.
1: Určitě neméně důležitá informace je, jak má botanická zahrada Mendlovy univerzity v Brně otevřeno.
2: Tak v současné době je zahrada otevřena v pracovní dny od 7 do 15 hodin. Nicméně do budoucna plánujeme, že by se ten vstup prodloužil. A pokud máme výstavy, tak prosím sledujte naše webové stránky, kde je vždy uvedená konkrétní doba. A v době výstav to bývá otevřeno i o víkendech, obvykle od 9 do 18 hodin, ale opakuji, vždy je potřeba se podívat na naše webovky. www.mendelu.cz/arboretum. Rád bych svým jménem i svých kolegů pozval do naší zahrady jak pravidelné návštěvníky, kteří už zde dlouho nebyli, ale samozřejmě i ty,

0: kteří stále o naší zahradě ještě nevidí, protože je to velice hezký areál jak svými sbírkami, tak i svým uspořádáním téměř v centru Brna, který určitě je vhodný k navštívení a potěší jak vaši duši, tak vaše oči.
1: Zve do botanické zahrady Mendelovy univerzity v Brně její ředitel Michal Pavlík. A ještě přidám jednu aktuální pozvánku. Od 15. do 25. května tam na vás budou čekat rozkvetlé kosatce. V této době bude botanická zahrada Mendelovy univerzity v Brně otevřena denně od 9. do 18. hodiny. Prý jsme všichni srdečně zváni. Výlety. Zítra nás čeká ve výletech návštěva Výsecké rychty v Kravařích v okrese Česká Lípa. Jde o jednu z největších roubených staveb v Čechách, není ale nejstarší. To je roubená stavba, její stáří bylo dendrochronologickým průzkumem datováno do let 1547 až 1548. Tato selská usedlost byla zachráněna před demolicí a pečlivě zrekonstruována, no a tím se stala unikátní technickou památkou. A my se ptáme, tou nejstarší je u nás roubenka za A v Rtyni v Podkrkonoší, anebo za B v obci Proseč v okrese Chrudim. Takže Rtyně v Podkrkonoší, Proseč v okrese Chrudim, Ačko, Bčko. Hrajeme o flísovou deku, o pětici nebo o pět flísových dek pro naše posluchače, kteří správně pošlou textovou zprávu a bude odpověď Ačko nebo Bčko správná. Ta textová zpráva vypadá takto. Výlety, mezera A nebo B, opět mezera, pak musíte napsat vaše jméno, příjmení a adresu. Vždycky dodávám, nezapomeňte na poštovní směrovací číslo. Do nedělní půlnoci textovku pošlete na telefon 90 011 04 a musím dodat, že vás to bude stát 4 koruny, protože službu jsme zadali společnosti ATS Praha, která ji pro nás zajišťuje tedy. No a hlavní cena za květen, už jsem říkal, že výletnický batoh, ve kterém je řada věcí, třeba na turistiku. Batoh je s reflexními prvky, v něm najdete flísovou deku, sluneční brýle, ponožky, alu neboli hliníkovou láhev na cesty a knihu. Můžete také na cestách si udělat přestávku, kniha se jmenuje Sedmi krásky na cestách. Pokud budete na cestách i vy, tak ať se vám to líbí.

0: Na severním okraji Plzně se nachází jedinečná rybniční soustava. Tvoří celkem 10 rybníků a až na rybník pojmenovaný Strženka, který leží v obci Chotíkov, se rozprostírá na území zvaném Bolevec. Rybniční soustava se rozkládá na místě, kde jsou rozsáhlé lesní porosty, což z ní dělá příjemnou rekreační oblast. Víc se naše redaktorka Anděla Blašková dověděla od Radky Žákové ze zprávy veřejného statku města Plzně.
1: Aktuálně máme v Bolevecké rybniční soustavě 10 rybníků. Když to vemu od pramene Boleveckého potoka, tak Strženka, Šídlovský, Nováček, Třemošenský, Kamenný, Senecký, Košinář, Velký a Malý Bolevecký rybník a ještě na přítoku v údolí Merán jsou dva rybníky Vidymáček a Rozkopan.
2: Kdy vznikla Bolevecká rybniční soustava?
1: V 15. století, bylo to v době, kdy město Plzeň koupilo ves Bolevec. Mělo tady v podstatě prostor pro vybudování rybníků. Rybníky tu vznikly v době, kdy nyní velice známé rybníky v jižních Čechách nebo v Polabí ještě neexistovaly.
2: Okolí Bolevecké rybniční soustavy lidé využívají k procházkám po turistických cestách nebo k výjížďkám na kole. Hojně navštěvované jsou rybníky, ve kterých se lze koupat. V této souvislosti je nejatraktivnější Velký Bolevecký rybník. Tak jak je velký?
1: On se v současné době dělí na Velký a Malý Bolevecký rybník. To je ta část, která je oddělená cestou po malé sypané hrázi. A dohromady má přibližně 54 hektarů. Ta zatopená plocha představuje asi 45 hektarů. Kromě plavání, tak se můžou samozřejmě také potápět, protože ta voda je docela čistá. Teď jsem koukala, že je krásně průhledná, víc než do metru. Je tady i jachtový klub, takže různí surfaři, jachtaři tady brázdí vodu, hlavně v letních měsících. Co se týče těch dalších aktivit, na jakékoliv cestě, zvlášť kolem rybníků, tak potkáte vždycky spoustu lidí, kteří jdou, běží, jedou s kočárkem nebo jedou na koloběžce nebo si tu prostě jenom hrají.
2: Čím je Bolevecká rybniční soustava z vašeho úhlu unikátní?
1: Právě tím, kdy vznikla a jak vznikla. Muselo to být velice důmyslné technické řešení vytvořit tolik rybníků na velmi málo vodnatém Boleveckém potoce. I když dříve asi té vody bývalo více, tak vyžadovalo to hodně úsilí vytvořit takový projekt, který by dokázal všechny ty rybníky naplnit. Ale u Velkého Boleveckého rybníku máme ještě tu výhodu, že ho napájí kromě vody z Boleveckého potoka i podzemní prameny. A teď, když má málo vody, tak i Berounka.
0: Přibližuje Boleveckou rybniční soustavu Radka Žáková ze zprávy veřejného statku města Plzně, se kterou si o krásném kousku přírody na severním okraji krajského města povídala naše kolegyně Anděla Blašková.

Malou cenou v tomto víkendu je flísová deka, velkou cenu v tomto měsíci je výletnický batok s flísovou dekou, slunečními brýlemi, ponožkami, alulahví a knihou Sedmi krásky na cestách. A jak zní nová soutěžní otázka? My se ptáme na nejstarší roubenku u nás. Je to roubená stavba, její stáří bylo dendrochronologickým průzkumem datováno do let 1547 až 1548. Tato usedlost byla zachráněna před demolicí, pečlivě zrekonstruována, no a je to dnes unikátní technická památka. A tak se ptáme, tou nejstarší je roubenka za A. Vertyni v Podkrkonoší nebo za B v obci Proseč v okrese Chrudim. Pošlete textovou zprávu, už nebudu opakovat, jak se píše. Ostatně to můžete najít na našem webu výlety.rozhlas.cz, stejně jako znění otázky, stejně jako reportáže, které jsme už odvysílali a stejně jako novou cenu za měsíc květen. Teď tedy hrajeme o flísovou deku pro pětici posluchačů a o hlavní cenu, to už taky nebudu opakovat, o výletnický batoh a v něm je řada dalších dobrých věcí na výlety. To je všechno. Mějte se hezky, dnešní výlety, tedy sobotní výlety, končí s datem 9. května, ty zítřejší s datem 10. května začnou ve standardním čase, ve 13 hodin a 4 minuty. Už teď se na vás těší Pavel Kudrna. She's crazy like a fool.

stavíte letos dům a už máte projektovou dokumentaci? A můžeme ji vidět? Protože právě pro takové stavitele, kteří jsou ready stavět pořádně, je tu soutěž o pořádný dům zdarma od Wienerbergeru. Ano, slyšíte správně. Dům zdarma. Tedy pořádný stavební materiál na celý dům od Wienerbergeru v celkové hodnotě 1,2 milionu korun. Cihly Poroterm jako základ každého pořádného domu, k tomu střecha Tondach a dlažba Semmelrock nebo fasáda Terka. A aby to bylo komplet, přidáváme i podlahové topení Pipelife. Jak se do soutěže zapojíte? Je to snadné. Stačí se zaregistrovat na webu poroterm.cz a nechat si zpracovat kalkulaci pro váš dům. Samozřejmě zdarma a bez závazku. Ale pozor, soutěž o dům zdarma končí už 7. června. Takže pokud stavíte letos a zvládnete výhru odebrat do konce listopadu, nepromeškejte svou šanci a zapojte se do soutěže ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Žďár apeluje na ohleduplnost vůči chodcům na Jihlavské ulici. V Polsku zadrželi kvůli držení a šíření dětské pornografie 123 lidí. Tenista Tomáš Macháč odstoupil z antukového turnaje v Římě. A v noci se vyjasní, teploty se stoupí ke 3 stupňům. Zítra čekáme oblačnost s teplotami kolem 20. Dobré odpoledne přeje u zpráv Jakub Diviš. Cyklostezka kombinovaná s chodníkem vzniká v Jihlavské ulici ve Žďáře nad Sázavou. Cyklisté z ní následně budou moci pokračovat trasou na Nové Veselí. Na příjezdu od Jihlavy do Žďáru je teď proto omezený provoz. Podle starosty Martina Mrkose z hnutí STAN by měli být řidiči ohleduplnější k chodcům, kteří se kvůli stavbě můžou momentálně pohybovat jen po okraji silnice.
2: Je zde snížená rychlost na 30, zejména v době, kdy se mění směny, tak tu rychlost bude hlídat policie, takže pozor na nějaký flaster. Dbejte zvýšené opatrnosti a ohleduplnosti vůči chodcům. Je to pro ně teď složité.
0: Tradiční pouť svatého Floriana dnes pořádají dobrovolní hasiči v Čížově u Jihlavy. Program na tamním hřišti začne za hodinu. Pro děti je připravené divadlo, kejklíři, skákací hrady, soutěže a kreslení na obličej. Zájemci se navíc mohou zapojit do kulinářské soutěže s názvem Dobrota na slano. V příštím týdnu se v Česku výrazněji ochladí. Denní teploty by se měly pohybovat kolem 15 stupňů, nejvyšší by měly z kraje týdne zůstat pod 20 stupni. Na Facebooku o tom informoval Český hydrometeorologický ústav. V pondělí bude na většině území pršet, dorazit můžou i bouřky. Úterý na horách dokonce napadne poprašek sněhu. Ve středu se pak objeví i ranní mrazíky. Podle meteorologů by měl déšť pomoct půdě i rostlinám, které trápí sucho. Polská policie zadržela 123 lidí v rámci celostátní akce proti osobám zapojeným do výroby, skladování a distribuce dětské pornografie. Zabavila přitom elektronická zařízení a nosiče s přibližně 330 tisíci videí a fotografiemi, které zachycovaly sexuální vykořisťování nezletilých. Některé soubory obsahovaly dětskou pornografii generovanou umělou inteligencí.
3: Mezi zadrženými je například bývalý ředitel mateřské školky, který nyní čelí obvinění z nahrávání a šíření pornografického materiálu s nezletilými. Další dva muži měli ve svých domovech nainstalované kamery, které používali k nahrávání členů rodin v intimních situacích. 19-letý mladík zase pravděpodobně natočil pornografické video své nezletilé nevlastní sestry. Jak uvádí polský ústřední úřad pro boj s kyberkriminalitou, v rámci celopolské operace Hellfire služby zadržely 123 lidí ve věku 19 až 95 let. Některým z nich hrozí zadržení nebo distribuci dětské pornografie až 15 let vězení. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Český rozhlas. Sport.
0: Kanoista Martin Fuchsa vyhrál první závod sezóny světového poháru v maďarském Segedu a vítězně vstoupil do olympijské kvalifikace. Na kilometrové trati dokonce časem 3 minuty 41 sekund a 46 setin vylepšil o skoro sekundu vlastní světový rekord.
4: Jsem moc rád, že to vyšlo, že můžu dát dárek svojí dceři k narozeninám. Je to takový hezký, že cokoliv si dám do hlavy, tak to prostě dokážu. Je to tou prostě disciplínou, kterou v sobě mám, ale samozřejmě člověk neví, jak to dopadne, ale jsem rád, že to dopadlo hezky.
0: Tenista Tomáš Macháč odstoupil z antukového turnaje kategorie v Masters v Římě. Kvůli blíže nespecifikované nemoci vzdal duel druhého kola proti Rusu Medvědětvovi, který postoupil bez boje. Počasí. V Bystřici nad Pernštejnem je teď 14 stupňů, v Pelhřimově 16. Večer a v noci bude převažovat jasná obloha a teploty se stoupí na 7 až 4 stupně. V údolích meteorologové varují i před přízemními mrazíky. Zítra přes den pak bude postupně oblačnosti přibývat a k večeru čekáme oblačné nebe. Nejvyšší teploty v neděli 20 až 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Nehody teď hlášeny nemáme, bez větších komplikací projedete i po D1 na Vysočině.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Je krátce po 14. hodině a já vám všem přeji pohodové sobotní odpoledne s vysíláním Českého rozhlasu Vysočina. Rodina zemědělců, kteří museli nuceně opustit svoje hospodářství, nebo příbuzný, který byl spolupracovníkem umučeného faráře Josefa Toufara. Jejich životní příběhy a osudy dalších lidí si připomněli lidé, kteří běželi běh pro paměť národa v Rejčkovi na Havlíčkobrodsku. Podíváme se tam za pár minut.
1: Dobré odpoledne s Jožou Kolářem.
5: A muzika samozřejmě taky nesmí chybět, tohle je Helena Vondráčková.

0: připomenout příběhy politických vězňů, válečných veteránů, oběti holokaustu nebo bojovníků za svobodu. Toho chce organizace Post Bellum dosáhnout prostřednictvím charitativních sportovních akcí nazvaných Běh pro paměť národa. Seriál má celkem 19 zastávek a tou nejmenší co do počtu obyvatel je Rejčkov, místní část Dolního města na Havlíčkobrodsku.
1: Tohle je vaše teda, jo? Jak zapíšu vás taky na desku?
2: Jitka Novotná si už pomalu připevňuje startovní číslo.
3: Vyplnila jsem si tam Josefa Pavlána, to je můj strýc, nebo byl, on zemřel a vlastně žil tady v Rejčkově a vlastně byl jedním z animátorů nebo pomocníků Josefa Toufara.
2: Sama už žije v Praze, ale osud předka ji přivedl k Běhu pro paměť národa na Vysočinu.
3: Ty anonymní v pozadí nikdo nezná, takže vlastně dneska jsem se rozhodla, že běžím za něj i jsem se byla podívat na jeho domek, kde žil.
2: Na místní dějiny upomíná také startovní číslo, které si na hruč připnul Rostislav Šíma.
4: Já běžím za vystěhovanou rodinu Novákových z Loukova, což byli statkáři a zemědělci, vlastně, kteří byli v 50. letech vystěhovaní tady, co je kostel svaté Markety v Loukově, tak naproti tomu stál už od 14. století vlastně statek a během kolektivizace v 50. letech byla rodina vystěhovaná.
2: Sám pochází z vedlejší obce, z Dobré Vody.
4: Každoročně běžím 5. Já jinak moc neběhám.
2: V Rejčkově se pro paměť národa běželo po 11. Jde o nejmenší místo v Česku, kde se závod pořádá. Žije v něm okolo 60 lidí. Do organizačního týmu patří Jan Kárník.
5: Je to pro dobrou věc, je to podpora Post Bellum, takže a ještě nás baví přitom trošku sportovat, takže jsme to spojili a v Rejčkově, no, protože tady máme chalupy nebo tady bydlíme a když jsme začínali, tak všichni v kanceláři v Post Bellum se dívali na mapu, kde to je.
2: Teď už vědí,
5: jo.
2: Běhy pro paměť národa se budou v Česku konat až do konce května. Ten poslední bude hostit 30. května Ostrava. František Jirků, Český rozhlas.
6: Posloucháte Víkend s Českým rozhlasem Vysočina, rádiem vašeho kraje.

Budova z konce 19. století na nádraží v Pacově stále září sytě oranžovou barvou. Výsledek dvouleté rekonstrukce budí mezi místními rozpaky a správa železnic už v březnu slíbila nápravu. Co práce zdrželo, zjišťoval náš reportér a vy to uslyšíte hned po písnice kapely Black Milk. Nechci tě trápit. Příjemný poslech a pohodové sobotní odpoledne.

0: Náprava nepovedené rekonstrukce nádraží v Pacově stále nezačala. Vedení správy železnic je přitom slibovalo zahájit už v březnu. Kritiku sklidily především sytě oranžová barva fasády a robustní železná rampa pro kočárky a imobilní osoby. Odložené práce by měly začít v květnu.
1: Na nádraží v Pacově, jehož historická budova září sytě oranžovou barvou, právě přijíždí vlak.
2: No, je to takový jiný. Je to opravený, je to asi jako hezčí, než to bylo, ale takový divoký, no.
1: Komentuje vzhled budovy studentka, která právě vystoupila z vlaku. Správa železnic už koncem února, kdy byla ta rekonstrukce dokončená, slíbila nápravu. Něco už je hotového, například hodiny, které překážely výhledu na nápis Pacov, už jsou na jiném místě. A já, když se podívám tady za roh, tak vidím namalované různobarevné obdélníčky, což je pokus přímo na místě, jaká by mohla být barevnost budovy po opravě. K rozhodování byla přizvaná také pacovská radnice, jak mi vysvětlil bezpartijní starosta Tomáš Kocour.
3: Oni nám poslali ty vzorky a my jsme řekli, že se k tomu vyjadřovat nechcem, ať to vypadá tomu původnímu vzhledu. A my, jako v tom město prostě nemůže tohle určovat, jo? A není od toho, aby určovalo nějaký barvy. A že pokud teda tam je vyjádření těch architektů, takže ať nám ho pošlou, oni nám ho, jako ten návrh, tam je takový popis té architektky, tak my jsme řekli, že pokud to vytvořili oni, takže se s tím ztotožňujeme.
1: Komunikace mezi městem a správou železnic nějakou dobu trvala. Přemalování budovy původně avizované na březen se tak zdrželo. Teď už prý ale zahájení prací nic nebrání, řekla mi mluvčí správy železnic Nela Frýbová.
4: Město nám minulém týdnu po konání schůze rady města potvrdilo, že respektuje finální barevné řešení nádraží podle návrhu architektů. Se zhotovitelem tak můžeme doladit pořízení konkrétních nátěrů i harmonogram. Práce by se měly realizovat v průběhu května.
1: Pacovské nádraží je v provozu od 1. října 1888. Jeho dvouletá rekonstrukce stála 16,5 milionu korun. Milan Soldán, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Pacovsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Je po třetí sobota odpoledne, ladíte vysílání Českého rozhlasu Vysočina. Pojďme se podívat s Miroslavem Markem právě teď do světa rekordů a kuriozit. Řeč bude o psacích potřebách. I ty mají svoje rekordy. Nevěříte? Tak poslouchejte.
1: Region rekordů a kuriozit. Tušky a pera v České knize rekordů. Nejdelší tuška, či lépe řečeno pastelka, má sice původ v Aši, ale už pár let je exponátem Muzea rekordů v Pelhřimově. To spravuje agentura Dobrý den, oficiálně registrátor českých nej, který přednedávnem mezi české rekordy zapsal i největší školní sbírku propisek a per. Mají na svém kontě kluci a děvčata ze základní školy Komenského v Trutnově. Ovšem dlužno podotknout, že sbírka by neexistovala, kdyby nebylo paní učitelky Petry Figerové. Ta totiž se sbírkou v roce 2006 začala, a to poté, co se jí začaly hromadit vypsané propisky. Ona je nevyhazovala a ono to postupem času, tak jak začalo být propisovaček a per hodně, začalo být hezké na pohled. Postupně se k paní učitelce přidalo více než 400 žáků školy i za pomoci svých rodinných příslušníků, sourozenců, ale i prarodičů. Dnes je jich ve školní sbírce celkem 22 026 kusů. Propisky jsou tříděny podle barev, z nichž nejvíce je těch modrých, naopak nejméně je propisek fialových a růžových. Všechny jsou vystaveny ve vitrínách na chodbě školy. I vy buďte nej a dejte nám o tom vědět. Z Pelhřimovského muzea rekordů vám dobrý den přeje Miroslav Marek.

Chystá zase příští sobotu na den otevřených dveří na leteckou základnu do náměště nad Oslavou. My tam budeme také a budeme odsud živě vysílat. Od 14 do 16 hodin si bude Hela Dvořáková kousek od ranveje povídat se zajímavými armádními a leteckými hosty. Celý den bude na letišti i stánek Českého rozhlasu Vysočina. Podrobnosti a zajímavosti o tom, jaký bude den otevřených dveří v náměště nad Oslavou, uslyšíte ve středu 13. května v rozhovoru Dobrého dopoledne po 11. hodině. Za chvíli se podíváme na oblohu, jaké počasí nás čeká v dalších dnech. I o tom bude řeč v našem vysílání. Teď si pojďme dát klasiku z Itálie 80. let. Umberto Tozzi, Ti amo.

0: Neustálá rýma nebo bolest v krku? Pokud jste alergik, tak to znáte velmi dobře. I když alergii teď netrpíte, není vyhráno. Může totiž vzniknout kdykoliv v životě. Podrobnosti k tomu nebo i k vývoji letošní pilové sezóny přidáme za chvíli. O vývoji počasí budeme hovořit už teď.
1: Počasí.
0: A proto v našem vysílání vítám Jitku Kučerovou z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
0: Tak jak to vypadá v těchto chvílích u nás na Vysočině s počasím?
2: Oblačnost se jakoby od jihozápadu trošku vytrácí, bylo jí poměrně hodně, spíš takové oblačno skoro zataženo, tak teď už spíše převažuje oblačnost.

0: začnu jenom to skoro zataženo na severu kraje, severovýchodě, naopak jižní části kraje mohou mít skoro až možná dojem polojasné oblohy, tam krom kupovité oblačnosti se objevuje i oblačnost vysoká, ona je částečně průsvitná. Teploty jsou většinou mezi 16 až 19 stupni Celsia, ty nejvyšší polohy na Vysočně nebo vyšší mají tak 12 až 15 a vítr fouká od severovýchodu až severu mírný na některých místech, ale není jich moc, spíše převažuje vítr slabý.
1: A jak to bude zítra v dalších dnech? Slyšel jsem, že by se mělo výrazně ochladit na horách, snad dokonce i sněžit.
0: To potom během příštího týdne, ale bude to postupně, ještě zítřek bude nejteplejším dnem tohoto týdne, 20 až 23 stupňů maximální teploty. Z začátku by měl být slunečný den, čekáme buď málo oblačnosti, případně žádnou. Přes den bude tak jakoby ale hodně pomalu přibývat, nejprve na polojasno, k večeru někdy postupně převažující oblačno a vítr zítra slabý, v průběhu dne mírný a změní směr, bude více foukat od jeho východu.
1: Takže ani zítra žádné zásadní přehánky, protože to je další věc, která nás trápí, je sucho. Co tady v tom dalším týdnu? Ochlazení a déšť? Nebo sníh?
0: Pondělí by se to ano mělo začít měnit. Bude už to takový zatažený a víceméně deštivý den, ještě 16 až 20 stupňů maximální teploty. V úterý už by to mělo být 8 až 12 stupňů. Ten pondělek tedy na celém území postupně s deštěm nebo přehánkami, odpoledne i nějaké bouřky. No a v to úterý někdy nad ránem, pokud se objeví srážky, tak v nejvyšších polohách to vypadá, že by mohly být právě i smíšené.
1: Říká Jitka Kučerová, takže teď o víkendu si můžeme ještě užívat teplo a sluníčko, no a v příštím týdnu se dočkáme srážek a možná i vytáhneme nějaké teplejší oblečení.
0: Ano, ledoví moři přicházejí.
1: Ano, díky za informace, pěkný den a naslyšenou.
0: Naslyšenou.

0: láska má zpíval Standa Hložek v odpoledním vysílání Českého rozhlasu Vysočina. Možná i vy patříte mezi lidi, kteří trpí pilovou alergií. V Česku je to podle odhadu zhruba čtvrtina obyvatel. Vidíte? Teď jsem musel vypnout mikrofon, protože jsem musel pšiknout, je to pravda. A jestli vám bylo letos na jaře hůř než jindy, není se co divit. Duben byl v Česku podle meteorologů druhý nejsušší od roku 1961 a právě kvůli suchu se pil držel ve vzduchu dlouho.
1: Musím být zaléčená a připravená s lékama, které mi pomáhají, protože jinak bych se ani nevyspala.
2: 29letá Magdalena z Prahy má alergii na břízu, takže příznaky se u ní začínají objevovat v březnu a trvají až do května.
1: Mám hlavně senou rýmu, do toho mi otýká krk a postupně se k tomu přidává pak i kašel. A ještě k tomu mě někdy pálí oči, takže si pak nedávám kontaktní čočky a nosím místo toho brýle.
2: Těmito problémy trpí už od dětství. Podle alergologa z fakultní nemocnice Ostrava Tomáše Balnera ale onemocnění může vzniknout i mnohem později.
3: Takže máme i lidi, co jsou 40 let plus, 50 plus, kteří mají nové projevy pilové alergie a přichází s tím k nám do ambulance. To může být i vlivem nějakých infekcí, které prodělají, které potom naruší tu sliznici a dojde tam k té senzibilizaci ke vzniku té alergie v těch dýchacích cestách.
2: Alergiků podle něj zároveň přibývá. Onemocnění je přehnanou reakcí imunitního systému na určitou látku a pacientům nejčastěji pomáhají antihistaminika. Podle Balnera taky není pravda, že si tělo na léky postupem času zvykne a přestanou zabírat.
3: Když jednomu člověku nesedí jedno antihistaminikum, tak je dobré třeba zkusit jiné. Těch antihistaminik v dnešní době máme spoustu.
2: Alergikům zároveň neprospívá to, že se pilová sezóna hlavně kvůli teplejším zimám prodlužuje, říká Lenka Hajková z Českého hydrometeorologického ústavu.
4: Dříve ta pilová sezóna opravdu začínala v březnu a skončila třeba v polovině září. Dneska pozorujeme, že ta pilová sezóna může začít na konci ledna a trvá až do konce října.
2: Situace ve městech podle ní bývá často horší než na vesnici.
4: Ty pily můžou reagovat i s znečištěním ovzduší a některé studie prokazují, že ty pily jsou jako agresivnější. A i v těch městech je třeba nevhodná výsadba, že tam je třeba hodně habrů nebo těch invazivních druhů, jako jsou platany, pajasany.
2: Teď podle ní kvetou duby, smrky nebo řepka a v polovině května se přidají trávy. Michaela Bacílková, Český rozhlas.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Portrét dvojnásobného olympijského vítěze judisty Lukáše Krpálka v premiérovém dokumentu Jemný rváč. ČT2. Někdy pravá bitva začíná až po boji. Příběh hrdinu s Iwo Jimmy v premiérovém filmu Clinta Eastwooda Vlajky našich otců. A ČT Art. Originální pohled na více než 100 let české grafické tvorby v premiérovém dokumentu Identita, film o českém grafickém designu. Sobotní večer s Českou televizí.
1: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
2: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
1: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte i hned 602 489 489.
3: No to bych to pěkně zvoral.
2: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro východní Čechy a Vysočinu.
4: 15 hodin.
5: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
4: Herálec na Žďársku připravuje řadové domy pro 12 rodin. Lokální kina v Česku ubývají, roste počet multiplexů. Vítěz maďarských voleb Peter Maďar se nejspíš ještě dnes odpoledne stane oficiálně novým premiérem, jedná o něm parlament. A v noci se vyjasní, teploty se stoupí ke 3 stupňům, zítra čekáme oblačnost s teplotami kolem 20. Zprávy a Jakub Diviš. Dostupné bydlení pro mladé rodiny chystá Herálec na Žďársku. Nedaleko od školy chce stavět 2 soubory řadových domů. Obec teď pro ně připravuje projektovou dokumentaci.
6: V řadových domech vznikne dohromady 12 jednotek. Menší o dispozici 3+KK a větší 4+KK. Herálec aktuálně zjišťuje zájem o nové bydlení. Podle zveřejněného harmonogramu se má začít stavět příští rok, hotovo pak má být v roce 2028. Daniel Zach, Český rozhlas.
4: V Česku ubývá stálých lokálních kin, naopak multikin a letních kin přibývá. Počet klasických kin s pravidelným provozem ale za posledních 25 let klesl zhruba na 1/6.
7: V roce 1990 bylo celkem 1560 kin, a v roce 2025 bylo již pouze 269. Tento pokles je z důvodu modernizace jednotlivých kin přešly na digitální technologie.
8: Vysvětluje tajemník Unie filmových distributorů Jaroslav Pecka. Podobný osud potkal i kino v Červené vodě na Orlicko-Ústecku, které přestalo promítat už v roce 2005.
9: To kino procházelo vývojem a my jsme byli vždycky tak trošku bití na tom, že nemáme širokouhlý filmy, takže jsme nemohli uspokojit nabídku.
8: Říká bývalá vedoucí kina Ludmila Macháčková. Obec teď v létě zahájí přestavbu kinosálu na společenský sál. Z Orlicko-Ústecka Barbora Soukupová, Český rozhlas.
4: Maďarský prezident Tamáš Šojuk dnes v parlamentu oficiálně navrhl Pétera Maďara na nového premiéra země. Parlament by o vítězi dubnových voleb mohl hlasovat už během následujících minut. Expremiér Viktor Orbán se prvního zasedání nového parlamentu nezúčastnil a už dřív se vzdal i svého poslaneckého mandátu.
10: Prezident Šojuk před novými poslanci mluvil o potřebě jednoty.
11: Společně jste povoláni zastupovat celý národ, jak ty, kteří s vámi souhlasí, tak ty, kteří ne.
10: Poté navrhl vítěze dubnových voleb na pozici předsedy vlády. Maďar a jeho hnutí TISA mají v parlamentu pohodlnou ústavní většinu. Novým premiérem země by se tak mohl stát už při dnešní ustavující schůzi, což by bylo vůbec poprvé od roku 1989. Na několik dní by stál v čele úřednické vlády s omezenými pravomocemi. Oficiální Maďarův kabinet by se pak moci mohl ujmout už v úterý. Z Budapešti Bára Vránová, Český rozhlas.
5: Sport.
4: Česko bude mít po 16 letech zástupkyně v elitní basketbalové lize WNBA. V Zámoří budou nově působit rozehrávačka Eliška Hamzová a pivotka Emma Čechová. Obě si během kempu v Minnesotě vysloužily roční smlouvu. Do nového ročníku ženské obdoby slavné NBA vstoupí Minnesota v noci na zítřek českého času duelem proti Atlantě. A čeští hokejisté druhé utkání švédských her prohráli. V Engelholmu podlehli Finům 2-3 a v zítřejší generál na mistrovství světa se utkají od 12 hodin se Švýcary.
5: Počasí.
4: V Jihlavě naměříte 15 stupňů, v Moravských Budějovicích 18. Večer a v noci bude převažovat jasná obloha a teploty se stoupí na 7 až 4 stupně. V údolích meteorologové varují i před přízemními mrazíky. Zítra přes den pak bude postupně oblačnost přibývat a k večeru čekáme oblačné nebe. Nejvyšší teploty v neděli 20 až 23 stupňů.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
4: Mezi kilometry 105 a 93 dálnice D1 ve směru na Prahu silničáři průběžně uzavírají levý pruh, probíhá údržba povrchové kanalizace. Tolik zprávy.
5: Zelená vlna, známe lepší cestu.
12: A krátce po 12. hodině vám všem přeji pohodové sobotní odpoledne od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina. Jak velká je špetka a kolik je přiměřeně? Na to se v dnešním rozhlasovém sloupku zaměřil Zdeněk Drišl a vzpomněl si přitom samozřejmě i na legendární pohádkové vaření buriana s verichem. Za pár minut ho tady máme.
5: Dobré odpoledne s Jožou Kolářem.
12: A hudba také nechybí a nebude chybět našem vysílání. Tohle je Petr Kotwald.

0: Jak velká je špetka a kolik je přiměřeně? Tak na to se v dnešním rozhlasovém sloupku zametil Zdeněk Drešil a vzpomněl si přitom samozřejmě i na legendární pohádkové vaření buriana s verichem.
1: Rozhlasový sloupek.
2: Jan Verich s Vlastou Burianem ve filmové pohádce Byl jednou jeden král zadělávají na těsto. Mouky, vody, kvasnic, všeho dávají přiměřeně, přiměřeně. I moje babička při vaření dávala všeho přiměřeně. Vařila, jak sama přiznávala, od oka. Špetka soli, špetka pepře, majoránky, papriky. Kolik je taková špetka? Jak může být velká? Je to málo? Je to moc? V řadě návodů stojí, že jídlo máme dochutit několika kousky hřebíčku, zakapat několika kapkami octa nebo citronové šťávy. Kdo ale ví, kolik těch kapek je skutečně potřeba, abychom pokrm neskazili. Stejně tajemnými pojmy určujícími množství jsou ždibec, habaděj a bajočko. Každý máme odhad nastavený nějak po svém. Při pečení štrůdlu dáme zhruba tolik mouky, jakou máme zkušenost. Jablek jakž takž, pár ořechů, určitě to nejsou jenom dva. Stejné je to, když se píše, že do cukroví můžeme dát lžičku rumu. Není lžička jako lžička, neboť i lžíce bývají v domácnostech různě velké, stejně jako hrnky, když bychom se měli držet návodů podle hrničkové kuchařky. Podobné informace člověk dostává, když se vydá někam na výlet. Zeptáte se, jak daleko je to na vlak, a dostanete odpověď, že nedaleko, že je to blízko nebo jenom kousek. Jenže taková odpověď je velmi nejasná. Pro mladíka může jít o zanedbatelných pár kroků, pro starce trmácení. Optáte-li se, kdy vlak jede, uslyšíte, že za chvilku, a i to je relativní. Taková chvilka může být 5 minut, ale třeba také 30 minut až hodinu. Když to zhrnu, všechny ty údaje jsou dané tak nějak přiměřeně. A člověka puntičkáře, jako jsem já, to zrovna nepotěší.

0: Teplé dny stále víc lákají na výlet, třeba za vínem na jižní Moravu, no jen si to představte, zaparkovat u sklípku a pak přespat v karavanu. Jenže právě to teď některé vinařské obce začínají regulovat. Více o tom ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina za pár minut.
1: Stopy, fakta, tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
2: Sobotní vysílání představí Vincence Červinku, malíře Vysočiny. Poctivý, hrdý, zodpovědný člověk, který žil nenápadný život mezi prostými lidmi. Pomáhal těm, kdo to potřebovali, aniž by čekal odměnu. Nesklonil hlavu ani když mu šlo o život. Především ale šlo o život jeho vlasti, našeho kraje.
1: Poslouchejte dnes po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: kapela Činasky dohrála Hlavolam a my se můžeme vypravit na jižní Moravu. Do malebných uliček mezi vinné sklepy totiž tam přibývá obytných aut. Zatímco karavanisté hledají klidná místa k přespání, obce stále častěji řeší zablokované cesty i parkoviště. Některé už proto zavádějí omezení.
1: Abychom se tam vůbec mohli pohnout, protože ty uličky jsou malé, úzké, těch sklepů je tam přes 400. Na poměrně malé ploše.
2: Popisuje starosta Prušánek na Hodonínsku Zbyněk Němeček z Pirátů. Dopravní značkou teď stání karavanů u vinných sklepů v Nechorách omezí.
1: Právě máme ve výrobě značku, která to zakazuje. Je to v procesu oficiálního schválení. Rada to už schválila, takže hned, jak to bude možné, tak sem tu značku umístíme, bude to pro každého jasné.
2: Karavany a obytné vozy už nesmí stát na odstavném parkovišti Nechory. Obec podle starosty nechce, aby blokovali běžná parkovací místa.
1: Uvažujeme o tom, že bychom to zakázali plošně na celém katastru obce. Zatím jdeme jenom tím, že regulujeme konkrétní místa, jako právě to parkoviště, na kterém nyní stojíme.
2: Prušánky přitom karavanisty z obce vyhánět nechtějí. Jen několik metrů od sklepních uliček totiž funguje štelplac, místo určené právě pro obytné vozy. Lidé tam můžou přespat, doplnit vodu nebo využít výlevku. Podobné problémy řeší i další vinařské obce na jihu Moravy, třeba Němčičky na Hustopečsku nebo nedaleká Vrbice.
3: Je to pak nepříjemné, jo? Když vám lidi volají a prostě je tam někdo stojí u hřbitova, u kostela, prostě na takových místech, které úplně nejsou jako důstojné.
2: Podle nezávislého starosty Vrbice Tomáše Bílka přitom mají v obci dva štelplaci.
3: Ti karavanisti by nejraději stáli všichni prostě v téhle naší proslulé lokalitě stráž, ale tam to zrovna třeba jako fakt jako vadí. Ale my jsme malá obec, takže když to řeknu úplně jako pohodovou chůzí, z jednoho konce na druhý dojdete za 15-20 minut, takže jako tam si myslím, že trvat na tom, že musím stát přímo tady u toho sklepa je už fakt jako dětinské.
2: Podle předsedy asociace kempařů Pavla Svobody lidé stále častěji vyhledávají menší lokality nebo místa mimo velká turistická centra.
4: Ten, kdo jezdí s tím karavanem, tak opravdu chce tu svobodu a opravdu chce do těch klidnějších oblastí. Spíše jakoby tady do těch obcí, na vinou turistiku, prostě cokoliv, protože můžete si koupit víno v tom sklepě, tam to ochutnáte, pak si koupíte víno a večer si můžete zajít nebo si dát to vínko, protože víte, že pojedete až ráno.
2: Karavaning se podle Pavla Svobody výrazně rozmohl po covidu. Vinařské obce tak hledají rovnováhu mezi rostoucím počtem obytných vozů a klidem ve sklepních uličkách. Aneška Hlávková, Český rozhlas.

0: V hudebním programu Českého rozhlasu Vysočina nás za chvíli čeká kapela Olympik nebo Miroš Birka. Krásná vzpomínka na baladu o polných vtákoch, ale teď se pojďme vypravit s Miroslavem Markem a dědou Součkem pěkně do historie, do té májové.
1: Bejvávalo.
2: Pane Součku, já vím, že za těch vašich starých časů nebejvali na venkově snad žádný doktoři, jenže lidem se občas přitížilo. Tak co jste dělali, když byl někdo teď na jaře zesláblej, nebo když ho, co já vím, strašně bojí?

0: mučící technika.
1: Jenže chlapče, pouštění žilou bylo po dlouhý staletí jedním z hlavních nástrojů kurírování skoro čehokoliv vážnějšího. A nemocnejma, a nejen těma, bylo pouštění žilou vítaný a žádaný.
0: Takže lidi to prostě chtěli.
1: Jo, ona to sice byla procedura, která někdy občas ten stav člověka i zhoršila. Jenže ono se po staletí věřilo, že krev se kazí, že může zhoustnout, nebo že jí taky může být v těle zbytečně moc.
0: Jak by jí mohlo být moc?
1: No, tenkrát si lidi mysleli, že třeba i tím, že toho člověk prostě hodně snědl.
0: Jo, a tohle všechno, že způsobuje ty nemoce.
1: Odejď, řešilo se to odebíráním určitýho množství pacientovi krve. Dělávalo se to od starověku až do poloviny předminulého století. A nejčastěji teď v květnu. To, že to člověk prej potřebuje nejvíc.
0: Po zimě, že ta krev nejvíc hustá, ne?
1: Tak, tak. Prapočátek té metody je u římského doktora Galéna. Ten učenec se domníval, že jídlo se v žaludku přeměňuje na tekutinu, takže doputuje do jater, kde se z ní stane krev. Někdy, že ale tělo vytvořilo krve zbytečně moc, což mohlo vést k bolení hlavy, horečkám anebo záchvatům.
0: A co teď s tím? Upustit krev. A jak?
1: No, ze začátku se to dělalo prostě proříznutím žíly, kterou pak, když odteklo dost krve, dotyčnej doktor zase zašil. Jenže oni to některý ty doktoři nechtěli dělat. Necítili se na to.
0: No, to se nedivím, proříznout někomu žílu.
1: Viď? Takže týhle metodě věnovali se za opravdu starých časů lazebníci, který byli zruční v práci s břitvou. No, bodejť by ne, když to byli holiči, že jo?
0: Pane bože.
1: Ale pozor, na začátku 19. století, kdy bylo pouštění žilou na vrcholu, vystřídal břitvu, nebo tyhle ty podobně ostrý nástroje, jiný, bezpečnější postup, přikládání pijavic.

0: sobotu 16. května můžete svůj rozhlas nejen slyšet, ale i vidět. Od 10 do 16 hodin máme pro vás dveře otevřené.
1: Za kulisím Českého rozhlasu Vysočina vás provedou ti, které možná znáte jen po hlase.
2: O písničku na přání můžete požádat Jardu Hypochondra tentokrát osobně.
3: A

0: Fajdo, řekni fór.
1: Tak jo, teď tady mám jeden takový parádní. Hele, Katko, prosím tě, řekni mi, proč jsi uhodila toho Karla?
2: Hele, řekl mi, že jsem tlustá.
1: Jo, a to jsi si jako myslela, že když mu dáš jeden flákanec, tak zhubneš?
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

Dnes odpoledne po 16. hodině vás nečeká třetí galaxie, ale setkání s dřevěnými herci. S otcem a synem. Přijde Spejbl a Hurvínek. O jejich hereckém životě si bude Patrik Rozehnal povídat s Martinem Kláskem, který jim propůjčoval dlouhá léta svůj hlas. Mimochodem, Hurvínek před pár dny oslavil své sté narozeniny. Dozvíte se, jak Spejbl s Hurvínkem přišli ke svým jménům, kolik řečí se během své kariéry naučili a také, že nám jednou uhořili. To vše v pořadu Hvězdné návraty. Po 17. pak Hvězdné návraty, pardon, Stopy fakta tajemství, po 17. a po 18. dechovky pro Vysočinu. Hezký poslech. Pojď dá.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radiotika.cz.
1: 16 hodin.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: V Třešti opraví čistírnu odpadních vod. V pražské Lucerně dnes koncertuje irský hudebník Glenn Hansard. Loď, na které se několik lidí nakazilo nebezpečným hantavirem, dorazí brzy ráno na Kanárské ostrovy. A v noci se vyjasní, teploty se stoupí ke 3 stupňům, zítra čekáme oblačno s teplotami kolem 20. U poslechu zpráv vás vítá Jakub Diviš. Třešť bude modernizovat svou čistírnu odpadních vod. Současná technologie je zhruba čtvrt století stará. Podle radnice už nevyhovuje současným podmínkám.
3: S modernizací chce město začít příští rok na jaře a dokončená by měla být na podzim 2028. V současné chvíli se dokončuje projekt na úpravy. Modernizace nepočítá se zvýšením kapacity zařízení. Podle lidoveckého starosty Vladislava Hinka je dostatečná i pro případný rozvoj města. Podle současných informací by práce měly být na 25 milionů korun. František Jirků, Český rozhlas.
1: V pražské Lucerně dnes vystoupí irský hudebník Glenn Hansard. Na koncert dorazí s kapelou a s novou hudbou. When you climb the hill of vision,
4: as above, so it was below. Glenn Hansard začínal v 80. letech jako pouliční muzikant. V roce 1990 založil rockovou kapelu The Frames, která o rok později vydala debutové album a rychle se prosadila na irské hudební scéně. V roce 2008 se pak spolu s hudebnicí Markétou Irglovou prosadili písní Falling Slowly z filmu Once, za kterou dostali i Oscara. S českou zpěvačkou se před rokem opět umělecky setkal a založil s ní kapelu The Swell Season, kterou pojmenoval po jedné z knih Josefa Škvoreckého. Hostem koncertu Glenna Hansarda v pražské Lucerně bude americká písničkářka Courtney Marie Andrews. Michaela Pištěláková, Český rozhlas.
1: Výletní loď MV Hondius se po vypuknutí nákazy hantavirem blíží do přístavu na Kanárských ostrovech. Zakotvit by měla zítra brzy ráno, uvedla to španělská ministryně zdravotnictví Monika Garciová. Nejdřív se podle ní zkontroluje zdravotní stav cestujících i posádky a teprve potom začne vylodění. To ale nebude možné, dokud pro ně nebudou připravena repatriační letadla k odletu domů. V pátek se před budovou parlamentu na Tenerife sešla skupina přístavních dělníků, aby proti vyplutí lodi protestovali. Vyjádřili obavy, že to pro ně bude zdravotní riziko. Světová zdravotnická organizace potvrdila, že mezi cestujícími bylo 6 případů nákazy hantavirem. 3 z nich na nemoc nakonec zemřeli. Byl to pár z nizozemských turistů a žena z Německa. Sport. Kilometrový závod na světovém poháru v rychlostní kanoistice v Maďarsku má nakonec 2 vítěze. Vedle Martina Fuchsy byl organizátory dodatečně ve výsledcích posunutý na první místo ruský kanoista Zachar Petrov, protože rozdíl mezi nimi v cíli nebyl podle rozhodčích dostatečný. Ani jeden ze 2 českých protestů proti změnám ve výsledkové listině uznaný nebyl a Fuchsa na protest nešel na medailový ceremoniál v Segedu. A čeští hokejisté druhé utkání švédských her prohráli. V Engelholmu podlehli Finům 2-3 a v zítřejší generálce na mistrovství světa se utkají od 12 hodin se Švýcary. Počasí. V Přibyslavi je 16 stupňů, v Dukovanech a Velkém Meziříčí 17. Večer a v noci bude převažovat jasná obloha a teploty se stoupí na 7 až 4 stupně. V údolích meteorologové varují i před přízemními mrazíky. Zítra přes den pak bude postupně oblačnosti přibývat a k večeru čekáme oblačné nebe. Nejvyšší teploty v neděli 20 až 23 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Zdržíte se teď na hlavním tahu mezi Jihlavou a Havlíčkovým Brodem, ustříte, že u nájezdu na D1 tam stojí odstavená dodávka. Tolik zprávy a pokračují hvězdné návraty.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
5: Hurvaj, už se uklidni.
6: Co?
5: Nevidíš, že svítí červená?
6: A jo?
5: Musíme přivítat posluchače.
6: Aha.
5: Asi jste čekali, že vás přivítá Patrik Rozehnal, že jo?
6: Ale ten se asi zapomněl někde u paní Kateřiny, co?
5: Nech toho, Hurvajs. Čeká vás povídání o tom, kdy jsme se narodili.
6: Kde všude nás znají. A možná i další perličky.
5: Pořad
6: vás provede televizními i rozhlasovými ukázkami.
5: S Hurvínkem.
6: A s Pejblem.
5: Tak hezký poslech.
6: A dobrou zábavu s Českým rozhlasem.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: No, jak to tak vypadá, tak už se nám vrátil náš moderátor Patrik Rozehnal.
2: Může tedy začít pořad?
1: S Hurvinkem
2: a s Pejblem.
3: Hurvinku, moc děkuju za úvod, ale teď budu tedy opravdu zase chvíli mluvit já. A dovolte mi, abych vás tedy konečně i já přivítal. Hezký poslech u pořadu Českého rozhlasu přeje Patrik Rozehnal. A začnu vám vyprávět příběh, který se váže ke dvěma nejznámějším českým loutkám. Ty dva už jste dnes slyšeli docela dost dlouho povídat. Jak to tedy bylo se Spejblem a Hurvínkem? O tom si budu vyprávět i s Martinem Kláskem. A tak ho tady vítám a rovnou se ptám, kdy se vlastně oba narodili?
4: Tak Spejbl přišel na svět v roce 1920. Bylo to v Plzni, divadelku feriálních osad, kde působil tehdy Josef Skupa. A Hurvínek o 6 let později, to znamená Spejbl, vždycky říkáme, je nejmladším otcem na světě.
3: Padl tu název feriální osady, to byly vlastně prázdninové tábory určené pro zdravotně postižené děti. A toto plzeňské divadlo se stalo slavným třeba díky Kašpárkovým kabaretním číslům. No jenže později se zjistilo, že Kašpárek už moc nestačí. Je to spíš postavička vhodná do 19. století. A proto v celku stále ještě nové 20. je třeba vymyslet něco nového. A tak přišel na svět Spejbl a Hurvínek. Co dělal tedy Spejbl, když ještě neměl rodinu?
4: Tak Spejbl působil jako takový přídavek ke každé show, co hráli. Takže Josef Skupa buď s ním zaspíval nějaký kuplet, nebo něco zarecitoval, něco dada. Jo? On si vymýšlel takový říkanky všelijaký. Takže takhle toho Spejbla používal. A traduje se, že ostatní kolegové toho Spejbla moc rádi neměli tehdy, že dokonce na něj posílali i psa. Když přišel na scénu, že mu namazali ty jeho krovky od toho fraku syrečkama a pak tam pustili živýho psa. A ten toho Spejbla honil po té scéně.
3: Proč ho neměli rádi?
4: Tak on se jim nelíbil nějak výtvarně. On taky ten původní Spejbl moc hezký nebyl. Byl to první pokus o něj, toho vyřezal tehdy řezbář Karel Nosek. A vlastně bez nějakého kompletního návrhu, vlastně bylo to jenom, že si kdysi se Skupou povídali a on něco někde načrtl na pivní tácek či co, nebo na účtenku. A až za rok poté vlastně ten Nosek toho Spejbla přinesl a zrovna moc povedený nebyl teda. No, takže ho postupem času zušlechťovali a tak dále. No a když se objevil Hurvínek jako překvapení od Gustava Noska, to byl synovec Karla Noska, tak Skupa na to zareagoval, protože zrovna s tím Spejblem v tom přídavku nějakém byl na jevišti, no a přišoural se tam takový podivný mužíček. A ten Skupa se na to díval a zareagoval nějakou takovou jakousi scénku, ale obecenstvo zaburácelo a tím pádem několik let nebo měsíců oni dva fungovali jako rovnocenní partneři, nebyli otec a syn. To přišlo až z nějakého dalšího nápadu. Ale kdo to vlastně udělal, to jsem se nikde nedočetl a vlastně nikdo z nás.
3: Asi také z historie víte, že ve 20. letech, kdy vznikl Hurvínek i Spejbl, se také objevil poprvé rozhlas v našich zemích. No a tak bylo jisté, že i oba dva mu museli propadnout, tedy hlavně taťka Spejbl. Jenže už tehdy bylo docela obtížné chytnout tu správnou vlnu. A někdy se stalo, že se dvě stanice ve svém vysílání pomíchaly. Posluchač musel být docela zmatený, stejně jako pan Spejbl.
5: Jo, tak dobré, tak co pak bychom to udělali, tak já vám tady něco chytnu na ten můj rádio blaforát, něco si to všechno zapojím a tak dále, já jsem o tamhle, no a tak dále, tak jenom dávajte pozor, něco to obrátíme. No tak, teďko si něco drapneme, mám moc fajňácký radioaparát, žádný poruchy, já jsem dřív mýval, víte, takovou čtyřlampovku jenom. Ale to zlobilo, tak jsem to předělával, když byly všelijaký ty solodýny a neutrodýny, tak jsem to předělal na čtyřlampovej Bernardín. No ale, až je třeba pokračovat i s duchem času, tak jsem si opatřil silnější stanici, když jsem si pořídil tenhle ten 8-lampovej, jak ono se to jmenuje, tenhle ten, jo, superhemeroid. Jo, tak to spustíme, ono to vůbec žádný poruchy, to uvidíte konečně. Tak, tady to musíme zapnout, anodku, akumuldu, no, tak všechny knoflíky jsou zapnutý, já jsem taky zapnutý, no, tak už to může jít, tak to spojíme, jo. No, proci, zrovna to musí jankovat, když si člověk někoho pozve na poslouchání. No, vlna už by tam byla, to je vidět. Já jsem jí tam taky nadspal asi půl druhého kila, tak to musí hrát, to je nesporné.
6: Halo, halo, vysíláme společenskou hlídku.
5: No tak, už to tu máme, tak to si poslechneme, to můžu potřebovat ve výchově svého syna.
6: Halo, halo, vysílán bude kuchařský rádce.
5: Kruci, co tohle má, vej? No ale, no, konečně, vyslechneme si to.
6: Halo, pamatují si, milý hochu? Chceš-li upéct dobrou vánočku? Je ti třeba společenského styku. Nelituj peněz, opatř mouku, máslo, vajíčka, kvasnice. A setkáš-li se s dámou, která se ti líbí svými duševními vlastnostmi i svým vnějším zjevem, představ se jí. Vytři pekáč mastnatou a posyp strouhankou. Obírej se s ní jemně, počínej si taktně. Nejlépe jí dát pod peřinu, ale dej pozor, aby ti pak předčasně nevykynula. Hovor s ní vždy s úsměvem, počínej si galantně a rytířsky. A když je hotová, strčí do trouby. Když se na tebe vlídně usměje a zadívá se ti něžně do očí, píchni do ní občas, je-li dobře vypečená. A buď jist, že tím získáš její sympatie. Dej pozor, ať se ti nepřipálí. To je na nejvejš nepříjemné. Když se do tebe zamiluje, že by pro tebe i duši vypustila. A pak je to cítit po celém domě. Váž si té její vlastnosti, nerozmýšlej se pak dlouho. A nalámej si do kafe. Uděláš záslužný skutek.
5: Tohle je dobrý krucinál, Pagore.
3: To byl tedy Spejbl, kterému hlas dal Josef Skupa. V době začátků Spejbla a Hurvínka jim moc pšenka v Plzni nekvetla. Pan Spejbl dokonce nesměl viset ani v pánské, ani v dámské šatně. Tehdy byly totiž takto striktně rozděleny. No ale visel sám kdesi na lati v zákulisí. Dodnes se ani neví, proč má Spejbl právě tohle jméno. Nakonec i sám Skupa docela mlžil, když měl vysvětlit, kde ho vzal. Obě jména vznikla zcela spontánně a nevím ani odkud se vzala. Prohlásil například v roce 1941, když takovou otázku dostal od novinářů. Nebudeme pátrat, budeme se společně zase trochu bavit.
2: Tak člobrdíčkové, já vám dneska zaspívám nějaký písničky, jak jsme se naučili ve škole. Tak prosím vás, pane Sundsmann, já bych si zahral, třeba bych si zaspíval, já na vojnu nepojedu, jo? Buďte tak hodnej.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: O Spejblovi a jeho nezbedném synáčkovi
2: Hrdinkovi. A to v Českém rozhlase.
3: Ano, ano, o těchlech dvou si budeme dál vyprávět. A bude tu s námi také dál Martin Klásek. Už jsme si řekli, že se narodili na začátku 20. století ve 20. letech. Po vzniku téhle dvojce uvádělo divadlo Josefa Skupy běžný repertoár. Od klasických pohádek po operety, ale velký podíl tam měly i takzvané reví. V roce 1930 měla 19. dubna premiéru Hurvínkova jarní reví. Krátce na to překřtěná na reví z donucení. Ta je památná mimo jiné tím, že se v ní poprvé představily i dvě nové, Skupou iniciované loutky, které přežily rok 2000. Způsobná holčička Mánička a také pes Žerik. Jehož interpretem byl tehdy Gustav Nosek.
4: Jo, jo.

0: Tak mě napadá, byly v té době obě postavy, mám na mysli Spejbla a Hurvínka, stejně vysoké, když na začátku vystupovali vlastně jako sourozenci, dejme tomu?
1: Ne, to ne. Ten Hurvínek byl od jak živa malinký, ale ten původní, ani si nejsem jistý, jestli měl krátké kalhotky a kšandičky, ale prostě byl to takovej ušatej, podivný mužíček, ale z toho kadlubu toho Spejbla. Jo? Ale je to ještě nenapadlo, že by to mohl být synáček.
0: No a teď už se můžeme společně zaposlouchat do dalšího kousku, který vznikl v době první republiky. A listovat kuchařskou knihou pana Spejbla bude samozřejmě teď už jeho syn Hurvínek.
2: Tati, co jsou to ta cizokrajná jídla?
3: Cizokrajná? No, to máš tak. Všude se vaří jinak. Na celém světě, víš? U nás se vaří třeba knedlíky a jinde zase jiné knedlíky.
2: Už rozumím. V celém světě se vaří měkké knedlíky a tetička nám vaří tvrdé.
3: Kdybys nepomlouval, kluku. Tetička, že vaří tvrdé?
2: Ano, tuhle se mi ztratil tenisák, tak jsem si jeden knedlík vypůjčil a hráli jsme s ním na jednu bránu.
3: Ale Horvajs, snad se jí nepovedli.
2: Naopak, tati, všichni kluci mi moc záviděli tu Mičudu, jak skvěle skáče. A pak jsem s ním ale bouchl vo chodníku, on vyskočil až do druhého patra, rozbil okno.
3: Ale vidíš, co děláš, uličníku? Hele, mluvme raději o těch jídlech. Tak to máš tak. Běloši, že ano, ty jedí rádi bílé maso, třeba kuře. A černoši zase černé, třeba z divokého kance.
2: A my jsme běloši, vy, tati?
3: No, ovšem, že jsme běloši, čili rasa vyplajchovaná. No a proč se ptáš?
2: Protože mě zajímá, proč jako malé bělošátko musím jíst černé buchty.
3: Ale pořád, co pak vím. Asi je tetička pozdě vyndala z trouby, zdržela se.
2: No vím, měla pavlačovou plenárku. A tati, znáš ještě nějaká jiná cizokrajná jídla, kromě těch černých buchet, které musí konzumovat můj školou povinný organismus?
3: No ovšem, třeba v Číně se jedí vlašťovčí hnízda, v Arábii kobylky.
2: No to přece není cizokrajné jídlo, kobylky.
3: Jak to, že ne? Co pak se to u nás jí?
2: No budeď ne, předevčírem jsme měli guláš z kobylky.
3: No a řekni, nebyl snad dobrý?
2: Je výborný. Měl jsem ho až do večera, jako žvejkačku.
3: Ale tobě pořád něco jde pod fousy.
2: Konstatuju oči, že vajelíčko je hladké jako oholen zimní stadion.
3: No to vím taky. Ale mlsný si, to je to. Abys věděl, uvařím něco sám. Najdi mi ruček kuchařskou knihu.
2: Tady je. Tati, ty máš tu knihu volně sypanou v krabici. Každý list je zvlášť. To je salát. Je, hele, tady je cizokrajných jídel.
3: Jak to? Co tam je?
2: No třeba tady. Smažené syrečky na česneku s fazolovou marmeládou.
3: Cože to tam je?
2: No, nebo dál kuře s rajským protlakem a nudle sypané cizinými držkami a moučníky, jitrnice dušená perníkem, uzený koláč a zmrzlina na špeku. Já to ti uvař mi to.
3: Co to blekoceš? Pokaž, vždyť jsem si to myslel. Ještě si to víc přeházel. Co pak takhle se dá tohle vařit?
2: Jen to zkus, tati. Hůř to jistě nedopadne, než ty teď jen činy cizokrajné buchty na černo. Hehe.
0: Martin Klásek je tu dnes jako host v našem pořadu Hvězdné návraty. Martine, byly ty postavy vždycky oblečené tak, jak je známe dnes, nebo třeba ty oblečky musely i měnit?
1: Měnili oblečky dle potřeby, jo. A děláme to tak dodnes. My vlastně máme spoustu dublerů, které máme různě převlečené. Máme je například v zimním oblečení, když jsme hrávali jsme takovou klasickou scénku, kdy celá rodinka byla na klouzačce. Tak Hurvínek byl normálně v zimním, Mánička v zimním, Spejbl v zimním, měli přibitý lyže, Spejbl měl lyže, Hurvínek měl sáňky, No a takhle vlastně převlíkáme dle potřeby, ne?
0: Předpokládám, že těch loutek je vlastně více, kolik jich tak máte v divadle?
1: No, já jsem to poslední dobou moc nepočítal tedy, ale říkáme baj očko, jak se správně česky říká, 20 párů ve čtyřech velikostech a dokonce máme spejbla, který je v životní velikosti vzrostlého muže taky, který funguje takhle v jednom večerním představení, kdy zpívá duet s šanzoniérem Igorem Ševo.
0: Jak se vodí taková velká loutka?
1: Ta velká loutka nemá nitě, ta má takové zvláštní vahadlo uprostřed těla a vlastně jsou dvě nitě jenom ke stehním, jaksi kostem, ale dřevěným a tím vlastně ten vodič toho spejbla ovládá.
0: Na přelomu 20. a 30. let bylo už duo Spejbl a Hurvínek tak populární, že vystupovalo dokonce i v Osvobozeném divadle, kde v té době bývalo vyprodáno. A Voskovec a Verich a Spejbl a Hurvínek, jinými slovy, tedy písmeny S plus H a V plus V, dokonce plánovali vzájemnou spolupráci. A některá představení dokonce přenášel i rozhlas. V té době se také Spejbl a Hurvínek začínají objevovat na dlouhohrajících deskách. A tak i díky tomu se nám dochovala třeba tahle malá, krátká ukázka, že bychom si zase zaspívali.
2: No a ičkrdle vám třeba zaspívám písničku Nepůjdu domů.

0: Martine, jsou někde dochované třeba i ty opravdu původní, skupovské, originální loutky?
1: Jsou ve Strakonicích muzeu, je jeden pár, v Plzni v muzeu je další pár, dokonce je jeden pár u Sergeje Obrazcova v Moskvě, v jeho muzeu, a jeden pár je, tuším, ještě na zámku Kratochvíli, jo? Ale myslím si, že tedy ty původní jsou v té Plzni.
0: Loutky si odpočinou a my si dáme další písničku. A po ní se opět vrátíme do toho dřevěného života z Pejbla a Hurvínka.

0: následoval triumfální zájezd. Směřoval do Paříže a bylo to u příležitosti druhého kongresu Mezinárodní loutkářské unie. Úspěšnou tip-top reví tam zhlédli diváci z nejméně 10 zemí a loutkám se dostalo nejen bouřlivých ovací, ale i řady lákavých a lukrativních nabídek. Třeba na roční hostování v cizině. Spejbl s Hurvínkem cestují dodnes. Ale Martine, jak vlastně cestují? Jako řádní cestující to asi ne.
1: Tak Spejbl s Hurvínkem mají každý vlastní pytlík. V tom jsou zabaleni. A spolu s ostatními loutkami jsou v takzvaných transportních bednách. Tam spinkají hezky. No a pokud letíme někam za moře, dejme tomu, tak prostě ty bedny spolu s konstrukcí, na které stojí loutkoherci a vodí, tak to se všechno naloží do kontejneru a buď to jede lodí měsíc dopředu, anebo to letí s námi letadlem.
0: Ztratili se někdy?
1: Nestratili se nám, ale jednou nám schořeli. Schořeli nám, tuším, to bylo v roce 77, nebo tak nějak. A bylo to v tehdejším východním Německu. A při převozu autobusu, kde byl celý náš fundus ze servisu za námi do jednoho města, kde jsme byli ubytováni, protože jsme museli z místa, kde se ten autobus zastavil, tak bychom museli odjet náhradním nějakým autobusem, který ta agentura sehnala. Tento autobus byl odvlečen do servisu a když ten řidič potom sám jel za námi, tak se ten autobus vzňal a ty loutky nám kompletně schořely. Dokonce ještě on chtěl zachránit toho Spejbla s Hurvínkem, otevřel tu bednu, to už všechno hořelo okolo a jak to vyhodil, tak to chytlo, jak se říká, luft a ještě i ty loutky ve svých dřevěných malinkých kufříčkách, kdy tenkrát byly, se vzňaly a schořely taky.
0: Tak národní poklad nám schořel, ale naštěstí to nebyly jediné loutky. Takže odkaz Josefa Skupy může žít dál, nejen u nás, ale i v zahraničí. A také na deskách, v rozhlase i televizi, ale i ve filmu. Co nás čeká teď? Samozřejmě báječný humor Hurvínka a pozor, teď také Máničky. Ta se rozčiluje nad tím, že Hurvínek nebyl ve škole.
2: Přál bych ti zažít ten domácí teror, co jsem si zažil.
3: Moje vysvědčení nepomohlo.
2: Ne, protože došlo nakonec i na to moje.
3: Ajaj, co mu pan Spejbl říkal?
2: Mám vynechat neslušná slova?
3: Určitě.
2: Tak v tom případě neříkal vůbec nic.
3: No jo, tak se musíš trochu snažit, učit se.
2: Máni.
3: Jaké máni? Znám tě. No schválně, když se tady celý den povaluješ, už ses naučil tu básničku, co máme za úkol?
2: Ne, tak Julda mi to nedovolil.
3: Nelži.
2: Fakt. Zakázal mi vzít učebnici do rukou, dokud je nebudu mít čisté.
3: Ty se brepta.
2: Ale nechceš si povídat o něčem jiném. Pořád jenom škola, škola, škola. Už jsem z toho na hlavu.
3: No ještě to v té škole musíš pár let vydržet. No a vůbec už ses rozhodl, kam půjdeš po škole?
2: Jako vždycky, domů.
3: Ale já myslela, co budeš dělat.
2: To co vždycky, spát.
3: No jo, no. A proč jsi dneska nešel do školy? Teď ale doopravdy, Hurvínku.
2: Protože učitelka řekla, že kdo nemá všechny domácí úkoly, ať se jí neukazuje.
3: No jo, to já na svůj úkol nikdy nezapomenu.
2: Bodejť, šprtka.
3: No, nejsem šprtka, já jsem nadaná. Tedy nechci se chlubit, ale jsem ve třídě první v počítání, první ve čtení a první jsem hotová se slohovými úkoly. No, a co ty?
2: Já jsem zase první ze školy doma.
3: Ale musím ti říct, že máš smůlu, víš? Protože dneska to bylo ve škole prýma. No, představ si, paní učitelka nám celou hodinu vyprávěla všelijaké zajímavosti, víš? Třeba, že máme sklo od Číňanů, kalendář od Římanů, číslice od Arabů.
2: No vidíš, no. A my zase doma máme vysavač od Nováku, žehlící prkno od Dvořáku a žehličku od paní Kateřiny.
3: To by mě zajímalo, k čemu vám dvěma je žehlička nebo vysavač.
2: Neprůč.
3: No počkej, nebo taky vykládala paní učitelka, že každý rok spotřebujeme 3 kilogramy toaletního papíru.

0: papíru na hlavu.
1: Na hlavu?
0: No. A třetí hodinu jsem se zapsala na angličtinu a učili jsme se celé 2 hodiny.
1: A už se s nějakým Angličanem domluvíš?
0: No, s takovým, co se učil anglicky 2 hodiny, ano.
1: No, nechci tě vyhánět, pochlubila ses, tak bys měla jít. Nějak mi z tebe stoupá teplota.
0: Jo, jo.
1: Opravdu?
0: Kdeže ten ze zelená? Řekl Hurvínek a obrostl mechem.
1: Máni, ty jsi taky všimla, že jsem nějaký zelený.
0: Cože?
1: Nerad ti to říkám, ale asi budu blinkat.
0: Jo, tak to já raději jdu.
1: Jdi.
0: A Hurvínku, zítra už do školy půjdeš?
1: Vždyť jsem ti povídal, že se mi nějak přitížilo.
0: Jo, to je škoda. Zrovna když jedeme na školu v přírodě, budeme stanovat.
1: Ano.
0: No.
1: Já ti nějak pozoruju, už je mi líp.
0: Takže bys šel ještě dneska ven.
1: Jo.
0: Jo, a kdy se sejdeme?
1: Buď v 5 u pošty, jo.
0: Platí. A kdy přijdeš ty?
1: To se uvidí. Haha.
2: Posloucháte pořad věnovaný Spejblu a Hurvínkovi. Převážná část produkce tohoto divadla se hraje u nás doma, v Praze. Ale divadlo několikrát během sezóny podniká krátké i dlouhodobé zahraniční zájezdy. Do dnešních dnů znají Hurvínka i Spejbla, tak například v Německu, ve Spojených státech, Kanadě, Japonsku, také na Tajvanu, v Indii, Egyptě, Jordánsku, v Mexiku, Španělsku. Prostě všude možně. Mimochodem, kolik řečí už musí tedy Hurvínek a Spejbl umět, aby dokázali bavit dětské diváky na celé planetě? Martine Klásku.
3: Tak promluvili ve 20 řečech.
2: Která je nejtěžší?
3: Pro mě teda osobně byla nejtěžší čínština. Ta čínština se vyznačuje tím, že já čínsky neumím pochopitelně, ale pracovali jsme na tom s překladateli a učili jsme se to napřed vlastně vůbec číst, vyslovovat ten text a pak jsme se do toho snažili dávat nějaké herecké důrazy, akcenty a podobně. A to bylo nesmírně obtížné, protože Čína se vyznačuje 4 tóny, 4 významotvornými tóny. To znamená, když ten tón spletete uprostřed té věty, tak ta věta se stane nesrozumitelnou.
2: A už se vám to stalo?
3: Mohlo se to stát, ale my jsme tam měli člověka, který teda byl Němec, my jsme s ním mluvili německy a on nám pořád dával kondice během toho turné. My jsme byli na Tajvanu jsme měli 2 turné a říkal, tady si to trošku udělal, tady to zaznělo malinko, víš, tady by tomu nerozuměli nebo jo, a tak dále, takže jsme to vlastně celý to turné jsme pořád pilovali ty textíky. Takže žádná legrace to nebyla.
2: Pamatujete si ještě něco čínsky nebo japonsky?
3: Počkejte. My jsme měli takový pořad, s kterým jsme jezdili právě do těchto exotických zemí a tam vždycky Hurvínek na koloběžce vyjel na začátku, na Forbínu a pozdravil publiku. A sice česky a říkal:
1: Dobrý den, milí člobrýčko, člobrdinky, jako vás vítám na našem představení.
3: A teď řekl na tom Tajvanu.
1: Ajeje.
3: A oni zařvali, všichni napřed koukali jak vrány, jak se říká, nerozuměli a teď zařvali a všechno bylo v pořádku. Já jsem se uklidnil, že mi rozumí. No a to znamenalo, já jsem věděl, že mi nebudete rozumět, když budu mluvit česky.
2: Ano, je to lepší, aby Hurvínek mluvil česky. Třeba i v té další nachystané ukázce v našem pořadu.
1: Tadudo! Tati! Nic. Teda to je nějaká rodičovská péče tohleto. Jakou já mám smůlu na rodiče? Chudák dítě, aby si vyrvalo mandle a otcovi je to fuk. Tati!
4: Už. Já jsem ti vymaloval kufr. No, tak, co pak si přeješ, synáčku?
1: Čajíček.
4: Ano, ne to bude.
1: Ale pospěš si, jo.
4: Už se nese čajíček, Hurvínku.
1: Děkuju, taťulínku.
4: Takovéhle pohodlí si pod stanem neměl, viď?
1: To ne.
4: No to věřím.
1: A víš proč?
4: No nevím.
1: Protože nám někdo ukradl stan. Jo, spali jsme s Máničkou pod širákem.
4: Dítě moje nešťastný.
0: Viď, to jsem ale chudáček, viď. A taťuldo, já bych si malinko osladil život, trošku cukříčku by nebylo.
4: Cukříček, ano, hned to bude, už běžím.
0: Utíkej. No, hezky poslouchá.
2: Tak to byl Hurvínek, jak ho neznáme. Využíval svého tatínka. No nevím, jestli by si neměl stěžovat někde třeba na úřadu sociální péče. Ale vraťme se k zahraničním úspěchům. Mluvili jsme tu o japonštině, čínštině. Jaké další řeči ovládá ještě Hurvínek a Spejbl?
3: To je to tež, co jsem řekl vlastně v té čínštině, tak tohle bylo arabsky a...
2: Čínštinu a japonštinu asi musíte často zmiňovat, ale možná se zapomíná i na ten nám bližší jazyk. To je ta němčina, jak by zněl Hurvínek se Spejblem?
3: Tak Němci to mají rádi, musím ještě předeslat, protože jim se hrozně líbí náš akcent. Oni říkají Francouzi a vy Češi, to je tak süß, to je tak sladký. Takže to už jsou body pro nás, samozřejmě. A když se ještě promluví těmi podivnými hlásky a navíc to říkají ty podivné figurky, tak oni šílej blahem. Jo? Tak co bych vám třeba ukázal, tak třeba...
0: Fati, was ist das eigentlich die Liebe?
4: Ja, mein Lieber, schwer zu sagen.
0: Warum?
4: Du würdest es sowieso nicht begreifen.
0: Ach so.
2: Budeme se bavit dál. Se Spejblem i Hurvínkem, s Máničkou i tetou Kateřinou. Budeme se bavit už za chvíli.
5: Víte co, pane Spejble? Kvůli vám jsem ochotna vzpomínat jen na to dobré a zapomenout na všechno,

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Dnes vás baví Spejbe a Hurvínek.
2: Jo.
3: Myslím, že to děláte dobře a já vám děkuju. A ještě chvíli s námi tihle dva vydrží. Stejně jako náš host Martin Klásek. Víte, co by mě zajímalo? Chodí děti vlastně třeba po představení pro autogramy?
4: Od Spejbla a Hurvínka. Tak přijdou a oni vlastně nevědí a tak koukají, že jo, a proč ten pán se podepisuje, takže pak jsme pořídili fotky, že jo, aby to bylo jasný, že se na to podepisuje. Ale tak někdy jako legrácku tam udělám i ten, že se podepíše teda ten Martin Klásek a pak taky ten Hurvínek, že jo, a ten Spejbl, no.
3: Mě tak napadá, má vůbec Spejbl s Hurvínkem nějaké příjmení?
4: Tak Spejbl je Josef, takže příjmení je Spejbl.
3: Aha.
4: No a Hurvínek je tím pádem Spejbl, že?
3: No tak to jsem nevěděl.
4: No nic lepšího mě nenapadá.
3: V našem pořadu jsme zmiňovali už osud Spejbla, tedy jak přišel na svět, jak přišel ke svému jménu Hurvínek. Ze začátku mu dokonce říkali Spejblík nebo také Spejblátko, ale záhy ho přejmenovali na Hurvínka. A o tomhle jménu existuje několik verzí. Z toho jedna je docela pikantní. Nahrazuje totiž písmeno H písmenem K. Doplňte si sami. Vysvětluje to fakt, že Hurvínek prostě nemá maminku. Na tuhle často kladenou otázku se dokonce pokoušela odpovědět i Skupova parodie populární písničky Jarky Motla Maminko, mámo, kterou Skupa nahrál už v roce 1929 na jednu ze svých prvních gramofonových desek. Tak si ji teď poslechněte, protože i Hurvínek se ptá, jak to, že nemá maminku a jak přišel na svět.
5: Tati, poslechni, já bych dneska tak rád ti něco řekl, ale já mám strach, aby si mě nenapráskal.
6: No, ale proč bych tě měl napráskat? Tak co chceš?
5: Tati, opravdu mě nezřežeš?
6: Co bych tě zřezal, tak mluv, co chceš? No, co pak je? No?
5: Tatíčku, táto, chtěl bych rád na něco se tě pozeptat. To bych od tebe, víš, moc rád slyšel, jak ty jsi ke mně vlastně přišel. Tatíčku, táto, povídám.
6: No?
5: Odpust, že jsem

však nemusel bys tady smát. Pohádkama mě nalejvat. Paníčku, táto zlatej, já vím, že nejsi svatej.

0: Vypadá to, že v historii má Spejbl i Hruvínek takřka stejný hlas. Ten jim propůjčuje už čtvrtý a pátý muž. Tím prvním byl Josef Skupa. Po jeho smrti a po druhé světové válce se kormidla ujal Miloš Kirchner. A i za jeho života už začal učit svého nástupce Martina Kláska. Ten ukončil svou aktivní roli v roce 2022 a od té doby Hurvínka i Spejbla mluví Martin Trecha, který se střídá i s Michalem Bartákem. Během té dlouhé historie se ti dva dřevění herci ocitli na divadelních prknech, v televizi, rozhlase, v novinách, dokonce už i na internetu. A co film? Možná by nám mohl odpovědět Martin Klásek sám.
1: Taky natočili nějaké filmy. Jiří Trnka s nimi natočil film, Břetislav Pojar také natočil film, ale bylo to s minimem textu, nebylo to úplně to typické vlastně pro ně, ale výtvarně jsou nesmírně hezký ty filmy. A my už jsme měli jeden náš vlastně spoluautor a autor už měl napsán taky pro nás scénář, který se měl realizovat, ale to se vlastně na to konto se rozjela vlastně ta válka nebo ten soud o autorská práva na Spejbla a Hurvínka. Tím pádem my jsme o film přišli, protože to trvalo a táhlo se to tak dlouho, že už je to pryč. A teď vlastně vznikl film s podobnou tematikou, to je ten Kozí příběh.
0: A přibyly i další. V roce 2025 třeba Loutkový Pohádky pro Hurvínka, nebo v roce 2026 Hurvínkova cesta do Tramtárie. Ještě stihneme jednu krátkou ukázku od Spejbla a Hurvínka. Tak tady ji máte.
2: Ahoj, taťuldo. Je, co to tu máš za pošny?
3: Žádné pošny, Hurvajs, ale brž sportovní náčiní. To pak nevidíš, že jsou to lyže?
2: Tohle, lyže, ty dvě zahmuté dřevěné traverzy.
3: Nepomluvíme lyže, ano. Je to náčiní fortelné, podívej, no, ale a bytelné. Nikdy mě nesklamali, chlapče, nikdy jsem je nezlomil.
2: Bodeď by si zlomil, to by ti je musela přejet 111 Tatra. A ty halapartny s talířem na konci snad to nejsou?
3: No holé.
2: Holé?
3: No.
2: To ti půjčili v nějakém muzeu?
3: Ale prosím tebe, to je mé náčiní z doby bujaré mladosti, kdy jsem svištěl po prudkých stráních horských velikánů.
2: Po velikánech jsi svištěl?
3: No, jsem svištěl.
2: A proč už nesvištíš?
3: No to víš, léta přišla, životní boj na mě dotíral, na svištění nebyl čas. Teď však bude jinak, Hurvajs. Rozhodl jsem se, že opětně obnovím svůj lyžařský um.
2: Jestli tomu správně rozumím, chceš opět zkusit lyžovat?
3: No ovšem, je to sport na zdravém povětří, rozumíš? No a musím přece něco udělat pro své zdraví, žáno.
2: Například si vyvrknout nohu.
3: Hele, nevykládej. Abys věděl, pojedeme na hory.
0: Jsme na konci toho dnešního vydání a je velmi pěkné zjistit, že když mluvíte o někom, kdo vás celou hodinu bavil, že nikdy nebudete muset říct, bohužel, tihle dva už nás opustili. Jsou dřevění a tak jsou tady navěky. Možná i tohle by si měli uvědomit pánové nahoře a vyhlásit je jako náš český národní poklad. Možná, že by stály i o značku Evropské unie. Ale co už mají? Třeba pomníky. Takže se mějte hezky, smějte se, i když ti, co vás baví, jsou dřevění. Nakonec úsměv na tváři mají pořád. I vy ho můžete mít.

0: bylo všechno, jo?
1: No už to tak vypadá, hochu. Tak se koukej obouvat, jdeme domů.
0: Tak jo, naschledanou.
1: Zase někdy na Českém rozhlase...

0: Český rozhlas Vysočina. Písničky, které nestárnou. Písničky, které nestárnou.
1: Proč má být sínem? Proč harletínem? Proč míhat má?
0: Písničky, které nestárnou. Český rozhlas Vysočina. Rádio vašeho kraje. Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
2: Obce z Pelhřimovska chtějí sami provozovat vodovodní infrastrukturu. Kardiologové varují před užíváním steroidů. Rizikové jsou hlavně u mladých lidí. Péter Maďar se stal novým maďarským premiérem. A v noci se vyjasní, teploty se stoupí ke 3 stupňům. Zítra čekáme oblačnost s teplotami kolem 20. Dobrý podvečer, na řadě jsou zprávy, ve studiu je Jakub Diviš. Obce na Humpolecku, Pacovsku a Kamenicku chtějí sami provozovat vodovod. Plánují koupit společnost Vodak Humpolec, která je teď v soukromých rukou. Její současný majitel je ale nabídl k prodeji. Za tímto účelem 22 obcí založí takzvaný svazek.
3: Dobrovolný svazek obcí chce společně provozovat vodohospodářskou infrastrukturu v regionu. Například humpolečtí zastupitelé na posledním zasedání schválili smlouvu o vytvoření svazku Vodak Region a vstupní členský příspěvek ve výši bezmála 13 milionů korun. Podobně už postupovalo dalších více než 20 samospráv. Současně pokračují i jednání se společností Vodak. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
2: Anabolické steroidy zvyšují pravděpodobnost srdečního kolapsu. Jsou zároveň snadno přístupné, varovali před tím odborníci na výročním sjezdu České kardiologické společnosti v Brně. Steroidy způsobují, že svaly rostou, spolu s nimi ale i srdce. Jenže tenhle růst není přirozený. Kombinace užívání anabolik, stimulantů a intenzivního tréninku zvyšuje riziko poruch srdečního rytmu, které mohou vést až ke kolapsu nebo náhlé smrti. Dostupnost těchto látek i zlehčování jejich žádoucích účinků jsou rizikové, hlavně pro mladé amatérské sportovce. V příštím týdnu se v Česku výrazněji ochladí. Denní teploty by se měly pohybovat kolem 15 stupňů. Nejvyšší by měly z kraje týdne zůstat pod 20 stupni. Na Facebooku o tom informoval Český hydrometeorologický ústav. V pondělí bude na většině území pršet, dorazit můžou i bouřky. V úterý na horách dokonce napadne poprašek sněhu. Ve středu se pak objeví i ranní mrazíky. Podle meteorologů by měl déšť pomoct půdě i rostlinám, které trápí sucho. Péter Maďar je novým maďarským premiérem, zvolili ho poslanci na ustanovujícím zasedání parlamentu. Do úterý povede přechodnou vládu, než parlament schválí jeho ministry. Nový premiér slíbil změnu stylu vládnutí, nápravu vztahu s Bruselem nebo obnovu nezávislosti veřejnoprávních médií. Sport. Fotbalisté Sparty se pokusí udržet ve hře o ligový titul. V nadstavbě se představí na hřišti vedoucí Slávě od 19 hodin a pokud v Edenu prohrají, domácí si už zajistí obhajobu trofeje. Ostravský Baník prohrál v Teplicích 1-2 a má stejně bodů jako poslední Dukla Praha, která podlehla Slovácku 0-1. Mladá Boleslav remizovala se Zlínem 1-1.
0: Počasí.
2: Teploty v kraji se teď pohybují okolo 16 stupňů, třeba v Hubenově je 15, v Dukovanech 17 stupňů. Večer a v noci bude převažovat jasná obloha a teploty se stoupí na 7 až 4 stupně. V údolích meteorologové varují i před přízemními mrazíky. Zítra přes den pak bude postupně oblačnost přibývat a k večeru čekáme oblačné nebe. Nejvyšší teploty v neděli 20 až 23 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: V Pelhřimově v ulici Palackého se stala dopravní nehoda. Dejte tam pozor, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Jsem rád, že víkend strávíte s vysíláním Českého rozhlasu Vysočina a krátce po 17. hodině vám přeji pohodový poslech. Dnešní vydání pořadu Stopy fakta tajemství představí Vincence Červinku, malíře Vysočiny. Poctivý, hrdý a zodpovědný člověk, který žil nenápadný život mezi prostými lidmi. Pomáhal těm, kdo to potřebovali, aniž by čekal odměnu. Nesklonil hlavu, ani když mu šlo o život. Především ale šlo o život jeho vlasti. Více za pár minut.
5: Dobré odpoledne s Jožou Kolářem.

0: stopy, fakta, tajemství. Dávné příběhy a nová pátrání Stanislava Motla. Malířovi oči. Neobyčejný příběh obyčejného člověka.
1: Ten obraz mě zvláštním způsobem přitahoval. Zimní krajina, les a uprostřed vyšlapaná cesta ztrácející se mezi stromy. Bělostný sníh má výrazný modro-zelený nádech. Muž, který tento pozoruhodný obraz namaloval, byl totiž svého času slepý. A ta ostrá barva byla ovlivněna i touto bolestnou zkušeností. O tom ale až později. Obraz byl jedním z desítek exponátů výstavy, která se na přelomu let 2022 a 2023 uskutečnila za mimořádného zájmu v Hlinsku, městském muzeu a galerii. Odehrála se zhruba půl století po smrti malíře, jemuž byla kulturní akce věnovaná. Jmenoval se Vincenc Červinka, muž neobyčejného osudu.
2: Jakoby se ocitl v pekle, spece při teplotě více než 1700 stupňů Celsia, začíná vytékat ohnivě zbarvená láva, provázena je rojem jisker. Kolikrát tuto situaci už zažil? Stokrát? Tisíckrát? Stále uprostřed toho ohnivého pekla. Práce u martinské pece, kde se surové železo mění na ocel, nezadá si s prací otroka. Obrovský žár musí snášet jen s minimálními ochrannými pomůckami. O ochranných brýlích si může nechat jen zdát, je totiž vězněm. Vězněm jednoho z nejhorších pracovních táborů, označovaného jako Bobrek Karf 1. Leží v severním Slezsku. Píše se rok 1941, podzim. Němečtí nacisté jsou pány takřka celé Evropy, jsou k nezastavení. Poté, co napadli Sovětský svaz, decimují i Rudou armádu a postupují k Moskvě.
1: 44-letý heftling Vincent Červinka, který u martinské pece otročí společně s desítkami dalších vězňů z celé porobené Evropy, neví, zda tuhle hrůzu vůbec přežije. O několik desítek let později napíše.
2: Pro nás to byla práce přímo vražedná. Nebyli jsme zapracováni a nevěděli jsme, co dokáže oheň, který v určitých intervalech z pece otevřeným otvorem vyšlehával. Bachař s puškou za námi vyhrožoval a řval los, los, takže za celou šichtu v tom vedru spoceni neměli jsme ani chvilku odpočinku. Během 14 dnů práce u těch pecí jsem byl tělesně i duševně úplně vyčerpán. Měl jsem obě oči hodně červené, naběhlá víčka, pokožku v obličeji, tedy na čele, v bradě, nosu a hlavně na lícních kostech spálenou.
1: Zrak má stále horší. Jak bude vzpomínat, cítí čím dál větší tupozrakost. Když si mohl konečně lehnout a zavřít oči, stále viděl ten příšerný otvor rozžavené pece.
2: Když bylo slunečno, propast toho otvoru byla červená. Když bylo pod mrakem, byla zase tmavá do modra. Když jsme šli do baráku, vždycky jsem se raději přidržel blůzy nebo rukávu druhého spoluvězně, abych nevrazil hlavou mimo dveře.
1: Oči. Vyhasínající oči. Je zoufalý. Tak, jak může být zoufalý člověk, který se už jako chlapec zamiloval do malířské palety. Během dalších let vytvořil řadu krásných obrazů. Inspirované byly hlavně jeho rodnou Vysočinou. Hovoří nyní o vnučka Marcela Ryšavá.
3: Měl nelehký dětství, zažil první světovou válku, druhou světovou válku, 30. léta, 48. a 50. léta, 68. rok. Jako, to je úplně úžasný, ale strašně těžký život. No. Co vím z dětství, tak pochází z Vítanova a jako děti říkal, že chodili bosy už od dubna. To v té době asi bylo normální a že měl i často hlad. A myslím si, že když dělal měšťanku v Hlinsku, že chodil pěšky.
1: Narodil se jako druhý ze čtyř sourozenců v roce 1897. Jak už víme, bylo to ve Vitanově. malé obci, vzdálené asi 2 kilometry od Hlinska. Pocházel z rodiny Ševce a Hospodského. Vyrůstal tedy na Vysočině, v kraji, který od nepaměti inspiroval malíře. Patřil mezi ně také František Kaván, básník, překladatel, významný český malíř, krajinář, žák Julia Mařáka. Podobně jako Vincent Červinka, rovněž i on pocházel z chudé rodiny. Možná i proto si dospívajícího Vincence Červinku, u něhož objevil nepochybný výtvarný talent, oblíbil. Dokonce mu věnoval i svou malířskou paletu. Pokračuje Marcela Ryšavá.
3: On pořád maloval, on jako dítě vlastně, nebo mladý, do těch 14-15 žili s tím Kavanem tam vedle sebe a chodil tam a Kavan k ním. Takže on mu potom prozradil, jak dělá plátna, jak si připravit i barvy a plátno připravit. Takže to děda přesně dělal a dokonce někde o tom mám nějaký záznam, což by možná pro restaurátory bylo docela dobrý. A tak on mu to všechno řekl.
1: Dalším umělcem, který měl na Vincence Červinku výrazný umělecký vliv, byl hlinecký rodák, absolvent umělecko-průmyslové školy v Praze, středoškolský profesor a především skvělý malíř Karel Beneš. Na studia však Vincent Červinka, který v této době má už za sebou první namalované obrázky, nemohl vzhledem k sociální situaci rodiny ani pomyslet. Odchází do Vídně. Učí se kožešníkem, ale třeba zrovna s Františkem Kavánem je stále v kontaktu, alespoň písemném. Mladý Vincenc je i ve Vídni hodně činorodý. Aktivita a životní elán budou patřit k jeho neodmyslitelným vlastnostem. Je členem tělocvičné jednoty Sokol. Hraje v divadelním spolku Český krajanů Komenský a zřejmě se věnuje i proti habsburským aktivitám, jak později poněkud kulantně ve svém životopisu uvede.
2: Zúčastnil jsem se velmi společenského českého života v monarchistickém hlavním městě Rakouska-Uherska. Mnohokrát za policejní asistence.
1: V roce 1914 z Vídně odchází. U české firmy Tlustý, ta bude mimochodem později stát u rozkvětu kožešnického průmyslu v Hlinsku, získává výuční list. Vrací se domů. Zajedlou vypukne první světová válka. Teprve 18. Vincent Červinka rukuje. Stane se jedním z téměř 1,5 milionu Čechů mobilizovaných do císařské armády. Přibližně 140 tisíc jich v letech 1914 až 1918 zahyne. Vincent Červinka bude později vzpomínat.
2: V říjnu 1915 jsem narukoval k pěšímu pluku v Čáslavi, ale uznán jako politicky nespolehlivý, přeložen k prvnímu německému pluku do Opavy. Byl jsem na všech frontách rakouských a v roce 1916 jsem byl raněn do hlavy a v roce 1917 onemocněl jsem na albánské frontě malárií. Konec války mě zastihl v olomoucké vojenské nemocnici.
1: Málo kdo si může plně uvědomit, co všechno se v těchto několika málo větách ukrývá. Tažení na východ, do Haliče, kruté boje v Karpatech, vleklá zákopová válka, déšť, bahno, jindy zase sníh, Itálie, bitvy na Pijavě, Balkán, mrtví, ranění, polní lazarety, nakažlivé nemoci. Vincent Červinka hrůzy velké války přežije. Je plný nadšení z nové Československé republiky. Navíc potkává dívku svého srdce, Růženu Košťálovou. Je to vlastně jeho krajanka, také z Vysočiny, od Chrudimi. Válka však pro něho zdaleka ještě nekončí. Na jižní Slovensko vtrhla vojska Maďarské republiky Rad. Vincent Červinka se hlásí jako dobrovolník. V knize Cesty za oponu času se můžeme dočíst.
2: Maďarská republika Rad trvala od 21. března 1919 do 1. srpna téhož roku. Po obsazení jižního Slovenska maďarskými komunistickými oddíly vznikla ještě v Prešově její obdoba Slovenská republika Rad. V jejím čele byl český novinář Antonín Janoušek. Tato republika trvala jen krátce, pouze od 16. června do 7. července 1919. Ovšem boje s Maďary, kteří vnikli na jižní Slovensko, se začaly odehrávat již od počátku listopadu 1918 a vyžádali si stovky mrtvých. Další mrtvé si vyžádali boje, do kterých zasáhli i bývalí českoslovenští legionáři.
1: Maďarská republika Rad je nakonec poražena. Vincent Červinka se vrací domů. Za svou odvahu obdrží válečný kříž. Je povýšen na četaře. Armáda mu nabízí stipendium, aby mohl vystudovat výtvarnou akademii. Hrdý Červinka odmítá. Nechápe, proč by měl mít nějaké výhody. Navíc ještě ze státních peněz. Jaké jsou jeho další osudy? V almanachu vydaném U příležitosti jeho výstavy v Linsku se píše.
2: V Praze pracoval na Ministerstvu národní obrany a později na zemském vojenském velitelství. Se svým bratry založil v Ronově cementárnu. Řemeslo ho ale v roce 1922 zavedlo do Hlinska, kde založil vlastní kožešnickou živnost a byl jmenován učitelem na kožešnické škole. Putování po neobyčejných osudech vojáka ze zákopů Velké války, vězně nacistických káznic a malíře Vysočiny Vincence Červinky pokračuje.
1: V roce 1922 se mu narodí první syn, Ladislav. Pak druhý, ten však záhy zemře. Posléze v roce 1931 rodina přivítá ještě jednoho syna, Břetislava. Pokud mu vyjde čas, maluje. Vznikají další pozoruhodné obrazy. Krajiny, zátiší, domy a venkovské chalupy. Prostě obrázky z Vysočiny. Později bude stvárňovat třeba i krajinu na Frýdlansku či v Jeseníkách. Má ale další umělecké aktivity. Třeba hudbu. Hraje na několik nástrojů. V roce 1924 ho jeho věčná touha hledat a najít spravedlnost přivede do stávkového hnutí. Bude vzpomínat.
2: V době stávek v kožešnické výrobě v Hlinsku byl jsem zvolen jako předseda stávkového výboru. Této nesnadné funkce, tehdy za velmi četné četnické asistence, jsem se zhostil se zdarem k naprosté spokojenosti spoludělnictva.
1: 15. březen 1939. Německá okupace. Vincent Červinka se zapojuje do činnosti odbojové organizace Obrana národa. Pracuje ve skupině štábního kapitána Karla Jansy. Věnuje se zpravodajské činnosti. Je spojkou mezi dalšími skupinami. Karel Janza, rodák z Bystveny na Chrudimsku, který ještě předtím stihl vybudovat pobočku Obrany národa na Hodonínsku, vytvořili tady skvěle fungující organizaci. V roce 2010 napsal student Tomáš Richter na Filozofické fakultě Univerzity Pardubice diplomovou práci na téma Činnost obrany národa ve východních Čechách v době nacistické okupace. O chrudimské skupině Karla Jansy, ve které rovněž působil, jak víme, Vincent Červinka, uvedl.
2: Chrudimské okresní vojenské velitelství obrany národa mělo pokyny, aby se zaměřilo především na zpravodajskou a informační činnost. Krajské vojenské velitelství zajímaly převážně zprávy hospodářského a vojenského charakteru, například plány místního letiště, průmyslových podniků, informace o činnosti gestapa, vojenských zařízeních.
1: Skupina rovněž získala vysílačku. Kromě toho začala shromažďovat zbraně a jiný vojenský materiál. Odbojáři se připravovali na všeobecné povstání. Počátkem roku 1940 však dochází k zatýkání. V síti pardubického gestapa se ocitne také Vincent Červinka. Začen je 2. ledna 1940. I jeho čeká Lidový soudní dvůr v Berlíně. 23. května 1940 se odehraje soud. Vedoucí skupiny Karel Jansa je odsouzen k trestu smrti. Vincent Červinka má štěstí. Život mu zachránili konkrétní druhové z odboje, kteří o jeho činnosti vypověděli jen to nejnutnější. Později vzpomínal.
2: Byl jsem souzen a odsouzen na 3 roky káznice pro přípravu k velezradě. Z Berlína nás převezli do káznice Waldheim. Byla to stará skalní káznice, kopky byly vytesány do skály, kde vždy po jedné straně stěny pryštěla voda. Hygienické zařízení, to byl kýbl mezi dveřmi, který se vynášel jednou za den.
1: Po 2 měsících je z věznice, kde byl svého času ovšem v klidnějších dobách internován, za krádež také pozdější slavný autor Vinnetou a Karel May, je převezen do tábora Gribo v Sasku Anhaltsku. Spolu s dalšími vězni otročí ve zbrojní továrně firmy Junkers.
2: Kopali jsme kanalizaci, byla tam všude písčitá zem a kopalo se až do hloubky 4 metrů, bez jakéhokoliv zajištění. Až do doby, kdy tam asi 6 vězňů bylo zasypáno. Já jsem měl to štěstí, že mě to zasypalo jen čepici a blůzu.
1: Vzpomíná na domov, na Vysočinu, na své blízké, na rodinu. Vše je nyní na jeho manželce Růženě. Opět vypráví vnučka Vincence Červinky, Marcela Ryšavá.
3: Klobouk dolů, že ona vlastně, když ho zavřeli do koncentráku, tak vlastně zůstala s těma dětma a zůstala i firma a teď ještě dluhy, protože spláceli ještě barák, že jo, který měli na hypotéku v té Hřibově ulici, takže ona vedla firmu. A vím, že táta říkal, že jako zásoby, že jo, se tenčily, těch kožešin, ona nemohla někde jezdit a nakupovat, ale že to vydržela.
1: Na začátku podzimu 41. roku je poslán, jak už víme, do lágru Bobrek Karv 1. Leží v severním Slezsku. V okolí je několik dalších táborů, včetně tábora vyhlazovacího, Osvětimi. Vincent Červinka nastupuje, jak už rovněž víme, do ocelárny, k Martinské peci. Těžká práce bez ochranný brýlí si vyžádá svou daň. Když si tak činorodý člověk, navíc talentovaný malíř, začne ztrácet zrak.
2: K táborovému lékaři jsem se hlásit nechtěl. Nebyl to totiž ani lékař, ale likvidátor nemocných. Když totiž zjistil, že některého z vězňů je zapotřebí léčit déle, tak tento vězeň prostě zmizel. Kam? To jsme všichni věděli. Takže se mnoho nemocných vězňů na ošetřovnu vůbec nehlásilo. V té době se naše pracovní výkony velmi snižovaly. Byli jsme jako spolek invalidů. Bachaři nás o to více pronásledovali. Naše utrpení se zvyšovalo. Můj oční neduch se zhoršoval. Vždy ráno, když jsem se vzbudil, nemohl jsem oči otevřít pro zaschlý hnis.
1: Stále si opakoval, že musí přežít, že se musí vrátit domů. Pak se na něho usmalo štěstí. Pece musí projít opravami. Je přeložen do věznice Gross-Zellhitz. Pracuje tu v kožešnické dílně. Dočká se propuštění. Domů se vrací totálně zdecimovaný, jak potvrzuje i jeho vnučka.
3: Když se vrátil, tak měl 48 kilo a když tam šel, tak měl přes 80, jo. Takže byl, co já vím, tak ho pamatuju jako dítě. Já jsem ho zažila až do svých 20 let, ale jako dítě ho pamatuju, že byl pořád nemocný po nemocnicích, po lázních. Operovali mu oči, protože on vlastně neviděl, že jo. Tak potom ale nějak to dali dokupy mu a ještě maloval, potom hodně maloval.
1: Jenomže než opět začal malovat, musela uplynout ještě nějaká doba. Lékař konstatoval, vleklý zánět spojivek, začínající šedý zákal na obou očích, nález na srdci. Následovala slepota. Byť jen dočasná. Celé ty roky byl neschopný práce. Přetáhla manželka a synové, hlavně starší Ladislav. Firmu ale tak jako tak neudrželi. Přišel totiž 48. Vincent Červinka zkoušel dělat vedoucího kožešnické prodejny. Zdravotní stav ho donutil k tomu, aby, jak napsal ve svých vzpomínkách, začal pracovat za podstatně méně peněz na třídírně odpadu. Přestože byl nositelem 2 válečných křížů, ten druhý získal po osvobození v 45. roce, tak teprve ve 62 letech mu byl přiznán malý invalidní důchod. Navzdory této nespravedlnosti nerezignoval. Poté, co se mu zrak zlepší, hodně maluje. Tvoří další obrazy. Stojí u vzniku Spolku výtvarných umělců. Zakládá jeden z prvních jazzových orchestrů ve východních Čechách. Patří k pravidelným organizátorům vzpomínkových slavností v Ležákách. Jeho vnučka Marcela po letech vzpomíná.
3: On byl společenský člověk, jo. On se věnoval, dělal plesy a prostě jelikož byl velký hudebník, on uměl na 4 hudební nástroje, uměl klarinet, saxofon, banjo, čelo a to říkala vždycky babička, když se učil na čelo, protože když mu chyběl nějaký nástroj, tak on se to naučil. On se nikdy nedíval dozadu, nikdy nespomínal na minulost, na to špatný, nic, jako ani nemluvil o těch svých úspěších. On toho udělal strašně moc za život, ale on o tom nikdy nemluvil, on pořád jako žil dopředu. On byl takový udělaný člověk, jo? Takový vysoký udělaný člověk. Představte si Wericha a jeho bodrý sníh. On se zrovna takhle smál, tak veselé na to, jak on těžce, jako těžký život měl, tak prostě on měl rád smích. On se strašně rád smál, jo? A takovým tím hlasitým smíchem. Jo? A prostě bylo to s ním fajn, ale akorát nám nechtěl vykládat o tom, co zažil. No? Takže my jsme to z něj páčili, ale prostě nás chtěl ušetřit.
1: V roce 1955 je Vincenci Červinkovi 58 let. Dočkal se své první souborné výstavy. Expozici tvoří 70 obrazů. Výstava má velký ohlas. Stejně jako velký ohlas bude mít jeho výstava na přelomu let 2022 až 2023. Jeho vnučku, a zdaleka nejenom jí, to potěšilo.
3: A ještě poslední den tam chodili lidi a ptali se, jestli to ještě stihnou. Takže to jsem ráda, že se to povedlo a jsem ráda, že se to lidem líbilo, protože bych byla nešťastná, když už galerie udělala výstavu, aby i pro ně, aby jim lidi řekli, no to, koho jste to vybrali, nebylo to pěkný. Ale myslím si, že ty Hlinečáci tam poznávali ta místa, jo? Chalupy, které už dneska neexistují, strážní domek, kostel. Myslím si, že jako Hlinečáci tam chodili kvůli tomu, že poznávali.
1: Tehdy při slavnostní vernisáži jsem, jak už zaznělo v úvodu, objevil také onen zvláštní obraz zasněžené lesní cesty s výrazným nádechem zeleno-modré barvy. Byl to v přeneseném smyslu slova následek autorovi otrocké práce u Martinských pecí a také následek poválečné oční operace. Paní Marcela mi to potvrdila.
3: On po ty operaci viděl ostřejc, jo, prostě to se změnilo, protože on do té doby téměř neviděl a teď najednou viděl ostře, tak ty obrazy jsou barevný, je to tak, jsou prostě hodně barevný, ale to potom se zase jako srovnalo.
1: Maluje další obrazy, nejenom krajiny. V jeho ateliáru vznikají také jedinečná zátiší. Zájem o Červinkova díla je velký. Své obrazy ale zásadně neprodává. On je daruje. Žije tak, jak vždycky žil. Pro rodinu, pro zodpovědnost, pro přátelství. Zde si spíše zapomenutými hodnotami, jakými jsou hrdost, slušnost, čest, splnění toho, co slíbil. Včetně lásky ke své vlasti, což bylo smyslem celého jeho života.
3: Myslím si, dneska už ani nevnímají lidi, co to znamená. Jo? Vlastenec to znamená dělat něco pro lidi, aniž byste za to něco chtěl. To znamená, já nevím, prostě žijete v souladu se všema, pomáhat lidem, přírodě, vlasti. Prostě slušnej člověk, no.
1: Vincent Červinka umírá, obklopený láskou svých blízkých, 17. března 1973. Je mu necelých 670 let. Obyčejný člověk, který prožil neobyčejný osud. A také muž, který nikdy nesklonil hlavu.

0: Posloucháte Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.
1: Až budu starý, mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý, mužem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša, jako čínský mudrc sednu na břeh řeky a budu

se starým mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít u okna kavárny Avion. Koupím si pergamen na štěpec a tuš a budu pozorovat lidi

0: старимуш.
1: Český rozhlas Vysočina, písničky.

0: hudební vzpomínka na film Flashdance v sobotním pozdním odpoledním vysílání Českého rozhlasu Vysočina. I dnes pro vás máme naši novou rubriku Co v učebnicích nebylo. Tentokrát se v ní spolu s Martinem Písaříkem zaměříme na větrné mlýny. Už za chvíli.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že v Česku je víc než 50 větrných mlýnů? Jde o technické památky na dobu, kdy se pomocí síly větru mlela mouka. Existují v zásadě dva odlišné typy větrných mlýnů a zástupce obou na našem území dodnes najdeme. U Partutovic nedaleko hranic na Moravě stojí zachovalý mlýn takzvaného německého typu. To znamená, že základem je mohutný dřevěný sloup, kolem kterého se otáčí celá budova. Odlišnou konstrukci má větrný mlýn holandského typu. To je obvykle zděná budova, u které se za větrem otáčí pouze dřevěná střecha i svrtolí. Zřejmě největší větrný mlýn u nás stával u obce Příčovy na Sedlčansku. Na sklonku 18. století byl pobořený, ze zbylé ruiny se ale dají dopočítat jeho proporce. Zděná budova ve tvaru válce měla průměr víc než 13 metrů. Když zříceninu zkoumali odborníci z Nizozemska, pochybovali, zda šlo vůbec o mlýn. Archeologové však v 90. letech potvrdili, že se tu skutečně mlela mouka. Kdo a kdy nechal mlýn postavit, se nepodařilo s jistotou určit. Nejpravděpodobnější je, že pochází z počátku 18. století.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

Za 7 minut už tady bude 18. hodina, přihlásí se další aktuální zpravodajská relace Českého rozhlasu Vysočina. No a mezi 18. a 19. vás pochopitelně jako každý den i dnes v sobotu 9. května čekají dechovky pro Vysočinu, dechovky na vaše přání. Už teď je objednávejte na vysočina.rozhlas.cz do 18. Status quo a Iveta Bartošová.

0: Tisíce lidí ženou se černou tmou, jen hlavy jim svítí a oči štěstím žhnou.
1: Noční běh pro světlušku je tak neuvěřitelný, že i umělá inteligence o něm básní. Prožít ho skutečně můžete ale jen vy. Děkujeme, že to s námi opět rozsvítíte v Jihlavě, kde startujeme 14. května ve 21 hodin v amfiteátru. Pro více informací a online startovné vyrazte na běhprosvětlušku.cz. Mediálním partnerem je Český rozhlas.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
3: Žďár apeluje na ohleduplnost vůči chodcům na Jihlavské ulici. Ministryně Schillerová chce jednat s Evropskou komisí o změně plánu růstu státních výdajů. Rusko podle prezidenta Putina udělá všechno proto, aby pokrylo energetické potřeby Slovenska. A v noci se vyjasní, teploty se stoupí ke 3 stupňům, zítra čekáme oblačnost s teplotami kolem 20. Vysíláme zprávy, od mikrofonu vás zdraví Jakub Diviš. Cyklostezka kombinovaná s chodníkem vzniká v Jihlavské ulici ve Žďáře nad Sázavou. Cyklisté z ní následně budou moci pokračovat trasou na Nové Veselí. Na příjezdu do Jihlavy, od Jihlavy do Žďáru je teď proto omezený provoz. Podle starosty Martina Mrkose z hnutí STAN by měli být řidiči ohleduplnější k chodcům, kteří se kvůli stavbě můžou momentálně pohybovat jen po okraji silnice.
4: Je zde snížená rychlost na 30, zejména v době, kdy se mění směny, tak tu rychlost bude hlídat policie, takže pozor na nějaký flaster. Dbejte zvýšené opatrnosti a ohleduplnosti vůči chodcům. Je to pro ně teď složité.
3: Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO chce změnit vládní plán růstu státních výdajů. Jednat o tom bude s evropským komisařem pro ekonomiku Valdisem Dombrovskisem. Ministryně to dnes řekla v diskuzním pořadu TV Nova za 5 minut 12. Současný plán schválila v roce 2024 tehdejší vláda Petra Fialy z ODS. Podle Schillerové je ale schválený materiál nereálný.
5: První krok, který my uděláme, že požádáme o změnu fiskálně strukturálního plánu. Pán komisař Dombrovský, jsme si řekli technické informace, co k tomu máme doložit, počkáme teď na makropredikci Evropské komise a tak dále, zpracují dopis, bude s ním mluvit ještě náš premiér a budeme jednat o přejednání.
3: Rusko podle prezidenta Vladimira Putina udělá všechno proto, aby pokrylo energetické potřeby Slovenska. Putin to podle státní agentury TASS řekl na jednání slovenskému premiérovi Robertu Ficovi. Zároveň mu poděkoval za návštěvu Moskvy. Fico jako jediný evropský lídr přijel do Ruska na oslavy výročí konce druhé světové války. Vojenské přehlídky na Rudém náměstí se ale nezúčastnil. Na mezinárodním letišti v americkém Denveru letadlo při startu srazilo a zabilo člověka. Dalších 12 lidí je zraněných, uvedlo to letiště v prohlášení. Sražený člověk přeskočil plot areálu a jen o 2 minuty později ho na runway srazilo letadlo. Po srážce vzplál motor a v kabině se objevil kouř, píše zpravodajský server BBC. Všichni na palubě se následně evakuovali. Incident se stal v pátek kolem půlnoci místního času. Sport. Kilometrový závod na světovém poháru v rychlostní kanoistice v Maďarsku má nakonec 2 vítěze. Vedle Martina Fuchsy byl organizátory dodatečně ve výsledcích posunutý na první místo ruský kanoista Zachar Petrov, protože rozdíl mezi nimi nebyl podle rozhodčích dostatečný. Ani jeden ze 2 českých protestů proti změnám ve výsledkové listině uznaný nebyl a Fuchsa na protest nešel na medailový ceremoniál v Segedu. Počasí. Ve Žďáře nad Sázavou je 15 stupňů, počátky hlásí 16. Večer a v noci bude převažovat jasná obloha a teploty se stoupí na 7 až 4 stupně. V údolích meteorologové varují i před přízemními mrazíky. Zítra přes den pak bude postupně oblačnost přibývat a nejvyšší teploty v neděli 20 až 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
3: Mezi Lidmaní a Svatavou na Pelhřimovsku máme hlášenou havárii cyklistů, tak tam dejte pozor.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. K
6: Každý den mezi 18 a 19 hodinou plní Český rozhlas Vysočina vaše dechovková přání a výjimku neuděláme ani dnes v sobotu 9. května. 22 155 49 99 je telefonní linka do našeho studia. Těším se na vaše vzkazy, pozdravy i gratulace.
7: Dechovky pro Vysočinu s Jožou Kolářem.

0: Dechovky pro Vysočinu plní vaše přání. Telefonní linka 22 155 49 99 je obsazená. Zdravím paní Marii. Dobrý den.
1: Dobrý den. Já bych prosila zahrát písničku pro Stanislava Havla do Úsobí, dodatečně k jeho narozeninám. Přejeme mu za celou rodinu všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví a radosti z vnučky Barborky. Vybrala jsem písničku, když odchází mládí od Veselky. To by bylo všechno.
0: Tak si ji pojďme poslechnout. Díky, mějte se hezky a naslyšenou.
1: Vy taky, děkuju vám, na shranu.

0: Čechovky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
1: A já už v tuto chvíli zdravím pana Standu Doskály. Dobrý den.
2: Dobrý den, Jožo, já zdravím všechny posluchače tohoto pořadu a vám děkuji, že jste mě vzal do vysílání. A dnes chci poděkovat všem těm, kteří mi přáli k mému svátku Stanislava. Já to jemu tak nějak rychle, možná jsem na někoho zapomněl. A to manželům Pavlíčkovi, Jirkovi Prokopovi, Taně Vondráčkovi, Václavu Vodlovi, Václavu Švecovi, Slávce Střebíče, Václavu Zeželva, manželům Přibylovým z Vyskytné, Míjovi Vackovi z Vilémovic a Míjovi z Hořebníku. A pochopitelně všem ostatním, kteří mi přáli buď osobně nebo po telefonu. No a vybrali jsme Jožo spolu písničku Už se nenahání, rybníček náš. Takže to by bylo asi všechno. Ještě jednou všem děkuji, bylo jich hodně, možná jsem na někoho zapomněl, tak mi promine. Takže to by bylo asi všechno. Děkuji, Jožo, můžeme to pustit.
1: Dobře, já děkuji za váš telefonát, mějte se hezky a písničku všem posíláme. Příjemný sobotní večer, naslyšenou.
2: Naslyšenou, děkuju.

0: Telefonní linka 22 155 49 99 je obsazena a ve své moci jí má paní Zdena, kterou vítám v našem vysílání. Dobrý den.
1: Dobrý den, tady je Zdena Pelřimova, protože je zítra svátek matek, tak bych prosila zahrát písničku pro naše maminky, protože jsme jim moc dlužní a už jim to nemůžem oplatit. Děkuju za zahrání.
0: Dobře, posíláme mámy, vy naše české mámy, Svatava Černá a Josef Opl přichází a já věřím, že se všem písnička bude líbit. Mějte se hezky, pěkný večer a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Dechovky pro Vysočinu s Jožou Kolářem.
1: A také s panem Lubošem, který je na lince. Dobrý den.
2: Dobrý podvečer. Tady Luboš, veterinista z Havlíčkova a Brodu. Já bych chtěl nechat zahrát paní Jaroslavě Klofáčové z Mendlovy Vsi včerejším krásným 75. nám narozeninám. Přeju hodně zdraví, štěstí, mnoho úspěchů a přeju vám, paní Klofáčová, hodně sil při výchově vnoučat Jardy a Pepy. Pane, pusťte to tam, jak jsme se domluvili.
1: Vezmi mě, rybáři, na svoji lodičku. To je ta písnička. Mějte se hezky, naslyšenou, hezký večer.
2: Naslyšenou.

0: A ještě než si budu povídat s Jardou Zdačis, tak tady mám jedno, řekněme, technické upozornění. Přátelé, když píšete SMSku, říkám to pokaždé, říkám to i teď, pište bez háčku a čárek. Před chvílí přišla zpráva, kterou prostě nepřečtu. Jenom na začátku je Jarda, pak asi něco z Vyskytné a 75 let a ostatní už nepřečtu, protože jste poslali tu zprávu z telefonu, jehož poslední tři čísla jsou 757, tak jste to poslali s diakritikou a sem to chodí do počítače a ten počítač diakritiku prostě z toho telefonu neumí zpracovat. Tak prosím pěkně, chcete zprávu přečíst a zahrát, pošlete ještě jednou na číslo 90 011 04 ve tvaru píseň, mezera a text bez diakritiky. To platí samozřejmě pro vás všechny. Jedna zpráva stojí rovné 4 koruny a teď už pojďme za Jardou do Dačic. Ahoj.
1: Ahoj Joško, ono vlastně kolikrát bývá problém s tím, že někdo zůstane u toho rádia a pak se to překrývá a to je strašný, jako pak jako. Ty lidi tak jako ví o tom a zůstávají u toho rádia.
0: A to je zase jiný uvědomit. Technický problém, ano, o kterém mluví Jarda, to je, když semka zavoláte, necháte na hlas rádio, tak ono to má všechno zpoždění a zní to pak šíleně a jsou to
1: hrozně,
0: nepříjemné zvuky.
1: Hrozně, úplně, tak. To se nedá poslouchat. Zase problém je technický problém.
0: Tak a po technickém okénku můžeme zase pokračovat v plnění přání. Povídej.
1: Po technické okénku si dáme babouky, těžko mě má matička. Já tu písničku posu osamělý nemocný matem, který nikdo nedá zhrát. Joško, písnička je taky pro tebe.
0: Moc krát děkuju a písničku posílám. Měj se hezky, pěkný večer a naslyšenou.
1: Pěkný večer, Joško, ahoj.

0: Sobotní dechovky pro Vysočinu jsou tady od toho, aby plnili vaše dechovková přání. Hezký podvečer.
1: Tak dobrý večer, tady dechovkář František, zdravím vás ve studiu. Vybral jsem písničku Ten večer májový, protože za chvíli bude a je pěkný.
0: Ano.
1: A tak jsem, ještě máme tam kamarády, co jezdíme po dechovkách, pana Stanislava Šťavu, ten měl dokonce svátek předevčerem, a Jaroslava Píska, jsou s kolenama po nemocnicích. Tak hoši, přeju brzky uzdravení a někdy zase setkání na té dechovce a pušťme to tam, ať to nezdržuju.
0: Pouštíme Ten večer májový v podání orchestra Petra Finka. Díky za váš telefonát, hezký večer a budu se těšit zase brzy naslyšenou.

Další písnička je připravená, další přání písemné. Dobrý den, zahrajte pro mého milovaného andílka s ďáblem v těle nějakou hezkou písničku od Jošky Černého. Děkuji, Béďa. Tak já jsem vybral písničku Teče voda teče, přichází s ní Jožka Černý a Anna Zlomková. No a splním i vaše přání. 22 155 49 99.

Prosím o zahrání písničky Stavili tesaři pro Jardu Křížka z Vyskytné. Dnes slaví 75. narozeniny, přejeme mu hodně štěstí, zdraví sestra Milada Štěpánová a ostatní. A tady to končí, protože to je SMSka, to je další zádrhel, přátelé. Když napíšete dlouhou SMSku, tak prostě sem přijde opravdu jen těch maximálně 150 znaků. Ale přišla opravená ta SMSka, o které jsem mluvil, že ji vůbec nepřečtu, tak to je také pro pana Křížka. Cituji, dnes slaví Jarda Kříže z Vyskytné 75 let. Přejeme mu všichni hodně zdraví a spokojenosti. Pozdravy posílá celá rodina. Tak a my posíláme písničku Stavili tesaři a Budvarku.

0: Dechovky pro Vysočinu s Jožou Kolářem.
1: A pojďme splnit další přání z telefonního čísla 22 155 49 99. Dobrý den.
2: Dobrý večer. Chtěl bych pozdravit všechny posluchače rádia při podvečeru dnešním krásném slunečném dni a chtěl bych popřát svojí manželce, která zítra oslaví, můžu to říct, sice by se nemělo, 56 let, Jana Pejšková za Zavlíčková.

0: Vítkova Brodu a přeju jí všechno nejlepší, hodně zdraví a spoustu koníčků a sil na šlapání a kole a hezkých vejletů. Jí přeje manžel Jindra a pustíme jí písničku, na který jsme se domluvili, Škoda lásky.
1: To je bezesporu nejznámější česká polka, tak si ji pojďme pustit. Díky, já také zdravím taky vaši děkuju. Paní, přeju všechno nejlepší a písničku posílám. Mějte se pěkně a ať spolu ujedete mnoho šťastných kilometrů na kole i v životě. Naslyšenou.
0: Děkuju, pěkný večer.

0: Také Honza z Brna se bude účastnit aktivně dnešních dechovek pro Vysočinu a jakou písničku mu zahrajeme a pro koho hlavně budeme hrát. To se teď dozvíme. Ahoj.
1: Ahoj Joško, zdravím tebe i všechny milovníky dechovek pro Vysočinu. No a písničku jsem nechal dneska na tobě, jak interpreta, tak i ten samotný název. A bude pro tebe ta písnička a pro ty moje všechny dechovkový kamarády, tu velkou partu od Batelova až po Lanžhot. Pošlem to Kubovi do Jihlavy do taxíku, manželům Lecexovým do Skály a Lubošovi do Sedlejova.
0: Dobře, tak všechny zdravíme, pošleme písničku Chodíme, chodíme od Moravanky, měj se pěkně, ahoj.
1: Díky, Ježku, ahoj.
0: A já přidám ještě jedno přání, které k nám dorazilo, nebo ke mně trošku složitě, protože pojďme si tady připomenout všechny možnosti správné, které vedou do dechovek pro Vysočinu. Telefon 22 155 49 99. Můžete využít i internet vysočina.rozhlas.cz, tam najdete formulář dechovek pro Vysočinu. A poslední varianta je SMSka. Krátká textová zpráva ve tvaru píseň, mezera a váš text v maximální délce 150 znaků, bez diakritiky, bez háčku a čárek na číslo 90 011 04. Ta zpráva stojí rovné 4 koruny. No a kolega mi přinesl zprávu, která přišla na nějaký e-mail k nám do rádia a já už jsem dneska Babouky hrál, takže já to přidám k té Moravance. Hezké odpoledne. Chtěla bych poprosit o nějakou hezkou písničku od Babouku pro naší maminku Drahomíru Chromou z Markvartic. Děkuji, Romana Chromá. Tak, přání bylo přečteno, věřím, že Babouci potěšili paní Chromou a třeba ji potěší i ta Moravanka. Aspoň doufám.

Dobrý den, prosím o zahrání puklické polky od Vysočanky pro naší babičku paní Marušku Vondrákovou, která si užívá společné chvíle s vnoučaty na chalupce v Puklicích. Děkuji, Zuzka Střeště. Tak tohle přání k nám dorazilo přes internet, bylo přečteno a teď už si tu písničku, která byla zmíněna, můžeme poslechnout.

0: Nikoliv do Puklic, ale do Poděšína. Zdravím Bohouška, který má také nějaké hezké sobotní přání. Ahoj.
1: Ahoj, Jožo, já zdravím taky všechny posluchače a hlavně tebe, jak nám pěkně vyhráváš.
0: Děkujem.
1: A zahráli bychom, máme tady sešlost, tak bychom zahráli kamarádovi Brokovi a jeho manželce Dance. Oni se těší na tu dechovku krásnou.
0: Ano.
1: A hlavně na tu ženskou, na to jméno od Jeanu Kristýna.
0: Mhm, dobře. Tak jdeme zahrát. Měj se hezky, díky za telefonát. Pěkný večer.
1: Díky,
0: ahoj. Ahoj.

Za 5 minut už tady bude 19. hodina a já bych tu poslední písničku chtěl věnovat vám všem, na které se dnes nedostalo. Nebuďte smutní, protože i zítra mezi 18. a 19. hodinou se sejdeme nad vašimi dechovkovými přáníčky. Já vám přeji hezký večer a posílám Pavlovickou Starou horu s Mistiňankou.

0: Stavíte letos dům a už máte projektovou dokumentaci? A můžeme ji vidět? Protože právě pro takové stavitele, kteří jsou ready stavět pořádně, je tu soutěž o pořádný dům zdarma od Wienerbergeru. Ano, slyšíte správně. Dům zdarma. Tedy pořádný stavební materiál na celý dům od Wienerbergeru v celkové hodnotě 1,2 milionu korun. Cihly Poroterm jako základ každého pořádného domu, k tomu střecha Tondach a dlažba Semmelrock nebo fasáda Terka. A aby to bylo komplet, přidáváme i podlahové topení Pipelife. Jak se do soutěže zapojíte? Je to snadné. Stačí se zaregistrovat na webu poroterm.cz a nechat si zpracovat kalkulaci pro váš dům. Samozřejmě zdarma a bez závazku. Ale pozor, soutěž o dům zdarma končí už 7. června. Takže pokud stavíte letos a zvládnete výhru odebrat do konce listopadu, nepromeškejte svou šanci a zapojte se do soutěže ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně. Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Obce z Pelhřimovska chtějí sami provozovat vodovod. Kardiologové varují před užíváním steroidů, rizikové jsou hlavně u mladých lidí. Loď, na které se několik lidí nakazilo nebezpečným hantavirem, dorazí brzy ráno na Kanárské ostrovy. A v noci se vyjasní, teploty se stoupí ke 3 stupňům, zítra čekáme oblačnost s teplotami kolem 20. Vysíláme zprávy, příjemný poslech přeje Jakub Diviš. Obce na Humpolecku, Pacovsku a Kamenicku chtějí sami provozovat vodovod. Plánují koupit společnost Voda k Humpolec, která je teď v soukromých rukou, její současný majitel ji ale nabídl k prodeji. Za tímto účelem 22 obcí založí takzvaný svazek.
2: Dobrovolný svazek obcí chce společně provozovat vodohospodářskou infrastrukturu v regionu. Například humpolečtí zastupitelé na posledním zasedání schválili smlouvu o vytvoření svazku Voda k region a vstupní členský příspěvek ve výši bezmála 13 milionů korun. Podobně už postupovalo dalších více než 20 samospráv. Současně pokračují i jednání se společností Vodak. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
1: Anabolické steroidy zvyšují pravděpodobnost srdečního kolapsu, jsou zároveň snadno dostupné. Varovali předtím odborníci na výročním sjezdu České kardiologické společnosti v Brně. Steroidy způsobují, že svaly rostou, spolu s nimi ale i srdce. Jenže tenhle růst není přirozený. Kombinace užívání anabolik, stimulantů a intenzivního tréninku zvyšuje riziko poruch srdečního rytmu, které mohou vést až ke kolapsu nebo náhlé smrti. Dostupnost těchto látek i zlehčování jejich nežádoucích účinků jsou rizikové, hlavně pro mladé amatérské sportovce. Výletní loď MV Hondius se po vypuknutí nákazy hantavirem blíží do přístavu na Kanárských ostrovech. Zakotvit by měla zítra brzy ráno, uvedla to španělská ministryně zdravotnictví Monika Garciaová. Nejdřív se podle ní zkontroluje zdravotní stav cestujících i posádky a teprve potom začne vylodění. To ale nebude možné, dokud pro ně nebudou připravena repatriační letadla k odletu domů. V pátek se před budovou parlamentu na Tenerife sešla skupina přístavních dělníků, aby proti připlutí lodi protestovali. Vyjádřili obavy, že to pro ně bude zdravotní riziko. Sport. Před několika minutami začalo poslední pražské derby sezóny, které už může rozhodnout o titulu. Fotbalisté Slávie hostí Spartu a pokud zvítězí, zajistí si v předstihu trofej pro vítěze šance ligy. Ze druhého kola nadstavby už známe tyto výsledky. Baník Ostrava prohrál v Teplicích 1-2, Dukla se Slováckem 0-1, Plzeň porazila Liberec 2-0 a Mladá Boleslav remizovala se Zlínem 1-1. Počasí. Polné nebo ve Vatíně je teď 14 stupňů, v Jihlavě 17. Večer a v noci bude převažovat jasná obloha a teploty se stoupí na 7 až 4 stupně. V údolích meteorologové varují před přízemními mrazíky. Zítra přes den pak bude postupně oblačnost přibývat a k večeru čekáme oblačné nebe. Nejvyšší teploty v neděli 20 až 23 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Nehody v kraji teď hlášeny nemáme, tolik zprávy a za okamžik už začíná folklorní notování, tak zůstaňte s Českým rozhlasem Vysočina.
0: Zelená vlna Známe lepší cestu.

Pěkný večer do všech regionů vám přeje Markéta Ševčíková, milí posluchači. Naše dnešní folklorně hudební putování bude trochu zvláštní. Připomínáme si výročí konce druhé světové války a všechny ty, kdož v ní přišli o život. A proto se s mým dnešním hostem vydáme do historie a zkusíme nahlédnout na největší bitvy a války na našem území a zjistit, jak je vnímali a zvládali naši předkové. Jak ti, kteří museli narukovat a povinně bojovat, tak jejich blízcí. A i dnešní písně v podání Hradišťanů a cymbálové muziky Jury Petrů z Kyjova budou s vojnami, bitvami a válkami souviset, protože naši předkové své emoce z nich dokázali vetknout do písní, jako například do této.

0: Tak milí posluchači, my vás opět po nějakém čase zdravíme ze Strážnického zámku, sídla Národního ústavu lidové kultury. No a kdo jiný by měl být naším průvodcem než ředitel Národního ústavu lidové kultury Martin Šimša. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pane řediteli, naše Pluhy a Háje, a teď myslím i Čechy i Moravu, byly vždycky územím, přes které se valila vojska, také se tady několik velmi významných bitev odehrálo. Mohli bychom začít jednou z těch největších, a to je napoleonská bitva u Slavkova, když jsme na Moravě. Máme o ní nějaké doklady?
1: O bitvě u Slavkova máme samozřejmě celou řadu dokladů, které se zachovaly v kronikách, byly to především farní kroniky, a ta bitva u Slavkova byl tak zlomový okamžik a takové okamžiky z hrůzy, že se do těch kronik prokopírovali a máme tam celou řadu zpráv. Ona ta bitva u Slavkova s tím rozsahem toho bojiště, které měří vlastně několik desítek kilometrů, jako kdyby předznamenávala ty velké bitvy 19. století, respektive i bitvy první světové války. Takže ten zásah se týkal několika desítek vesnic, kde se teda bezprostředně odehrávaly ty jednotlivé bojové akce. No a samozřejmě kromě toho také toho širokého okolí, které vlastně bylo postižené jednak tím, že tam jednotlivé bojující strany sháněly potravu pro koně, no a také samozřejmě pro samotné vojáky, to bylo před bitvou. No a postiženo bylo i široké okolí toho bojiště, kam byli po bitvě rozvážení zranění vojáci. V té době už královalo tomu bojišti dělostřelectvo, ale oni vedli balistickou křivku tak, že ta koule se odrážela a skákala po tom bojišti a samozřejmě to, co měla kolem sebe, všechno likvidovala, takže těch zraněních byla celá řada. Například od Slavkova je vozili až do Boskovic, což je vzdušnou čarou skoro nějakých 40, možná 50 kilometrů, ale tam byli vojáci ubytovaní v bývalém klášteře, také tam vypukla cholera právě z té nedostatečné hygieny a celá řada těch vojáků tam umřela.

0: Když si spočítáme teda v roce 1805, kolik vojáků měl Napoleon, kolik vojáků měla protistrana, sem přitáhlo 150 tisíc až 200 tisíc mužů. Oni se tady sešli na jedné ploše. Co se vlastně dělo? Oni ti vojáci přišli do těch vesnic, chtěli po těch lidech nějaké zásoby, předpokládám, ubytování?
1: Za normálních okolností vždycky před těmi jednotlivými jednotkami šli takzvaní kvartýrmachři, což byli vojáci, kteří uměli vyjednávat a dokázali pro tu jednotku většinou s richtářem nebo burkmistrem domluvit podmínky toho, že na té vesnici nějaká jednotka bude ubytovaná. Samozřejmě v případě, že to byla spojenecká jednotka nebo domácí vojsko, no tak to mělo naprosto standardní průběh. Venkované byli povinni poskytovat vojsku právě tady toto. Na každém statku musela být maštálka pro vojenského koně. Většinou tam byl ubytovaný buď to jeden jízdní voják nebo dva pěšáci. Na rychtě byl nějaký důstojník. Takže pro ty vesničany to nebylo nic, co by neznali, s čím by se nedokázali vypořádat. To bylo za předpokladu, že to bylo domácí vojsko. Samozřejmě, že když to bylo vojsko cizí, tady tyto známé zkušenosti šly zopakovat, pakliže důstojník měl jaksi svoje vojáky vydrezírované do té míry, že ho poslouchali. Ale kromě těchto řádných jednotek se tím krajem taky pohybovala celá řada zběhů, celá řada nepravidelných jednotek. A to je kapitola sama pro sebe. Musíme si uvědomit, že Rakousko bylo mnohonárodnostní monarchie. A od 18. století do těch jejich standardních jednotek, protože vlastně ona měla jako kdyby část německou a část uherskou. Čechy, Rakousko a ostatní dědičné země, to byla německá armáda, tam byli prostě infanteristé jako pěšáci, byli tam kyrisníci, švelišaři a tak dále. A pak měla uherskou a tam byly všechny ty balkánské sorty vojska, husaři. Z té chorvatské hranice panduři, trenkovi, pocházeli z Balkánu a tam ten způsob vedení války byl úplně jinačí. Taky tyto jednotky se používaly k jiným úkolům, to byly ty různé průzkumy bojem, přepadávání. A tito muži zvyklí na té žhavé turecko-rakouské hranici byli zvyklé úplně na jiný způsob boje, konec konců tak, jak jsme ho zažili při posledních balkánských válkách související s rozpadem Jugoslávie. A to, co se tam dělo, není nic jiného, než to, co se tam dělo 200 let předtím při konfrontaci Rakušáků, Turků i balkánských národů, z nich někteří zůstali pravoslavnými křesťany, Srbové, někteří byli římští katolíci, Chorvaté, ale někteří přijali islám, jako třeba Bosně a Hercegovině, a toto se tam všechno mlelo mezi sebou.

0: Když už jsme v 19. století, nemůžeme nepřipomenout prusko-rakouskou válku rok 1866 a tam byl ten konflikt letní. Začal v červnu a to bylo právě období žní, které je pro celou společnost tehdy v tom 19. století a nejenom pro život na venkově, ale i ve městě strašně klíčové. Tak jak se postupovalo tehdy, co ti lidé dělali, jak oni se věnovali dál té sklizni? Já si to vůbec neumím představit.
1: No samozřejmě, oni museli v prvé řadě zajistit tu úrodu, protože si byli vědomi toho, že bez toho, že by zajistili zásoby na zimu, respektive oseti na příští rok, tak by prostě nepřežili. Ona vůbec, ta válka roku 1866, měla celou řadu znaků už moderního konfliktu. Například se ve velkém využívala železnice. Pruská armáda dokázala využít v rakouské železniční sítě a velice rychle se přesouvat po těch klíčových bodech, takže po té velké porážce u Hradce Králové potom dokázala velice rychle se dostat až do Nitra Čech. Samozřejmě ta sofistikovanost se také projevila právě v tom zásobování armády, které na jednu stranu dokázalo využívat v rakouské sklady potravin, ale kromě toho se vojáci často uchylovali i k takzvanému vybírání výpalného, což je záležitost, kterou známe spíš z 18. století, ale právě v této době je v řadě zpráv zaznamenáno, že vojáci, když přišli do vesnice, tak vymáhali vyplacení částky v hotovosti, která zabrání tomu, aby vesnice byla vydrancována. Samozřejmě, že právě pro tu dobu blížících se žní, kdy hrozilo i zapalování té úrody na stojato, což by mělo katastrofální následky, tak většinou pod nátlakem se tady tomuto obecní rady podvolili. Často to řešili i třeba tak, že v případě, že byl ve vesnici vrchnostenský dvůr, no tak nechali zabít vola, aby vojákům dali najíst, protože pruští vojáci byli proslulí tím, že byli strašně žaraví.

0: Já se spíš divím, že vůbec ti lidé žijící na našem území rozeznali, kdo je přátelská armáda a kdo nepřátelská, protože jak Rakousko mělo mnohonárodnostní armádu, tak samozřejmě, když se bavíme třeba o té prusko-rakouské válce, tak pruská armáda měla také řadu spojenců. Italské království tehdy bojovalo na straně Pruska, nehledě o všech těch dalších národnostech, tak ti lidé z toho museli být zmateni. Já se divím, že vůbec rozeznali, kdo je kdo, ale oni se snažili, asi hlavním cílem vždycky vedení toho města nebo té obce bylo nějak se asi smírně dohodnout.
1: No tak samozřejmě každá vesnice měla prostě toho svého richtáře, jo, nebo burgmistra, který tam vlastně zajišťoval jako kdyby tu státní správu. Takže pokud to bylo řádné vojsko, tak v prvé řadě vyjednávalo s ním, aby prostě ta vesnice dala tu dávku jako celek.
0: Takže nikdy nepřišli a neoblehli to, spíš se vždycky vyslal tady ten styčný důstojník a ten to dohodnul.
1: Samozřejmě potom je problém těch nepravidelných jednotek, které nastoupily z ostra a tam docházelo nejčastěji excesům. Jinak, co se týká jako soužití vojáků a sedláků nebo těch venkovanů, musíme si uvědomit, že ty jednotky přímo na té vesnici žily. Ta vesnice samozřejmě to dokázala nějakým způsobem zpracovat. Jo. Na druhé straně, tady u těchto dlouhodobých pobytů i ty tresty vojákům za přestoupení standardních způsobů chování existovaly a různé armády na to různě přísně dohlížely a excesy taky trestaly.

0: Nezmínili jsme ještě poslední konflikt, který se neodehrál tak extrémně na našem území, ale velmi intenzivně ho postihl právě tím, že odešla velká spousta mužů, a teď se bavím o první světové válce, o mužích, kteří bojovali na italské frontě často, to se konec konců dostalo i do lidových písní. Ostatně každý válečný konflikt se nějakým způsobem promítnul v lidových písních a v lidové slovesnosti. Ale pojďme ještě k té první světové válce, protože ta byla oproti bitvě u Slavkova nebo prusko-rakouské válce velmi vlekla.
1: Trvala opravdu hodně dlouho, ti muži na těch hospodářstvích chyběli, takže nejenom za druhé světové války, kdy ženy nastoupily do továren, ale už za první světové války, kdy ženy se musely postavit do čela těch svých hospodářství. A ještě více tím byly postiženi jejich děti, které prostě za ten několika letý konflikt dospěly, ale dospěly bez vedení otců, bez jaksi také vnitřní disciplíny a vědomí hierarchie. Takže řada lidí v tom roce 1918 po skončení první světové války konstatuje, že to mladé obyvatelstvo velice jako zvlčelo, zdivočelo, přestalo ctít ten zaběhnutý patriarchální řád a ne tolik na venkově, ale ve městě se šíří anarchie, protože děti vyrůstaly bez otců a byly nuceni nějakým způsobem v rámci toho hospodářství zastat ty jejich funkce. Na druhou stranu ten voják, když byl na frontě, tak stát za něho platil odlučné a pokud byla hospodyň šikovná, tak dost často dokázala z těchto peněz třeba zaplatit dluhy na tom statku. Takže řada těch hospodářství vyšla tady z této válečné zkušenosti posílená. Na druhé straně řada mužů také padla a tady tyto mladé vdovy, pokud se znovu nevdali, tak byl ten život pro ně extrémně těžký.

0: se tak kladu otázkou, který z těch válečných konfliktů, které jsme zmínili, měl pro tu naši společnost jakoby nejzásadnější dopad, že ji změnil za prvé demograficky, za druhé, co se týče nějakého společenského nivo?
1: Asi skutečně ta první světová válka, protože sebou přinesla obrovský zlom i politický, který vlastně souvisel se vznikem první Československé republiky. My vnímáme ten příběh Československé republiky jako velice samozřejmý, ale on v té době vůbec samozřejmý nebyl a nebyl samozřejmý ani pro ty obyvatele žijící v Čechách, na Moravě a v Rakouském Slezsku, protože ne všichni byli nakloněni samozřejmě myšlence odtržení se od Rakouska, takže to často nesli jako zradu na císaři. Vedle nich celá řada vojáků se vrátila z legií, kteří naopak byli velice silně pro tu ideu čechoslovakismu, a i když obzvlášť v ruských legiích neměl prezident Masaryk úplně pozici, jak bychom si dneska představili, přece jenom oni na rozdíl od všech ostatních se vraceli až v letech 1920 až 1921. A když jsem četl deník mého pradědečka, který byl v ruských legiích, vracel se potom přes Vladivostok, Šanghaj a tímto směrem domů, tak v těch denících, v těch novinách je celá řada velice ostrých článků právě proti Masarykovi, který byl považován za strůjce toho, proč oni zůstávají na té Sibiři, což ne úplně chápali. Bránili z našeho polu proti bolševikům, ale oni tehdy bránili i proti Němcům, kteří vlastně v té době byli také v různých zajateckých táborech a chtěli se vrátit do rodné země, ale byla velká obava, že posílí jednotky, které bojují tehdy proti dohodě, a tudíž legie, které železnici drželi, jim v tom bránili. Takže ta situace tam byla taková velice komplikovaná a byla dlouhá. A navíc, když se tady tito vojáci vrátili domů, tak už skončila agrární reforma. To je taky potřeba si uvědomit, že co bylo za pozemky, už byly rozdělené. Takže byly tam takové veliké pnutí a často se to projevilo taky v tom, že řada legionářů podporovala Radulu Gajdu a jeho vizi československé obce národně fašistické, ale fašistické v tom italském slova smyslu, takové silně národovecké. Takže ta situace byla velice komplikovaná a je potřeba si přiznat, že tu společnost to rozčíslo. To souznění s tou první republikou v té době nebylo zdaleka tak silné, jak ten mýtus o ní, který jsme si vypěstovali někdy mezi 60. až 89. rokem.

0: Ke slovům ředitele Národního ústavu lidové kultury Martina Šimši ani k závěrečné písni Hradišťanu není co dodat. Snad jen to, že jsme se mnohokrát v historii přesvědčili, že každá válka je zbytečná a v 21. století už bychom se my lidé měli být schopni domluvit a svou energii věnovat vlastní kultivaci. Dny bez válek, ale za to plné krásy a písní vám přeje Markéta Ševčíková.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. My a oni.
1: S Julií Lien-Vrbkovou jsme se poznali nedávno na panelové diskuzi o postavení vietnamských žen ve společnosti, kde mladá paní doktorka poutavě představovala některá historická, ale i kulturní fakta. Něco z toho jsme ukázali v našem pořadu. Dnešní My a oni je osobnějšího rázu. Příjemný poslech od mikrofonu přeje Goránka Oljača. Mladické snění o studiu hudební vědy vzalo za své už v gymnaziálních dnech, když Julie Lien-Vrbková pochopila, že v budoucnosti bude potřebovat více praktického ducha. Zároveň jej velice oslovovalo zajímavé vyprávění vietnamských spolužaček o jejich vlasti. Vznikl rozumný kompromis pro budoucnost, studium jazyků a vietnamistika. Co to znamenalo pro její profesní a osobní život, uslyšíte za chvíli.
2: Už v posledním roce gymnázia jsem s vietnamštinou začala. Začala jsem se ji učit. S tím, že už jsem byla rozhodnutá, že v budoucnosti bych ráda obor vietnamistiky studovala.
1: Měla jste z té volby dobrý pocit, že jste opravdu správně vybrala?
2: Ano, měla a bylo určitě fajn, že jsem ho studovala i s tou lingvistikou obecně. A v době svého studia většinou to bylo tak, že rovnou ze školy jsem šla doučovat vietnamské děti, nebo jsem už potom postupně začínala i tlumočit, spolupracovala jsem s neziskovými organizacemi, věnovala jsem se vietnamštině hodně, nebo jsem byla někde s vietnamskými přáteli, i třeba českého původu. Asi po roce studia jsem už měla kamarádky, které česky nemluvily, což bylo pro nás objevné vzájemně. A věděla jsem, že po studiu určitě budu chtít žít nějakou dobu ve Vietnamu.
1: A kdy jste se dostala do Vietnamu, jaké to bylo?
2: Po dokončení studia na Univerzitě Karlově ten následující měsíci odlítala do Vietnamu. Měla jsem možnost tam se věnovat doktorskému studiu vietnamské literatury a pak jsem postupně se mohla věnovat výzkumu, který byl při ústavu lingvistickém a to se týkalo hledání metod pro vietnamské mluvčí, jak se mají učit cizí jazyky, především třeba anglický jazyk. Navíc jsem se seznámila s celou řadu zajímavých osobností, literátů, spisovatelů, s tím, jak to ve Vietnamu skutečně je.
1: Akademická sféra je jedna věc a druhá je, že byla bez ohledu na své vietnamské jméno cizinkou ve společenském a kulturním prostředí, které předtím znala převážně z knížek. A poznala něco z těch stránek i v praxi? Jak to fungovalo v běžném životě?
2: Velmi děkuji za tu otázku. Naštěstí v České republice byla už v té době silná vietnamská komunita a v Praze žilo mnoho Vietnamců, proto to nebyl až tak extrémní šok. A ještě krátce předtím, než jsem odletěla do Vietnamu, jsem si i udělala tlumočnické a překladatelské zkoušky a stala jsem se soudní tlumočnicí také. Takže když jsem přijela do Vietnamu, myslela jsem si, že jsem jazykově kulturně připravená a musím říct, že v prvním období toho života tam jsem vlastně potřebovala někoho jako tlumočníka. V tom prostředí Vietnamu, kde se mluvilo v běžné řeči, tak ta řeč byla tak rychlá, že se mi nestačila běžně sledovat a v prvním období jsem potřebovala mít někoho vedle sebe, kdo mi některé části té rozmluvy zopakuje pomalu. Dále jsem se seznamovala prakticky se záležitostmi, o kterých jsem předtím, jak říkáte, jenom četla nebo jsem o nich ani nevěděla. Doprava byla složitější, než jsem si myslela. Stejně tak i ten způsob přípravy jídla byl zcela jiný, než jsem byla zvyklá. Ta hygiena týkající se přípravy jídel a dalších věcí, takže spousta věcí byla jiná a nová, ano.
1: I na panelu jste se přiznala, že vám to nešlo. Jak to?
2: Nebyla jsem tedy nikdy nějaká vynikající kuchařka, ale když jsem přiletěla do Vietnamu, tak se zjistilo, že ten můj způsob vaření absolutně nesplňuje level vietnamských měřítek přípravy jídel. Toto hledisko vedlo mé kamarádky k tomu, že usoudili, že ve Vietnamu se v žádném případě nemůžu vdát, protože záležitost vaření je jedna z klíčových schopností, kterou nevěsta Vietnamce musí mít.
1: A neměli pravdu.
2: protože už jsem 12 let šťastně vdaná za vietnamského manžela, tak pravdu zcela neměli. Dokonce se stalo, že pár babiček ze sousedství za mnou jednoho dne přišlo mě hromadně navštívit a přemlouvali mě, abych se vrátila co nejdřív do České republiky a rychle se vdala, protože už se připozdívá, bude mi 30. Já jsem byla v prostřed svého doktorského studia a ani jsem v té době moc na vdávání nemyslela. Tak jsem se tomu jenom pousmála a poděkovala jsem jim.
1: Jestli to něco svědčí o blízkosti českých způsobů s Dálným východem, o hezkém navazování na zdejší pojem slušného chování, nechávám na vás, milí posluchači. Pocit zpřízněnosti Julie Lien netají. Své druhé křestné jméno Lien si přidala do rodného listu. Ještě během studia vietnamistiky jí přátelé takto říkali. V překladu je to lotosový květ. A není divu, že ho cítila jako svou součást. A proč nezměnila příjmení Vrbková?
2: Důvodem je, že jsem se vdávala ve Vietnamu. U vietnamských žen není zvykem, aby si brali jména svých manželů.
3: Žádný Nguyen.
2: Můj manžel je Hoang. Ve Vietnamu v té době nebylo možné to příjmení převzít a později mě to i napadlo, že bychom mohli mít celá rodina stejné příjmení, ale zajímavé bylo, že manžel chtěl, abych si uchovala to své i s ohledem na podnikání a na určitou známost v některých okruzích v pracovní, kterou už mám.
1: Tím začala druhá část rozhovoru, kterou nelze pojmenovat jinak než zamilovaný příběh.
2: Já jsem se seznámila s manželem v okolí svých přátel, tak i on byl jedním z té určité skupiny, takže jsme se znali a pak jsem se seznámila víc s jeho rodinou, tak jsme měli víc příležitostí se setkávat. Někdy jeho rodina ke mně přijela i na návštěvu, někdy přijel i on a podobně. Když jsme měli možnost spolu o některých věcech mluvit, tak jsme zjistili, že určitá jako shoda názorů nebo zalíbení tam je, ale já jsem byla ve Vietnamu velmi opatrná na ty záležitosti týkající se lásky. Především jsem si uvědomovala, že v těch rodinách první vietnamský syn má odpovědnost, že se musí se po celý život starat o své rodiče a často s nimi i bydle. Já jsem věděla, že toto nebudu schopná dodržet už, protože mám taky sama rodinu v České republice, se kterými taky chci být v kontaktu do budoucnosti. Nechtěla jsem, aby ten vztah zašel do velké lásky, pokud toto nebude vyřešené. Takže nejdřív jsem mluvila s jeho rodinou o těchto těch možnostech přímo a oni řekli, že si to promyslí a pak mi řekli, že tento syn je volný na to, aby se mnou odešel, kam já budu chtít. Je totiž zajímavé, že právě v téhle oblasti, kde můj manžel vyrůstal, mají specifické zvyky a v této oblasti bývá nejmladší syn s rodiči. Takže když jsme se nad tím takto domluvili, tak vztah mohl pokračovat a nakonec jsme se domluvili na manželství.

0: Nemůžu říct, že by tam nebyla láska, ale v každém případě to bylo do určité míry i manželství domluvené, protože bylo důležité se domluvit, kde a jak budeme žít a jaké budou naše závazky k těm vzájemným rodinám.
1: Jak manžel snáší tu vzdálenost a to odloučení od rodiny?
0: Manžel s tím počítal už při naší svatbě, že za nějakou dobu asi pojedeme do této vzdálené krajiny a nebylo to pro něj zcela neznámé, protože někteří jeho členové z jeho rodiny už v zahraničí byli. Takže už o hodně o Evropě slyšel, navíc jeho rodina má spoustu přátel z ciziny. První období pro něj bylo těžké, ale ani ne tolik kvůli odloučení rodiny, jako spíš kvůli tomu zvykání si na nové podnebí. Třeba ze zdravotního hlediska celkově začal mít alergie a nebyl zvyklý na jídlo. Je zajímavé, ačkoliv tam nějaká, nebo vietnamská tržnice v Brně také je, tak i tak ze začátku úplně nevěděl, jak si to připravit stejně jak ve Vietnamu. S touto záležitostí se mu taky nebyla úplně schopná pomoct. Teď, když žijeme v Praze, tak toho vietnamského jídla už má více. Z jeho hlediska myslím, že cítil jako asi největší oběť to jídlo, že mu chybělo. Co se týká rodiny, v dnešní době už je možné být ve spojení velice často a online, tak ani vlastně třeba s mojí rodinou nejsme v kontaktu každý den osobně. Můj tatínek třeba bydlí v Brně, takže se vídáme také občas. Takže je to něco, co je jakoby běžné v dnešní době, že nelze být s rodinou stále.
1: Co jste od vietnamských žen jakoby vzala za své?
0: Přemýšlím. Nejsem ani nemůžu být zcela vietnamská žena, nebyla jsem v tom prostředí vychovávána. Na druhou stranu myslím, že i ten pobyt ve Vietnamu a mé studium mě určitým způsobem ovlivnily, takže určitě třeba s manželem mluvím vietnamsky. Se ve Vietnamu je zvykem říkat manželovi starší bratře, přičemž žena sama sobě říká mladší sestra. Ale z začátku manželství se mi to úplně nelíbilo. Měla jsem pocit, jako kdyby manžel byl výše a já jsem níže, jako a z začátku jsme měli domluvené, že si budeme říkat manžela manželka, sami sebe oslovovat. Pak v pozdější době jsem se rozhodla na to přistoupit, protože jsem pocítila i ten rozměr té určité romantiky, i té poetičnosti a krásy v tom daném jazyce. A manžel byl velmi rád, že jsem některé tyto zvyky nebo i ve slovech a ve způsobu mluvení převzala. Myslím, že nemůžu být ani toho dosáhnout, abych byla tou typickou vietnamskou manželkou. Neumím ani tak dobře vietnamsky vařit, jako umí vietnamské ženy. Zato můj manžel je skvělý kuchař, že se doplňujeme jiným způsobem. Ano. Co se týká vlastností, tak myslím, že to, co jsem se asi naučila v manželství se svým vietnamským manželem, je, že je důležité některé věci prostě nechat jenom mezi manželi, což je asi důležité v každém manželství obecně, a nemluvit třeba o ní vůbec s nikým, ani s rodinnými příslušníky. To bylo něco, co jsem pochopila, že na to manželovi velmi záleží.
1: Nebyly problémy pracovního rázu, co se týká manželového zaměstnání tady?
0: Na začátku manžel vlastně hodně pomáhal s miminkem a já jsem postupně nastupovala na nějaké částečné úvazky. Za začátku jsem pracovala více já. To bylo něco, co jsme s manželem měli domluvené už ve Vietnamu. On souhlasil s tím, že se v podstatě do určité míry sebeobětuje a že mi bude v životě umožňovat, abych pracovala víc než on. Toho jsem si právě vážila, přestože on ve Vietnamu měl svoji práci, kterou měl taky dobře rozvinutou a dobře hodnocenou. Potom po čase, když už náš syn povyrostl, tak manžel se začal věnovat se mnou v tom podobném oboru, v integraci, a společně jsme pak pracovali na magistrátu města Brna. Byl terénním pracovníkem a bylo to velmi příjemné, že jsme mohli spolupracovat v té dané práci.
1: A tady v Praze, jak pokračujete, co plánujete?
0: Nyní čekáme další miminko a moc se těšíme.
1: A práci, jakou plánujete, společně i nadále?
0: Určitě můžeme. My především se společně rádi věnujeme integraci, tedy podpoře vietnamských rodin, třeba některé rodiny, které nemluví dobře česky. To je věc, která nás baví oba. Jinak manžel mě často podporuje tak, abych se mohla věnovat svoji práci na univerzitě, výzkumu a to, co mě baví. Je velmi ochoten se starat o děti, někdy i více než já. Takže toho si velmi vážím.
1: A já děkuji, že jste si našla čas a byla hostem pořadu Mia Oni.
0: Velmi vám také děkuji.
1: Tak sme se rozloučili slušne a s podiekovaním, na čem často bazírají jak Češi, tak i Vietnamci. Julie Lien Vrbková v současnosti pôsobí ako lektorka a výskumná pracovnice na katedre mongolských, korejských a vietnamských studií Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Je také soudní tlumočnicí a prekladateľkou vietnamštiny. Na príští pořad mi a oni se teší Goranka Oľača.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Pilová sezona v České republice letos začala později než loni, zhoršuje ji ale velké sucho. Obyvatelé Prostějova loni odevzdali téměř 19 tun vysloužilého elektrozařízení. České florbalistky budou hrát na letošním juniorském mistrovství světa o bronz. A počasí zítra v České republice převážně slunečno, později přibývání oblačnosti, zatím bez deště a maxima příjemná kolem 23 stupňů. Zprávy a od Anny Hasil, dobrý večer. Pilová sezona letos v Česku začala na konci února. Podle meteorologů je to zhruba o 2 týdny později než loni. Zhoršuje ji ale velké sucho. Pilovou alergií v Česku podle odhadu alergologů trpí zhruba čtvrtina obyvatel.
3: Musím být zaléčená, protože jinak bych se ani nevyspala.
4: Popisuje Magdalena, která už od dětství trpí alergií na břízu. Onemocnění ale může začít i kdykoliv v dospělosti, říká alergolog Tomáš Balner.
5: Máme i lidi, co jsou 40 let plus, 50 plus, kteří mají nové projevy pilové alergie.
4: Můžou za to podle něj třeba prodělané infekce, které naruší sliznice. Alergiků přibývá a také se objevují nové alergeny. Pokračuje Lenka Hajková z Českého hydrometeorologického ústavu.
6: Známá je ambrozie, ta se k nám šíří hlavně ze Slovenska a z Maďarska.
4: I když letos pilová sezóna začala později, stále je to dřív než v minulosti. Důvodem jsou teplejší zimy. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
2: Téměř 19 tun vysloužilého elektrozařízení odevzdali loni obyvatelé Prostějova v rámci takzvaného zpětného odběru. Informuje o tom vedení města. Odevzdané elektro čeká další zpracování, říká mluvčí prostějovské radnice Jana Gáborová.
7: Recyklací elektrozařízení se městu podařilo dosáhnout významných úspor a ekologických přínosů. Konkrétně se jedná o úsporu 43 340 kW elektrické energie, která by jinak byla spotřebována při výrobě nových produktů a těžbě primárních surovin.
2: Vedení radnice v Mimoni na Českolipsku nechalo na restauraci na tamním koupališti umístit novou fotovoltaickou elektrárnu. Od investice za zhruba 750 tisíc korun si město slibuje dlouhodobé provozní úspory. Nespotřebovanou elektřinu bude navíc možné posílat do domova pro seniory, říká starosta Petr Král za hnutí ANO.
8: To bude mít význam a bude elektrika využitá pro dvě organizace vlastní města. Je to daný zatím na jižní straně a částečně východní a ještě to uvažujeme, že jestli se to osvědčí, tak to dáme i na západní stranu, protože tam nic nemáme. Sport.
2: Čeští hokejisté druhé utkání švédských her prohráli v Engelholmu, podlehli Finům 2-3 a v zítřejší generálce na mistrovství světa se střetnou se Švýcarskem od 12 hodin. České florbalistky prohráli v semifinále juniorského mistrovství světa v Itálii s Finkami 5-6 v prodloužení. Zítra tak budou obhajovat bronz.
1: Počasí.
2: V noci na neděli čekáme v České republice jasno až polojasno, pouze ojediněle mlhy, nejnižší teploty nad ránem mezi 8 a 4 stupni, v údolích až plus 1, lokálně také přízemní mrazíky. Zítra přes den bude zpočátku, tedy ráno a dopoledne slunečno, jasno až polojasno, odpoledne a pak hlavně večer čekáme postupně většinou oblačno. Nejvyšší teploty zítra mezi 19 a 24 stupni. Vítr většinou slabý, během dne na jihu republiky místy mírný, od východu až jihovýchodu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D5 z Plzně směrem do Prahy čekejte menší zdržení před Berounem. U sjezdu na Králův dvůr na 22. kilometru je omezení a také menší kolona zhruba na 5 minut. Tolik informace z dopravy, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořad Slavíci v krabici. Dobrý večer a příjemný poslech.
1: Slavíci v krabici.
9: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. Kdo se někdy, někde potkal s Ondřejem Soukupem, ví, že má až neuvěřitelné a hlavně přirozené charisma. To charisma je tak silné, že proniká do jeho muziky.

Ondřej Soukup napsal nebo produkoval písně pro Zlaté slavíky i Slavice a některé z těch písní se staly hity a dokonce i hity roku. Za rok 1989 tento titul, tedy titul hit roku, dostala jeho píseň Miss Moskva, kterou naspíval Jiří Korn.

Ondřej Soukup je ročník 1951. Kdo další z naší muziky je stejný ročník? Tak například skladatel, muzikant a producent Jiří Vondráček, undergroundový písničkář Karel Soukup, zpěvák a hudební skladatel a také frontman skupiny Žlutý pes Ondřej Hejma, muzikant a zpěvák Milan Hlavsa, Jiří Schellinger, varhaník Josef Rafaja, zpěvačka Jana Robová, hudební skladatel, klavírista a producent Zdeněk Merta, zpěvačka Milna Soukupová, zpěvačka Marcela Holanová, bluesový zpěvák, harmonikář, kytarista a skladatel Petar Introvič, zpěvačka Eva Hurichová, jazzový hudebník, skladatel, dirigent a také pedagog Milan Svoboda a také zpěvačka Věra Špinarová. Ondřej Soukup dokončil studium Pražské konzervatoře v roce 1975 a v tom roce patřila mezi hity roku píseň skupiny Bee Gees, která se později objevila ve filmu Horečka sobotní noci. Jmenuje se Jive Talking. Doba diskoték jela naplno.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Ondřej Soukup je Pražák a narodil se 2. května 1951. Už v dětství se učil hrát na klavír v Lidové škole umění. Následně začal hrát na basovou kytaru ve školních a středoškolských kapelách. V letech 1969 až 75 studoval na Pražské konzervatoři hru na kontrabas u Františka Pošty, který v Československu přispěl výrazně k prosazení kontrabasu jako sólového koncertantního nástroje. Mezi jednu z prvních písní Ondřeje Soukupa jako autora patří nahrávka, která byla v roce 1980 pořízena ve studiu Československého rozhlasu. Naspívala ji Marcela Králová a jmenuje se Jen tak jít.

Během studií prošel Ondřej Soukup několika kapelami. Už od roku 1975 byl členem pražského big bandu, se kterým nahrál respektovaná alba Podobizna, Reminiscence a Posterestante, hostoval také v Metropolitan Jazz Bandu a hlavně se stal zakládajícím členem skupiny Pražský výběr. V roce 1982 napsal pro tehdy už několikanásobnou zlatou slavici Hanu Zagorovou písničku Půl štěstí.

Ve druhé polovině 70. let Ondřej Soukup také hrál ve skupině Jiřího Stivína Masokosti, což je název složení z příjmení pánů Ma, Lina, So, Ukup, Ko, Cábl a St, Ivín. A hrál i s jeho další formací Jiří Stivín and Company Jazz System. V roce 1979 nastoupil do tehdy velice populárního orchestru Václava Hybše. Odtud prchl do nově zrozeného novovlného pražského výběru a odtud v roce 1981 přešel k orchestru Ladislava Štajdla. Bylo to v době, kdy tahle kapela hrála prim v naší pop music a doprovázela slavíka slavíků Karla Gotta. Soukup začal naplno skládat a aranžovat. Mezi písně, které napsal pro Karla Gotta, patří i hit Věčný like.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: V době, kdy Ondřej Soukup přišel do orchestru Ladislava Štajdla, měl orchestr už dva zlaté, dva stříbrné a jednoho bronzového slavíka. Už když byl členem, přišel další bronzový slavík. Postupně se Ondřej Soukup začal podílet na repertoáru a nahrávkách Jitky Zelenkové, Darinky Rolincové, Michala Penka i Ivety Bartošové a napsal i píseň Sedm dní pro Helenu Vondráčkovou.

Odborníci říkají, že hra Ondřeje Soukupa na baskytaru se vyznačuje vynikající technikou, bohatou harmonickou představivostí i rytmickou přesností. Kromě živého hraní se začal v 80. letech naplno věnovat skládání písní a současně také začal produkovat desky. V té době napsal pro Ivetu Bartošovou hit Víš, lásko.

první polovině 80. let vznikl film režiséra Víta Olmera podle scénáře Jaroslava Dítla Druhý tah pěšcem a Ondřej Soukup dostal příležitost napsat hudbu. Uspěl a od té doby napsal filmovou hudbu k více než 30 celovečerákům, ale pozor, ještě předtím napsal hudbu pro televizní film Hodina před ránem a i televizních filmů a seriálů bylo logicky víc, ale teď další filmy. Mezi všemi má své čestné místo film režiséra Jana Svěráka Kolja, který byl oceněn Oscarem za nejlepší zahraniční film. A dále Pětka s hvězdičkou, Strašidla z Vikýře, Pravidla kruhu, Outsider, Bonnie a Clyde, Zvířata ve městě, Cesta na jihozápad, Ta naše písnička Česká 2, Requiem pro panenku, Nahota na prodej, Mach, Šebestová a kouzelné sluchátko, Tmavomodrý svět, Jezerní královna, Pták ohněvák, Válka barev, Akumulátor 1, Nečekané léto, Perimbaba a dva světy, Betlémské světlo, Bonnie a Clyde 2, Čtyřlístek ve službách krále a také film izraelský Pravidla vnitřní gramatiky. Potom ještě Vratné lahve a Lída Bárová. K filmu Lída Bárová patří i píseň s textem Gabriely Osvaldové, kterou naspívala Lucie Bílá a jmenuje se Když tančí ďábel s andělem.

Myslím, že je dobré uvést i to, že Ondřej Soukup svou hudbou obohatil v 90. letech španělský seriál Hrdina Katlas, alespoň takhle se to asi vyslovuje. Ale vrátíme se zpět k českým filmům, přesněji řečeno k české filmové hudbě. V roce 1998 získal Ondřej Soukup Českého lva za nejlepší hudbu k filmu Juraje Jakubiska Nejasná zpráva o konci světa, na které spolupracoval s Janem Jiráskem. Dalšího českého lva dostal za hudbu k filmu Tmavomodrý svět. Je čas nechat Ondřeje Soukupa i zaspívat. Sám pro sebe si totiž napsal písničku Slušný člověk.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Kdysi, aniž bych Ondřeje Soukupa znal, jsem sledoval vývoj kolem baletu, nebo spíš projektu s názvem Šachmat, ke kterému napsal hudbu a dával ho dohromady Richard Hess pro svou taneční skupinu Uno. Ale přišel do podivné doby a ještě mě zaujalo scénické oratorium Zahrada rajských potěšení, které jsem kdysi viděl. Pak už přišly muzikály s jeho hudbou. 30. března 2000 měl premiéru muzikál Johanka z Arku. Texty Gabriela Osvaldová, libreto Jiří Hubač. Johanku zpívali Lucie Bílá, Bára Basiková, Iveta Bartošová a i další zpěvačky, včetně Lucie Šoralové.

Asi jste poznali, že zpívali hned dvě Johanky dohromady, Bára Basiková a Lucie Šoralová, a byl to hit Most přes minulost. Po úspěchu Johanky vznikly další muzikály s hudbou Ondřeje Soukupa, Láska je láska, Elixír života, Robin Hood a také Mauglí.

Vajnganga, Jiří Korn, Richard Tesařík, Jancina, Jan Kříž, Jiří Zoniga a další a hit z muzikálu Mauglí. Ondřej Soukup byl v porotě ve čtyřech kolech soutěže Česko hledá Superstar a soutěže Faktor X vysílané v roce 2008. Od té doby ho znají všichni a je toho ještě hodně, co by se o jeho dlouholeté kariéře dalo říct, ale už není čas. Tak si třeba najděte v rozhlasovém archivu jeho seriál vysílaný na dvojce Halo Soukup Halo. Na závěr zazní hit a pohádky je konec. Hudbu k filmu Nesmrtelná teta sice napsal jiný skladatel, bratr Karla Svobody Jiří Svoboda, ale Ondřej je autorem hitu z této pohádky, který naspívali Lucie Bílá a Kamil Střihavka. Je to poslední, co dávám do krabice se štítkem Ondřej Soukup. Loučí se Martin Hrdinka, mějte se jako slavíci a slavice nebo jejich skladatelé a producenti.

0: 21 hodina.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Ministryně financí Alena Schillerová chce jednat s Evropskou komisí o změně plánu růstu státních výdajů. Vedení Jihlavské radnice chce zjistit zdroj nočního hluku v průmyslové zóně Bedřichov a počasí zítra převážně slunečno, maxima kolem 23 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO chce změnit vládní plán růstu státních výdajů. Jednat o tom bude s evropským komisařem pro oblast ekonomiky Valdisem Dombrovskisem. Ministryně to dnes potvrdila televizi Nova. Současný plán schválila v roce 2024 bývalá vláda Petra Fialy z ODS. Podle Aleny Schillerové je schválený materiál nereálný.
2: První krok, který my uděláme, že požádáme o změnu fiskálně strukturálního plánu. Pán komisař Dombrovský, jsme si řekli technické informace, co k tomu máme doložit, počkáme teď na makropredikci Evropské komise a tak dále, zpracují dopis, bude s ním mluvit ještě náš premiér a budeme jednat o přejednání.
0: Vytvoření plánu požaduje evropská legislativa, a to kvůli dohledu nad rozpočty členských zemí a koordinaci hospodářských politik. Vedení Jihlavské radnice chce nechat měřit hluk v průmyslové zóně v místní části Bedřichov. Lidé, kteří v jejím okolí žijí, si totiž dlouhodobě stěžují na zvýšenou hlučnost hlavně v nočních hodinách. Město teď proto vybralo specializovanou firmu, která bude situaci několik měsíců sledovat, říká radní z ODS David Beke.
3: Přestože město disponuje nějakým měřiči hluku, tak jsme se rozhodli, že pro nějakou identifikaci toho zdroje bude nejlepší zařídit takzvané kontinuální měření, to znamená měření po delší dobu, a pokusíme se rozklíčovat, odkud ten zvuk, který lidi obtěžuje, pochází.
0: Majitelé domů v Dubé na Českolipsku mohou požádat radnici o příspěvek na nová okna nebo nátěr fasády. Dotace je až 20 000 korun. Více peněz přitom dostanou lidé s památkově chráněným domem nebo s nemovitostí v památkové zóně města.
4: Jak uvedla starostka Irina Žalovičová za ODS, v takovém případě se příspěvek navyšuje o 50%. Jedna z podmínek dotace je zachování původního členění oken, v případě fasády pak maximální dodržení historického vzhledu. Žádosti je možné podávat do konce listopadu. Z Dubé Jiří Jelínek, Český rozhlas. Sport.
0: Fotbalisté Slávie ve druhém kole prvoligové nadstavby ve skupině o titul nastoupili doma proti Spartě a v případě výhry by už měli jistý titul. Utkání je těsně před koncem, běží právě 97. minuta a Slávie vede 3-2. Ve druhém kole nadstavby se dnes hrály další čtyři duely. Baník prohrál v Teplicích 1-2, Dukla se Slováckem 0-1. Plzeň porazila Liberec 2-0 a Mladá Boleslav remizovala se Zlínem 1-1. Házenkáři Plzně vyhráli v rozhodujícím pátém finále play-off extraligy v Karviné 29-28. Po třech letech tak slaví český mistrovský titul.
1: Počasí.
0: V noci na neděli čekáme v České republice jasno až polojasno, jen ojediněle mlhy, nejnižší teploty nad ránem mezi 8 a 4 stupni, v údolích plus 1, lokálně také přízemní mrazíky. Zítra přes den ráno a dopoledne slunečno, tedy jasno až polojasno. Odpoledne a pak hlavně večer čekáme postupně přibývání oblačnosti na oblačno. Nejvyšší teploty zítra mezi 19 a 24 stupni, vítr většinou slabý, během dne na jihu republiky místy mírný, od východu až jihovýchodu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D5 z Plzně do Prahy pozor na překážku za Rokycany. Na 52. kilometru se na vozovce povaluje pneumatika a na dálnici D8 Ústí nad Labem Drážďany pozor na překážku v tunelu Panenská. Na 680. kilometru se porouchala dodávka a je tam uzavřený pravý pruh. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Začíná Hobby magazín. Přejeme příjemný poslech.
1: Hobby magazín.
5: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. A dnes vám poradíme, jak to udělat, aby plot anebo zítka zapadla vzhledově do vaší zahrady. Navštívíme rybáře na pstruhových vodách a zaměříme se na úsporu tepla v domě. I dnes pro vás máme odpovědi na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme na to, co je dobré vědět o zahrádce. Příští týden, tedy po třech zmrzlých. Příjemný poslech Hobby magazínu vám přeje Kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Nepěkný plot, loubí nebo pergolu si můžete nechat popnout rostlinami s něžnými květy. I do vás je můžete nařezat a některé z nich krásně voní. Naše hobby redaktorka Jolana Nováková nás určitě bude ještě chvilku napínat, ale nakonec prozradí, o kterých rostlinách je řeč.
2: Dostali se k nám ze Sicílie někdy v 18. století. První zahradní odrůdy začaly vznikat o století později a dnes se pěstuje velké množství hybridů, lišících se nejen barvou květů, ale i jejich velikostí, přičemž novější odrůdy mívají květy zvlněné, pruhované nebo dvoubarevné. Možná vás překvapí, že mluvit budeme o hrachorech. Které to mohou být? To už se ptám Ivana Dvořáka z časopisu Zahrádkář.
3: Jednoleté, jak se jim říká, hrachor setý, ty nádherně voní, mají úžasný barvy květů, perfektně se pnou a dokáží zakrýt velkou plochu. A potom třeba hrachor vytrvalý, úzkolistý latifolius, a ten zase je v jednom místě i více let a taky velmi dobře zdobí a velmi dobře přikrývá ten plot. Prostě hrachory jsou pro mě jednička.
2: Můžu je vysít i teď?
3: Pokud jde o ty jednoleté, tak ano, vlastně ty vytrvalé v tuhle tu dobu seženete buď jako sazenici, anebo si někde okoukáte, kde kvetou a budou dozrávat, a seberete si semena a vysejete je na místo určení přímo po ten plot až na podzim.
2: My máme plot odhadem vysoký asi jako já. Ne, tak 1,50 m typuju, ten drátěný. Jak vysoko vyroste ten hrachor?
3: Tam a zpátky by se dalo říct, on dokáže vyšplhat do těch 3 metrů, takže naprosto v pohodě ten plot popne a ještě pokud roste bujně a je dostatečně vlhko, tak vám převisne i z druhé strany toho plotu.
2: Dá se stříhat i do vázy?
3: No určitě, hrachory, ty voné, ty seté, vlastně to je prvorepubliková květina, která se dávala do váz, pěstovala se ve skleníkách, rychlila se.
2: Kdy ten hrachor pokvete?
3: Tenhle ten jednoletý, pokud ho zasejete teď koncem května, za týden se objeví nad zemí, za další 3 týdny už bude narostlý, takže se začnou objevovat květenství na jednotlivých nodech a z toho výsevu v tuhle tu dobu pokvete, si myslím, 2. týden v červenci.
2: Vy už jste to, myslím, zmínil, ale pro zopakování. Jeden z nich je trvalka, jeden je letnička.
3: Letnička je ten, o kterém říkám, že je setý a voní. Ten druhý hrachor latifolius je trvalka. Ta trvalka zůstává na jednom místě 5, 10, 15, 20 let a začíná se rozrůstat, takže se dá dělit. Ten setý už podle jména se jenom vysévá na jaře. Musíte z něj pozbírat semena a nikdy nesmí přijít na to samé místo. Alespoň 4 roky by měl mít odstup, protože když ho vysejete hrachor po hrachoru, tak neporoste, naroste vám tak možná do třetiny. Z těch semínek vyroste každý 10. třeba.
2: Všechny druhy hrachorů vyžadují slunné a teplé stanoviště. Půda by měla být středně těžká, výživná a vápnitá. Ať se hrachorům u vás daří.
1: Reportáž, máte-li tu možnost, najdete na webu našeho pořadu a to je rozhlas.cz/hobby. Máme pro vás pěknou písničku a potom se pustíme do odpovědí na vaše telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Máme tady první dotaz.
1: Tady je posluchačka ze Severní Moravy. A měla bych prosbu. Dotaz se týká pokojového olivovníku. Jak u něho pečovat? Je krásný, už je tak asi 30 cm v průměru, ale začínám teď zhazovat listy. A není to napadené žádnýma breberkama nic. Je prostě v pořádku. Tak co mám dělat?
0: Tak s tím nám poradí plzeňský zahradník Přemysl Písař.
2: Paní posluchačko, je to úplně jednoduché. Žádná rostlina jako pokojový olivovník neexistuje. Není pokojový olivovník. Stejně tak, jako olivovník není rostlina, která v České republice bez problémů přezimuje venku. Což celá řada firem, která se specializuje na prodej olivovníku, tvrdí. A vlastně k nám, když potom jak lidi chodí a ptají se na ten olivovníček, tak jsou smutní, co udělali špatně, že jim to přes zimu zmrzlo, nebo že jim prostě opadaly listy, že to bylo špatně. Takže bohužel mnoho lidí se stává obětmi bludů, které tady někdo šíří. A realita je taková, že olivovník je rostlina, která venkovní je, ale je venkovní třeba kolem Středozemního moře, kde ta zima v podstatě nefunguje. Olivovník je celoročně venku, počítá se, že na něj svítí sluníčko s velkou intenzitou, že jsou vysoké teploty a suchá léta v těch místech, kde olivovníky rostou. A pokud u nás olivovník chcete s úspěchem pěstovat, tak je tam několik velkých problémů. Za prvé, nesmíte ho nechat venku, protože zmrzne. Není to rostlina, která by k nám patřila. Kdyby k nám patřila, tak kromě jabloňových, tak máme ještě olivovníkové háje, ale ty my nemáme. Za druhé, když rostlinu, která potřebuje hodně sluníčka, prostě dáte do obýváku nebo někam a dáte třeba tu rostlinu i vedle okna, tak v zimě metr od okna ta rostlina dostane asi 5% slunečního záření, který by dostala, kdyby byla ve své domovině. Ona nedostane nic. Ta rostlina to reaguje tak, že začíná schazovat listy, začíná osychat a vlastně chátrá, umírá. Většinou to do toho jara nezvládne a když, tak potom nevypadá pěkně. Takže olivovník, pokud u nás chceme pěstovat, tak ideálně v nádobě, ideálně třeba potom nádobu mít nějakou platformu s kolečkama, abyste tu rostlinu mohli třeba potom zatáhnout někam dovnitř. A dobře olivovníku bude v nějaké méně topené zimní zahradě na tu zimu, když bude mít někde třeba mezi 7 a 10 stupni občasnou zálivku a bude mít opravdu jak hodně sluníčka, protože to bude třeba prosklená zimní zahrada, tak bude olivovník úplně jak v pohodě. A nebo další možnost, u nás je olivovník občas dá pěstovat venku a třeba taková zajímavost, kdybyste chtěli vidět olivovník, který pěstovaný venku, tak třeba v zoologické zahradě v Plasích, tak mají olivovník vysazený venku a kolem toho olivovníku na zimu staví skleník z polikarbonátu. A funguje to tak, že jakmile prostě se objeví teploty někdy kolem nuly, tak kolem něj postaví provizorní konstrukci z polikarbonátu, dovnitř zavedou elektriku, dají tam prostě přímotop a jak teplota klesne pod minus třeba 3, tak se olivovníku zatopí. A ten olivovník krásně funguje, prostě je mu tam hezky a je mu tam hezky už třeba asi 10 let. Takže takovýmto způsobem se to dá dělat, ale samo od sebe to fungovat nebude a olivovník rozhodně není poková rostlina.
0: A máme tady ještě jeden dotaz.
3: Mám smrk sivý, tedy koniku, a začal mi ze zhora, už je asi metra půl vysoký, začal mi žloutnout a schnout. Zaléval jsem to, co mě poradili, zaléval jsem to hořkou solí, ale pokračuje to.
0: Ptali jsme se na to pardubického zahradníka Františka Hlubockého.
4: Konický smrček bývá velice často pěstován na zahradě, to zakrslý druh smrku, který je takový nízonký, hustý. A že začíná od hora žloutnout, stává se to. A stává se to zejména v suchých létech, tedy v teplejších nížinách, kde zase se právě vlivem suchého vzduchu přemnožují většinou jeden z druhů svilušek, které jsou velice malé, je to malinkatý tvoreček, který staje na těch právě mladých špičkách na koncích těch letorostů. Takže tam je jediná odpomoc, jakmile se nám přestane zdát, protože ona je pouhým okem dost špatně vidět, jakmile se nám přestane zdát barva těch jehlic na vrcholku, okamžitě zasáhnout chemicky a koupit přípravky, které se běžně používají v zelenině na likvidaci svilušek nebo roztočů, to by v každé odborné prodejně měli vědět.
0: No tak to slyšíte, co se u nás každý týden dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Od poloviny dubna mohou rybáři lovit dravce. Mezi ty patří mimo jiné sumci, okouni, candáti, štiky a také pstruzy. A zajímavé na tom je, že za pstruhovými vodami se nechodí jen do nejčistších koutů přírody. Pstruha je možné chytit i ve městě. Zjišťovala to pro nás naše hobby redaktorka Irena Šarounová.
2: U mostu na Malé Jihlavce na okraji Jihlavy stojím s rybářem Lubošem Pavlíčkem. My se známe, budeme si tykat. Ty jsi členem Moravského rybářského svazu, ale jsi z Třeště. To tam v Třešti nemáte pstruhovou vodu.
3: Pstruhových vod je obecně velice málo. Jednak je to velice náročný na údržbu, to zarybnění a starání se o ty toky, které mají leckdy třeba 20 kilometrů, tak to je velice náročný.
2: Ty jsi muškař, proto mluvíme o pstruhové vodě a muškařit se může od poloviny dubna.
3: Od 16. dubna. Nejsem jenom muškař, jsem i takzvaný vláčkař. Dneska vláčím, protože je to tady neskutečně zarostlý. Velice těžko se tady chytá.
2: Jaký je tedy rozdíl mezi muškařením a vláčením?
3: Třpytka se hází do vody jakoby švihem a vlastní váhou. A muškaření, ta muška je opravdu jak muška, ta má gram. Dostáváš to tam pomocí muškařský šňůry. Se vlastně rozkmitá, vytvoří se takovou jako smyčka ve vzduchu, osmyčka a vystřelí se to do vody.
2: Jsi krásně připravený rybářsky, máš ty vysoké kalhoty.
3: Broďáky, tohle jsou neopreny a ty používám prakticky tak do poloviny května.
2: Pak takže už jdeš do vody.
3: Ne, vždycky jdu do vody. Ale teďka jsou to neopreny, protože ta voda má, dejme tomu, já nevím, 4, 5, 6 stupňů.
2: Samozřejmě krásná vestička se spoustou kapsiček. Vidím tady peán a na druhé straně to je jehelníček a na to máš právě
3: ne,
2: ty mušky.
3: Ovčí rovno.
2: Tak mně to jako přijde jako jehelníček.
3: A do toho se zapichují mušky a oni tam krásně uschnou.
2: Jak se tak dívám na tu vodu, tak moc vody není.
3: Je tady strašně málo vody. 5-6 cm vody.
2: A co ty ryby?
3: Tady jsou tuně.
2: Přeskáče ten pstruh.
3: No jasně.
2: Jak poznáš to správné místo, kde si řekneš, tam to zkusím?
3: Je taková poučka. Správné místo není světlé místo. To je mělčina a je tam písek. To není kapr, který by se v tom rejpal.
2: Ty hledáš tu tůňku hlubší.
3: Já hledám to černý, to je vedle tady a to je tmavý. Tam ten pstruh někde bude schovaný, bude při kameni nebo bude za kamenem a bude číhat, až mu tam splave nějaký hmyz nebo nějaká rybička.
2: Když je tak mělko, tak jak pracuješ s tím prutem?
3: Snažím se jít při břeh, protože pod břehem bývají vodou vydláblí tůňky, mikrotůňky. Vidím tmavo, tak pomaličku se k tomu přiblížím a hodím do té tůňky, nechám spadnout třpytku a nechám ji pomaličku vytáhnout. A to samý dělám s muškou.
2: Jsme na okraji Jihlavy, krajského města. Ryba se mi vždy spojuje s čistou vodou. Je tady čistá voda?
3: Je. Jediný problémy, které můžou nastat, tak je třeba po přívalových deštích, který tady bývají bohužel u nás na Vysočině už teď poslední dobu dost často. V tom samozřejmě se nedá chytat.
2: Teď nám tady zasvítilo sluníčko právě do té rozbublinkované vody a je to samé zrcátko, nevidím nic.
3: Od toho mám polarizační brýle, který vlastně vám umožní kouknout pod vodu.
2: Pro tebe je ten duben začátkem rybářské sezony?
3: Pro normálního rybáře ten obvykle začíná v prosinci, protože dostane vánoční dárky. Já ne.
2: Takže si
3: přežívám z toho, co mi nerozkousali myši a před několika minutama, doslova minutama, jsem si utrhl podrážku u bot.
1: S rybářem Lubošem Pavlíčkem u pstruhové vody natáčela naše hobby redaktorka z Vysočiny Irena Šarounová. Máme pro vás trochu muziky a pak budeme radit, jak ušetřit za teplo v domě.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Program týkající se snížení energetické náročnosti objektů Nová zelená úsporám už skončil. Za dobu tohoto programu se vyčerpalo 109 miliard korun a teď už by měla být připravena jeho změna. Diskutuje se o bezúročné půjčce na obnovu a rekonstrukci domu. Rekonstrukce domu, jeho zateplení a snížení jeho energetické náročnosti představuje pro majitele domu velkou finanční zátěž. S poradenstvím a konzultacemi podle stavu budovy bude nadále pomáhat síť energetických, konzultačních a informačních středisek, kde odborníci sestaví možnosti na míru daného objektu. Kde začít? Tak to zajímalo našeho hobby redaktora Jirku Šobra na návštěvě u Tomáše Sisla z Institutu zdravého bydlení.
2: Třeba by jsem přímo rozdělil stáří budovy. Domy postavené mezi lety 1950 až 1980 mají jiné energetické ztráty než domy postavené v 90. letech a podobně. Takže co se týká těch modernějších domů, kterým dnes už je také 35 a 30 let, tam vidím tu možnost investovat do výměny oken a dveří, zvolit kvalitní okna s trojsklem a podstatná věc, kterou hodně preferuji a doporučuji, je zateplení stropu. Tam si myslím, že dokážeme snížit klasický únik energií o více než 30%.
3: Vidíte, a já jsem myslel, že začnete mluvit o zateplování fasád. Kdy je to prospěšné a kdy ne?
2: Zateplování fasády by vždycky mělo být tím krokem, který následuje po výměně oken a dveří. U těch systémů zateplovacích bychom si vždycky měli dávat pozor na to, aby z jednoho pera nebo od jednoho výrobce pocházel celý ten systém. A co se týká zateplení fasád, ne každý dům je na to stavěný. U těch domů 1950 až 1970, kde je hodně stavebních chyb, tam to nerozporuji. U modernějších domů, které jsou postaveny ze sofistikovaných stavebních materiálů, jako je už moderní porobeton,

0: moderní cihla, tak tam by jsem zvážil tu podstatu toho zateplení v návaznosti na jeho návratnost, protože my v rámci té 20-leté životnosti toho zateplovacího systému musíme ve 13. nebo 14. roce znova použít fasádní barvu, šednou a podobně, rostou nám na tom řasy, ale také musíme vytmelit ty praskliny, které tam vznikají.
1: U staré letité chloupy, třeba 200 let staré, která je z kamení, tu a tam nějaká cihla, doporučujete co? Má metrové zdi třeba.
0: Tak tam je pak otázka, zda je to i možné, jak technicky, mnohé z nich jsou pak v centrech měst, jsou třeba památkově chráněné. Já si myslím, že alfou i omegou, i pokud by jsem citoval třeba profesora Smila ze Spojených států, tak jsou vždycky okna a dveře, zateplení stropu. Tam máme ty nejmarkantnější úspory a za mě, pokud si mám půjčovat a má to být klidně bezúročná půjčka, tak to množství vynaložených peněz se mi nejrychleji v čase vrátí. Existují proškolení energetické manažeři, specialisté v rámci EKISu, kteří poradí, spočítají a doporučí.
1: Jsou okna a okna a jsou dveře a dveře. Některý výrobce dává záruku 20, 30 let, některý 10, 15. Jak se v tom orientovat? Když je ta záruka kolem těch 10, 15, vyjde to laciněji a ten úvěr rychleji splatím.
0: Premiová okna, která jsou třeba o 20% dražší než ty levnější s kratší životností, tak se nám právě v té dlouhé životnosti zaplatí. Já vlastně investuju pouze jednou tu cenu, zatímco u těch oken, které jsou často z dovozu, musím investovat o 20% nižší částku, ale dvakrát za sebou, takže na konci zaplatím více.
1: Vy jste to i spočítal, jak jsme na tom?
0: Jsme na tom tak, že pokud pořizovací cena prémiových oken bude na úrovni 600 tisíc, tak já opravdu zaplatím 600 tisíc. Pakliže bude o 20% nižší, budeme se pohybovat někde na ceně 480 a já za dobu životnosti té budovy zaplatím 960 tisíc korun. Což je obrovský rozdíl proti tím prémiovým, které se mi na počátku mohou zdát dražší, ale v průběhu času ušetřím.
1: Dvakrát by nastal výbuch po těch 10-15 letech a nová výměna.
0: Dvakrát by nastal výbuch a myslím si, že i manželka by vás nepochválila. Ten úklid je opravdu náročný.
2: Tak to byly rady, jak ušetřit za teplo od Tomáše Sisla z Institutu zdravého bydlení. Natáčel s ním náš hobbyredaktor Jirka Šobr. Až bezúročné půjčky nová zelená úsporám začnou, je už jenom na vás, jestli toho využijete a do čeho budete své peníze investovat. No a za chvíli pro vás máme zahrádkářský kalendář a tam se dozvíte, co je dobré vědět o zahrádce příští týden po třech zmrzlých.

do nástrev tichčího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína.

0: pohádkářský kalendář.
1: Tři zmrzlí, Pankrác, Servác, Bonifác, tady budou příští týden a to je signál i pro ty nejopatrnější zahrádkáře k vysázení všeho možného bez rizika, že by to mohlo zmrznout. Jenže podle starých pranostik ještě není vyhráno. Po třech zmrzlých totiž přijde Žofie a to se říká, že svatá Žofie políčka zalije a pak je tu ještě jedno varování na ochlazení a to se váže k 25. květnu a to se říká, že Urban bývá studený pán, ale se také říká, že na Urbana pěkný teplý den bude suchý červenec i srpen. Viná réva nedbá toho, bude míti vína mnoho. Co je dobré vědět o zahrádce po třech zmrzlých? Ven můžete vysazovat veškerou teplomilnou plodovou zeleninu, rajčata, lilky, papriky, ačokčů nebo i melouny. U těchto druhů zeleniny je nutné vysadit předpěstované sazeničky, aby stihly dát dostatek úrody. Ale rychle rostoucí a plodící cukety, dýně a fazolky i slunečnice můžeme teprve vysít. Na záhony se v květnu vysévají a vysazují také letní saláty, brokolice, květáky a kedlubny. Pokud jste ještě nevysadili hlízy, jiřinek a begonií, je na čase je osvobodit ze sklepa a svěřit půdě. V druhé půli května přichází čas pro výsadbu citlivých hlíz mečíků a koncem měsíce na hlízy do sen. Rovněž lekniny a další vodní rostliny do zahradních jezírek je ideální vysazovat v druhé půli května. Ven můžete umístit také truhlíky osazené petuniemi, muškáty, lobelkami a dalšími balkónovými rostlinami. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Tak pustíme se do výstavby skalky na zahradě. Zjistíme, jestli včely pijí a co pijí a navštívíme maličkou opravnu hudebních nástrojů, kam občas kutilové, tedy my, vozíme, co sami zničíme. A jsou tady závěrečné kontaktní informace. Internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby, mailíkáři mají adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. No a mi nezbývá už než říci krásný víkend s Českým rozhlasem. S tím nejmilejším rádiem vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
1: Snižování výdajů na obranu podle agentury STEM podporuje 17% Čechů. Pro instalace výdejních boxů v Jičíně budou platit nová pravidla. Fotbalové derby pražských S nebylo dohráno poté, co na trávník v Edenu předčasně vyběhli fanoušci. A počasí v České republice zítra převážně slunečno, později přibývání oblačnosti, zatím bez deště. Maxima kolem 23 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Snižování výdajů na obranu podporuje necelá pětina Čechů. Největší podíl lidí, a to 27%, preferuje jejich nárůst na průměr zemí Severoatlantické aliance. Vyplývá to z dubnového průzkumu agentury STEM, kterého se zúčastnilo více než 1300 lidí. České ministerstvo obrany počítá s tím, že na čistě obranné náklady letos zamíří 1,74% hrubého domácího produktu. Vedení radnice v Jičíně zpřísní pravidla pro instalaci výdejních boxů na území města. Nová strategie vznikla jako reakce na rostoucí oblibu těchto zařízení a jejich stále výraznější vliv na podobu města.
2: Cílem je, aby místa, kam si lidé chodí pro balíčky, nebyla jen funkční, ale i příjemná a přispívala ke kultuře každodenního setkávání ve veřejném prostoru. Jako první krok ke zlepšení míst město zpracovalo analýzu výdejních boxů a ve spolupráci s provozovateli došlo k označení vhodných míst a vytipování vhodných lokalit. Důležité je jejich vizuální či stavební řešení. Zásady se vztahují jak pro boxy integrované do objektu, tak i pro ty samostatně stojící. Z Jičína Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
1: Restaurátoři opravují před Sokolovnou v Hranicích na Přerovsku památkově chráněný meteorologický sloup. Vedení města na rekonstrukci dalo 1 milion korun. Odborníci více než 100 let starou stavbu zbaví vlhkosti a plísní a také zprovozní všechny měřící přístroje. Pokračuje městská památkářka Martina Cvešperová.
3: Je to unikátní věc. Těch meteosloupů se nám asi v rámci republiky nebo v rámci Moravy nezachovalo tolik. A ten v Hranicích, on teď možná nevypadá a spousta lidí si ani neuvědomuje, že tady nějaký meteosloup je a jsou často překvapení, takže se moc těším na to, až se vyloupne do té krásy.
1: A z Moravy ještě krátce. V Luhačovicích začíná lázeňská sezona. Teď o víkendu se tam koná festival otevírání pramenů. Zítra požehná léčivým pramenům v největších moravských lázních bývalý olomoucký a pražský arcibiskup Jan Graubner. Sport. Fotbalisté pražské Slavie tři kola před koncem prvoligové nadstavby o titul slavit nemohou prvenství v nejvyšší soutěži. V derby proti Spartě v Edenu sice vedli 3 minuty před koncem nastavení 3-2 a kráčeli za úspěšnou obhajobou. Pak ale vtrhli nad hrací prochu domácí fanoušci. Napadli i členy spartianského klubu a po několika dalších minutách rozhodčí zápas předčasně ukončili. Slavii by mohla hrozit také kontumace utkání. Teď to budou řešit příslušné orgány Ligové fotbalové asociace. Počasí. V noci na neděli čekáme v České republice jasno až polojasno, pouze ojediněle mlhy, nejnižší teploty nad ránem mezi 8 a 4 stupni, v údolích plus 1, lokálně také přízemní mrazíky. A zítra přes den ráno a dopoledne slunečno, tedy jasno až polojasno, odpoledne a pak hlavně večer čekáme postupně většinou oblačno, zatím pršet nebude. Nejvyšší teploty zítra mezi 19 a 24 stupni. Vítr většinou slabý, během dne na jihu republiky místy mírný od východu až jihovýchodu. V pondělí čekáme přechod frontálního systému, k tomu časté přehánky a v úterý zhruba 10-stupňové ochlazení.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: V Praze teď velmi opatrně na Štěrboholské spojce směrem z Černého mostu na Lanový most. Za nájezdem od Běchovic stojí dodávka, na místě už jsou policisté, pravý pruh je uzavřený a vybočuje se tam. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Začínají hvězdné návraty, přejeme příjemný poslech.
0: Hvězdné návraty.
4: Asi by se více hodilo, kdybychom si dnes ten úvod zaspívali, ale do toho se já pouštět nebudu. Dnes přijdou na řadu nejen kousky herecké, ale i pěvecké, protože osoba, o které si budeme vyprávět, se živila hlavně zlatem ve svém hrdle. To ovšem celý život chybí Patriku Rozehnalovi. Žena, kterou uslyšíte, se narodila 24. června roku 1947 v Praze. Vyrostla z ní holka jako květ a dokázala rozespívat mnoho generací.
5: Ty jsi vážně milej.
4: Díky. Kde jsi byla celou dobu?
5: Nikde.
4: Jak nikde? Člověk je vždycky někde, nemůžeme přece přestat existovat. To je stejný, jako když vy zpěváce říkáte, že přijdete o hlas. Nepřijdete, jen se vám prostě na chvíli změní.
5: No, není zlej, ale je hrozně protivnej. Pořád člověka poučuje, všechno umí líp.
4: Co povídáš? Já taky můžu odejít.
5: No, kdo by mi tady uklízel?
4: No, nebudeme se dohadovat, máme spolu lidi bavit.
5: No vidíš.
4: Dámy a pánové, Helena Vondráčková.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Celé to dnešní povídání bude o Heleně Vondráčkové. Narodila se sice v roce 1947 v Praze, ale pokřtěna byla ve Slatiňanech. V kostele svatého Martina dostala křestní jméno Helena Karla a své dětství prožila také v tomto malém městečku se sestrou Zdenou a bratrem Jiřím. Od dětství se věnovala hře na klavír, zpěvu, tanci, gymnastice, dokonce i krasobruslila, učila se německy, anglicky a francouzsky. No, tomu učení asi moc nedala. Přiznala se totiž kdysi i v rozhlase v pořadu Volá vás Jitřenka. Tehdy ještě jako mladá dáma. Bylo to v roce 1970.
2: No, když mě čekala nějaká písemka nebo nějaký zkoušení, když jsem věděla, že budu tažena, tak to se nikomu, myslím, do školy moc nechce. No, já jsem totiž využívala, já jsem chodila do školy v Chruděmi a bydlím v Slatiňanech, což je asi 4 kilometry. A vždycky my jsme měli ruštinu v úterý a v pátek a tu jsme měli ráno od 7. A jelikož jsem byla jako dojíždějící, tak jsem se vymlouvala, že mě buď ujel autobus, nebo že jsem zaspala. No a to jsme vždycky dostali od pana učitele trojúhelníček. No a nic se nestalo, já jsem ušla zkoušení a bylo to všecko dobrý. A vždycky jsem přišla pozdě, vždycky jsem si to tak vypočítala, akorát, že jsem věděla, no tak teď už bude po údobí, protože nejdřív se zkouší, že jo, na začátku hodiny, pak se vykládá nová látka, takže já jsem si to akorát vypočítala, takže mi to vyšlo na tu druhou půlku.
1: V roce 1965 Helena Vondráčková odmaturovala na Chrudimském gymnáziu. Původně uvažovala o studiu na vysoké škole, ale protože ji bavila hra na klavír a ty cizí jazyky, váhala mezi studiem hudby a studiem filologie. Osud ale rozhodl jinak. Stala se z ní zpěvačka a dostala i hereckou šanci. Poprvé ale v televizi. Mladou, chudou pasačku si zahrála v seriálu Jaroslava Dítla Píseň pro Rudolfa III. Vysnil si ji Jiří Hrzán v kouzelném křesle.
3: Hele, to musíš vidět tak. Prostá vesnická dívka, sice krásná jak obrázek, ovšem vyrostla uprostřed primitivní práce v hrubém prostředí, kdy děd jí utká na její tělíčko jen hrubé sukno. Tak taková jahůdka potká na jednou svého pána v nádherném kočáře a on na ní spočine se zalíbením.
4: Co?
3: Jako pohledem na ní spočine, rozumíš?
4: Já rozumím.

0: roce 1964 přihlásil Helenu Vondráčkovou její tatínek do soutěže Hledáme nové talenty. 27. dubna 1964. Významné datum pro kariéru Heleny Vondráčkové. Zvítězila a za 3 měsíce natočila hit. Získala si téměř každého.
1: To mi něco říká.
2: Pod tou skálou, kde prout řeky syčí a kde ční

0: To neříkáš až teď.
1: Takhle na své začátky vzpomínala Helena Vondráčková v pořadu Horoskopičiny, které v polovině 90. let natáčel pro televizi Nova Viktor Polesný. V září roku 1965 nastoupila Helena Vondráčková do divadla Rokoko. Tam se poprvé setkala i s Václavem Neckářem a Martou Kubišovou. V tom samém roce získala i svého prvního zlatého slavíka. O dva roky později, v létě, natáčela s Václavem Neckářem i slavnou pohádku Šíleně smutná princezna. Podepsán je pod ní Bořivoj Zeman a je to první filmová role paní Vondráčkové. A asi i nejlepší.
2: Co, princezno?
3: Za to, že jedna a jedna jsou dvě.
2: No to je přece v pořádku, ne?
3: Jedna velká lež a jedna ještě větší náhoda. Když někdo tvrdí, že princ ochořel a náhodou se tu objeví nějaký mladík, který se ze všeho nejvíc zajímá o to, jak vypadá princezna, dovedu si spočítat, že...
2: Dobře, já se teda přiznám.
3: Všechno vím, všechno znám. Poslal tě sem princ.
2: Au!
3: Co pak, když už to dávno nefunguje?
2: Jsi rozená jasnovidka, ale švadlena z tebe asi nikdy nebude. Když tak dobře všechno víš a znáš, tak mi teda řekni, proč by mě sem princ asi posílal.
3: Aby nekupoval zajíce v pytli, a to je to, co mě nejvíc uráží. Jenže to se chytrák přepočítal. Já nejsem zajíc.
2: No, to tedy ne.
3: Jsem princezna. O, teď jdi a vyřiď svému opatrnému pánovi, že si ho nevemu. A tě bez obav, nikdy. A dobře si mě prohlídni, ať mu můžeš říct, jak vypadá.
2: Spolehni se, já tě vymaluju, jak se patří.
3: No moment, co mu řekneš?
2: Tak za prvé, malinko šilháš, ale z profilu se to ztratí. Za druhé, do nosánku nám kapánek prší, ne? Figura ta je celkem ucházející. Konečně, šaty dělají člověka, ovšem o pase, o tom bych radši nemluvil, protože ten prostě neexistuje. A nohy? No tak, ty naštěstí nejsou vidět. Jo, pardon, tak pro ty mám výraz nejvyššího obdivu. O.
1: Prvního listopadu 1968 vznikla oficiálně i skupina Golden Kids. Helena Vondráčková, Marta Kubišová a Václav Neckář. Měli obrovský úspěch i v zahraničí. Helena často cestovala do ciziny a tak uplatnila určitě i lásku k jazykům. Ještě ze školy.
4: Ale nedokážu se zbavit pocitu, že si asi, podobně jako Karel, hodně teda jezdila do Německa. Vycházím to z toho, určitě, že jsi tam jezdila tak dlouho, že jsi tam nakonec našla chlapíka. A
5: no.
4: Co? Je to pravda?
5: Jo, no, to pravda.
4: A tak jsem se tě původně chtěl zeptat, jako jestli jsi taky tím pádem, když jsi tam vdala, tam jako nechtěla zůstat natrvalo, ale ono to vlastně bylo to NDR, viď? Takže...
5: Kájo.
4: Takže nakonec to ne. V obráceně tvůj manžel zatoužil jet do Prahy, že jo?
5: Tady se mu velmi líbilo, takže jsme se dohodli, že budeme tady u nás.
4: Tady. No, ano, on se naučil tady dobře česky, že jo?
5: Výborně, že nikdo ani nevěděl, že to německy.
4: A ty německy?
5: No já jsem taky se taky naučila
4: jako
5: německy.
4: Jako Karel, ale ty asi z učebnicí, ne? Jak ti říkáš, R, když mluvíš německy?
5: Já jsem si, že...
4: Here is...
5: No, tak to je přesně špatně, to říkáš přesně.
4: Takhle to říká
5: česky,
4: Karel, ale...
5: tvrdě.
4: Ale Karel říká, že to mají Němci rádi.
5: Oni to mají rádi, to je pravda. No. To je pravda, protože tam cítěj něco, co
4: a ty bys
5: je
4: řekla,
5: jinýho a zajímavýho.
4: Tady je teplo, bys řekla.
5: Ale já, protože jsem dost často mluvila s mým mužem, takže jsem odposlouchala tu
4: takže
5: jeho
4: tady je teplo,
5: měkou. Here is there warm. Tady je
4: warm. Here is there warm. Karle. Lepší se.
1: Takhle kdysi Karel Šíp zpovídal Helenu Vondráčkovou v pořadu Všechno party v režii Viktora Polesného. A když jsme slyšeli ty německé věty, uslyšíte jich víc. Zpívané. Pustím vám totiž písničku z alba, které Helena Vondráčková natočila výhradně pro německý trh.
6: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Nebojte se, netradiční písničky od Heleny Vondráčkové jsou ještě v našem pořadu připraveny.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Připomínáme si dnes bohatou kariéru i tu hereckou zpěvačky Heleny Vondráčkové. Rok 1971 byl zlomový nejen pro ní, ale i pro ostatní zpěváky a zpěvačky v tehdejším Československu. Helena totiž poprvé přichystala první samostatnou show s názvem Helena Gala 71 a jako vůbec první zpěvačka u nás během představení pouze nestála u mikrofonu a zpívala, ale i tančila, stepovala, hrála na několik hudebních nástrojů a celé si to moderovala. V 70. letech, o kterých si teď budeme vyprávět, koncertovala v řadě zemí Evropy. Ve východním Německu, v Polsku, ale třeba i v Kanadě, v Japonsku nebo v Brazílii. A v roce 1975 natočila s režisérem Richmanem komediální kriminální příběh pro televizi Letní romance. Hrála tu podvodnici, která stopuje a pak nebohé oběti okrádá o peníze. Chystá to i na Lubomíra Lipského. Originalita tohoto snímku je ve verších. Uslyšíte Helenu Vondráčkovou jako málo kdy recitovat.
2: Ručku podej, milé Robie, řeknu hned, co psáno tobě.
3: Jak se to tam divně svítí? Co to asi může být?
2: Moc má, panenko, moc se ptáš. Na bludné vidy příliš dáš.
3: Tuto řeka, lesní stráně.
2: Vzpomínám si na ně, maně. Jsou tu také zámky, hrady, jezdím tudy na porady.
3: Tam ten les a zde ty klesty, rybník třpitný září polem, voné křivolaké cesty, žírná luka všude kolem. Mocně mě to k vodě pudí, k vodě jež tak vápně studí.
2: Oře zastav, muži zdatný, jak si přeje zde to robě, pravý blinkr by tě zapni, odpočinku dopřej sobě.

0: Helena Vondráčková byla předurčena k tomu, aby vystupovala ve filmech, kde se i zpívá. Jednu z takových nabídek přijala i v roce 1975 od režiséra Zbyňka Brynicha. Jenže podle kritiků vznikl nejhorší hudební film 70. let. Romance za korunu. Připomeňme si to aspoň ukázkou, kdy malý Píďa neustále pomáhá zpěvákům tehdejší populární scény. No, pomůže i Heleně najít šaty, které jí chybí.
1: Kde ty šaty mohly zůstat?
2: Já nevím, já jsem je dala panu Ostřábovi a on mě
1: stále. Ale jak je to možný?
2: Helenko, prosím tě, nezlob se na mě, já jsem opravdu nevěděla, že
3: ty jsi měla být kostýmerka na plovárně, tam šaty nepotřebujou.
2: Láďo, já vím, že ty šaty tady mě.
1: No ale co mám dělat, mám vystupovat a nemám šaty.
2: Když on myslí, byl doopravdy, že to přinese brzo, já jsem nemohla vědět, že to neudělá.
4: Tak pojďte, my vás tam hodíme.
1: Píďa!
3: Spěchy. Valerie, prosím tě, vlítni tam a natáhni to trošku.
1: Samozřejmě, já to teda udělám, ale podrž mi.
3: Co já tady všechno nemusím dělat v tomhle podniku?
5: Podívej se, ty se starý jenom o moji kapelu, jo?
0: Požaduje Karel Gott ve filmu Romance za korunu. Samu sebe stvárnila i Helena Vondráčková v populárnějším filmu a povedenějším Jen ho nechte, ať se bojí. Ústřední dvojici ještě doplní Luděk Sobota. Uslyšíte žárlivou scénu, kdy je doma sám, pomáhá sousedce překonat propast světlíku, aby se dostala domů, když v tom přijde Helena a také manžel sousedky.
6: Aby to nespadlo. Pomůžete mi? Aleši?
7: Tady jsem, v koupelně. Počkej chvíli, já teď nemůžu, já tady musím držet tu, to, to.
6: To je vejška.
7: Sousedka, ona tady.
8: Tak ty nedáš pokoj. Tady si člověk nemůže zdřímnout.
9: Tě mám pořád hlídat?
6: Ale Františku, já jdu z mlíkárny.
9: No.
7: To byla taková sousedská výpomoc. Mm. Přece lidi, zabouchla si dveře.
6: No ale tlačit jí nemusel.
7: Já jsem jí dával záchranu. Kdyby ruplo prkno, tak se svalí do světlíku.
8: Já si mě se zdá, ty chlape, ty. Ty taj trlíku.
7: Komu tykáš ty? Ty.
8: Vykat ti budu jako jo. Hele, jestli tě ještě jednou chytnu, jak mi svádí ženu, jak tě roztrhnu jak hada. To si pamatuj, ty.
7: Hele, a po druhý se obleč, když sem vlezeš na návštěvu. A je tady dáma. A abys věděl, tak ty seš tady trlik, ty. Tak. A to jsem mu to dal, viď? No tak ona na něj zvoní a on se spí. Tak prosila mě, abych jí pomohl, nejsem přece asociál.
6: Byl jste báječný, děkuji.
10: To bylo řečí v Krumlově. Hned si s nějakou nezačnu. A já blázen jsem tě chtěla pozvat na výlet. Na loď. Tak to si teda moc rozmyslím.

0: Heleno, ty seš ve znamení raka, takže romantická. Minule jsme tady měli blížence Luďka Sobotu, ten nám prozradil, co jsme nikdo nevěděli, že jste spolu chodili.
1: To jsou nějaký drbečky, co? Já jsem s ním tuhle totiž mluvila.
0: No a?
1: A tak mi říkal, slyšela jsi, dívala jsi se na televizi? Já jsem říkala, ne, ale říkali mi to rodiče, co si vyprávěl za historky.
0: No.
1: No tak říkal, on se tě určitě na to šíp zeptá,
0: no
1: takže...
0: No ptám se, jestli to je pravda, tak nemusí být pravda, že to říká Sobota, no.
1: Jenže jak jistě víš, no. Tak raci no. Mají své tajnosti.
0: Aha.
1: A proto ti neřeknu vůbec nic.
0: No tak se musím spokojit s tím, co říkal Sobota.
1: To právě.
0: Že jsi mu prostě ani nedala příležitost...
1: Má pravdu.
0: Aby se vyjádřil prostě. No, přátelé...
1: Ale je to báječný kamarád, to je děsná legrace.
0: Teď už jo.
2: Takhle z rozhovoru s Karlem Šípem vybruslila Helena Vondráčková v pořadu Horoskopičiny. Pravda je taková, že se tehdy opravdu do sebe zamilovali při natáčení filmu Jen ho nechte, ať se bojí. Heleně tehdy imponovalo hodně věcí. To, že byl mladý, vtipný, hezký a také uměl hrát tenis. Chodili spolu půl roku. Pak ten vztah nějak, jak oba říkají, vyšuměl, ale nerozešli se ve zlém. I když, kdo ví, jak to vypadalo, když Helena řekla, že končí.
3: Teď si dám na ženský pozor. Hned tak si s nějakou nezačnu. No, ale tohle to je horší. Budu muset každému vykládat, že mě nechala, že ze svatby sešlo. Tady, tetě Mářince, babičce, strejdovi Josefovi, Jandu. No, tadyhle nějakému Karlovi Soukupovi, to ani neznám. Teďka mu to mám vysvětlovat.
2: Tohle byla samozřejmě ukázka opět z filmu Jen ho nechte, ať se bojí, který režíroval pan Richman. Naši sekci období 70. let zakončíme hudebním pořadem. Tentokrát pro televizi, nazvali ho Báječné ženy na létajících strojích a v roce 1978 tak zpívala písničku od Aby i Hana Zagorová a Helena Vondráčková, ovšem v českém pojetí. Budou totiž šít šaty na přehlídku letectva.
4: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Písnička mě přivedla k tomu, abychom si v našem pořadu, který vzpomíná v ukázkách na Helenu Vondráčkovou, tedy na její kariéru, která už je za ní, připomněli i čas, kdy poprvé vyrazila s velkým úspěchem za hranice. Vzpomínat by mohla sama, jako kdysi v pořadu Všechno párty u Karla Šípa.
2: To bylo v 67. V 66. a my jsme byli v 67. spolu potom.
3: O čem teďka mluvíš?
2: Mluvím o Rio de Janeiro.
3: O tom Rio. Jsi tam jela na festival s Karlem Svobodou?
2: Ano, zpívala jsem tam jeho písničku s textem Zdeňka Rytíře, Vzdálený hlas. A to byl pro mě absolutně, myslím, jeden z nejkrásnějších vůbec zážitků, protože něco takového jsem, mně bylo 20 let, nikdy nezažila.
3: A jako čím tím publikem, jak reaguje?
2: Vším. Město jako takové, nádherně prostě proložené vodou, kopci, homole cukru, Korkovádo, Ježíš Kristus. No pravdou je, že se tam okolo mě motalo spousta různých a velmi známých.
3: Na to jsem se chtěl zeptat právě.
2: Herců a zpěváků. No. A mám z toho nádherný fotografie.
3: Já jsem měl tu tvojí fotku, jak se jmenoval ten herec, co hrál v Sedmi statečných?
2: Horst Buchholz.
3: Horst Buchholz. No to byl krásný, on už nežije, viď?
2: Já nevím, ale já si myslím, že jo.
3: Umřel, já vím, že umřel, ale to je...
2: Jo.
3: No já to sleduju, tohle, to ty nevíš?
2: No to já vůbec nevím, že
3: Heleno,
2: umřel.
3: Umřel. Ano, že jo, Karel to taky ví.
2: No,
3: tak, vidíš to, tak tě obdivoval a kde je mu dneska konec?
2: Kde jsem já a kde
3: no,
2: je
3: kde seš ty a kde...
1: Zůstaňme ještě chvíli u vzpomínek na slavné songy. Určitě se vám všem vybaví i nádherná písnička Podívej, kvete růže.

0: Ale jak přišel textař Ivo Fischer na text k téhle písničce, potom se pídil i Tomáš Sláma v rozhlasovém pořadu Tobogán.
1: Údajně to bylo tak, že jel z Varů.
2: Ta historka s tím vlakem, to je dobrý. Vlakem,
1: to můžeš to říct sama. A to
2: no, on Ivo pořád nemohl přijít na slogan té písničky. A vlastně ta písnička byla určená pro premiéru v divadle Rokoko, kde jsem v té době působila. To bylo někdy v těch letech 67, 66. A on jel někam do Karlových Varů, ano, a pořád přemýšlel o tom, co byl úplně zoufalý, protože už bylo snad den před tou premiérou a pořád ten slogan nebyl. A on jel a jel a jel a najednou prý kouká takhle z okna a říká, něco uviděl a říká, no jo, vlastně podívej, kvete růže, podívej. Takže napsal telegram do divadla Rokoko, podívej, kvete růže, podívej, kvete růže, podívej, kvete růže, podívej, ta tvá. Tak a bylo to.

80. léta strávila Helena Vondráčková s Jiřím Kornem. Stal se na dlouhou dobu jejím jevištním partnerem. Společně slavili úspěchy nejen u nás, ale třeba v Polsku a NDR. Není divu, že se proto objevili často i na televizní obrazovce v zábavném pořadu Možná přijde i kouzelník. Tehdy si ji mladý Jiří Korn přivedl do rodiny jako nápadnici, jenže ona se živila tím nejstarším řemeslem. To on v zamilovanosti nevidí, rodiče zatím také ne.

0: To je podmáslí, slečna jistě nepohrdne.
1: Co? Je podmáslí, kdyby takhle bublinky.
0: Jo, tak je tam Vincentka. Takže, vy jste prý umělkyně.
2: No jak se to veme?
1: No je neříkej, Járy. V Praze jí říkají královna chodníků.
0: Královna chodníků.
2: Jo, Praha to byl zlatý dům.
0: No jo.
2: Alfa, Alkron, Konti.
0: Jo, to taky čtu ve znamení Kontiky. Hezký román, hezké, ano. Takže vy už nepůsobíte v Praze?
1: V Praze, tati, Jaroslava má Prahu zakázanou.
0: Jo?
1: Ze zdravotních důvodů.
2: Teď to zkouším tady v Táboře.
0: No. A dobře děláte. Tady aspoň čerstvý vzduch, co? No jo. Práce máte asi hodně jako herečka, co? Já to
2: vlastně
0: občas čtu tady s manželkou, ty magazíny různý, ty interviewy. Jak jsou, že jo? Vždycky píšou ty herci, víte, to je život, to je kolotoč, to je, že jo? Divadlo, televize, film, doping, divadlo.
2: David.
0: No tak,
1: ty zrovna dělá v seriálu FOK.
2: FKU.
1: Jo. FKU.
0: Federální krvání ústředna.
1: No, no. A bude taky v Majáku.
0: Neříkejte.
2: Příští týden.
0: Jo? No my to s manželkou sledujeme. Nedávno jste vystupovala v FKU, to byl, no celý medailonek byl o vás. Měla jsi tam pěkný fotografii, jednu z profilu, jednu hezky ze předu. Moc vám to slušelo. Ten major o vás vyprávěl s takovým zanícením, víte, ale nějak nám nešel zvuk ten den, já nevím, co povídat.
2: No, já myslím, že už musím jít, já mám dneska noční.
0: No,
2: takže, mladej, jdeme, nezdržuj.
1: Už letím, už letím.
0: Tak
1: ahoj,
0: běžím,
1: papá,
0: mami, seš,
1: ahoj.
0: No. Vidíš, herečka a pracuje na dvousměnej provoz, no? To je, pane.
3: Ke spolupráci se Jiří Korn a Helena Vondráčková vrátili i v polovině 90. let. Pro už českou televizi natočili i střihový pořad plný scének, humoru a zábavy, nazvaný To je show business. Spojovali ho moderátorsky, choreografickými a zpívanými čísly. Tak tady je třeba jedno z nich.
4: Tak co, paninko, zaplatila jste už televizi?
5: Tudle, já si pouštím jenom zvuk, nemusím koukat a nadělám spoustu práce.
4: To je dobrý for. Zvuk, no, to by mě nebavilo, já musím obrázky.
5: Ale prosím vás, když slyším, jak nepřišel, tak si dovedu představit, jak někam spát.
4: To s váma souhlasím teda. Těch krváků já mám už taky dost, no jo.
5: No jo. To jste slyšel?
4: Ne.
5: Nějaký tiskový mluvčí, který nechce být jmenovaný, tvrdí v Blesku, že prej ten Vomáčka se nemohl uživit muzikou a tak prej opisuje po večerech na stroji.
4: Tak proto nepřišel, to je logický, to je logický.
5: A na vlastní uši jsem slyšela, že Brodský a Lipský jsou blázinci.
4: No, tak ono je to vyjde levnějš. Strava, byt. 55 korun denně, to jde.
5: No by ne.
4: No jo.
5: A oni jsou stejně všichni na peníze.
4: No nejvíc prý ta Bohdalová.
5: Jo, jedna známá mi říkala, že do dneška muži v Římě za špagety.
4: A ona je viděla na vlastní oči?
5: Aby ne.
4: Ty špagety?
5: Ne, ona byla v tom baru přes konzumaci.
4: Tak to jak byla tenkrát tý Moskvě na mol, tak to ta vodka byla určitě taky gratis, co?
5: To si pište. Ale nevím, kde jsem to slyšela.

0: Posloucháte pořad Českého rozhlasu, kterým vás provází Patrik Rozehnal, a připomínáme si dnes herecké zkušenosti a písničky Heleny Vondráčkové. Tady je duet s Jiřím Kornem.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Do seznamu těch největších zpěváků, ale i bavičů, rozhodně patří Helena Vondráčková.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Mimochodem, víte, kdy o Helenu Vondráčkovou stál poprvé tehdejší Československý rozhlas? Miroslav Horníček vám to prozradí v ukázce z pořadu Kytice pro točr. Našel totiž důležitý dokument.
2: Vzácná listina z roku 64. psala Helenka Vondráčková Československému rozhlasu. Podívejte se, prosím, jaké krásné písmo měla, má a bude mít. Čtu, cituji. Vzhledem k tomu, že váš dopis datovaný 30.4.64 byl odeslán teprve 7.5.64, takže jsem jej obdržela 8. tohoto měsíce, je z nabízených termínů zkoušky pro mě přijatelné až poslední datum, to je po 22. květnu. Co to znamená? To znamená, že tehdy dělala Helenka Vondráčková první svoji rozhlasovou zkoušku.
0: Je paradoxem, že skoro půl století, přesně 47 let poté, poslala Helena Vondráčková rozhlasu jiný dopis, tedy Radě Českého rozhlasu. Stěžovala si, že ji některé stanice málo hrají. To je jen taková malá historická reminiscence. Raději si pustíme televizní ukázku, abychom zachovali formát našeho pořadu. Bude to humorné povídání a vzpomínky jednak Heleny Vondráčkové, ale také Jitky Zelenkové, protože kdysi spolu zpívali i s Karlem Gottem. A vyráželi také třeba na malý karneval ke svobodům. Vzpomínali na to v pořadu Divadelko pod věží, který pan Spurný a Havlíček natáčeli v ostravském studiu tehdejší Československé televize.
3: Já jsem měla teda zrovna takovou dobrou inspiraci, protože jsem se čerstvě vrátila z japonského turné, takže jsem měla veškeré takové ty typické japonské věci k dispozici, to znamená několik vějířů, různé vonavé tyčinky, lampiony, kimono, včetně těch botiček, takže já jsem se sakumférum jsem se oblíkla prostě do kimona za japonku. Měla jsem i paruku. No a protože jsem neměla ale takový ty správný k tomu věci, ty mají ty krásný spony, tak jsem si vymyslela, že efekt bude stejný, když si strčím do hlavy několik jehlic na pletení. Vzala jsem do jedné ruky lampion, do druhé ruky vějíř a vyšla jsem ze své Přemyslovské ulice, zavolala jsem si taxika, taxik odevřel dveře, já jsem takhle strčila tu hlavu a on byl vyděšený, říkal, ježiši Kriste, co tohleto, paní kam? A no v šoku byl, no a ve směr, prostě já jsem říkala Holečková ulice, jeli jsme tam. No a pak...
4: Já jsem přišla poslední.
3: Přišla Jitka, poslední.
4: A rozrazila jsem dveře. Já jsem rodina Charlesa Mansona přichází, to byl takový blázen, který si vyvraždil rodinu, no, opravdu to byl teda vrah, ale to mě tak napadlo. No,
3: tak ona jako vrah teda nevypadala, ale vypadala skvěle, protože měla na sobě černé punčochy, krátké kalhotky, podvazky, sexy vršek, a teď měla na hlavě...
4: Maminčinej kožich, leopard, no nesmysl, leopardí kožich a peří.
3: A na hlavě něco neskutečného.
4: Na těch, jak se nosili, víš, na těch velikých podpacích.
3: A na hlavě měla něco neskutečného. Upletla si prostě z vlasů takový culíky, který trčely do všech stran. V tom měla zapíchaný peří, takže to měla hlavu prostě takhle velikánskou. Ale to ještě nebyl, vrcholem byly voňavé tyčinky, který měla napíchaný v té hlavě a ty zapálila, takže celá hlava ji prostě doutnala. Přišla normálně.
4: Já jsem to měla v taxiku, víš, těma zapálenýma.
3: No a co říkal taxikář?
4: Ne, neříkala vůbec nic. Tím to nekončí, ještě přece u Karla ještě... Svobody byl další bezdany. To jsem ti vyprávila, ty jsi u toho ale nebyla, to byl... My jsme se tam scházívávali i na Štědrý večer po večeři už, tak dejme tomu okolo 11. hodiny, já a no, kamarádi. A taky tam chodil pravidelně Karel Gott. A my jsme si na něho vymysleli, tenkrát Karel Svoboda přivez z Německa. Bylo to v krabičce, jmenovalo se to Slimline. A mělo to barvu světlozelenou. A já jsem, prostě byl to takový hnus. Zkrátka, když se to vyhodilo, to tak... pomaloučku, jako roztrklo, ale zase se to docela dobře dalo dohromady a na cokoliv se to pláclo, tak to šlo dobře, ze všeho, perfektně. Tak my jsme si na něj vymysleli, že samozřejmě že přijde, takže určitě bude mít...
3: A on známý estet
4: vždycky. A vyžehlené sáčko. A svetr určitě, takže že to nějak na něj připlácnem. No a samozřejmě on přišel a teď Karel Svoboda smrtelně vážně se nějak nad něj naklonil. Říkal, ježiši Karle, mě je nějak špatně. A teď ten Karel to ještě říkal, nekecej, vážně. A teď prostě na něj hodil. Teď ten Karel jako uskočil, fuj, co to je. A teď se to začalo roztýkat po tom jeho svetru. Určitě asi za 800 marek svetr minimálně. A teď to teklo. A on říkal, co já mám dělat s tím člověče, co budu dělat. A my jsme říkali, no, vypadalo to už docela vážně, jako on dostal takový výraz jiný. Říkali, Karle, mě se taková legrace, to je slimline a to jde dobře. My jsme to chtěli sundat. Zadali jsme za to. Ble. Nic.
3: Nešlo to dolů.
4: A my říkáme, Karle, počkej, buď klidný, to jde perfektně. No. Teď jsme to, za něj několik nás bylo, začali skrapat. Nic, drželo to tam. Karle, prosím, nesundej si svetr, tak. Tak teda, nejdřív jsme ho zkusili dát do lednice na hodinu. Ne, tak jsme ho vyprali.
3: Se zdrcnul.
4: A Karel říkal, k vám zase někdy přijdu na návštěvu.
3: A říkal určitě, no prosím tě, to prostě prosím, není to možný.
4: K vám zase.
3: Svetr za 800 marek, chápeš to?
0: V roce 1983 se Helena Vondráčková ve Strážnici na Moravě provdala za Helmuta Sikla. Její manžel pro ní složil takové hity jako Čas je proti nám, anebo Sprint. Rozvedli se v roce 2001. O dva roky později se provdala Helena Vondráčková podruhé, tentokrát za Martina Michala. A v novém století se také objevila v populární komedii Zdeňka Trošky Kameňák 2. Zahrála si tam lékařku psychiatrie.
5: A kdy jste si poprvé všimnul, že s váma není něco v pořádku?
6: Když jsem šel platit daně a měl jsem z toho radost.
5: A vzpomenete si, kdy se u vás poprvé objevila myšlenka, že jste pes?
6: To už je dávno, paní doktorko. To když jsem byl ještě malé štěňátko.
5: Podívejte se, pane Baldínský, jestli chcete, abych vám opravdu pomohla, tak musím znát váš příběh opravdu od začátku.
6: No dobrá. Na začátku jsem stvořil nebe a zemi a kytičky a ptáčky a štěňátka a vás taky, paní doktorko, no?
5: Jasně. Pane bože, chlape nešťastnej, vy jste tak blbej, že mě na vás ani ty tabulky nestačí. No nic. Zatím budete brát tyhle prášky. Dvakrát dva. Dva ráno a večer. Tak naschledanou, pane Baldínský.
7: Naschledanou. Tak šupity dupity, honem. Tady jsi si něco zapomněl, dva ráno, dva večer. A nedělejte, že zase netrepíte. Ano, prosím, a nebul.
0: Helena Vondráčková je žena plná energie. Dokáže tančit, zpívat, moderovat, hrát, bavit lidi. A kdo může říct, že tohle všechno dokáže kvalitně a s velkou vervou dělat už víc než půl století. Klobouk dolů a ať se to daří i dál. To si přeje Patrik Rozehnal.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Je hodina před půlnocí, posloucháte společné regionální vysílání stanice Český rozhlas Pohoda a taky třeba tu naší, vaší stanici po internetech, klidně na druhé straně zeměkoule. Dnes vás zase jako včera z jihu Čech zdraví mimořádně Honza Macoun. Zdravím všechny z vás, ať už pravidelné či přespolní posluchače, následující dvouhodinovky, která bude na téma inflagranty. Moc děkuji taky za technickou podporu do Prahy. Petr Kubala mačka, tlačítka, páčky, dává nahoru a dolů. A když to udělá teď, tak spustí otevírací znělku Noční linky a taky i první písničku. Ale vlastně k té se ještě dostaneme.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: 9. května 2026 sobotní noční linka přistižen při činu. Tak zkuste přemýšlet, kdy jste vy někoho anebo někdo vás při činu přistihl. A těším se na příspěvky, ať už veselé a radostné, méně radostné, smutné, plačtivé a možná s odstupem času i dost poučné. Každopádně je to na vás. Moc se na to těším a budu moc rád, když se zapojíte a nejen, když budete tak v koutku poslouchat naše vysílání. Bez vás by noční linka neměla smysl. Tak dáme nějakou hudební romantiku na úvod?

0: Načapali vás někdy při něčem, co jste chtěli utajit? Viděl vás někdo ve chvíli, kdy jste lhali? Přistihli vás rodiče, šéf, partner? Chytili vás někdy při krádeži, podvodu, nevěře nebo jen při malé nepravosti? Zažili jste moment, kdy jste zůstali stát bez slova? Snažili jste se to třeba zamluvit? No, to je téma dnešní noční linky. Když se řekne inflagranti, tak to ještě neznamená, že to má spojitost pouze, však víte, ale je to přistižen příčinu. Tak jestli jste vy někoho příčinu přistihli, nebo vás někdo při nějakém činu přistihl, pojďme si z toho udělat možná osvětovou dvouhodinovku v rámci sobotní noční linky na vlnách Českého rozhlasu. Mé jméno je Honza Macoun a těším se na vaše příběhy.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Není to jen o telefonním čísle, je to i na téma e-maily anebo příspěvky do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání, tak kdo si s těma internetama rozumí, linka@rozhlas.cz nebo rozhlas.cz/linka a jsme vám k dispozici, i když spousta inflagranti vzniká při důmyslném vymýšlení možných plánů. Já myslím, že máme tady jistou hudební nápovědu, která by nám to mohla trochu otevřít víc.

Posloucháte noční vysílání Českého rozhlasu, posloucháte noční linku, která právě otevírá. Jsem rád, že posloucháte, ať už jste se připojili teď, anebo jste čekali přesně na 23. hodinu. Každý člověk má ve svém životě chvíli, kdy byl takzvaně přistižen při činu. No, někdy jde o maličkost, tajně snědený dort, schovanou pětku na vysvědčení, nebo pozdní příchod domů. Jindy, ale o mnohem vážnější situace taky může jít a ty dokážou změnit vztahy i pohled lidí kolem nás. Právě v takových chvílích se často ukáže charakter, jestli budeme zapírat, vymlouvat se, anebo přiznáme barvu. Psychologové říkají, že stud je jedna z nejsilnějších emocí vůbec. Člověk má chuť utéct, schovat se nebo dělat jako, že se nic nestalo. A vlastně možná právě proto si tyhle okamžiky pamatujeme celý život. Někdo vzpomíná na rodiče, kteří ho nachytali s cigaretou v garáži, jiný na šéfa, který odhalil podvod v práci, nebo na partnera, který přišel na nevěru. Některé situace čas promění ve veselou historku, jiné zůstávají bolestivé i po letech. Zajímavé ale je, že často nejde ani tak o samotný čin, ale o ztrátu důvěry. Lidé totiž většinou odpustí chybu s nás než dlouhé lhaní. A možná právě proto bývává přiznání, i když nepříjemné, nakonec menším takovým problémem než nekonečné zapírání. Protože když člověka někdo načapá při něčem, co chtěl utajit, maska spadne během jedné vteřiny. Kdo otevře dnešní noční vysílání linky pro vás na téma inflagranty, přistižen při činu. Jsem sám zvědavý, kdyby náhodou, prosím, Péťo, šepni mi do ucha, hned přepojíme toho, kdo se dovolá. Jinak tady mám připravené také už příspěvky od vás posluchačů. No, ono i o tom tajném kouření to je. Ano, už jsem to i zmiňoval, tady mi to píše Pavel z Kolína. Bylo mi asi 14 a s kamarádem jsme si hráli na dospělé. Za garáží jsme tajně kouřili spartakiátky, kašlali u toho a mysleli si, jak nejsme světáci, jenže v nejlepším se objevil táta. Nic neříkal, jen se na mě podíval. To bylo horší než facka. Doma si ke mně sedl, zapálil si vlastní cigaretu a řekl, tak vidíš, jak blbě to chutná. Bylo mi trapně ještě týden, dneska se tomu směju, ale tehdy jsem se chtěl propadnout. Taky tady mám od Lenky příspěvek. Manžel několik měsíců tvrdil, že chodí po práci na bowling. Jednou jsem ale přišla domů dřív a našla ho s jinou ženou v našem bytě. Pamatuju si úplné ticho. Nikdo nevěděl, co říct. V tu chvíli člověk pochopí, že některé věci už nejdou vrátit zpátky. Nejhorší nebyla samotná nevěra, ale to, jak dlouho mi lhal do očí. Rozvod přišel rychle, zaplat pámu, tady mám ještě v závorce, a důvěra už nikdy zpátky ne. Dnes na téma inflagranty. Zkuste se vy zamyslet nad tím, přičem jste kdy byli přistiženi při činu, anebo kdy jste vy někoho při činu přistihli, a zkuste nám o tom povyprávět. Může to být vážně, odlehčeně, samozřejmě záleží na vás. Tak prosím písničku a pak už doufám někdo na telefonu.

0: Sobotní noční linka, přistižen při činu inflagranty, volá Maruška. Maruško, vy to celé otevíráte. Dobrý večer.
1: Dobrý večer všem, zdraví vás babička Mary.
0: Povídejte, když jste vy někoho přistihla při činu, anebo přistihl snad někdo vás při něčem skoro nekalem?
1: No tak už je to pár let. Šla jsem na 12-hodinovou službu na noční. A pod Hradlem, pod tratí, tak byl tunílek. V tunílku vykukovalo auto a z auta ruce a nohy. A mně nedošlo o co jde, takže když jsem šla úplně okolo, byla tam holka, dva kluci, tak jim povídám, co tady děláte. No a oni mě odpověděli, já to řeknu slušně, my tady šu.
0: Ano.
1: No, takže potom odjeli, noc byla v pohodě a když jsem se vrátila jako na ubytovnu, tak jsem byla domluvena s majitelkou bývalého hotelu, že zkontroluju kuchyňku, jestli tam třeba vedle neteče v záchodě neprotýká voda, nebo jestli není zapnutý vařič na kuchyňce, nebo jestli se nesvítí. A teď mě zarazilo, tam už dlouhodobě nebyly dveře, jak to na těch ubytovnách bývá. Bylo to zaházené židlema. No, tak jsem jako chtěla zjistit, co jde. Opravdu jsem nevěděla, že jo, co se stalo během té noci. No a když jsem byla vevnitř, tak najednou křik a já jsem manželka. No, byl tam milující se pár. Ta paní za ně měla veliký kus, opravdu z jiného státu. No, kdybych to bývala věděla, to jasně, že bych tam nelezla.
0: Tak no, to tak, máme tak dvakrát přistižení při činu u radovánek lásky plných. No, stává se to, no, stává. A člověk
1: můžu vám ví vlastně... Docitice.
0: Ano, povídejte.
1: No, tak taky, že ubytovna všechno rozbitý a byl tam instalatér, on to byl spíš zloděj, no, tak měl to tam opravit, najal si na to svý lidi, pak jim nedal peníze a manželka na něho čekala před hotelem v autě, aby to nepropil nebo aby to neprohrál na automatech a já jsem tam vypomáhala s úklidem a viděla jsem ho tam na umývárce s prostitutkou. Jo, takže ty peníze nedostala ani manželka, ani ty chlapy, ty mu to tam potom všechno, to, co spravili, rozbili.
0: Přistižen při činu a to doslova. Takhle teďka, to je teďka. I v podání Marie trojnásobné. Teda to jsou zážitky, to ani mně se nepoštěstilo, neříkám, že já bych měl mít právo víc než vy, ale tohle je teda velká náhoda. No, Maruško, děkuju.
1: Mně už je 70 plus, já už hodně pamatuju.
0: Dobře.
1: Prosím, a poslouchám dál.
0: Děkujeme moc.
1: Já se vzpomínám.
0: Budeme poslouchat i další příběhy. Doufám, že budou. Ano. Telefon je teď k dispozici každému z vás. Dobrou noc.
1: Dobrou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: No je fakt, že přistižen při činu, no takový zloděj, ten když je přistižen při činu, to taky je okejhák, jak se říká. Podařilo se i někomu z vás něco takového zažít? A případně, jak se ta situace dál odvíjela? I to mě zajímá. Jestli seberete odvahu, nebojte, macík nekouše ani z Jihu Čech.

0: si stěžen příčinu je okamžik, kdy spadne maska. Někdy jde o drobnost, tajně snědený dort, pozdní příchod, malá lež, jindy o vážnější věci, které dokážou změnit vztahy i důvěru. V té vteřině se láme všechno, všechno, všechno. No jak se zachováme? Budeme zapírat, anebo to vezmeme na sebe? Co si myslíte, že je lepší? Co máte odzkoušeno? Zapírat, anebo radši to všechno říct na rovinu, jak to je? Přistížen příčinu je téma, které bych vám samozřejmě rád nabídl ve spolupráci s vámi až do 1 hodiny ráno. Dnes se z Jihu Čech zdraví mimořádně Honza Macoun. Doufám, že se slyšíme skvěle a doufám, že budete také naladěni na stejnou vlnu. Já jsem, prosím vás, kdybych mohl říct, tak jsem přistihl příčinu. Původně jsem si myslel, že to je myslivec, jo? Ještě jsem mu zamával. No úplně to tak ten myslivec nebyl a tímto asi nemusím dál vyprávět, kdo to asi byl, ale byl jsem rád, že se to potom s tou zbraní, kterou měl v ruce, ještě neotočilo proti mně. Ale to už zase jsou černé představy, i když vlastně to jsou pocity, které člověk v sobě má a bez kterých by byl necita, kdyby to neprožíval. Já to fakt prožíval. Velmi moc, když jsem si to uvědomil. Co vy? Byli jste někdy při něčem přistiženi a nemusí jít zrovna o sex, ale taky proč ne? Člověk s pozdějším nebo člověk s takovým tím přidáváním let potom zraje a ty myšlenky se ustálí a pak se k tomu člověk může jenom zpětně vrátit a říct, no to jsem teda, no. A zase na druhou stranu lidi se nemění. Aspoň teda já to tak jako v životě mám. No nic, zkusíme to. Zkusíme to, než si dáme příspěvky psané, dáme si někoho telefonického. Kdo to je? Halo, halo, Honza u telefonu.
1: Tady jste na Karlovy Vary.
0: Zdravím vás, Zdeno do Karlových Varů. Povězte, inflagranty.
1: Já jsem teda přistížena nikdy nebyla, ale řeknu vám takovou pikantní historku.
0: Jsem s tím.
1: Bydlela jsem ulici s maminkou. A šla jsem k ní na návštěvu a my jsme v domě měli takový velikánský plechový vrata. A my jsme vyšli a teď přicházím s dětma přes silnici a vidím, jak jde takhle chlapík a už se stahuje kalhoty a už se rozepíná a šel do toho našeho domu. Takhle jako za ty vrata, jako že tam asi udělal potřebu. A já jsem se otočila, viděla jsem to, já říkám, děti, počkejte. A vlítla jsem vám do toho baráku a ty vrata jsem na něj přilepila. A on chudák, tak jak mě říkal, ty dole a chtěl tu, tak vyběhl zmatený z toho baráku a běhl s těma kalhotama na půl žerty po ulici a teda koukali, co se děje. Takže to bylo taky docela pikantní.
0: Teda řeknu vám, že tam jsem teda jako vůbec netušil, že se dostaneme v rámci ročního povídání. Ale
1: to bylo taky přistížený příčinu.
0: No jasně, jasně, já to beru, já to chápu. Já to chápu, no, přistížím příčinu,
1: jsem
0: hezký.
1: Pak jsem přistihla příčinu, že v pěťačku, jak chtěla mlátit mý dítě, jenom protože ji nechtěl pustit do baráku, no tak jsem ji narvala do popelnice.
0: Dobře, a co vím, vy vás nikdo nepřistihl příčinu?
1: Já nějak možná asi jako dítě možná určitě jsme něco vyvedli, a jako dospělou ne.
0: Neříkejte, že jste nikdy neukradla čokoládu, Lipo, nebo tak.
1: A víte, že ne?
0: Ani abyste byla v partě?
1: My jsme chodili krát třešně.
0: Už to z vás leze.
1: Ale jako v obchodě nikdy, jako že by, když jsme jezdili k babičce, tak tam jsme samozřejmě, že jsme do sadu vezli, že jo, na třešně a hráč.
0: A hnali vás?
1: No to víte, že nás hnali.
0: No tak, jako byli bydle.
1: Ne, to byl takový starý pán. A on se zase z nás babičkou, takže my jsme zdrhli a dělali jsme jako, že teda nic. Ale on to nějak neřešil, jakože by nás chtěl nějak popohánět za něco, ale jako, no. Že bych někdy něco někdy ukradla, to ne. To,
0: a takhle, když nějaký už se na něco tady jako takhle omylem náhodou čistě úplně mimořádně přišlo, je lepší to zapírat, nebo to říct rovnou, když teda
1: já
0: se
1: já
0: to
1: myslím,
0: dost.
1: Já myslím, že je lepší to říct rovnou, protože vím, že moje sestra jednou, my jsme lítali hodně venku a přišli jsme domů, byli jsme hrozně takový, upocený a měla žízeň. A my jsme ještě v té době, protože to byly 60. leta, jsme měli na chodbě vodu, jako kohoutek. A maminka říká, prosím vás, vždycky nám říkala, když přijdete zvenku uřícený, nepijte ledovou vodu. A moje segra si vzala skleničku a šla se napít na tu chodbu. A mamka jí říká, co tam děláš? Ty jsi šla pít? Ne, mami. A jak takhle strčila tu skleničku za sebe a maminka jí chtěla tu skleničku vzít, tak ta sklenička jí praskla v té ruce a ona se pořezala. Takže si myslím, že tohle jako se jí hodně nevyplatilo, to zapírání.
0: Děkuju i vám za pokračování noční linky, jak jsme se dostali od zlodějiny a tam až ke skleničce a pořezání. Řeknu vám...
1: No to bylo tu zapírání, takže prostě
0: no, jasně. Tím,
1: že jak zapíralo, tak se jí to vlastně nevyplatilo.
0: No to je fakt, to je fakt. Moc děkuju, dobrou noc a zdravím Karlovy Vary.
1: Dobrou noc.
0: Milan mi napsal, kolega si upravoval pracovní výkazy a pár měsíců mu to procházelo. Jednou ale vedení zjistilo nesrovnalosti a přišlo se na to. Seděli jsme všichni v kanceláři a on najednou nevěděl kam s očima. Nešlo ani tak o peníze, ale o důvěru. Byl to člověk, kterému jsme věřili. Po tom incidentu odešel a atmosféra v práci už nikdy nebyla stejná. Jak já tomu rozumím? To je podvod. To je podvod. Doufám, že ho to vytrestalo navždy.

0: Až jsem se pěkně rozněžnil při poslechu písničky Levandulová, tak jsem zvědav, jestli budeme tou něžnou notou i pokračovat. A s kým? Tady Honza, pěkný večer.
1: Dobrý večer, tady Iveta.
0: Iveto, zdravím vás. Já si teďka představuju, jestli jste byla přistižena příčinou vy, nebo jestli vy jste někoho příčinu přistihla.
1: No, byla jsem přistižena příčinou, takhle moji rodiče nesnáže vyleč. Ale mezi mnou a mojí maminkou bylo takový něco trošku zvláštního. Mamka byla z hospodářství, její bratr a švagrová měli veliké hospodářství a bratránek jezdil na koni. Já jsem koně milovala a jak jsem mohla, tak jsem byla u nich a prostě jsem byla u koní. Ale teta byla ošetřovatelkou vepřů a já, když jsem přišla domů, tak můj tatínek vždycky jenom tak jako nasál a říká, pro Krista pána, kde si zase vyváděla, co? A říkám, já jsem byla u tety, já jsem mi byla pomáhat s mojima prasátkama. Máma se jenom podívala, loupla očima a říkala, já ti dám prasátka. Já si věděla, ta poznala prostě, jestli se přišla ze přína nebo od koní. Ale nikdy jsem za to, za to byla snad jediná věc, za kterou jsem nikdy nebyla potrestaná.
0: Jo, takže žádný sekec, mazec nebo výchovná nebyla?
1: Ne, nebyla. Jako, když je zahlahala v čemkoliv jiným, tak to by byl rozchod. Ale tohle to mi máma tolerovala. A ty koně, ty mi prostě zůstaly celý život. No, dneska už mě kuň ani neunes, ale tenkrát jsem prostě, jak jsem mohla, tak jsem byla u koní. No.
0: Co se ve vás evokuje, když se řekne inflagranty? Je to fakt jenom ten sex, nebo ne?
1: Já myslím, že asi ne, že prostě každá prostě nepřístojnost, každá lež a tak, že to je takový jako...
0: Nevím, ne, já radši jsem se jenom teďka ujišťoval, protože já, když jsem řekl inflagranty, tak kolega Petr Kubala, který se stará o technické spojení tady dneska při dnešním vysílání, tak říká, podívej se, já jsem koukal na Tutti Frutti, jo? A zase sex, jako? A víte, co bylo Tutti Frutti? Jak to bylo z nějaký erotický pořad německé televize, jak tam ženy odendávaly podprsenky a tam měly místo... Já nevím, jestli to říkám správně, to víte, já jsem mladý člověk, tohle už se nepamatuju, nebo to mě nějak minulo, ale prý tam se jako ovoce a něco takového, nevím. Vy jo, vy pamatujete?
1: U tohle to nepamatuju, já jen pamatuju jinou věc, když pracovala jsem ve školce, děti dostali nějaký nový nábyteček, tak jsme dělali takový jako kouky pro kouky a kouky pro děvčátka. Kluci už měli svůj koutek hotový, tak si tam hráli a bylo tam nějaký podezřelý ticho. Tak jsem se tam k tomu z jejich koutku došla podívat, co se tam děje. A tam byly takový hlášky, je, no vidíš to, no to jsem ještě neviděl. No to je. Říkám, pro Krista pána, to jako zkusí, co to má být. No, my koukáme na film. Pak říkám, jo, a prosím tě, co dávají? Porno, ale to není pro tebe.
0: A prosím. No, ale to se hodí se to.
1: To se děti ve školce prostě tímto způsobem bavili. A nejlepší na tom bylo, že když jsem pak o rodičovské schůzce prosila maminky, jestli to někdo doma má, aby si to dal tak, že jako to pro ty děti přeci jenom v tomto věku ještě není vhodné, tak aby si to schovali. A ozvala se jediná maminka. Tak to maminka toho chlapečka, který mi řekl, film, ale ne pro tebe.
0: No, tak já myslím, že to se hodilo do dnešního vysílání. A proč ne přistižen příčinu inflagranty v mateřské školce?
1: To bylo ještě pokračování, protože potom o Silvestru přijeli známí a ten kamarád přijel a říká, já jsem sehnal takový hezký filmeček o nějakých trpaslících a sněhurce, já nevím, to už si to nepamatuju, ale vím, že a já jsem tak jako provinila, podívala a říkám, ale jim přichu, Já to mám ze školky zakázaný. Protože všichni mohli smíšit, protože to věděli, že jo. Tak jsem se vrátila druhýma dvěma a říkám, ale víte co, zakázaný ovoce nejvíc chutá.

menší přistihnout příčinu. A teď, když nad tím přemýšlím, a já jsem to i poměrně nedávno zmiňoval do vysílání, i já jsem byl jako opravdu velmi malý chlapec se svojí sestrou přistižen příčinu. Teď hráli jsme si na doktory.

Posloucháte společné regionální vysílání stanici Český rozhlas Pohoda. Já už jsem se tady uklidnil. Možná je dobře, že jste neslyšeli konec celého toho příběhu, protože to jsou vzpomínky na mládí, to se vám fakt nevymaže z hlavy. Byli jsme přistiženi příčinou, ano, hráli jsme si na doktory. Je fakt, že chybami se člověk učí, to je jasné. A proto jsme už nikdy hru neopakovali. Tak, tím to můžeme uzavřít. Ale přistižen příčinu, to je dnešní téma, které bych rád s vámi dál probíral, ať už to bude z vesela nebo ze smutku, protože někdy to může být až jako na oči vsloup. A taky, co na to říct, když se to stane. Daniela z Prahy píše, byla jsem na služební poradě, kde se sjeli referenti z celé republiky, aby firma postupovala jednotně ve všech krajích. Psal se rok 1973 a pobyt v luxusním hotelu s barem v nejvyšším patře nebyl pro většinu z nás každodenním zážitkem. Bohužel jsem odpadla kolem půlnoci a šla spát na pokoj, kde jsem byla ubytovaná se starší kolegyní z jiného regionu. Bylo kolem 3 hodiny, když mě probudil veselý smích a do sousední postele spadla kolegyně i její společník s lahví sektu v ruce. Začali se milovat a já zavrtávala hlavu do polštáře a rozhodně jsem se styděla víc než ti dva. Ráno, když jsem vklouzla nevyspalá do koupelny, za mnou nakoukla kolegyně a žádala mě, abych na poradě byla omluvena, že jí je špatně od žaludku. Oddechla jsem si, když jsem seděla na poradě, vrátila jsem se domů a za pár dní mi přišel malý balíček s krásným hrníčkem a připojeným lístkem promiň. Až ti bude 45, tak mě pochopíš. Do dneška, když si do šálku vařím kávu, tak si na kolegyni vzpomenu. Už jen s úsměvem. Daniela, to je krásná příhoda. I když v daný okamžik, chápu, propadnout se radši až pod postel by bylo lepší. Sobotní noční linka na téma přistižen příčinou. Tak pokud jste vy někoho načapali nebo někdo načapal vás a nemusí se jednat jen o sex, ale o cokoliv jiného, i když teda je pravda, že asi statisticky to bude spíš směřovat k tomu sexu, víte co, je to na vás. Jo? Není to o mně, je to na vás. Tak se prosím v uvozovkách zmužte, vezměte aparát do ruky a už ťukejte nebo vytáčejte číslo 731 800 900. Za chvíli jsme zpátky.

0: srdce.
1: Já na Péťu Kubalu nevidím samozřejmě, jenom vždycky slyším ve sluchátkách jeho aktuální technické pokyny, jako třeba romantické, nebo to bylo velmi něžné, volá ti Luis. Tak schválně, Luis. Muž nebo žena, muž?
2: Já jsem muž, jako já jsem jenom tady na, reaguju na to vaše vysílání, tady jako poslouchám, je to dost zajímavé. Tady jsem přišel počítač a podobně. Já jsem dlouho žil v Americe a právě tady na to překvapení vlastně jsem doplatil, kdysi jsem tady měl nějaké restaurace, hotely a podobně. 5 let vlastně jsem to budoval. No a pak svoji družku, který jsem věřil, najdete s kuchařem, tak jsem do toho kop vlastně říkal, nebudu mluvit prostě, jsem vlastně rozprodal všechno, tady ty 2 lidi jsem vyhodil, no a vlastně odjel jsem do státu, je to asi na kolik, 25 let, no a vlastně jsem se dostal mezi pekelný anděli, vlastně lítal jsem na motorkách, jsem profesionální muzikant, takže vlastně ta zrada mě jako nakopla, pomohla vlastně, že jsem si prožil kus takového pěkného života. Akorát samozřejmě z začátku to bylo těžké, jako, protože když někomu věříte a vlastně jo, 5 let jsem byl v té době docela atraktivní, mohl jsem mít další jako známosti, ale prostě tak se mě všechno zesypalo. No tak zaplať pámu, že jsem sedl na to letadlo, no a že jsem odjel do té Ameriky, vlastně o který jsem snil. Akorát jsem tam vlastně zjistil jednu věc, protože jestli to ještě můžu trošku prodloužit, si vám nevadím.
1: Ano, povídejte.
2: Tam jsem zjistil jednu věc, že já jsem byl takový blbec, že z výšky mě vyhodili, vždycky udělal jsem se ještě konzervatoř a průmyslovku a vždycky jsem byl přesvědčený, že lidi v demokracii jsou vychovaní úplně jinak než my. No já jsem přijel do Tennessee, pak do Minnesota. No jak mě tam ponižovali, urážili. Říkal, Maria, panovi, to jsou ty sami. No, darebáci, jako na sebou mluvit prostě. Takže takhle, no a tak pak jsem...
1: Všude je to stejné, jinými slovy.
2: No, já jsem koukal, no, protože víte, tady jste znali jenom ty časopisy na Veletrhu Brně a podobně, jak se podniká, jaký jsou lidi úplně jiný. Říkal, tak u nás tady, že jo, samý udavač, no tam to je to samý.
1: Ale tak tam to musí být ještě o to víc nebezpečnější, protože vám to řeknou s úsměvem a s vybělenými zuby.
2: No, tak to je hezky. No. Tak jsem vás slyšel a pozdravuji všechny posluchače. Dokázal jsem to přežít. Teďka jsem měl se bouračku na bajku, mám přeražený hnáty, no tak mladost, radost, Mirek starý, no tak to víte.
1: Tak se držte, ať se srostete, ať jste se fit, ať se daří, pěkný večer, dobrou noc.
2: No tak to bylo moc krásný, že jsem vám mohl zavolat a pozdravuji všechny lidičky, ať se nedají. To je celý, tam mě nikdo nepomohl, tam podání ruky neznamená nic, to bylo i tady v podstatě, takže tohle, no. Tak jo, dobrou noc a držte se všichni, ano?
3: Noční linka. Poslední a první hodina každého dne.
1: 731 800 900, telefon s posluchačem Luisem před chvílí pro vás, byl stručný, klidně dáme ještě jeden telefon. Peťo, prosím, zařiď to, vykouzli někoho dalšího a přepoj hned do vysílání. A zadařilo se, šepnu, to mi bylo, kdo pak je tam?
4: Ahoj, Luboš ze Slovenska.
1: Zdravím, Luboši, tak povězte.
4: Já reaguju na toho pána, co odešel do té Ameriky a tak já jsem za totality sloužil na jedné velké mezinárodní nádraží a to bylo v tomto období květnovém po půlnoci jak v nějakým bordelu. Všude se souložilo, chodili za mnou kolegové, ale já si odskočím z frantu, pohlídej nám to, jo. Potom jdu na WC, tam na chodbě Rakušák z vlaku v uniformě, zebral si tam nějakou mladou a klátil jí tam na zemi, na koberci. Prostě to byl jeden velký bordel po půlnoci, třeba opiluci mi před kulturním střediskem leželi, že se nemohl ani víc ze dveří a souložili, tak jsem volal kolegyní, nech se podívají, na, co mám před dveřma a říkám, já je nemůžu rušit, protože bych mohl narušit jako
1: česko-rakouské přátelství
4: populace. A tak jsem musel čekat, až to všecko odbydou a opilci to, těm to trvalo dlouho. No a nad ránem jsem měl sám takovou příhodu, že taxikáři ke mně chodili, kromě třeba kontrarozvědky, ty tam měli dokonce hned v mojí kanceláři speciální telefon, aby volali, koho zatknout, koho zavolat a tak. A odkládali si tam pistoli vždycky, že hele, já si tu nechám pistoli, jdu do parku s jednou. A tak jo, jo, říkám, dobrý, no. To byla taková hlavní náplň v noci. A nad ránem taxikáři si tam chodili sednout, odpočinout, aby byla zima, tak aby nebyli v autě. A nad ránem se stala taková věc, že taxikář doběhl a povídá, hele, nepouštějí, zamkni rychle. Tak jsem zamknul a za ním krásná ženská, sexy a začala prosit, a to už bylo 6 hodin, prosím tě, pust mě dovnitř. A on říká, nepouštějí. A tak, ale lidi, co byli venku před okýnkem, měl jsem tam frontu, tak oni netušili, že ta sexy baba, že ona to na mě jako, oni, že ona jako na toho taxikáře, oni si mysleli, že to na mě, abych jí pustil. A já jsem nereagoval, já jsem musel rychle obsluhovat, protože fronta a ona furt a tak nakonec si klekla na kolena, pro boha tě prosím, já tě miluju, musíš mě pustit dovnitř. A no a tak to všechno jsem odnes já, protože oni toho taxikáře neviděli, on byl schovaný. No a on, ten taxikář se bál, protože to byla žena boxera místního, nějakého mistra a on se bál, že když jako jí měl v taxíku a že to špatně dopadne, tak utekl nakonec pryč. Takže jako, že to bylo za tvrdý totality a ten pán jakože nevěděl, jak to u nás chodí a odešel do Ameriky a pak byl překvapený. Tak já jsem ani překvapený nebyl, protože tu Ameriku jsem zažil na vlastním nádraží. To je tak všechno.
1: No tak to vám teda děkuju. Ať se daří, dobrou noc vám přeju. Děkuju.
4: Děkuju a vám, zdravím vás, mějte se krásně. Naschle.
0: Já teď nemám

Vypni gramofon, řekni, kdo se lásky tvojí dovolá a koho z nás máš na hraní.

Posloucháte vysílání Českého rozhlasu dnes na téma inflagranty, přistižen příčinu, ale prosím vás, musíme se trochu mírnit, protože zase bezbřehé uši nejsou u každého, pochopitelné uši taktéž ne, tak ať je to v nějaké rovině toho, že ano, přistižen příčinu můžeme být při letčem. Ať už my sami, anebo my, ať už jsme těmi hlavními aktéry, anebo těmi, kteří vyruší. Samozřejmě může se to týkat sexu, ale může se to týkat i čehokoliv jiného. Ne, že bych tak jako se tak nějak úplně obával z toho vysílání, to ne, ale doufám, že i vy s těmito příhodami se připojíte a zkusíte doplnit naše vysílání i o jiné směry, než ten jeden jediný, který je zatím převažující. Tak hezký večer vám přeje Honza Macoun. Za chvíli bude půlnoc, teď drupy.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu, posloucháte nás i na přelomu dalšího dne, tak vítejte, je tu nový den.
1: Noční linka.
0: Ano, už si to tady doťukávám, kdože nám slaví, tak nejdříve vítáme nový den, kterým je neděle 10. května 2026. V kalendáři mé oko zostřilo blaženu. Blažen je něco přes 6 000, úplně nejčastěji se blaženy vyskytují v Jihočeském kraji, město Strakonice, zdravím vás tam. Podle příjmenáře slaví Řehákovy vás je něco přes 3 000 a vidím tady takové 2-3 odnože tohoto příjmení: za A Poděbrady, za B Česká Třebová a za C Valašské Klobouky. Ať už dneska něco slavíte, nebo ne, to je úplně jedno, pojďme přivítat s úsměvem nový den, v klidu, v pohodě a s námi, s Českým rozhlasem.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Z Jihuček zdraví dnes mimořádně Honza Macoun. Páč, neumím zpívat a tak rád bych vám zaspíval aspoň něco. Ne. Tak Pavel Bobek to převezme a děkuji.

0: Jestli jsem nezapomněl, Petr by měl být na druhé straně. Zdravím vás, krátce po půlnoci, tady Český rozhlas.
1: Ano, zdravím taky.
0: Tak Petře, je to na vás infagranty, nebo přestížen příčinu. Je to teď na vás, tak buďte odvážní, pojďte do toho.
1: Jo, no, ono se to týká spíš, já dobrý večer všem teda, já jsem si vzpomněl na takovou věc z 90. let, co se nám stalo, ale já ne, je to jako souvisí to s tématem, ale zkrátka oni jak prostě lidi začali hodně jezdit do zahraničí tehdy, a naša rodina taky, jo. My jsme měli příbuzního vlastně ve Švýcarsku, takže já jsem tady měl holku v Praze a prostě jsem nějak nechtěl s nima, no a táta byl restaurátor, jo, takže v podstatě jako tam měli domluvenou práci, čili oni čekali ještě měsíc a když to prostě nešlo, já jsem prostě chtěl být s tou Dominikou, tak jsme se dohodli, že oni pojedou napřed a nechají mi tam, já nevím, nějaký peníze, že jo, prostě zajištění a já jsem vlastně zůstal sám v bytě, jo. A teďka tady byla babička v Praze a příbuzný, ale oni odjeli, jo. A já jsem nějak jako ani neviděl kam, jo, jsem viděl teda, že asi jsou toho strýce, s tím, že mi měli napsat. No ale za dva dny najednou zazvonil telefon a prostě ozval se, jako rychle utečte, jo, nějaký takový jako mladý hlas, no. Rychle běžte pryč a položil to, jo. A teď já jsem to neviděl, jsem dělal předtím ve vojenské nemocnici ještě civilku, takže jsem byl takový jako v pohodě. A teď tohle, tak já jsem to položil, teď jsem přemýšlel, co mám dělat, jo. A kde mám boty, že bych teda, načeš, to trvalo dvě minuty a najednou rány do dveří, no. A teď já jsem přišel k těm dveřím a otevřel jsem je, no. A teď zkrátka, tam byl nějaký chlap, stačil mi botu mezi dveře a ještě další tři lidi, no. A teď já vím, že jsem dostal nějakou něco na pusu, já nevím, jestli to byl ten chloroform, nebo prostě, že jsem jakoby začal ztrácet se vědomí. Ještě jsem viděl, jak ten jeden běží k telefonu a přestřel tu šňůru od toho telefonu, jo. A to je vlastně všechno, co si pamatuju, jako z té chvíle, no. Ale jako to přistížím příčinu, já jsem spíš chtěl říct, nám ještě teď vykradli chalupu, ono to jako trvá vlastně trošku ta situace, jo. To je, už je to vlastně 25, 30 let skoro, jo. Ale zkrátka mě se pak podařilo po několika měsících jako z toho vlastního bytu vlastně utíct, jo, protože ty dveře oni hned zamkli, že jo, ale prostě nějak zapomněli zámek, zapomněli zamknout, takže já jsem, ale oni, já jsem prostě v tu chvíli, když oni přišli, tak já jsem měl normální oblečení, že jo, džíny, nějakou mikinu, já nevím, USA a teďka prostě oni je převlíkli nějakých tepláků, nějaký tričko roztrhaný, no. A já jsem ona se vždycky se mi podařilo, jako když jsem byl trochu přivědomý, se dostat k záchodu napísat tý vody, jo. Nebo tam bylo občas spadený jídlo, takže to bylo jediné, co mě asi zachránilo nějak. Ale zkrátka já jsem teda utekla teď v takovým tom jako polovědomí, že jo, jsem došel na jednu služebnu policie v Praze. Já jsem měl za tou babičkou, jo. Ale prostě jsem omdlel v autobuse a musel se vystoupit, no. A teď jsem došel na tu služebnu a tam byl takový mladý kluk a to je možná trošku k tématu, oni hodně, hodně jako ty mladí policisti, no prostě se tam díval nějaký porno a prostě jsem ho rušil vyloženě, no. A on teda strašně naštvaný, prostě mi řekl, jestli sedněte, jo. A asi po dvou hodinách tam přišel takový starší pán, jako saku a říkal mi, tak říkej, tak, co si proveď, jo. A teď já jsem mu říkal, prosím vás, já bych potřeboval pomoc jenom, jo. A on, ne, to nás nezajímá, co si proved, jo. A teď, jako, prostě já jsem neviděl, co mám dělat, jo. A on to se snažil, jako, normálně nějak, nemlátil mě, nebo to. Ale v podstatě mi řekl teda asi po půl hodině, jako, no, my máme čas, jo, tak kde bydlíš? Já jsem mu to řekl. Byl tedy Anešky Malé na Jižním městě. No a zkrátka, on... to jsou dost takový nepříjemný vzpomínky, no. Zkrátka, on zavolal toho mladýho a ten mě vzal a vyvedl mě ven z té služebny a praštil se mnou o ten betonový, jak tam byl, jak jsou takový ty žulový na tom okraji chodníku. A teď mě začal týct krev ze spánku, že jo. A zkrátka, no, musel jsem se, jediné, co mě napadlo, vrátit se zase zpátky do toho bytu, no.
0: Já teda vůbec nerozumím, vůbec tomu příběhu nerozumím, jo, to je úplně, jako je to takové...
1: Šílený.
0: To je šílený.
1: To je takový ale jako víte, co on je ten režisér, teďka točil nějaký filmy teď ze současné doby o jako skutečný příběh ze zdravotnictví a ta redaktorka se optal, jestli jako je točí podle skutečnosti a on říkal, že samozřejmě se jako ptá těch lidí, ale že zná ty skutečný příběhy, ale že kdyby říkal tu skutečnou pravdu, tak jako já teď, takže by to tomu nikdo nevěřil, že prostě ta realita dnes třeba i v tom zdravotnictví nebo u té policie, že to je tak šílený, že rozumíte, jak, že jo, tak dále. Prostě, že to nikdo jako, že to musí upravit, takže to je v podstatě nesmysl potom, ale že to se lidem líbí, no.
0: No, tak no. Když to jenom udělám suma sumárum, to znamená, my jsme začali u toho, že vlastně vás načapali doma zloději. Rozumím tomu správně.
1: Víte co, to byli čtyři nějaký lidi a v těch 90. letech, když se otevřely hranice, tak jsem se dostal spousta různých lidí ze západu, což byli třeba teroristi, jo, což tady nikdy nebylo, že jo, předtím. A já nevím, jako, o co přesně šlo, ale...
0: Jako, vám vykradli byt, nebo ne? Nebo?
1: Ne. To bylo, jestli, jako, já zase to bude znít divně, ale když jsou ty takový ty seriály, jo, třeba ME5, že jo, profesionálové, tak když jsme se na to dívali, tak člověk se říkal, no tohle se nemůže stát ve skutečnosti, že jo. A tam byly něco podobného, když jakoby někdo se potřebuje ukryt před nějakým větším zásahem, třeba teroristi, tak skutečně to tak je, že prostě obsadí nějaký úplně normální byt a tam vlastně připravují něco, jo? A to bylo zřejmě něco podobného.
0: No ale tak jako potom, proč by vám někdo telefonoval, že máte utíct?
1: Já to by padlo, že to byl někdo ze sousedů, asi možná nějaký kluk nebo holka, co je viděli přicházet, jo. Já jako říkám, já
0: si... Ale že zrovna za vámi, no ne, já to chápu, no, ale je to ne, tak strašně zmatený, no, že teda jasně, jako sfilmovat to by bylo veselý, teda.
1: Jasně, to nechme.
0: Dobrý, děkuju, přestížem přičinu to tam bylo, ať se daří, děkuju, dobrou noc.
1: Taky díky, dobrou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: No, teda velký nádech a výdech. Kdybych mohl, tak to rozkouřím, ale protože vysílám a měl bych se chovat slušně, tak řeknu, jdu na čerstvý vzduch, protože některé příběhy jsou fakt k neuvěření.

0: Ano, s láskou pro vás i Honza Macoun a taky i někdo další v rámci našeho večerního vysílání. Kdo pak je tam?
1: A tady Anna z Havířova.
0: Ano, Aničko, zdravím do Havířova, tak povězte, co veselého, neveselého se tam u vás může stát, přičem se dá někoho přistihnout, anebo naopak?
1: No, tak já jsem dlouhé roky pracovala v obchodě, no a v našem řetězci prostě my jsme měli hmotnou odpovědnost. To znamená, ano, že když by si bylo při inventuře zboží, bylo by manko, tak by jsme jako museli zaplatit. No a chodilo tam celkem dost jako zlodějů, tak my jsme je jako hlídali, no a občas jsme je i chytili jako, takže jsem neustále prostě chodila na služebny i s kolegyněma, na soudy jsme potom jako chodili, jednoho jsme chytili jednoho zloděje a prostě nás zranil s kolegyní, tak nás policisté dovezli do nemocnice, no a byl tam lékař arabského původu, a ten nám lámanou češtinou řekl, že dámy se přece neperou jako s chlapama, což nás úplně jako vytočilo. No a ten jeden dotyčný seděl jako, byl ve vězení, pak se po čase vrátil a my jsme s kolegyní a zase už jinou jeli na šichtu. No a v 5 hodin ráno na celý autobus mi začal vyhrožovat, že jsem pí. Zbytek si domyslíte.
0: Ano.
1: No a nejhorší bylo, že potom jsem dělala na jiné prodejně a tam chodila jedna paní taková slušná, dělala pečovatelku u lidí, prostě solidní paní. No a jaké bylo moje zděšení, když onen zloděj, který mi vyhrožoval, tam přišel s mnou, protože to vlastně byla jeho maminka.
0: Aha.
1: Takže už si tak si jako uděláte, jako to bylo úplně normálně jako shocking, jako. Potom no už počát mi manžel zakazoval prostě, abych je chytala ty zloděje nebo tak, nebo alespoň prostě, aby se tam psalo prostě, že na prodejně, protože oni vlastně viděli ty zloději celou adresu a prostě jsme měli i obavu o kluky, kteří byli menší, že se jim třeba můžou pomstit nebo tak jako něco jim jako udělat, protože podle adresy jako Havířov není zase tak velký, tak dohledáte jako.
0: No, no, tak to všeobecně, to se netýká jenom Havířova, ale když někdo něco chce zjistit anebo chce někomu se pomstit, tohle je nejjednodušší cesta vlastně, jak to udělat, že jo, ale co to bylo vlastně za obchod, co jste lovili zloděje?
1: No, tak to je takový jeden větší řetězec na Severní Moravě.
0: Já vím, ale druh to nemyslím, ale jako druh zboží.
1: Potravinářské zboží a oni právě, prostě tam byly potraviny i drogerie, třeba jak je i v Kauflandě, jiný řetězec, takže vlastně se kradlo všechno. Začínalo to vlastně od vlastně uzených mas, balené salámy, spreje prostě, čokolády, káva, pak už se alkohol dal prostě k pokladnám, aby jako na alkohol nemohli, pokud byl alkohol ještě na prodejně, tak alkohol, všechno prostě.
0: No, je pravda, že to mi připomínáte, že vlastně, ano, je to tak, mohu potvrdit i já vlastně z rodinné skutečnosti, že zkušenosti i skutečnosti, že jakmile došlo ke zranění nebo k zadržení, k podání vysvětlení, tak vlastně se chodí i před soud, no. A vlastně se to řeší i tímhletím způsobem, což opravdu chcete ve svém volném čase řešit ještě tyhle ty věci. Takže
1: když jsem byla dokonce v nemocnici a prostě syn už byl potom velký a prostě přišel za mnou do nemocnice a říká, no maminko, máš tam prostě obsilku doma, jako paní pošťačka říká, že něco tam s modrým pruhem pro tebe, že jako to nevyzvedl samozřejmě, bylo to na občanku, takže jako potom jsem musela jako si proto jako vzít si z nemocnici den volna, zajet tam a jako na poštu a si to vyzvednou, no a pak jsem byla na soud, že bohužel, že jsem jako nemocná, že prostě nemůžu prostě jako na soud jako přijít.
0: No, děkuju vám i vám.
1: Já jsem byla asi já jen 5x, 6x jsem tam jako byla jako.
0: Děkuji za váš příspěvek, za to, co jste řekla do vysílání, protože ano, tohle to mohu potvrdit opravdu i já. Neříkám, že úplně z vlastní zkušenosti, ale rozumím tomu, ale jak se člověk cítí, není to úplně dvakrát příjemné. Taky nikomu to nepřejeme, ale přistižen příčinou patří to do našeho tématu. Děkuji vám moc, zdravím do Havířova.
1: Mluvíte furt o sexu, takže jako...
0: No, to je jasné. To jsem rád a moc si toho vážím. Naschledanou.
1: Naschledanou, mějte se hezky, naschled.
0: Ono se to dá, ono to půjde, paní Trčková. Nejen o sexu je život dnešní téma, in flagranti.

0: Přistižen příčinu, to je téma dnešního vysílání Noční linky a berte to, ze kterého úhlu budete chtít. Zkuste se připojit do našeho vysílání. Pravda, dneska je to dost odvážné. No, stane se. Samozřejmě i vy můžete přidávat další téma, tak klidně napište jan.macun@rozhlas.cz. Ano, i má baru se právě probrala a koukla na mě tak asi jako pravděpodobně, že by se jí zdálo a asi dvou tunách kuřecích křídel a co vidí, vidí mě, jak nemám dvě tuny kuřecích křídel. No, holčičko, ne, papání až ráno. Teď popojedeme dál k dalším příspěvkům na to naše noční povídání. Třeba Michal píše, byl jste viděn, a to je tak v uvozovkách, dodnes mi tahle slova předsedy bytového družstva zní v uších. Prý, jestli se to bude opakovat, hrozí mi vyloučení z družstva. A proč jsem byl vlastně pozván na kobereček? Soused se nechal slyšet, že viděl, jak v noci liju nějakou tekutinu z okna. Dokonce jsem se předtím v okně rozhlížel, jestli mě nikdo nevidí. Ale já si to opravdu nepamatuju. No pravdou je, že jsem opravdu lil a několikrát. Jednou zbytek čaje, jindy špinavou vodu ze zvlhčovačů. Prostě jsem si jenom chtěl ušetřit cestu do koupelny a ani vlastně moc nepřemýšlel nad tím, že se to nemá. Cokoliv vyhazovat či lít z okna je dokonce zakázané. No ale od té doby jsem hodný jako beránek. Mimochodem, po novém roce jsem zase já viděl, jak soused hází vánoční stromeček z lodži. Pokud se předtím ujistil, že dole nikdo nestojí a v zápětí ho uklidil, pak i já tedy nic nenamítám. Jsem aspoň rád, že naše družstvo je takové přísné, jak vidno, hravě by si poradilo s případným problémovým obyvatelem. Takovou zprávu by potřebovali i na Luníku 9. Tam z okna létá kde co a kdo neháže, není sklanu. A tomu by se snad nelíbilo, toho by defenestrovali určitě taky. No, řeknu vám, moje baru má zákaz chodit pod balkóny. A je poměrně jasné, proč. Protože tam je labůžo mnoho. Obávám se ale, že tohle labůžo, které už tam leží třeba i několik týdnů, je labůžem jenom pro ní, protože ne, tohle páníček neocení.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Ano, pojďme na to, pojďme k dalším vašim příspěvkům. Téma máme dané, přistižení příčinu, inflagranty, o tom to dnes v noci je. Budu rád, když zavoláte právě teď, pokud se vám to podaří, hned se vás připojíme do vysílání. Ono přistižen příčinu. Může vás kdokoliv načapat někdo při něčem, co úplně není OK, při něčem, co jste třeba chtěli utajit. Viděl vás někdo ve chvíli, kdy jste lhali a přistihl vás třeba rodič, šéf, partner při něčem, co se blbě vysvětluje. Zkuste vysvětlit i vy mně polopaticky, o co se jednalo. Já vám jenom odkývu, že to v pořádku a že to patří do našeho tématu. Bez vás by noční linka nebyla noční linkou. Tak jen houšť, pojďte na to.

0: Ladíte noční vysílání Českého rozhlasu, tady je Noční linka, Honza Macoun, a kdo nám volá jako další?
1: Tady je Eva ze Sokolovska. Mám Zdraví. Takovou příhodu, když mi bylo asi 10 let.
0: Ano, tak ven s tím, už jsem jedno velké ucho.
1: Ano, jako děti jsme chodili tenkrát do tělocvičny a vraceli jsme se domů na malém městečku, vraceli jsme se domů a už bylo skoro tma. No a nic chytřejšího a nás nenapadlo, nežli zvonit na zvonky, ano. No a pak jsem na dovolenou jezdívala k příbuzným do východního Slovenska, do Prešova. No a já nevím, proč jsem to protože jsem byla naučená zvonit na zvonky, tak v tom velkém městě za bílého dne jsem asi na pár zvonků zazvonila a pak jsem uviděla veliký billboard. Voják Švejk měl tenkrát premiéru asi v tom Prešově a tak jsem koukala, protože jsem v životě neviděla tak velkou fotku. Ještě dneska po 70 letech, když vidím toho Hrušinského, jak tam leží a ty jeho oči, ještě dneska mám z toho hrůzu, protože já jsem na něj tak koukala a najednou mě někdo začal hrozně bít. Hrozně mlátit za bílého dne uprostřed města. No, pak jsem pochopila, protože u toho něco říkal, pak jsem pochopila, že to je některý postižený, u koho jsem asi zvonila na ty zvonky. No, ale ještě dneska, jak říkám, mám hrůzu, když vidím toho Hrušinského a podívuju se tomu, jak to, že ti lidé, že ho nechali mě tak mlátit.
0: No teda, ale to mi řekněte, to je úchylka, ale takhle to já to musím určitě nějak jako musí říkat, zvonit na zvonky za bílého dne, ještě v Prešově.
1: No, to byla úchylka, no tak to víte, byli jsme děti, i když jsem byla holka, tak taky jsem to byla.
0: Já myslím, že Švejk má poměrně dost, nebo vlastně v rámci Švejka se tam najde spousty možností, jak vás z toho dostat. Třeba takovej klistýr a pořádnej. Jestli si pamatujete ze Švejka, tak tam tahle láška byla, tak to byste měla jako sekec mazet ode mě.
1: Takže takhle, jinak...
0: Já vám děkuji.
1: Už nic horšího v životě nezažila, ale jak vidím Švejka, tak už jsem úplně přikrčená po tolika letech. Už si vůbec na toho člověka nepamatuji, ale vím, že mě byl hlava, ne hlava.
0: Děkuju i vám, děkuju. Bylo to milé a nezvoňte a doufám, že už teďka nezvoníte na zvonky.
1: To nikdy nedělám a bydlím na vesnici, mám tady zvonek a nikdy mě nikdo tohle neprovedl. To se divím.
0: No, prosím.
1: A přitom bydlíme v přízemí. Asi jsme byli zloby za děti.
0: No, tak zase, kdybyste byli dost dokonalí, tak by to taky nebylo úplně OK. Člověk se musí chyb poučit, byť třeba vám to trvalo v tomto směru ještě poněkud déle. Ale
1: no,
0: děkuju vám
1: to
0: za
1: ještě
0: to.
1: Ještě dneska vidím. Já vám rozumím. Vidím toho Švejka a už je mi ousko.
0: No tak, nebojte.
1: Zdravím vás všecky, ať se vám daří.
0: Moc děkujeme. Moc děkujeme, dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: No je fakt, že u toho Švejka, no tam to bylo, no. No když si to zasloužil, klistýr a pořádnej. To jako, kdybych mohl, tak to hned pustím do vysílání. Ale ne, máme málo času, do jedné hodiny už zase tolik volného času není, tak pojďte ještě jednou přidat i vy přistížení příčinu, ať to bude cokoliv, my to vydržíme. Dneska do jedné hodiny.

0: Stud a vina. Výzkumy v oblasti sociální psychologie ukazují, že stud vede spíš ke snaze utéct nebo situaci zakrýt, zatímco pocit viny častěji vede k přiznání a snaze napravit škodu. Zároveň platí, že míra otevřenosti a přiznání ovlivňuje, jestli se důvěra mezi lidmi obnoví nebo definitivně naruší. Aničko, pěkný večer, pěknou noc.
1: Pěkný večer vám přeju a všem posluchačům. A já mám takovou, možná, je to už velice, velice stará příhoda. Byla jsem malé mrně, tak 10 leté, 11 leté. A my jsme vyrůstali s maminkou a tři bratři už byli, měli své rodiny. A v domě byl teda můj bratr a on byl vyučený kovář. A když přišel domů, tak si pověsil kalhoty v předsíni na věšák. No a já, protože byla taková chytrá, čertovná, občas si do té kapce trošku sáhla a občas si odsaď nějakou korunku vytáhla. Někdy se to povedlo.
0: Jo? Aha, a je to tady.
1: Tušíte,
0: takže zlodějina.
1: A jednou jsem byla, vytahovala jsem si tam na zmrzlinku korunku a Anička byla přistižená. No a samozřejmě bratříček jmenuje se stále Ladík, Vladimír, ale říkali jsme mu Ladík. Tak Ladíček to vyřešil stručně a ručně, ano.
0: Aha.
1: Tak pár facek jsem dostala, no ale mělo to pokračování, mělo to dohru.
0: Mm-hmm.
1: Anička se cítila strašně uražená, strašně plakala. A protože jsme měli takové domácí hospodářské stavení a byly tam chlívy a kůlna, to, a kůlna, pod kůlnou stál žebřík a docela nízko byl, jak se tomu říká teďka, prostě takové silné dřevo. Já si vzpomínal, a teď mě to vypadlo. Prostě jako takový to spojovací, nějaký to, ten trám takový spojovací trám, a to. No tak já jsem si vylezla ten žebřík, sehnala jsem si doma někde, když se nosila tráva, kus provazu a já jsem mi chtěla postrašit maminku a jeho a že se oběsím.
0: Ježiš.
1: Že mě nemá nikdo rád, že mě nemá nikdo, no ale já jsem to chtěla jenom na ně bu udělat, jo. No, oni mě určitě pozorovali. No a když už jsem tam ten provaz měla na tom trámu a dělala jsem tam tu smyčku, no tak milý Ladíček přišel, ale to pak bylo deko. Pak teda byla nakládačka. To jsem si 2 dny nesedla na zadek. Že jsem, protože já jsem se cítila strašně ublížena, že teda si vemu korunku, protože tehdy, že jo, korunka byla teda peníze, v té době to už je takových 70, skoro 70 roku a korunka byla peníze, no ale byla jsem přistížena, byla jsem a po právu potrestána, no ale v té době jsem se cítila velice ublížena, takže jsem jim chtěla udělat bolest tím, že se ověsím. No,
0: no
1: ale byla jsem přistížena u toho taky, tě dvakrát, no a pak to bylo teda ještě horší.
0: To chápu to správně, že vlastně jste celý život dělala vlastně v rámci teda toho mladistvého věku, vlastně všechno blbě.
1: Určitě jsem se nemínila, že bych si vzala život. Jo, ale chtěla jsem na ně udělat bu, protože moje matka to věděla a řekla, jen jde, ať se to nenaučí, ať to potom není z něho, z ní nevyroste nějaký zloděj, nebo to. Jen jde, no a já jsem se cítila taková osamocena, velice ublížena, no tak jsem si říkala, já je musím taky, ale já si myslím, že určitě jsem, já už vám to neumím říct, ale určitě jsem si nechtěla vzít život, ale já jsem je chtěla tak jako vystrašit.
0: No, to
1: no ale oni potom mi za to pořádně zaplatili teda. To jsem si 2 dny na zadek nesedla.
0: Tak Aničko, děkuju i vám. Teda řeknu vám, že já kdybych přišel na tady to, že chodíte pro korunky, pro kováče do kapsy, já kdybych na to přišel a tak nějak jako to teda jako viděl, tak já bych to na vás potom nalíčil a dal tam pastičku na myši. To by bylo bolestivější.
1: No tak možná by to dopadlo dřív líp, protože bych si třeba nemohla udělat potom tu smyčku tam na tom trámu. No, Takže
0: ach jo, dětská hlava dubová. Děkuji.

0: Děkuju, jo, dobrou noc.
1: Dobrou noc, dobrou noc. Tak to jsem si teďka vzpomněla. A jinak v obchodě se nikdy nic nestalo. A poctivá jsem byla celá, já budu husa v nebi. Protože napravo šli ty, co se, ty, co bylo, byli nevěrní, a nalevo šli ty, co byli, co se o muže starali a byli jim věrní. No a tak svatý Petr jim dal husí křídla, protože když říká, když byla husa na zemi, tak budeš husa i na nebi. No, takže...
0: Jo, rozumím jo? tomu naprosto. Aničko, jo? děkuju, že zdravím a ať se daří. Dobrou noc.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Naše noční linka jde pomalu do finále. Přestižen přičinu, to je to dnešní téma. Tak kdo to uzavírá, to se ptám do Prahy, Péti Kubaly, který nám to tam všechno zprodukuje. Zavolejte. Teď je ta nejvhodnější šance.

0: A kdo je poslední? Halo, halo, Honzo, u telefonu.
1: No, dobrý večer nebo dobré ráno. Tady Maruška Severní Čechy a já bych vám řekla takovou příhodu, která se mi stala v roce, je už to hodně stará příhoda, v roce 1971. Já jsem přestupovala z vesnické školy, která měla ustoupit dolů celá ta vesnice, tak jsem přestupovala do městské školy. Byla jsem tam teda nová a měla jsem tam děti, holčinu ve druhé třídě a syna ve třetí. No a když bylo pololetní vysvědčení, tak mě za týden zastavila její soudružka učitelka a říkala, hele, nemám vysvědčení tvojí dcery, tak jí to připomeň. No tak večer, když jsme se sešli doma, tak říkám, kde je vysvědčení a když mi ho ukázala, tak jsem myslela, že omdlím, protože ona to vysvědčení, ty jedničky prostě propiskou tak zvětšila, že to byly sloupy a že tak půl centimetrové sloupy a já jsem na ní říkala, co jsi to dovolila, když je to úřední listina, no tak dostala nazad, dostala přes ruce, no já byla úplně vyřízená, teď já tam byla nová, ředitel byl prověřený, nechci říct straník, že jo,
0: tak prověřený soudruh. Prověřený soudruh, který...
1: Ano, byl to, co? Teď já tak jsem říkal, jak to vymyslím, aby to ráno nějak dopadlo. No tak ráno jsem učila od 7, tak říkám, ne, tam ta sekretářka, jsem to tam ještě tak moc neznala, ale ta na mě působila jako hodná žena. Tak já ji poprosím, aby mi dala nový blanket, a já pak poprosím tu třídní učitelku, aby to předala. A já nevím, už jestli se tenkrát, ještě se v té době ještě ta vysvětlení podepisovala rodiči. To teda si nepamatuju už, ale to je jedno. Takže bych to takhle udělala, proběhlo by to v klidu, nic by se nedělo. No a přišla jsem k té sekretářce a to byla taková velká místnost a doleva byly dveře do ředitelny a doprava zástupkyně. No a tak jsem jí to začala jako říkat, najednou se otevřely ty dveře a vyšel ten ředitel. No tak to jsem teda stuhla, říkám, no to jak dopadne úřední listina, co s tím. No a on ke mně přišel, on je tam totiž lákal. On byl předtím na schůzi v té vesnici, tam a já tam dělala vystoupení s dětičkama a on sám mě pak, já se mu to líbilo, jako začal říkat, že nastupuje na školu, že je prověřené a tak dále. A že jestli bych tam nechtěla jít. Takže jsme se trochu znali. A on vám přišel teda k tomu stolku. A co potřebujete, Maruško, na mě řekl. No a já mu to podala, já nemohla ani mluvit, protože jsem to prostě zrovna nechtěla. No a on se na to podíval a chvíli mlčel a pak vám řekl, no nic nepřepsala, tak soudružko, dejte jí nový blanket, ať to dá 3 dny, ať se to napraví. No ani nevíte, jak se mi ulevilo teda, že to takhle dopadlo. No,
0: vy jste tak, se ho jinými slovy bála.
1: Blanket jsem dostala, no a všechno jako vysvědčení bylo dobře. No třídní soudružka učitelka byla hodná, tak to všechno pochopila, bylo to. Ale
0: no,
1: měla jsem veliký strach, protože přece jenom tohleto si jako v tehdejší době nemohla žádně dovolit. No,
0: řekněte mi, ale prosím pěkně, já jako jsem tak nějak na chviličku zůstal stuhlý, ono se dřívávějc podepisovalo vysvědčení rodiči?
1: Ano, ano, já to pamatuju, ale to právě v tom 71. roce už nevím, ale já jsem roční 40, takže vím, že jako to bylo po válce, že ty rodiče to vždycky podepisovali A tak to už tedy jako si nepamatuju, že v tom 71. jestli to tak bylo nebo nebylo, ale já jsem prostě si myslela, že to byla úřední listina v té době, teď už je to všechno jinak, teď si to vytisknete, víte, no to vůbec tak nebylo. To byla jako dost taková listina, jak bych řekla, v úctě a ona tohle udělala. No já nevím, co jí to napadlo, protože se jako dobře učila i byla celkem...
0: No chtěla, aby jedničky byly ještě větší, to je jasný, a kdybych měl taky samý jedničky, nebo jedničky, teď jako to, já bych vrněl blahem.
1: To byly zatímco... slouky, to nebyly jedničky.
0: Zase na druhou stranu vám musím říct, že při představě, že bych měl své rodiče obeznámet s vysvědčením tak, aby ho podepsali, tak to bych byl pěkně v háji, protože to si neumím představit vlastně, aby to podepsali. Protože já jsem vždycky s tím vysvědčením šel za tím rodičem, který byl mě v ten daný okamžik více nakloněn. Já jsem tak nějak jako úplně šprt jedničkář fakt nebyl. No. Ale to je zase na někdy jindy. Moc děkuju za vaše povídání.
1: Na někdy jindy. A můžu vám říct ještě jednu příhodu, teda to, co je takový spíš, já jsem učila pak 33 dětí, to bylo teda, a já jsem vám tam přišel mi tam září slova ze Slovenska, prostě a mluvil slovensky. No a měl teda zcela zvláštní chování. Byl u staré mamy, takového vychovácího, měl pak už dost, tak ho dá tatínkovi a tatínek byl voják, který se o něj vůbec teda nezajímal. A on se uvedl už první den, že házel v té třídě, dělal kuličky s honem z tých moty a házel to na zem a bylo vymalováno a ta modelína je masná a tak byl hned u ředitelky. Ale to nic, ale on byl velice zvláštní a teď já měla hodinu češtiny a všechny ty děti měly sklopený ty hlavy a psali. Bylo to dostanou vždycky tak na těch 6-7 minut, psali, bylo ticho. A on vám byl už v první lavici, byl neuhlídatelný, velmi ubližoval dětem, tak seděl v první lavici a já stála na tom stupínku a pozorovala jsem ty děti a když někdo něco nevěděl, jako viděla, že nepíše, tak k němu šla a on najednou vám slyším, soudružka, učitelka, teraz vám to vela sluší. No, ty děti nazvedly všichni ty hlavy, koukaly, já teda taky. Já jsem vám vůbec nevěděla, co říct. A pak povídám, a včera ne. A on mi povídá, těž. No a ty děti skoutali zase a psali dál. Já teda jsem se uklidnila trochu, ale říkám si dodatečně, na co teda v tu hodinu to dítě myslelo, když vás tohle řeklo. Tak to už je všechno, pane Honzo.
0: Ano, děkuju, vešli jsme se nádherně, ať se vám daří.
1: Vesele.
0: Ať se daří, mějte dobrou noc, děkuju.
1: Zdravím všechny linkaři a Aničku, tu znám osobně, tak teď jsem jí slyšela, moc zdravím.
0: Ano, děkujeme, dobrou noc. A já se loučím taky s posluchači nočního vysílání, noční linky. Děkuju za zájem, za to, že jste zavolali a že jste i odvážně se mnou dnes promluvili na téma přistížen příčinu. Mám pro vás jednu zprávu, vlastně dvě. Jednu dobrou a jednu možná ještě lepší. Jdeme spát a vy, kdo spát nemůžete, poslouchejte další pořady Českého rozhlasu. Mimochodem, to další vysílání noční linky pro vás bude mít Zdeněk Novák, kolega z pardubického studia a téma Naše první auto. Tak se hezky rozpovídejte, jako dneska, ať si to taky Zdeněk užije. Ještě jednou Honza Macon z Jihu Čech přeje dobrou noc, pěkné sny, ať se daří a příště naslyšenou.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Kdyby se dal humor naučit, měli bychom jistě jednu z nejslavnějších univerzit na světě. Takhle nám musí stačit, že máme slavné školy herectví se slavnými profesory, kde se zrodilo mnoho hvězd české zábavy.
2: Já vidím, že to tu opravdu nemáte lehké, tak já raději půjdu. Říkáte, a výborně, že ten profesor skutečně přijel.
1: Profesor dějin české zábavy Patrik Rozehnal je připraven i dnes vyprávět o jedné hvězdě. Sraz si dáme s dámou, jejíž příchod na svět slavili 24. března roku 1925.
3: Dovol, já ti naliju, to jsou skleničky po babičce, buď opatrný.
1: Ale já teď nebudu, díky.
3: Tu máš.
1: Já bych chtěl posluchače seznámit s vaším životem.
2: Prosím tě, a ne, abys mě usnídaně zase přečítal ty svoje hrozné texty, miláčku.
1: Tak alespoň dneska. Jenom hodinku, víc nebudu zdržovat.
2: Ale naposled.
1: Slibuju. Rád bych, kdybyste v archívu se mnou našla ukázky z vašich filmů a televizních pořadů.
2: Už to mám.
1: Tak výborně.
2: Ale tohle není všechno.
1: Nebojte, já jsem taky něco sehnal. Bavit nás bude i Irena Kačírková.
4: Víš, co tě čeká?
1: Zajímavé vyprávění o ženě, která se líbila.
2: Za to nedostanu ani 500 rublů.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

Pane Krejčík, ušijte mi písničku na míru, z něžných slov a z drobných not a z bílého papíru. Ušijte ji, prosím, tak, že sotva ji začnou hrát, aby hned i celý svět tu píseň zpíval rád. Krejčík se jenom usmál, to kdybych paní svět, ušít píseň pro celý svět, ušil bych ji hned.

0: Krejčík se jenom usmál, to kdybych paní svět, ušít píseň pro celý svět, ušil bych ji hned. Já ale šiju písně skromné, snad vám to postačí. Set a ušil tuhle pro mě, a tu mám nejradši.
1: Hvězdné návraty.
2: Irena Kačírková spatřila světlo světa 24. března roku 1925. Narodila se do rodiny bohatého podnikatele, která patřila ke společenské smetánce. O mamince se říkalo, že je nejkrásnější ženou ve městě. Malá Irena byla rozmazlovaným jedináčkem, kterému se dostávalo všestranné péče. A už jako mladá byla nejenom nadpozemsky krásná, ale k tomu měla i herecký talent, který předurčoval k hvězdné kariéře. Jenže, jak se říká, narodila se do špatné doby. Když začala hrát na konci 40. let, její prototyp krásné, spanilé dívky francouzského střihu se prostě do těch budovatelských filmů moc nehodil. A tak si třeba v roce 1954 zahrála pokladní v komedii Cirkus bude v režii Oldřicha Lipského. I když hlavní roli tam měl Jaroslav Marvan. Přesto, hlavně v závěru, aspoň uslyšíte trochu reagovat Irenu Kačírkovou.
3: Rekreace. Na mou duši oni mají whisky na dnešek. Ale, víte, odpuste, ale to nejde, to neplatí. Víte, teď je náhradní den dneska. Víte, no, tenkrát, jak to bylo před těmi třemi měsíci, tak to bylo v pátek. A dneska jako, to je jako v pondělí. Víte?
4: Ano.
3: Co bylo tenkrát pátek, to je pondělí, to už, no to už vysíláte dohromady, spátka pondělí, no.
4: Já rozumím, prosím, o to prosím nejde, co tenkrát bylo. Teď tady, prosím, račte se podívat, tady jsou lidi.
3: No, tak je pošlete domů, tady není ani noha.
4: No tak to prosím, to si něco zkuste, to si prosím zkuste nehrát. Prosím, o toho jsou noviny a
3: pane,
4: takové věci.
3: Nejsme tady všichni, Voráček a Pata z Nový Vsi chybějí.
4: Počkejte, prosím vás, Voráčkem, jděte si někam.
3: No tak to vidíte, když tady nikoho nemáte a těch pár lidí, tak si vemte třeba k flekům a dejte nám pokoj, tady si to seberte a neobtěžujte s tím.
4: Ale Voráček... No?
3: A co Voráček, to pomůžete mi do Voráčka.
4: Co to říkáte, prosím vás, tady jsou prosím stovky lidí, přece si je prosím nevezmu domů, já. Ne. Prosím, mám garsonku, hrát se prosím bude, cirkus prosím musí být, nebo laskavě prosím řekněte těm lidem, že se představení odkládá.
3: Co bych já komu říkal, jsem já nějaký portýr, abych vyhazoval lidi? Já jsem tady vedoucí, já odpovědný vedoucí, rozumíte?
4: Vy jste odpovědný.
3: No co?
4: Zodpovědný, vy jste byrokrat, prosím.
3: Co jsme my, že jsme byrokrati, my tady žádný byrokraty nevedem, pane, to snad u vás, my se tady musíme umět točit, pane,
4: no,
3: rozumíte?
4: No to byste tedy musel dokázat, víte, to byste...
3: No tak dobrá, to já vám teda taky dokážu, víte? Cirkus bude, tak, poklona. A je to, co si dneska ty lidi dovolujou, no to přestává všecko, víte, on si řekne, cirkus bude, no tak bude, cirkus bude a...
4: Vlastně jsem to řekl já, že já jsem to si... No to se rozumíte, já jsem tomu cirkusu přece nemohl udělat ostudu, to je pravda. Ježišmarja Maničko, co budeme dělat? Teď je to na nás. My to přece musíme dát dohromady. No tak co koukáte, ženská?
5: Mám
4: ukažte, že nejste obyčejná ženská z kasty a že umíte pořádně roztočit představení. Tady máte kabát, leďte do artistického učiliště, sežeňte, co se dá a hned mi zatelefonujte. Běžte! Nezapomeňte telefonovat, rozumíte, tak? Běžte, tak. Tady to roztočíme i s ředitelstvím a už to poletí. Když něco řeknu, tak to bude, no, byrokrati. Vy tak scházelo ještě něco takového si sem nasadit.
2: Irena Kačírková vyrůstala v bohaté rodině a dostalo se jí proto i elitní výchovy a vzdělání. Její tatínek prodával kožešiny, byl to majitel prodejny a zakázkového krejčovství. Po únoru 1948 ale přišel o svou živnost a neměl ani nárok na důchod. Irena se tak tehdy stala hlavní živitelkou rodiny. Mimochodem, obchodnicí nebo majitelkou obchodu se stala mnohokrát i na filmovém plátně nebo před televizními kamerami. Vzpomeňme třeba na film Dnes naposled v režii Martina Friče. Právě teď ve starožitnictví přijímá do komise koberec. Peršan.
6: Nerozmýšlejte se, paní Magdo, podívejte se, no. To je krása, ne? Vždyť jenom tahle bochra je bratru za 2000. Ten jamut, ten je zadarmo. Vazba. Na mě čeká venku taxík, víte? Kdybych ty prachy nepotřebovala hned, měla bych si s těma peršanama věděl rady.
1: Tati, kolik máš kase?
5: Co prodává ten pan Magdi?
1: Nic, to je pro mě. Kolik máš u sebe peněz?
5: Žádný. Já jsem všechno včera poslal.
1: Kdyby vám zatím stačilo 1000 korun,
6: bon,
1: tak bych vám večer dala zbytek.
6: Já bych si pro ten zbytek přišel třeba k vám.
1: Ne? No, obtěžujte se. Kde vás najdu asi v 6 hodin?
6: V 6? U Krocu. Víte, kde to je?
1: Vím. Tak já tam přijdu.
6: Aspoň si jednou promluvíme trochu neobchodně.
1: Co pak jste nám přinesl, pane Taupe? No pojďte dál.
7: Až potom.
6: Tak večer 6. Bye bye, paní Magdo.
2: Tento film byl ve své době neuvěřitelnou peckou. Velmi nezvyklé téma, alkoholismu. A přitom film obsazený těmi nejlepšími herci. Je to něco podobného jako po x letech natočený Ikarův pád. A Irena Kačírková byla tu krásná a skvělá.
6: Hello, paní Magdo, máte pořád ještě ty dvě předložky, co jsem vám tu lepší nechal?
1: Proč?
6: Já bych totiž měl senzačního kupce. Dalo by se na tom 500 trhnout. To není špatný, co?
1: Ale já je mám doma.
6: Don, tak já s vámi pro ně skočím.
1: Jenomže já teď domů nejdu.
6: Škoda. Ale rozhodně se mnou počítejte, neprodávejte je.
1: No prosím.
6: A hele, tohle měl ráno Taupe u Krocu. Kdyby s tím cvokem byla aspoň trochu rozumná řeč. A s vámi taky. Z nás dvou by mohli být prýma společníci. Oba rozumíme obchodu a životu taky. Co tomu říkáte, Magdičko?
1: Jmenuji se Řeháková, pane Rendl.
6: O, pardon, pardon.
1: Chtěl jste mi ještě něco obchodně?
6: Ne.
1: Dobrou noc.
6: Bye bye, paní Řeháková. A ty, neprodávejte.
2: Do starožitnického krámu si Irena Kačírková vrátila před kamerou ještě jednou, a to v roce 1980, když byl natáčen Starožitníkův krám podle námětu Charlesa Dickense. Před kamerou se tak setkala třeba s Pavlem Trávničkem nebo Petrem Kostkou. A režijně ji vedl Antonín Moskalit.
8: Dobré jítro, madam.
9: Díku.
8: Ano.
9: Neviděl jste dnes ráno takové stříbrné držátko na tušku?
8: Dnes ráno? Viděl. Viděl jsem jedno tlusté držátko úctyhodného vzezření, ale protože bylo ve společnosti obstarožního Perořízku a mladého Párátka, tak jsem si prostě netroufal ho oslovit.
9: Tak viděl jste ho nebo ne?
8: Neviděl, jak bych mohl. Teď jsem přišel.
9: Takže se muselo ztratit už včera. Nebo předevčírem. A taky jsem tady měla nůž stejného vzoru. Po otci. Poslyšte, vám se nestratilo nic?
8: Ne, madam, nic.
9: A zmizely dokonce kancelářské peníze, které zůstaly ležet tady na stole. Konkrétně 3,5 koruny.
8: To myslíte vážně? Nemůžete se mýlit?
9: Už jste někdy viděl, že bych se mýlila v takových věcech?
2: Už jako mladá Irena Kačírková chodila na tanec, učila se jazyky, předváděla dětské kostýmy. Rodiče ji vštěpovali, že musí za všech okolností dbát na úroveň a chovat se jako dáma. Když na sobě bude tvrdě pracovat, štěstí určitě otevře svou náruč a Irenu přijmou na vysněnou pražskou konzervatoř. Jak to s jejím životem bylo dál, se dozvíte hned po písničce. A že to bude život plný zvratů.
10: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Písnička tu nebyla náhodně. Vyprávíme si přeci dnes o Ireně Kačírkové. A ona si v tomhle filmovém muzikálu Starci na chmelu v režii Ladislava Richmana zahrála učitelku. Diváci sledují příběh půvabné studentky Hanky, o kterou bojují dva hoši. Romantika v podkroví školy, kde jsou studenti ubytováni, ale končí necitlivým zásahem pedagogického dozoru.
2: Budeš vyloučen ze školy, Filipe. Musím to udělat. I kdybych stokrát raději věřila tomu, co si nám chtěl včera namluvit. Ale v jedné věci ti vyhovím. Přestanu pátrat po té dívce. Chci věřit, že tvůj trest bude dostatečnou výstrahou i pro ni. Posaď se někam, Hanko. Tohle je příliš vážná záležitost.
3: Teď už to můžu říct, soudružko. Až do včerejška jste nám všichni strašně křivdili. Dnes nás už soudíte právem.
2: Ticho! Víš, co tě čeká? Vyloučení ze školy. Opovržení. Hanba.
4: Já to beru, soudružko. Až na tu hanbu a opovržení.
1: Když jsme u té školy, o přijímacích zkouškách Ireny Kačírkové se na konzervatoři vyprávějí přímo legendy. V přijímací komisi tehdy seděl herecký bard Ladislav Pešek, známý svojí slabostí pro něžné pohlaví. Navrhl, aby součástí přijímacích zkoušek byla i promenáda v plavkách. A protože Irena to odkoukala od své maminky, manekýny módních přehlídek, ladně vešla do učebny, odložila kabátek a bylo rozhodnuto. Pak jí dali růži, ať předvede etídu, jak by ji sváděla. To byla přesně její parketa. Mezi pány v komisi to jenom zašumělo a bylo jasné, že se líbí. Neúspěch si tehdy vůbec nepřipouštěla. Konzervatoří propůla Irena Kačírková jen tak mimochodem. Mezi studenty a studentkami patřila k těm nejtalentovanějším. Nepochybovala ani o tom, že po škole přijde hned nabídka z Prahy. A měla pravdu. Po ukončení studia přišlo lano z realistického divadla. Irena Kačírková tam vydržela pouhý rok. Zamířila se skupinou mladých herců, jako byl Svatopluk Peneš, Lubomír Lipský nebo Miloš Kopecký, do městských divadel pražských.
5: Jak já jenom vyklidím ty svoje věci?
6: Pomohu vám, madame.
1: Tam se trvala v angažmá až do konce svého života. Po úspěchu filmového muzikálu Starci na chmelu přišla i jiná, stejně úspěšná nabídka. Na účinkování v satirické komedii Bílá paní. Tu si zahrála právě Irena Kačírková pod režijním dohledem Zdeňka Podskalského. A to v roce 1965. Jako paní Perchta z Rožmberka začne v socialistické obci konat skutečné zázraky.
7: Anduro, kde máš bejt, sakra? Anču, co blbneš, proboha?
8: Plním přání těch, kteří mě zavolali.
7: Prosím, pardon, prosím to.
8: Kdo jsi, dobrý muži, a čeho si žádáš?
7: Já jsem tady, prosím, tajemník. Ovšem, milostivá paní, tedy, kdyby to bylo možné?
8: Ach, není třeba, již vím.
7: V tom případě, milostivá paní, kdybyste byla tak laskavá, já bych se mohl i revanšovat a... Je snad omyl.
8: Pak tedy odpust. Neznala jsem nových zvyků.
1: Mimochodem Zdeněk Podskalský na obsazení Ireny Kačírkové vzpomínal s gustem a říkal, Irena byla pro tu roli ideální. Měla v sobě přirozenou vznešenost, která v kontrastu s tou tehdejší funkcionářskou omezeností působila jako z jiného světa. Ona tu bílou paní nehrála, ona jí byla.
7: Františko, viděl jsi to?
9: Viděl.
7: Co budeme dělat?
9: Musíme se stmelit. Stmelit.
1: Snímek vidělo v kinech přes milion diváků, ale pro Kačírkovou měl hořkou pachuť. Po srpnu 1968 totiž skončil film v Trezoru a její jméno na seznamu těch, kteří provokují buržoázním zjevem. Důležitým filmem v jejím životě byl ale už mnohem dříve natočený snímek nazvaný Svědomí. Při něm se totiž Irena Kačírková zblížila se scénáristou Josefem Alojzem Novotným. Přeskočila Jiskra a pak už to šlo ráz na ráz. V roce 1950 svatba, o rok později narození dcery. Tím ale dobré zprávy končily. Rodiče zcela bez prostředků a nároku na důchod se přestěhovali do hlavního města a Kačírková se ocitla v roli živitelky čtyřčlenné rodiny. Od režiséra Krejčíka pak dostala ještě roli Cyril v Císařově pekaři. Když ale po rozkolu Vericha s Krejčíkem natáčení převzal Martin Frič, roli přeobsadil a pravděpodobně největší herecká příležitost jejího života byla fuč. Cyril pak hrála o 13 let starší Nataša Golová. O 3 roky později se s Verichem na natáčení přece jenom potkala. Zahrála si totiž parádivou princeznu Drahomíru v pohádce Bořivoje Zemana Byl jednou jeden král.
10: Přistup blíže, Drahomíro, a řekni, jak mě máš ráda.
11: Mám tě ráda jako zlato.
10: Zlato? Vzácný to prvek. No konečně, proč ne? Velmi dobře, Drahomíro.
1: Na soukromé vztahy Irena Kačírková příliš velké štěstí neměla. Manželství s Josefem Alojzem Novotným se po 3 letech rozpadlo a následovalo několik milostných románků, ale pravého muže už nikdy nepotkala. O mužích a o nevěře byla také hra Antona Pavloviče Čechova Zboristka, kde se na filmovém plátně a před kamerami potkala třeba s kolegyní Ivankou Devátou. Režii měl tehdy Pavel Kraus.
12: Co si přejete?
13: Je tady můj muž?
12: Jaký muž?
13: Jaký muž? Můj muž. Nikolaj Petrovič Kolpakov.
12: Ne, nikoliv, drahá paní, já žádného muže neznám.
13: Tak vy říkáte, že tady není.
12: Já nevím, na koho se ptáte.
13: Jste bídná, necitelná ženská. Ano, jste bídná, necitelná. Jsem tak ráda, že vám to konečně mohu říct. Kde je můj muž? Ostatně, ať tu je nebo není, mně je to jedno. Chtěla jsem vám jenom říci, že mu přišli na spronevěru. Hledají ho. Nikolaje Petroviče hledají. Chtějí ho zavřít. Ještě dnes ho najdou a zavřou.
12: Co s tím?
13: A já vím dobře, kdo ho do té hrůzy dostal. Vy. Vy nestounice. Vy prodejní tvore. Jsem slabá žena, slyšíte vy, děvko? Jsem slabá. Vy jste silnější. Ale je tu ještě někdo, kdo se postaví za mě a za moje děti. Bůh všemohoucí. Ten je spravedlivý. Ten vám oplatí každou mou slzu, každou mou bezesnou noc.
12: Já, paní, o ničem nevím.
13: Lžete. Vím všechno a dobře. Znám vás už dlouho. Vím, že u vás poslední měsíce vysedával den co den.
12: Ale co na tom? Co na tom je? Bývá mnoho hostí a nikoho nedržím. Každý si dělá, co chce.
13: A já vám zase říkám, přišli mu na spronevěru, slyšíte? Spronevěřil v úřadě cizí peníze. Pro takovou, jako jste vy, kvůli vám se rozhodl spáchat zločin. Poslyšte. To přece není možné, aby jste byla takhle necitelná. Aby ve vás nebyla ani stopa lidskosti. Vždyť má přece ženu a děti. že ho pošlou do vyhnanství, tak umřu i s dětmi hladem. Pochopte to.
1: Bývá zvykem, že do pořadu vybíráme i písničky, které souvisí s hercem, o kterém si vyprávíme, dnes tedy o herečce. Podobný úkol kdysi dostal i Luděk Nekuda v jednom televizním písničkovém pořadu.
14: Tady jsme ti vybrali písničky, ty si k ním něco vymysli a za odměnu pak si můžeš vybrat písničku z archivu sám. Tak jsem si vybral nezapomenutelnou Irenu Kačírkovou a neopotřebovatelného Josefa Becka.

0: má starostí půl.
1: Jen jedno lůžko radši a dva kartáčky zubní. Když lůžku nepostačí, tak se má milá zhubní.
2: Dáme si do bytu, dáme si lampu, nalejeme do ní petroleje.
3: Škrtneš a chytí, když chytí, tak svítí, a když dosvítí, tak se doleje.
2: Škrtneš a chytí, když chytí, tak svítí, a když dosvítí, tak se doleje.

0: barometr klesne, zůstanem na té židli. Počasí je dnes děsné, ale nám se to bydlí.
1: Dáme si do bytu, dáme si zámek, pod zámek si dáme všechno, co máme.
0: Tu židli a stůl a starosti půl, tu lampu a tu trochu petroleje.
1: Co svítí, když chytí, a když dosvítí, a když dosvítí.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Irena Kačírková, která zpívala s Josefem Beckem, měla nálepku buržoazního děvčete, která se do těch budovatelských rolí ani trochu nehodila. Jednou ji prý posadili za volant traktoru, ale celý štáb se přitom válel smíchy a tak z toho nic nebylo. Z princezny prý nikdy nebude úderník.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Tu písničku, kterou jsme slyšeli, naspívala už v roce 1957. A k chytlavému songu vznikl tehdy i televizní videoklip. Pravděpodobně vůbec první videoklip na světě. Rozverný duet ale vznikl v době, kdy Ireně Kačírkové vůbec nebylo do smíchu. Tehdy se chystala světová výstava Expo 58 v Bruselu a herečka měla být konferenciérkou v programu. Ten režíroval Miloš Forman a Alfred Radok. Jenže státní bezpečnost ji nutila ke spolupráci a Kačírková odmítla. Přišla tak nejenom o peníze, které mohly zajistit rodinu na několik let, ale taky o zahraniční renomé. Jak už jsme prozradili, měla šarm Pařížanky. A dlouho se tradovala dokonce legenda o jejím románku s Fanfánem Tulipánem, Gérardem Philippem, kterého právě díky své brilantní francouzštině provázela při jeho návštěvě v Praze. To byl březen roku 1955, když přijel se svým divadelním souborem do našeho hlavního města. Velmi si spolu rozuměli, ale jak to bylo doopravdy, už nám asi nikdo neřekne. O mužích se rozpovídala Irena Kačírková také později v populárním televizním pořadu Luďka Nekudy Sešlost.

0: Já mám takový plán, no plán, prostě takhle. Existuje, je velice běžné, že muži pronášejí myšlenky, filozofují o ženách. Méně běžné už je to naopak.
1: Jak to naopak? Chcete tím říct, že snad muži nefilozofují o ženách, ale já myslím, že filozofují a rádi. A pronášejí o nich i myšlenky, že? Nejčastěji s myšlenky.
0: Ne, pardon, já jsem to myslel naopak v tom smyslu, že méně běžné je to naopak, že ženy pronášejí méně myšlenky o mužích. Tak jsem vás chtěl poprosit, jestli byste nějakou tady třeba nemohla pronést.
2: Je, já? No? A proč zrovna já?
0: No, protože mě připadáte jako něco, o čem takoví ti vynálezci těch slepičích fóru, jo, jak jsou to...
1: Co z toho bude?
0: O tom nemají ani tušení, že to existuje.
1: Proba co?
0: Moudrá žena.
1: Je,
2: já a moudrá, jo. Kdo vám to řekl, prosím vás? No. A i kdybych náhodou byla moudrá, tak bych to před vámi přísně tajila.
1: Žádná ženská tuhle vlastnost před mužem nesmí přiznat, zvlášť když je doopravdy moudrá.
0: Proč?
2: Se ptá proč.
0: No se ptám proč.
1: No. Protože mužský přece potřebuje přímo k životu, aby se k němu vzhlíželo, aby byl obdivovaný. No a když u své partnerky náhodou objeví nějaké to nepatřičné moudro, tak okamžitě znejistí, začne střečkovat a začne přehánět právě tam, kde na to vůbec nemá. No tím se stává ještě legračnější, než ve skutečnosti je.
0: Počkejte. Já jsem to tak rychle stačil spočítat, tleskal jeden muž, ostatní no, všechno ženy. Vy jste totiž to formulovala, já no. Doufám, že jaksi omylem tak, že muži jsou legrační jaksi průběžně, nebo
1: je,
0: co
1: vy
0: pořád?
1: Vy teď vypadáte, jako když se zlobíte. Vždyť je na vás mužích právě to roztomilí. Je, a víte, když jste nejlegračnější?
0: Ne.
1: Právě teď. Když se domáháte, abychom vás my ženy brali vážně.
0: No, tak promiňte, ale já teď nevím, co mám tady, sako, kalhoty dlouhý
1: no,
0: dokonce,
1: máte, no.
0: Motýla, já nevím, co je teď momentálně na mě legračního, aspoň z toho, co je vidět.
1: Nevíte to.
0: Ne.
1: A z toho si vůbec nic nedělejte. Vy byste to stejně nepochopil.
0: Jak to?
1: Vy jste přece muž, ne?
0: No, to bych prosil, to jsem. Co to byly za pochyby? Já to mám i písemně dokonce.
1: Písemně?
0: No jistě.
1: A vy si na to necháváte napsat zvláštní potvrzení.
0: Ale, i když to není nezajímavá myšlenka, ale ne, já myslím rodný list. Já sebou nosím rodný list.
1: Vy sebou nosíte? Jo, ukažte mi ho. Já
0: prosím.
1: Si tak ráda čtu v historických dokumentech. A poslyšte, vy jste mladý, vidíte.
0: Jo, tak to bude synův, pardon.
1: Ne, je to váš,
0: je to můj.
1: Tak, nedá se s tím nic dělat.
0: Ale
1: to by znamenalo, že máte rád večerničky.
0: Tak.
1: A pohádky, nezapírejte. V každém muži je kus chlapáku z dítěte, nemám pravdu?
0: No, s těma pohádkama pravdu máte, protože, přátelé, já jsem došel k takovému jednomu zjištění, takovou mírně detektivní cestou. Já jsem zjistil, že Irena Kačírková píše pohádky.
1: Si píše. Sama si pro
0: si
1: sebe.
0: Si píše pohádky a o to větší je to úspěch můj, že jsem jí hovořil, že si vzala jednu sebou a že by nám ji přečetla. Můžu vás poprosit?
1: A budete hezky poslouchat?
0: Budu poslouchat, jistě.
1: Budete hodný.
0: Budu hodnej, nebudu zlobit, nebudu si s ničím hrát.
1: Ono je to o Popelce.
0: Popelku já rád. Hmm.
1: Takže. Byla jednou jedna, a byly dvě, a byly tři sestry. Tři sestry dál už se nemnožily z úcty k Čechovovi. Ta, co byla jenom jedna, byla Popelka, nebo spíš Popelka. Byla krásná jak růže a štíhlá jak laň, prostě hit. A chytrá, a mazaná, hlavně popelem. Věděla svý a chtěla prince a zámek a kočárek. Ne. Už jsme řekli, že byla chytrá. Bydlela v chalupě. Záměrně a pohádkově. V Benátkách. Tedy u Prahy. Tam je nejvíc holubů a hrachu. Kamna měla taky. A popel samozřejmě. Sypala do něj hrách. To holuby rádi. Popelka zase ráda holuby. Nadívané. Vždycky jí sedli na hrách. Nikdo je nevaroval, Jánošíka neznali. Je jich škoda. A Popelka se popelila. A měla bílé ručky a zlaté vlásky a modrá očka, kočka. A malou nožku, dokonce dvě. A taky dvě sestry. Jak jinak, sestry Hátu a Gátu. A Gátu ne, ne, detektivky nečetli. Studovali, dokonce rády až do konce. Práva a žurnalistiku, extrémistky. Ještě k tomu byly dlouhé a široké. A taky bystrozraké. Takže co jim zbývalo? Být učené a vést řeči. Taky se chtěli vdát, přestože byly moudré a milé. Chuděrky, nevěděli, že hloupý Honza se chytá na buchty. A konečně chytrý princ taky. Když to zvěděli, napekli buchty. Znali jenom jedny, ty makové. Pozvali na ně dva Honzy a ti pak spali a spali a spali a bylo jaro. A všecko, všecičko kvetlo. Vykvetla i promoce. Hátě a Gátě. Princ rozdával diplomy. Rektor Ruda Princ. A byla veselice, veliká, převeliká a muziky hrály. Háta a Gáta netančili. Měli červený diplom a velké nohy. Dobré srdce k tanci nestačí, leda kardiologovi. A rektor Ruda Princ byl muž. Teď právě zrovna. Popelka tančila na špičkách, ctila klasiky a špičkové postavení. Princ pocítil zalíbení. Není divu, taková nožka. Kromě toho měl rád balet. Byl totiž už pán v letech. Uchopil nožku a vyzdvihl Popelku. Krásně. Nad hlavu i nad poměry. Poměr? Ale kdež? Pohádka. Manželství. Jak jinak? Háta je odávala, Gáta o tom napsala fejeton. Nějak se začít musí. To jenom Popelky nezačínají ani nekončí. Protože i princové, i rektoři jsou na buchty.
0: Já vám chci velice poděkovat. Vy jste řekla pěknou věc, že v každém muži je kus chlapa a kus dítěte. Tak já vám za toho chlapa děkuju, že jste přišla. A za to dítě vám děkuju za tu pohádku. Irena Kačírková.

0: soutěžní dvojici vytvořila s Karlem Černochem.
1: Co je to šáší?
2: Co je to šáší? Nabídnu tři možné varianty. Moravský chrastí, to může být. Může to být název pro malého komika. A může to být zvláštní druh šachové hry. Šáší.
3: To je asi to první, že? Zkusíme to.
4: My jsme vzácně zajedno úplně chybně, že to je to první.
2: První. Máte pravdu. A kterou otázku vyberete?
3: Tak. No, my bychom se přiklánili k tomu.
4: Přiklánili. Jsme oba stejně naklonění. Stejně naklonění.
2: Teď se nepřikláníte, ale vyberte.
4: Na trojku Sambucus nigra.
3: Ano, má to něco společného asi s mým jménem, nebo co?
2: Sambucus nigra.
4: Určitě.
2: Tak co to je Sambucus nigra? Může to být původní označení brazilské samby. Nebo botanický název pro černý bez. A nebo bambusový prut rybářů na Nigeru.
5: Dvojka.
2: Dvojka říkáte. Opět hádáme správně. Ano, je to botanický název pro černý bez. Máte druhý míček, vybíráte otázku a opět bedlivě.
6: Jsem rád, že jsme nehráli proti sobě.
4: Je ztracený.
2: Tak prosím.
5: Ta štyrka je krásná. Já se nejdřív myslím, že to ten stařeček pagáč, ale on je to, co je to pagát? Štyřka.
2: Co je to pagát? Tak pagát. No, tak. Může být druh moravských tvarohových koláčů. Nebo
4: pagáč.
2: Rozstříhaný provázek.
5: Špagát.
2: A nebo nejnižší taroková karta. Koláč je provázek karta.
3: Ne, Karel, ale já si myslím, že to bude asi...
4: Já jsem teď ztracena.
3: To je ta vědnička.
4: Ta jednička, to je pagát. To je pagáč, ten moravský koláč.
3: No, pagáč.
4: Jsou pagáče.
5: To je lidový vypraveč. No.
4: Ale narožní nás umyslně máte, všimněte si toho.
5: To se smí přilevře.
3: Pardon, já ještě dělám takovou taktickou věc. Ještě jednou bychom prosili ty...
2: Ano, koláče, provázek, karta.
3: Koláče, provázek, karta.
5: Já myslím, že úplně správně to rozstříhaný lidový vypraveč.
4: Jak nás máte?
3: Dobře, tak dáme tu... My se přikláníme ke kartě.
2: Ke kartě. Máte pravdu.
7: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Ještě tolik toho, co bychom o Ireně Kačírkové mohli říct. A taky řekneme v našem pořadu.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Když přišel faktický zákaz vystupování v televizi a ve filmu, Irena Kačírková se uchýlila k práci za mikrofonem. Režisér Jiří Horčička, legenda rozhlasové tvorby, na Irenu často vzpomínal jako na umělkyni s absolutním citem pro text. Podle něj v rozhlase nepotřebovala gesta. Stačil jídech. Své herectví ale ukázala třeba i ve filmové adaptaci nazvané Egyptologové, kde se potkala například s Milošem Kopeckým, Jiřím Sovákem a Jiřím Adamírou. Režii měl tehdy František Filip a šlo o komedii o mužích, kteří si založili metropolitní egyptologickou společnost, aby si uchránili alespoň částečnou volnost od manželek.
2: A nebude tě tam nikdo schánět?
3: Kdo?
2: Třeba tvoje žena. No co, když tam zavolá a zjistí, že tam nejsi?
3: No tak jí řeknou prostě, že se...
2: Co pak jí řeknou?
3: Ale ne, ona nezavolá, proč by volala?
2: No, proč by nezavolala, já jsem taky zavolala.
3: No, jo, jenomže ty máš...
2: Já mám špatné svědomí, to je pravda. A co když ona taky?
3: Ale prosím tě, ona nesmysl.
2: No, ne?
3: Moje žena ne.
2: Miláčku, já mám strašnou žízeň. Přinesl bys mi sklenku sodovky? Sodovku?
3: Ano.
2: Dobrý den, tady Ajšemová. Mohla bych prosím mluvit s manželem?
4: No, to pak o to, ale musela byste říct, jak se jmenuje. Jméno jako, víte? Takhle. No, tak vidíte, řeknu Ajšem a je to. Moment, já vám někoho zavolám, tady je blázinec s těma egyptologama podát. Moment.
5: Hello, Kim Bisling. Hedukuli vám, paní Ajšemová, jistě, že je tady, ale právě se na ně dívám, tady v okne mám legraci z nich. Tam stojí kolem autáku a šťoura, nikdo tomu totiž nerozumí. Malý okamžik, halo, Ajšem! No škoda, kdybyste zvolala, byla před malou chvílí, teďka někam odjel, já nechápu kam. Mám vás někam zavolat?
2: Ne, děkuji, já jsem jenom chtěla vědět, jak se mu daří, tak ho pozdravujte, ano. Děkuji vám, nashledanou. Ty miláčku.
3: Ano.
2: Jo, děkuji ti. Netrpíš ty náhodou schizofrenii?
3: Schizofrenii?
2: Uh-huh.
3: Já nevím, jak to myslíš.
2: No, já jsem se teď zrovna ptala, jak se ti tam venku daří. A bylo mi řečeno, že výborně a že jsi zrovna někam odjel. Zřejmě asi jsem, viď?
3: To ti řekl ten tvůj předseda?
2: Na tom snad nezáleží, kdo mi to řekl. Já totiž předpokládám, že by mi to řekl každý, ne?
3: No tak, podívej si, já vím, že to ode mě není nejstatečnější, ale prostě jsem se tak pojistil, kdyby náhodou volala moje žena. No, sama si přece říkala, že
2: no, to bylo... No, já ti to vůbec nezazlívám, naopak. Mně se to zdá tak krásně vymyšleno. Když si tak představím, že by to tak udělali všichni.
3: To by asi za to šlo.
2: Ano, jistě, to by nešlo. To by tam přinejmenším musel sedět někdo, kdo by bral za ty ostatní ty telefony.
3: No.
0: V roce 1955 získala Irena Kačírková angažmá v divadle ABC pod vedením Jana Vericha. Ten v ní rozpoznal typ moderní intelektuální herečky, která v tehdejším československém divadelnictví chyběla. A Verichovo hodnocení? Kačírková je vzácný úkaz. Je to krasavice, která má mozek. Ona rozumí vtipu v okamžiku, kdy ho teprve nadechujete. To je u hereček dar z hůry. V Těžké Barboře mi byla partnerem, ne stafáží. Má v sobě rytmus, který se nedá naučit. S Janem Verichem, ale třeba i s Vladimírem Menšíkem a dalšími kolegy se potkala i v jednom televizním pořadu, kde vzpomínali na začátky u divadla.
2: Já jsem to myslela tak, že u divadla se nepamatuju na ty idylické doby, takový to, co vy pamatujete, to obrozenecký divadlo,
6: no,
2: rozumíte, ty buditelský čas.
6: Obrozenecký divadlo.
2: Tak v té době se opravdu
6: ať
2: ještě dělala.
6: Ať mě Bůh odpustí, jak já tě na tom krásným těle ublížím.
2: Já jsem přišla prostě divadlo až v 50. roce, jo.
7: A co jste dělala do 50. let?
6: Děkuji,
2: Dívala jsem se na vás, pane Verich.
7: A tě vás neznám z té doby.
2: No tak, abych to dopověděl.
8: Vy jste byla za svou na Magdolova, víte?
2: Bože, na
8: nechte mě žít. Tak jsem prostě přišla v divadlu v té době, kdy už se to divadlo bralo strašlivě vážně. Prostě byla taková nějaká zodpovědnost, no, se vyhlašovala. Když je zodpovědnost, no, tak není legrace, nemám.
9: Jako za vás furt divadlo hořelo, mistře. Jo. Že u nás už teď jsme jenom hráli.
0: Největší kamarádkou Irny Kačírkové byla Nina Jiránková. Poznali se už jako holčičky na pískovišti v parku u pražské Písecké brány. Znovu se pak potkali u přijímacích zkoušek na státní konzervatoři. A po třetí v městských divadlech pražských, kam obě nastoupily. Nina Jiránková byla vždy přesvědčená, že kdyby Irna emigrovala, stala by se za hranicemi hvězdou mezinárodního formátu. V divadle ale naštěstí díky šéfovi Otu Ornestovi dostávala pěkné role. V roce 1962 si třeba s Václavem Voskou zahrála benátskou vdovičku.
8: Pravdu nezapřete, že máte výborný vkus a že jste vtělená galantnost.
5: Co se dobrého vkusu vtyče, to nemohu pošetce já sám posoudit. Ale v Paříži máme slovo váhu. Všichni pařižští krejči jsou se mnou ve styku, oni mi oznamují své zaspiration a oni nepustí ven novou modu, dokud já nedám schválení.
8: Opravdu, hned je vidět, že máte nevšední vkus oblékání.
5: Nevím, Ramáky se tady si úplně. Se vám šedé, on nespí?
8: Ano, opravdu.
5: Ty detaily
8: nespí?
5: Já ztrácím čas, takový mi mě
8: neužitečnůstkami.
5: Nikom se neužičkami. A já vám, madame, zapomínám o říci, jak by se mi líbit. Och, enormemo. A že vás, madame, miluji. Jako křtitelnici oka svého. Já vás prosím, abyste opětovala mé city, neboť to jediné ukonejší mé strasti plné strasti.
8: Pane, že se vám líbím, to je moje štěstí. Že mě milujete, to je vaše dobrota. Ale opětovat vaše city, to nezáleží na mě.
5: Nemůže, na kom záleží? Nejste svou vlastní paní? Žijte tak, jak žije každá rozumná žena?
8: Každá rozumná žena musí buď to žít sama, nebo si musí zvolit manžela.
5: No, je ještě třetí možnost. Ne, a když přejete, já vám povím o ženichu.
8: A kdo to je?
5: Rblou, váš odanistitel. Dám vám a drahacou ruku, tak jako jsem vám dal tu monkel.
8: Dejte mi nějaký čas na rozmýšlení.
5: Och, jenom mě nenechte do té doby umlčit.
8: Jo, buďte přece trochu skromnější.
5: No, dám mi nedopřejte se mi snouben, jsem to
8: nemůžu. Už se přijíš na
5: mě. No, já páhnu po vás, nemohu
8: vás. Prosím, buďte skromnější, mám se vyslovit zřetelně.
5: Prosím, promiňte, promiňte.
8: Už zase. Dost těch pošetilostí, vstaňte přeci.
5: Srdce mi se vrželo, tak já nevstanu. Já nevstanu, nepodatele mi ručku.
8: Pojďte, pomohu vám.
5: Merci.
8: Vy jste příliš vychytralý.
5: A vy příliš svůdná. Ne.
0: Posledním celovečerním filmem Irny Kačírkové byly Sladké starosti, které natočila v roce 1984 na Slovensku s režisérem Jurajem Hercem. Pak už přišly vážné zdravotní problémy. Bylo to dáno její silnou závislostí na nikotínu. Tehdy ještě lékaři nezdělovali otevřeně diagnózy, ale Irena tušila, že má rakovinu žaludku a že brzy zemře. Čelila jí statečně, až do poslední chvíle. Podlehla jí 26. října roku 1985 v Praze. A taky si napsala vlastní epitaf. Spisovatel, malíř, skladatel, ti všichni mohou odložit svou práci na jinou, šťastnější chvíli, kdy nebudou právě trýzněni fyzickou nebo duševní bolestí. Herec tuto možnost nemá. A je-li schvácen k smrti, těžce nemocen, je ochoten umřít na jevišti, protože tam je jeho život. Tam jsou všechna jeho zrození, jeho prohry, vrcholy i jeho konec. Irena Kačírková.

Dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.